0: Je k dispozici 11 000 knih, další si čtenáři můžou objednat.
1: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší a spoustu místa na program.
0: Náklady na projekt a vybavení byly 9,5 milionu korun. Městská knihovna v Praze provozuje 46 poboček, 3 kiosky pro rychlé půjčení a vrácení knih a 2 bibliobusy. Ke konci roku 2024 měla 170 000 čtenářů. Sport. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série mezi Nymburkem a Pardubicemi. Boj o titul začne úvodními 2 duely na polubovce Středočechů. Nymburk vyhrál ligu už 20krát. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švedlík tak vnímá soupeře jako favorita, ale věří, že tým půjde do zápasu s jasným cílem ukázat svou sílu.
2: Není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl. Já nevím, samozřejmě teďka jsem ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
0: Úvodní duel mezi Nymburkem a Pardubicemi ve finále basketbalové ligy začne v 18 hodin a radiožurnál Sport ho nabídne živě. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno. Stříbrný tým minulé sezóny porazil v úvodním zápase na domácím hřišti Opavu v těsné koncovce 99-97.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D5 za Benešovicemi i silnice 50 za Buchlovicemi. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená u Benešovic. Vyprošťují tam havarované nákladní auto a policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se po souběžné silnici a přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 122 u průmyslové zóny. Na dálnici D46 pozor na překážku před Vyškovem ve směru z Olomouce. Za odbočkou nad Rysice na kilometru 4,5 stojí porouchané nákladní auto. Silnice 50 na Uhersko-Hradišťsku je uzavřená v Buchlovských horách kvůli požáru nákladního auta. Mezi Buchlovicemi a Stupavou zasahují teď záchranáři. A v Praze už skončila uzavírka tunelu Mrázovka. Údržba je hotová a dá se tak projet už i ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jeho západě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
5: Necelých 6 minut po 2. hodině ladíte noční radiožurnál a budeme soutěžit, a to o lístky na Jelenfest 2026. Jedná se o putovní rodinný festival plný nejen hudby, ale i zábavy a her nejen pro ty nejmenší, kde kromě poslechu budete mít možnost se i přímo setkat s kapelou Jelen a jejími členy. Nejen s nimi vlastně, protože letos si pozvali na jednotlivé zastávky i vzácné hosty, jako Kateřinu Marii Tichou, Terezu Balonovou, skupinu Poetika nebo třeba Honzu Nedvěda mladšího. A pokud máte zájem se na některou zastávku vypravit, tak lístky nemusíte složitě schánět, ale můžete si je vyhrát u nás v nočním radiožurnálu na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda. Oh, Father, tell.

0: Kaleo v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A vzhledem k tomu, že o lístky je samozřejmě velký zájem, tak pojďme zjistit, kdo z vás měl to štěstí a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: No.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Pavel z Valašského Meziříčí.
0: Pavle, zdravím do Valašského Meziříčí a pustíme se do soutěžení. Nejprve vysvětlím pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnešní otázka se samozřejmě bude týkat kapely Jelen a ptáme se, ve kterém roce poprvé kapela vystoupala na pódium a začala svoji hudební a koncertní kariéru. Napovím, že v tomto roce se konaly první přímé prezidentské volby u nás, mistrovství světa v hokeji se konalo ve Stockholmu a Helsinkách a v únoru tohoto roku dopadl čeliabinský meteorit. Za A to může být rok 2013, za B 2014 nebo za C 2015.
2: 2014.
0: Zkoušíte Bčko, 2014. Tak to vás bohužel nepotěším. Dneska to nevyšlo, ale určitě to zkoušejte dál během týdne, klidně hned zítra. Díky moc.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Určitě, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Tondo, zdravím vás. Vám tam zbyly dvě možnosti, rok 2013 a 2015. Tak co myslíte, ve kterém roce poprvé kapela vystoupala na pódium a začala svou hudební kariéru?
3: No, sázka do loterie, budu typovat, dám 2013.
0: Dáváte 2013. Tak já vám prozradím, že v roce 2012 se členové kapely poprvé sešly. No a už za necelý rok vystoupili na pódium. 2013 je správná odpověď, bylo to v Praze na Starém městě, tam byl první koncert kapely Jelen. Takže gratuluji k lístkům.
3: Děkuju.
0: Jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Určitě, díky.
0: Není vůbec zač. Děkujeme. A vy ostatní samozřejmě, jak už jsem říkal, budete mít příležitost celý tento týden až do neděle, takže nejbližší šance hned zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Baker dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie. Včera jsme si připomněli 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag?
2: Your wife?
3: No, my flag's doing.
2: Who mixes the cocktails?
4: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
5: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
4: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
6: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
7: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
4: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
8: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
4: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy doplní Pavel Prouza.
1: Kyjev čelí dnes v noci vzdušnému útoku, proti kterému nad městem zasahuje protivzdušná obrana. Píše to agentura Reuters s odkazem na lidi na místě. Podle agentury je útok masivní. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička na několika místech hoří a část města je bez proudu. Skupina ČES může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kg kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovali 25 internetových obchodů. V Hradci Králové pod křižovatkou Mileta otevřeli nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začala fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Sport. Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Rok na to porodila druhou dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, který je podmínkou pro účast na turnajích. Svůj návrat nicméně dlouho opakovaně odmítala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 za Benešovicemi i silnice 50 v Buchlovských horách. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená mezi Benešovicemi a Novou Hospodou. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. Bude to náročné a potrvá to dlouho. Sjíždí se na exitu 119, objížďka vede silnicemi 605 a 199, případně přes Bor. Najet se dá zpátky u CT parku na kilometru 128. Uzavřená je také silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna. Mezi Buchlovicemi a Stupavou provoz blokují záchranné práce u požáru kamionu. Objíždět se dá přes Boršice, Osvětinamany, Koryčany, případně na Kyjov. A opatrně i na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Za odbočkou nad Rysice na kilometru 4,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Je označený světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to tak, posloucháte radiožurnál a mám tu jedno upozornění. Posluchači v dosahu vysílače Chomutov Jedlová hora na frekvenci 98,9 MHz musí dnes mezi 10. a 15. hodinou počítat s tím, že vysílač bude z důvodu údržby mimo provoz. Pokud byste se chtěli podívat, jestli se to týká i vás, tak na webu rozhlas.cz/vysílače najdete mapku a veškeré informace. Tak děkujeme za pochopení a teď už Helena Zeťová a píseň Impossible.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Me.

0: Až třetina žen má podle gynekologů špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale mohou způsobit i neplodnost. V pražské nemocnici Na Homolce lékaři začali odstraňovat roboticky a my vás v nočním radiožurnálu za chvíli vezmeme přímo na operační sál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Michael Jackson zazněl v nočním radiožurnálu. A gynekologové z pražské nemocnice Na Homolce začali ženám roboticky operovat špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit. Připomínají lékaři u příležitosti měsíce června, měsíce reprodukčního zdraví.
1: Mám jizvu po císaři a měla jsem nějaké problémy gynekologické a plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38-letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Pan doktor mi dělal hysteroskopy, řekl, že je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam z největší pravděpodobností jak přímo v zánětu v té jizvě, tak v likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil.
3: Zkusíme ten defekt vytnout a znovu sešít a uvidíme, jaký to bude mít nakonec efekt.
2: Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu. Trojrozměrný, mnohonásobně zvětšený obraz zajišťují dvě miniaturní kamery na konci endoskopu.
3: Poprosím zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
3: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Ukazuje se, že močový měchýř pacientky je k jizvě na děloze přirostlý.
3: A tady je opravdu extrémně přirostlý. Na to, že měla paní novinný císařský řez, tam zřejmě byla nějaká porucha hojení, zánět. Jirčo, asi tam dáme ten fízák, já to chci vidět.
2: Žádá lékař instrumentářku, aby připravila fyziologický roztok a naplnila jim močový měchýř. Díky tomu ho lépe uvidí a vyhne se tak jeho poranění.
4: Takže plníme.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
3: To je zdravá tkáň. Dobrý, nehybat teď. Tak, to je ono.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
5: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně, nebo to byl akutní císařský řez. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
3: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, jakoby, která tam nepatří.
2: Ukazuje mi na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Tohle má být tenká čára. Vidíte, jaká to je kupole, asi velikosti 5 koruny.
2: Na znovu sešití děložní stěny využije lékař steh se zpětnými zoubky. Výhodou je, že je dlouhodobě vstřebatelný. I díky tomu by se měla jizva lépe zhojit.
3: Teď to sešijeme zase zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojil předtím.
5: To je extrémně zásadní, aby se to dobře zhojilo, protože každý zánět v té děloze pak znemožňuje to otěhotnění. Kde je zánět, tak se uvolňují látky, které jsou pak embryotoxické a kardiotoxické pro ten plůdek.
2: Vysvětluje lékařka Viktoria Čepeláková. Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Radiožurnál.

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že jsi

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Pavel Prouza.
1: Koalice se dohodla na postupu proti blokování sněmovny. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Atletka Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jeho západě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice připravuje kroky proti obstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to řekl předseda sněmovny Tomio Okamura. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možnosti stávajícího jednacího řádu.
3: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni, jo? Takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze, takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákoutí jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
1: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel v neděli. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
4: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
5: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
4: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Přemnožení mufloni škodí na polích a v lesích u Třebohostice na Strakonicku. Úředníci sice nařídili jejich intenzivnější odlov. Podle hospodářů a majitelů pozemků, ale redukce muflonů není dostatečná.
6: Na polí se někdy vyskytuje až 300 muflonů, říká předseda zemědělského družstva Třebohostice Miloslav Kořán.
7: Působí škody pošlapáním i sežráním. Roční škody 200 až 300 tisíc korun.
6: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný se odmítl vyjádřit. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivci musí do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Jano ty to ale problém neřeší.
8: Jestliže se tam opravdu pohybuje 200 až 300 kusů zvěře, tak 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře.
6: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrátila po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů, ale s výkonem spokojená úplně nebyla.
9: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšit.
1: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D5 u Benešovic a omezení po požáru na silnici 50 v Buchlovských horách. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřená kvůli vyprošťování nákladního auta z příkopu. Jezdí se po náhradní trase z exitu 119 po silnici 605 a pak po silnici 199 k nájezdu na dálnici u průmyslové zóny. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna už je v Buchlovských horách průjezdná. Mezi Buchlovicemi a Stupavou hořelo nákladní auto. Ještě se tam uklízí, projíždí se proto kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolí 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
11: Přeji poklidnou noc, 5 minut po 3. hodině, posloucháte noční radiožurnál a odborníci na závislosti a sociální začleňování protestovali včera proti změnám, které chystá vláda. Vadí jim přesuny některých agent z úřadu vlády pod ministerstva i reorganizace uvnitř státní správy. Probereme to za chvíli podrobněji.
2: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: možná rizika změn. Odborné diskuze chybí i odborům agentury pro sociální začleňování, která spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta byla podle nich v dosavadní podobě de facto zrušená. Na jaře byla sloučená s odborem bydlení, bylo odvoláno její vedení a to vedlo k oslabení odborných kapacit. Vše bez předchozí debaty a tak taky stávkovali, pokračuje předseda odborů Václav Nikl.
1: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi nepřijatelné.
0: Podporu jim vyjádřili odborové organizace z úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea nebo veřejnoprávních médií a společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru. Chtějí hájit odbornou a politicky nezávislou státní správu a premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí poslat společný dopis. Upozorní na možná rizika chystaných změn a vyzvou vládu, aby respektovala odbornost a nezávislost veřejné správy. Premiér zopakoval, že je přesun agend definitivní.
2: Žádná z těch agend není ohrožená. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebrání.
0: Ve stávce agentury jde podle Babiše o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
0: Předseda odborů Václav Nikl souhlasí, že opravdu jde o peníze, ale všech občanů. Nezávislá státní správa je podle něj potřebná a proto odbory stávkují. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Je to takové auto na zavolání. Školáci z Rychnova u Jablonce nad Nisou mohou nově pro cestu do školy využít takzvanou poptávkovou dopravu. Člověk sám pomocí aplikace nebo telefonem kontaktuje řidiče a ten pro něj přijede na zvolenou autobusovou zastávku. A tento způsob cestování zkouší i jinde, třeba v okolí Osoblahy na Bruntálsku. Kraj se tak snaží vykrýt slepá místa v klasických spojích.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci, někdy potřebuju zůstat déle.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit do 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve SPAR ve městě. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlabounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu.
2: Poptávková doprava ale nemá nahradit klasické spoje. V regionu bude jezdit do 11. října z Osoblažska. Adam Tomáš, Radiožurnál.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
3: Izraelská armáda v noci na dnešek zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem. Podle armády byl kvůli útokům v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má ho společně předložit ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdřív setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie.
0: Sport.
3: Fotbalisty Bohemians posílí do nové sezóny útočník Ladislav Almáši. 27-letý Slovák přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši z Bohemians podepsal smlouvu do roku 2029. Za ostravský tým nastoupil v šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů. V uplynulém ročníku ho trápily zdravotní problémy. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil na začátku listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D5 za Benešovicemi a překážka na D3 u Veselí nad Lužnicí. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená za Benešovicemi. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. A policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se pak po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 128 u průmyslové zóny. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora najíždějte opatrně od Veselí nad Lužnicí. Na exitu sever na kilometru 104 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna likvidují požár kamionu v Buchlovských horách. Úsek mezi Buchlovicemi a Stupavou už je průjezdný. V místě zásahu záchranářů se projíždí Kyvadlově a tvoří se tam kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, místy se tvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza.
7: Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula.
8: Na to je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území.
9: Řekl to šéf aliance Mark Rutte.
10: Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty.
11: Stíhačka NATO například se střelila nad Estonskem dron.
5: Ruské drony nad územím NATO. Náhoda nebo útok? Nechá si Severoatlantická aliance provokace Moskvy líbit? Nebo ještě posílí protidronovou obranu východního křídla? A kdo má ve válce dronů navrch? Ptám se analytika Lukáše Dičky z Vojenské akademie ve Vyškově. dnes je úterý 2. června. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
12: Také přeju dobrý den.
5: O víkendu se do panelového domu v rumunském městě Galac začali vracet obyvatelé do toho domu, který byl zasažen ruským dronem. Nikdo se teď ale necítí v bezpečí, natáčela tam britská BBC.
13: Yes. Now I am afraid.
5: Nás shromáždila reakce lidí, kteří se bojí, spoléhali na obranu NATO, přesto ruský dron ten dům, střechu toho domu zasáhl.
14: We just want them to prevent such things from happening further.
5: Jak se to mohlo stát? Proč ten dron nezlikvidovala protivzdušná obrana?
12: Jednak ta oblast neleží zase až tak daleko od ukrajinských hranic, v uvozovkách samozřejmě. Při rychlosti těch dronů je to několik minut pohybu ve vzdušném prostoru Rumunska. No a zároveň je pravděpodobné, že ve chvíli, kdy nečekáte takový útok, tak dostat do vzduchu ten typ prostředku, který potřebujete se střelou dronu, není úplně jednoduché. No a zároveň nebylo jasné, jaký cíl ten dron vlastně má. On se choval relativně nepředvídatelně. To znamená, to rozhodnutí rumunské protizdušné obrany bylo v zásadě logické.
5: To znamená, i přesto, že jsou informace o tom, že vystartovaly rumunské stíhačky, dvě F-16, dokonce snad i vrtulník, a byly informace i o tom, že už předtím ten dron vychýlila z trajektorie ukrajinská protivzdušná obrana, tak se Rumuni rozhodli nezasáhnout. Z těch důvodů, o kterých vy jste mluvil, a prostě riskovat, že holt to dopadne, kam to dopadne.
12: Ano, protože ten zásah by mohl způsobit větší škody. Vystřelená raketa také někam může dopadnout, trosky dopadnou potom nepředvídatelně do prostoru a můžou zranit větší množství lidí nebo zasáhnout větší plochu. Což Ukrajinci neřeší, protože u nich ty drony, které Rusové posílají, samozřejmě mají za cíl zničit infrastrukturu, to znamená, Ukrajinci je musí likvidovat za každou cenu. Ale ve chvíli, kdy víme, že k nám vstoupil dron nějakým způsobem omylem, tak někdy je zkrátka lepší ten zásah neriskovat.
5: K nám tedy do oblasti Severoatlantické aliance.
12: Tak,
5: podle rumunského prezidenta mělo jít o Geraň 2 ruského původu. Vyplývá to z oficiálních analýz, které byly zveřejněny tento víkend. Co to je za dron?
12: Je to hodně zhruba kopie iránských dronů. Liší se buď tím, jestli má hlavici nebo nemá hlavici. To znamená, buď je to dron, který funguje jako jakási návnada, která má zahltit protivzdušnou obranu, nebo je to dron, který hlavici má, má za cíl samozřejmě likvidovat ty cíle, na které je vypálen. A představme si to jako malé letadlo poháněné motorem, který je o něco lepší než motor sekačky, ale zase v zásadě ne o moc výkonnější, s rychlostí řádově třeba 200, možná 300 km za hodinu.
5: Počkejte, a malé letadlo, takže opravdu třeba 5-6 metrů na délku to má?
12: No, je menší, ale představme si jako velmi lehké, ultralehké letadlo.
5: No, není to první případ, kdy Rumuni řešili vnik cizího dronu, ruského dronu, do svého vzdušného prostoru. Rumunsko teď slibuje přehodnotit vztahy s Ruskem. Vyhodili taky jednoho z ruských konzulů, předvolali si velvyslance. Přijde vám ta reakce dostatečná? Připomenu teda, že při tom útoku nedošlo k žádnému zabití, byli dva lidé zraněni a desítky teda lidí museli být evakuováni z toho paneláku.
12: Ta reakce je poměrně, řekněme, logická, když si dáme do kontextu chování Ruska směrem k Rumunsku za posledních několik let. Jednak samozřejmě Rusové zasahovali poměrně výrazně do předvolebního klání v Rumunsku, nejenom Rusové, ale některé jiné země, především Rusové. No a zároveň právě, jak jste zmínil, do Rumunska dopadlo více dronů, více součástí ruské bojové techniky. A samozřejmě Rusko je také na východní hranici aliance, to znamená, ty vztahy s Ruskem jsou napjaté také třeba kvůli Moldávii a Podněstří. Takže těch důvodů, proč Rusko s Rumunskem mají vztahy napjaté, jsou

0: Jednoznačně podporuji apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
1: Bude to jenom ten v úvozovkách jenom další sankční balík, který teď chystá Evropská unie, a nebo to má být něco víc?
2: Zase vžijeme se do role představitele státu, na jehož území dopadne dron a zraní lidi. On samozřejmě musí pronést prohlášení, které nějakým způsobem zní tvrdě. Nicméně v praxi já si neumím moc představit, co dále vůči Rusku ještě můžeme dělat. Stejně tak další balíček sankcí. Já už vlastně, mě selhává fantazie v tom, jaké další věci z Ruska ještě nebudou sankcionovány.
1: 21. balíček už to je, nebo má být?
2: Ano, přesně tak. A nezdá se, že by to Rusko nějakým způsobem odradilo toho, aby válku vedlo, byť to samozřejmě zpomaluje. To znamená, z politického hlediska k uklidnění domácí populace je potřeba pronést silné prohlášení, ale v reálu se vlastně nic nestane. Vzpomněme si na to, jak Polsko reagovalo poměrně intenzivně na útoky ruskými drony, které byly zřejmě záměrné, a zdá se, že i po nějakém roce vlastně žádná výrazná silná reakce stejně nepřišla.
1: Teď v tomhletom případě, když mluvíte o té záměrnosti, to ale neberete jako ruský útok na Rumunsko, šlo o ruský útok na Ukrajinu a ten dron byl tedy vychýlen tou ukrajinskou protivzdušnou obranou, jak jsem zmínil, nebo je zatím něco jiného, o čem nevím?
2: Já patrně ty informace nemám z první ruky, ale to, co se dá odvodit z těch analytických vývodů, ukazuje právě na tu druhou verzi, to znamená vychýlení toho dronu. Byť samozřejmě Rusko to může použít k eskalaci třeba v Moldávii, může tu situaci se snažit nějakým způsobem zamlžit a potom ve chvíli, kdy provede reálné skutečné údery třeba na Moldávii v souvislosti s Podněstřím, tak může znovu argumentovat tím, že ukrajinská protivzdušná obrana jenom vychýlila drony a může se snažit vlastně tu situaci nějakým způsobem rozmělňovat.
1: No navíc Rusko ani nepřiznává, že by ten dron měl být právě Moskvy.
3: Nikto nemůže skazat, jakové происхождение tot или другой летательный аппарат.
1: Tvrdí, že to vyšetřování a celou tu situaci vyřeší samo.
3: My provedeme objektivné rozsledování.
1: Já jsem tu zmínil prezidenta Petra Pavla, který byl v minulých dnech na návštěvě Estonska, kde si prohlédl mimo jiné budování opevnění v takových malebných lesících na rusko-estonské hranici. A tak se zeptám, jestli by třeba tou odpovědí nemělo být to, co dělají v Estonsku, totiž budují bunkry, budují protitankové příkopy s dračími zuby, s žiletkovým plotem. To je významnější a důležitější odpověď na to, čím Rusové hrozí?
2: Jednak bych rozporoval ty malebné lesíky. Já jsem v Estonsku žil 6 let zrovna v té oblasti a ty lesíky připomínají spíše, řekněme, lesy z pohádky s Babou Jagou.
1: Já jsem viděl videa, která zveřejnila prezidentská kancelář. Tam vypadá to trošku jako pískoviště pod těmi stromy, ale vypadalo to poměrně hezky.
2: Což samozřejmě ale má dopady na to, jakým způsobem v tom terénu můžete potom bojovat, protože to je samozřejmě terén porostlý stromy a občas i s bažinami a pískem, který jednak zneprůchodní těžkou techniku, to je velice důležité. A jednak i ty stromy a samotný ten pokryv té vegetace znesnadňuje pohyb dronů. To znamená jednak pozorování z dronů a jednak samozřejmě ten pohyb těch dronů, které potom loví ty vojáky. To znamená, řekněme, z čistě taktického hlediska dává smysl tam opevnění budovat. Jestli to dává pohled, no, smysl z pohledu strategického, je těžko říct. A mě napadá analogie z první republiky z Československa, kdy opevnění na hranicích bylo jednak samozřejmě stavěno proto, aby na důležitých směrech přehradilo úder Němců, ale zároveň také proto, aby obyvatelstvu dalo najevo viditelným způsobem, že se budeme bránit. No a ty východní oblasti Estonska, kde opevnění jsou stavěna, jsou právě obývána především ruskou menšinou. To znamená dát vlastně ruské menšině najevo, že se chceme bránit, je možno tím, že jim ukážeme, že fyzicky opravdu něco děláme. Takže tento pohled bych vlastně si nezatracoval, ale je poměrně důležitý.
1: Na druhou stranu to teda k ničemu nemusí nakonec být, protože ten dron asi úplně bunkr nezastaví.
2: To ano, ale dron také úplně obsadí území, to znamená, k obsazení území potřebujete pořád ještě, řekněme, s některými výjimkami živého vojáka a toho naopak zastaví ten zákop a žiletkový drát.
1: Právě v Pobaltí se řada těch incidentů s drony v poslední době, v posledních letech odehrála, ale mimochodem mnohdy to jsou i zatoulané nebo havarované ukrajinské drony. Proč? Z jakého důvodu se tohle děje?
2: No, asi jedno, ze které země ty drony jsou. Pořád se to děje v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině, ale máte pravdu, většinou jsou to, řekněme, ukrajinské drony. Dává to smysl, protože Ukrajina využívá koridor podél hranic s Běloruskem k útokům na některou ruskou infrastrukturu v Baltském moři a ještě dále. A samozřejmě působením jak už prostředků protivzdušného boje nebo možná normální navigační chybou ty prostředky, myslím tím drony, občas vlétnou do prostoru po Baltské.

0: jejich zemí, což je něco, co se samozřejmě stává.
1: Zároveň teda já jsem mluvil o tom, že se to děje v posledních letech, ale v posledním měsíci. To je poměrně časté.
0: Já, také to souvisí s tím ze strany Ukrajiny, že se zlepšují jejich schopnosti zasahovat cíle v hloubi Ruska. A ty schopnosti se vyvíjejí, řekněme, dramaticky poslední rok. A předtím Ukrajinci podobným způsobem neútočili. No a zároveň to souvisí také, řekněme, s ruskými schopnostmi a potřebou se bránit, to znamená ze stahováním některých prostředků protivzdušné obrany právě směrem k těm cílům v Baltském moři a okolí.
1: Vy jste si vzpomněl na to Polsko. Loni v září tam pronikla skupina dronů, dostala se i hluboko do vnitrozemí ruských dronů. V čem se ta nynější situace, vrátím-li se k Rumunsku, od této liší? Protože ty dronové války ve vzduchu vypadají tu a tam trošku jinak.
0: Ano, inovace v téhle oblasti je extrémně rychlá. Liší se jednak samozřejmě množstvím těch dronů. V Polsku bylo, řekněme, větší množství, pokud si pamatuju správně, třeba kolem 20. Jednak se zdálo také, že jde o koordinovaný úder, byť to byly většinou drony, které nenesly výbušnou hlavici. Zatímco ten dron v Rumunsku je patrně opravdu zatoulaný nebo z cesty svedený dron, byť to zatím ještě nemůžeme potvrdit. Takže jednak kvantitou a jednak ten inovační cyklus na Ukrajině v použití. Užívání dronů trvá zhruba 6 týdnů. To znamená, to, co před 6 týdny je žhavá novinka, tak za 6 týdnů je zastaralé a nějakým způsobem překonané, nebo na to existuje reakce. A obě dvě ty strany inovují v zásadě stejně rychle. Takže samozřejmě to období od polských útoků do toho úderu teď v Rumunsku je poměrně dlouhé, tak si spočítejme, kolik těch inovačních cyklů mezi tím stihlo proběhnout.
1: Ono to může mít poměrně silné dopady mimochodem i na politickou situaci v těch daných zemích, například právě v Pobaltí, protože tam dokonce lotyšská premiérka podávala demisi kvůli tomu, že předtím ještě odvolala jednoho z ministrů, který podle ní nedostatečně reagoval na průniky cizích dronů do lotyšského vzdušného prostoru, pak se jí sesypala podpora ve vládě. Mimochodem Moskva tvrdí, že Ukrajina záměrně využívá prostor těch pobaltských zemí právě ke koordinování svých dronových útoků. Před několika dny také mělo Bělorusko protestovat proti průletu dronů z Litvy do Běloruska. Skutečně už se ta dronová válka přesouvá z ukrajinsko-ruské hranice na severoatlantickou hranici?
0: Spíš se rozšiřuje. Já bych neřekl přesouvá konkrétně tímto směrem, ale tím, jak ty prostředky jsou častější, jak se zlepšují možnosti obrany, tak se také rozšiřuje pole, kde ty drony působí a kam někdy zalétnou. Takže já bych to spíše považoval za normální průvodní jev. Zároveň je to jev relativně pozitivní, protože ukazuje zvyšující se schopnosti ukrajinské strany provádět vlastní ofenzivní operace, což je něco, což třeba před 4 lety bylo považováno za velkou výjimku. Ve chvíli, kdy Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, a to ještě blíže hranicím, tak to bylo bráno jako něco překvapivého. Dnes se to děje v zásadě každodenně. Takže já bych to nebral jako negativní věc a bral bych to jako normální jev, jak válka vypadá.
1: A když mluví řada evropských představitelů o ruských provokacích, tak je to eufemismus, co brát už jako závažné ohrožení Severoatlantické aliance, co jako útok, jak se rozhodovat, proti čemu zasáhnout víc, proti čemu míň.
0: No, ta linka dělící je samozřejmě poměrně složitě nalezitelná a je to něco, s čím se NATO potýká už od dob studené války, co už je a co ještě není útok. A já to samozřejmě nevím a vždycky je to politické posouzení. To znamená, žádné vojenské jasné rozhodnutí hledisko neexistuje. Ruské provokace můžou znamenat třeba zasahování do voleb nebo ovlivňování mediálního prostoru nebo třeba útoky na infrastrukturu energetického rázu. A to znamená, ta škála může být extrémně široká. Ano, vždycky je to na posouzení politiků a politické reprezentace, co už bude bráno jako vojenský útok a co jako útok nebude. Mě spíše zajímá, proč to Rusové dělají, proč, když mají v vozovkách plné ruce práce na Ukrajině, proč mají potřebu provokovat ještě další země, a to natolik silné země, jako jsou ty země alianční. A napadá mě v podstatě jediná logika. A ta logika je, a Rusové to občas říkají, že oni chápou alianční země jako jakési zápolí Ukrajiny, to znamená jako jakýsi prostor, který Ukrajinu živí a pomáhá jí bojovat. No a poslední, co z pohledu Ruska chcete, je, aby výzbroj a peníze z těchto zemí odešly na frontu na Ukrajinu. To znamená, vyhrožování aliančním zemím slouží v zásadě jako způsob, jak vázat ty prostředky těchto států na jejich vlastním území. Jinými slovy, vyhrožování aliančním zemím bude znamenat, že tyto země se budou cítit ohroženy a zbraně, které vyrobí, protivzdušnou obranu, kterou vyprodukují, tak si ponechají doma a neposkytnou Ukrajině. To znamená, neposkytnou tam, kde je z pohledu Ruska největší hrozbou.
1: No a ten záhumenek ukrajinský teda má se důvod obávat? Protože třeba podle Wall Street Journal se evropské země bojí možného útoku na buď za prvé jednu z pobaltských zemí, za druhé jeden z dánských nebo švédských ostrovů, nebo za třetí na alianční území v Arktidě. Je to reálné? Třeba právě drony?
0: Reálné, ano, ale záleží na tom, jak moc. Otázka je, proč by to Rusko dělo. My třeba víme, že náš náčelník generálního štábu je frustrovaný z toho, že u nás není ten pocit urgence dostatečně silný. To znamená, zpravodajské informace mu asi naznačují něco, co není úplně otevřené nebo veřejně zmiňováno. Na druhou stranu my nevíme, jestli Rusko toto chce provést v nějakém krátkodobém horizontu, jestli naopak nehraje nějakou vlastní hru, která má nás přesvědčit, že ta hrozba existuje. A to se velice těžko posuzuje. Každopádně i tak to má pozitivní efekty v tom, že to zvyšuje povědomí společnosti, nutnosti obrany, zvyšuje to třeba nábory, zvyšuje to také ochotu financovat obranu, což univerzálně je věc, která dlouhodobě se nám určitě vyplatí.
1: No problém by byl, kdyby to skutečně měl být nějaký test soudržnosti NATO, test důvěry Severoatlantické aliance, a kdyby něco takového prošlo bez povšimnutí, tak by to mohl být precedens pro něco dalšího, pro další kroky v budoucnu, ne?
0: No, ano, samozřejmě, tak to testování probíhá kontinuálně dlouhodobě, to není zase nic nového. A aliance přes některé klopítnutí samozřejmě většinou se staví k těmto hrozbám poměrně jednoznačně. To znamená, já si myslím, že vysíláme ten správný signál směrem k Rusku.
1: To znamená, ten signál je, přiletí-li něco k nám a my uznáme, že to byl cílený útok, a chápu, že to není jednoduché, tak nejenom, že to sestřelíme, ale ještě budeme konat nějak dál?
0: To je možná moc taktická úroveň, ta správná reakce je spíše, že víme, kdo je náš nepřítel a víme naopak, kdo jsou naši spojenci a že jsme ochotní za těmi svými spojenci stát. A potom sestřelování konkrétního dronu, to už je jako relativně taktická úroveň, kterou si myslím, že není potřeba úplně přeceňovat.
1: Ne, tomu rozumím, ale jestli stále se nedržíme spíš v nějaké abstraktní slovní rovině, jestli už ty kroky Moskvy nezasluhují skutečně nějakou ráznou reakci nebo něco, co je hmatatelné. Jak třeba bránit se podobným incidentům, jako byl ten v Rumunsku, aby k ním prostě nedocházelo?
0: To je složité, protože logika eskalace říká, že vždycky eskalují obě dvě strany, ale zároveň, že eskalace jakékoliv situace je nejenom pragmatická, ale i emocionální. To znamená, ve chvíli, kdybychom prudce reagovali na zatoulaný ruský dron v Rumunsku, tak my nevíme, jestli to náhodou není přesně to, co Rusové potřebují, aby posílili podporu domácího obyvatelstva současnému režimu, aby jim to třeba umožnilo spustit další vlnu mobilizace. To znamená, naše přehnaná reakce na v zásadě banální incident by mohla spustit dalekosáhlou reakci, eskalační reakci v Rusku, protože ten proces funguje oboustranně a my nevíme, jestli jim vlastně nehrajeme do karet. To znamená zůstat racionálně, mírně stlumit ty naše emoce je možná to nejlepší, co můžeme dělat.
1: Přesto neměli bychom alespoň přemýšlet nad tím, že pokud by bylo nutné ty drony sestřelovat třeba ve větším množství, takže bychom měli vymyslet způsoby, jak to dělat levněji než doposavať.
0: Ano, a Ukrajinci na tom pracují a z poměrně logických důvodů. To, co můžeme dělat my, je učit se od nich a pomáhat jim třeba s tím vývojem, což se samozřejmě děje. A zároveň znovu ta logika inovace říká, že ve chvíli, kdy obě dvě strany v tom konfliktu inovují extrémně rychle, zhruba těch 6 týdnů, ale také za extrémně velkých nákladů, a teď nemyslím jenom finanční, ale především z pohledu lidských ztrát, tak my, protože samozřejmě žádné lidské ztráty generovat nechceme a nebudeme, tak nikdy nejsme schopni tu eskalační rovinu nějakým způsobem, tu inovační linku dorovnat. To znamená, že někdy je možná lepší počkat, než uspěchat tu reakci a než rychle skočit na nějaké řešení, které teď se zdá, že funguje, protože nikdy nevyložíme tolik zdrojů jako Ukrajinci a Rusové a proto bychom v podstatě platili drahé řešení, které za 6 týdnů může být nefunkční.
1: Tomu já rozumím, ale zároveň se ptám, jestli nemůže Evropa zaspat, nebo jestli už nezaspala, protože když jsme zmiňovali útok v Polsku, ten dronový, ruský, vlastně ten nálet té skupiny dronů do Polska, tak sestřelování těch dronů stíhačkami bylo 10x dražší než vypálení těch dronů směrem do Polska. A mluví se tu o evropské protidronové zdi, ta stále, teda nevím, jestli v uvozovkách stojí nebo nestojí, protože jsem od té doby, co jsme o tom naposled mluvili před pár měsíci ve Vinohradské 12, jsem nezaznamenal, jestli to mají být nějaké nové technologie, nové radary, senzory, nové drony, které budou jiné drony ničit.
0: Ano, může to být celá řada těchto opatření, které jste zmínil, plus samozřejmě výcvik a nějaký způsobem integrace těch nových schopností do stávajících schopností. A zároveň ale není dobré úplně poměřovat cenu toho vypáleného projektilu, třeba rakety, která sestřelí ten nepřátelský dron, protože ten dron má za cíl zničit nějaký cíl. To znamená, je lepší porovnávat cenu vystřelené rakety k sestřelu dronu s cenou toho cíle, který ten dron měl zničit, a nejenom cenu toho dronu samotného. A my nevíme, jaké ty cíle vlastně chtějí drony zničit. My jenom víme, že Ukrajinci to teď umí dělat u vozovkách levněji, levněji na kus, ale rozhodně musíme započítat ty náklady, které je vlastně tato zkušenost stála. To jsou lidské životy, které neumíme finančně vyčíslit a jsou obrovské, jejich ztráty. No a potom samozřejmě finance, které do značné míry pochází právě ze západu. To znamená, nejde říct, že neděláme nic, my děláme strašně moc, jenom se to realizuje v praxi na ukrajinském bojišti a ne u nás.
1: A ta evropská protidronová zeď teda se taky realizuje na ukrajinském bojišti nebo i u nás?
0: No, ty zkušenosti, které Ukrajinci sbírají, se dají sbírat jenom tam a pouze tam a nikde jinde. To znamená, znova platí to, co říkám, někdy je lepší počkat a nespěchat a studovat ty zkušenosti důkladněji, protože nám to umožní ušetřit si spoustu chyb, kterými si ti Ukrajinci také musí procházet a které my bychom nebyli schopni odhalit tak rychle jako oni, protože oni v reálném boji jsou a my ne.
1: A když ministr obrany avizuje, že během příštích 2 let armáda, česká armáda, plánuje pořídit 1000 dronů, tak to už je ale reálný krok, ne?
2: Téměř 3000 dronů, které se v této fázi pořizují do roku 2028.
1: To už skutečně něco asi děláme pro to, abychom nestratili tempo.
2: Budou následovat další fáze modernizace armády.
0: Jistě, to jsou drony, které se nakoupí centrálně, ale potom samozřejmě celá řada útvarů má možnost nakupovat decentrálně a toto dělá třeba na 3D tiskárnách. Takže ten fyzický počet dronů a ten objem bude vyšší a důležité je, aby vojáci s nimi mohli cvičit. To znamená, aby ti vojáci věděli, jak vypadá dron ve vzduchu, jakým způsobem se proti němu krýt, jakou má si rychlost a nějakým způsobem si fyzicky zvykli na to, co ten dron může dělat, a to právě tyto nákupy mají pokrýt a myslím si, že to je správná cesta.
1: Rumunsko, území Severoatlantické aliance, Polsko, loni, území Severoatlantické aliance a dokonce tenkrát ty drony byly jenom pár set kilometrů od Ostravy. Vy nemáte strach, že by k něčemu takovému mohlo dojít i v Česku?
0: Tak jednak sedím v Brně a to je ještě nějaká vzdálenost od Ostravy. Jednak samozřejmě otázka je, proč by se to mělo dít a proč zrovna u nás. To znamená, ano, může se stát zatoulaný dron, tak jako v Rumunsku, který proletí přes Polsko, možná třeba přes Slovensko k nám. A určitě to spustí velké povzdvižení, což by možná svým způsobem bylo dobře, abychom se probudili. Ale jinak si neumím představit, proč zrovna my a konkrétně proč zrovna teď by Rusko mělo něco takového podnikat, protože z mého pohledu opravdu starosti má v současné době někde jinde.
1: Možná dobré se na to ptát teď než potom.
0: Přesně tak.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás udělal chvíli a díky za všechny vaše odpovědi.
0: Také děkuji a přeji pěkný den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Dičkou z Vojenské akademie ve Vyškově a ptal jsem se ho na drony a na obranu východního křídla NATO. Druhý den nového týdne, nového měsíce, čekají nás nové události, ale taky staré známé pořádky, totiž i v sobotu opět vydáme Katy, naši speciální sérii o diktátorech. Současně už chystáme i letní program, opět totiž platí, že Vinohradská 12 bude vycházet bez přestávky celé léto, abyste měli co poslouchat. Naslyšenou zítra.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Pavel Prouza.
4: Ministerstvo zahraničí podalo trestní oznámení kvůli financování pavilonu na světové výstavě Expo. V části Jižní Moravy začalo platit omezení odběru pitné vody kvůli suchu. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm. Teploty do 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dvě trestní oznámení na neznámé pachatele podalo ministerstvo zahraničí kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Nedostatečné financování projektu může podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů ohrozit budoucnost českých center, která jsou s tím organizačně propojena. Podle Macinky je to výsledek série špatných rozhodnutí předchozího ministra Jana Lipavského. Současný poslanec za ODS kritiku odmítá.
6: On si nechal škrtnout 3/4 miliardy pro letošní rok na rozpočtu a teďka mu chybí peníze, takže hledá libovolnou záminku pro to, aby se nějakým způsobem omezila činnost českých center.
4: Lipavský dodal, že si stojí za tím, že jednal v souladu se zákonem a vše je řádně zdokumentované. V části Břeclavska platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Týká se například Lednice, Valtic a okolních obcí. Důvodem je dlouhodobé sucho a vysoká spotřeba vody po prvních teplých dnech a přetížené vodní zdroje. V půlce června se omezení rozšíří také na Mikulovsko, upřesňuje mluvčí společnosti vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Vindová.
7: 23 obcí na Břeclavsku a Mikulovsku se týká omezení užívání pitné vody na zalévání zahrad, na pouštění bazénu a umývání motorových vozidel.
4: Běžné používání vody v domácnostech zůstává bez omezení, zákaz neplatí ani pro hřbitovy, veřejná pítka nebo mlžítka. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století nalezli čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to Norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například zachovalé bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Zároveň podle něj demonstruje důležitý technologický pokrok v podvodní archeologii. Aby se výzkumníci k vraku dostali, musí do tmy spustit dálkově ovládaný podvodní dron s kamerou připevněný ke kilometr dlouhému kabelu. Nálezy archeologové vyzvedávají pomocí silných přísavek. Původ plavidla i jeho cíl zatím nejsou známé. Námořní muzeum ale na získání dalších informací pracuje.
5: Sport.
4: Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon.
8: Serena's last dance.
9: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Uzavřená D5 za Benešovicemi a omezení na D11 u Libic nad Cidlinou. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená mezi Benešovicemi a Novou Hospodou. Na kilometru 122 vyprošťují havarované nákladní auto. Potrvá to zřejmě ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 119, objížďka vede silnicemi 605 a 199 a případně přes Bor. Najet se dá zpátky u CT parku na kilometru 128. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. A pravým pruhem teď projedete plynule. A s omezením počítejte na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna. Mezi Buchlovicemi a Stupavou hořel kamion. Už se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Jsou tam kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 16:15 a přeji dobré brzké ráno. Dnes je úterý 2. června. A říkají vám něco jména Jan Bula a Václav Drbola? Oba byli obětí komunistických represí proti katolické církvi v polovině minulého století. Tento týden v sobotu je čeká blahořečení. My jsme proto připravili seriál, který se jim věnuje. Reprízu prvního dílu nabídneme v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Noční radiožurnál
10: a Adam Carda.

0: Jan Bula a Václav Drbola. Dva kněží, které v polovině minulého století potkal podobný osud, byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni komunisty. Tento týden mučedníky katolická církev blahořečí na slavnosti v Brně. Tamní diecéze k tomu připravila podrobné materiály. S těmi teď lektoři jezdí do škol přednášet dětem a právě tomu se věnoval první díl našeho seriálu, který v premiéře můžete poslouchat vždy po 10:30 dopoledne.
1: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
2: To mám za semka, ne?
3: Povolání.
4: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
1: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
5: Takže proč o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi?
1: Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
4: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
6: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
5: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo. Tak.
7: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
6: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
4: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
8: Máte vy nějaké svaté?
9: Svatý Václav.
8: Třeba svatý Václav. Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
10: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
4: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
10: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
4: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
10: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež a doplatili na to.
4: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola.

0: Hozier zazněl v nočním radiožurnálu. A v další reportáži se vydáme do Ostravy. Zájem o byty tam rozhýbává i projekty, které už místní měli zaodepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole je schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich, nepovedený mrakodrap z dob normalizace a starý hotelový dům. To se má ale brzy změnit, stavby projdou totiž rekonstrukcí.
1: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
2: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
1: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak.
2: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnoho. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
3: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s nějakýma drobnýma demoličními pracemi. Nosné části objektu zůstanou.
2: Developer Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
3: Čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. A ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
2: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti Svoboda and Williams začne proměna domů hrůzy na luxusní bydlení podle projektu architektky Evy Jiřičné už v létě. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 16:30. Pavel Prouza připravil krátké zprávy.
3: Věková hranice prvovoličů se zatím měnit nebude. Vláda nepodpořila návrh opozičního hnutí TOP 09, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Podle něj chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev. V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Výsledný tým bude mít kolem 30 poradců. Pracovníci kanceláře je vylosují tento týden. S týmem pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami také mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Pokud bude Izrael dál útočit na Libanon, příměří mezi Íránem a Spojenými státy podle iránské státní televize pravděpodobně skončí. Tamní tisková agentura TASNIM předtím informovala o přerušení nepřímého dialogu mezi Teheránem a Washingtonem. Důvodem jsou pokračující útoky izraelské armády na Libanon, které cílí především na militantní hnutí Hizballáh. Nemocnice ve Slaném na Kladensku slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Prostory umožní tamním lékařům ošetřit 2x více pacientů. Například u tzv. Endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů.
4: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, v níž zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport o něm slyšíte. Nymburk poté bude hostit zítra i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D5 u Benešovic a omezení po požáru na silnici 50 u Uherského Hradiště. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je za Benešovicemi uzavřená kvůli vyprošťování nákladního auta. Jezdí se po náhradní trase z exitu 119 na silnici 605 a pak po silnici 199 k nájezdu na dálnici u průmyslové zóny. A kolona na dálnici před odklonem se zatím netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna je v Buchlovských horách průjezdná kyvadlově. Mezi Buchlovicemi a Stupavou odstraňují následky požáru nákladního auta. Místem se projíždí kyvadlově jedním pruhem, už bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Od loňského přijetí posledního ze série zákonů o komunitní energetice rychle přibývá jednotlivců, firem i obcí, které toho využívají. Jak na to, kde by mohl nastat problém a jaké jsou zkušenosti v zahraničí, tak to si můžete poslechnout tento týden v sérii reportáží. V jedné z nich se za chvíli vydáme ke Kolínu.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už déle než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Reportáže na toto téma najdete na Radiožurnálu i Českém rozhlase Plus celý tento týden. A Plus tomu zítra věnuje i pořad Zaostřeno. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Postupně vám představíme lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. Nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
1: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
2: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
1: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
2: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
3: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
2: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
1: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
2: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
3: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejenom s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka, což je suverénně nejčastější model. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. V jeho rámci si může elektřinu navzájem poskytovat až 1000 jednotlivců, podniků nebo obecních budov. Takovýchto společenství je v Česku přibližně 150. Jak se dají vybudovat, i o tom v naší sérii o komunitní energetice uslyšíte. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Hodiny ukazují 10 minut před pátou a přesně v celou začne ranní radiožurnál s Petrem Králem. Tak s námi zůstaňte nejen u následující reportáže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledních měsících projel Blízký východ. Válka v regionu odvádí pozornost od konfliktu na Ukrajině. Kyjev ale má i další zájmy. V našem podcastu Bruselské chlebíčky se právě Ukrajině a Blízkému východu věnuje unijní velvyslankyně v Kyjevě Katarína Madernová.
1: On nechodil len zbudzovať povedomie Ukrajine, ale aj dohodovať konkrétne či už kontrakty alebo zmluvy na to, aby si zabezpečovali ukrajinské dronové interceptory, aby nepoužívali túto techniku, ktorú oni potrebujú voči balistickým raketám. A myslím, že je to úspešné v tom, že sa začína svet a aj Európa zobúdzať do reality, že Ukrajina nielen berie, ale dáva bezpečnosť. Hej? Ukrajina je security provider, ako sa povie po anglicky, teda poskytuje, má technológiu, ktorú nikto momentálne nemá.
2: Jak moc se Ukrajině ulevilo, když nová česká vláda, která nastoupila, se nakonec rozhodla pokračovat s tou muniční iniciativou v Česku?
1: No, myslím, že boli radi. Jediné, čo môžem povedať, je, že som hlboko presvedčená, že tak ako Ukrajina potrebuje Európsku úniu, tak Európska únia potrebuje Ukrajinu kvôli bezpečnosti, kvôli sile na medzinárodnom poli a kvôli tomu, aby sme boli prosperujúci blok, ktorý prekoná konečne svoj inovačný deficit.
3: To byla Katarína Meternová, velvyslankyně Evropské unie v Kyjevě. Celý díl Bruselských chlebíčků najdete už teď na webu a poslechnout si ho můžete taky v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno, 5 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Valná hromada ČEZu schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Rusko spustilo masivní útok na Kyjev. Vzdušné údery hlásí taky Dnipro. Anketu biatlonista roku vyhrála olympijská medailistka Tereza Voborníková. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Valná hromada skupiny ČES schválila vyplacení dividendy akcionářům na každou akcii 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
4: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
5: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
4: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
6: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
4: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
3: Po masivním ruském útoku na Kyjev je nejméně 14 zraněných, uvedl to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Informoval taky o zásahu výškového bytového domu, na který pravděpodobně dopadla ruská raketa. V troskách domu můžou být podle Klička uvěznění lidé. Kyjevské úřady informují taky o požáru 9podlažního bytového domu. Tisíce lidí se po spuštění leteckého poplachu schovávají v kyjevském metru. Útoky hlásí taky úřady v Dnipru. Vzdušné údery tam nepřežili 4 lidé, dalších 16 je zraněných. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období za sebou. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Turisté si v Šumperku můžou nově prohlédnout 10 let utajované velitelství československých drah z časů studené války. Uvnitř se dochovalo i dobové a funkční technické vybavení.
7: František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
8: Mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit.
7: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
9: Je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně to technické vybavení.
7: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenistu Jakuba Menšíka čeká čtvrtfinále na Roland Garros. Večer bude bojovat s Brazilcem Fonsekou. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. A Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě 3x na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezónu.
10: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D5 za Benešovicemi a omezení na silnici 50 v Buchlovských horách. Dálnice D5 z Plzně do Rozvadova je uzavřená za Benešovicemi. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto z příkopu. Policie odklání provoz na exitu 119. Objíždí se po souběžné silnici přes Holostřevy a Malovice k nájezdu na kilometru 128 u průmyslové zóny. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost také za Berounem. Za odbočkou na Králův dvůr na 26. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna likvidují následky požáru kamionu v Buchlovských horách. Mezi Buchlovicemi a Stupavou se v místě zásahu hasičů projíždí Kyvadlově a tvoří se tam kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude slunečno, ráno místy mlhy, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný jihovýchodní. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, další letní den je tady, úterý 2. června, mimo jiné Mezinárodní den čistého ovzduší. Také se vám dobře dýchá, ale i daří.

0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování i organizace zaměřené na závislosti včera stávkovali, a to kvůli změnám, které chystá vláda. Bojí se oslabení pomoci lidem v nouzi. Vadí jim hlavně plánovaný přesun některých agent z úřadu vlády pod ministerstva. Jsou obavy na místě? O tom byl kulatý stůl.
1: Plánované změny se mají dotknout právě protidrogové nebo lidskoprávní agendy. Z úřadu vlády se od července přesunou na celkem 4 ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera potvrdil, že rozhodnutí je definitivní. Vláda ho odůvodňuje snahou o větší efektivitu. S tím souhlasí i poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová.
2: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud tu činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy, a to si myslím, že je velmi výborné.
1: Experti na lidská práva nebo závislosti to ale kritizují. Poukazují na to, že se témata týkají více rezortů a je potřeba nadrezortní řízení. Mluví proto dokonce o možném oslabení a rozbití agend. Na to upozorňuje i poslankyně Vendula Svobodová z Pirátů.
3: Pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
1: V pořadu Kulatý stůl poslanci dále diskutovali i o tom, jak může neziskovým organizacím pomoct platforma v rámci sněmovny, nebo kdo nahradí Stanislava Křečka ve funkci veřejného ochránce práv. Celý pořad si můžete pustit na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. David Šalek, Radiožurnál.

0: Dobré ráno ve 6:15. A začínáme nejnovější zahraniční zprávou. Rusko v noci útočilo na ukrajinská města Dnipro a Kyjev. Vnitrozdušný prostor a úder zabil nejméně 4 lidi a ukrajinské metropoli bylo podle starosty Vitalie Klička zraněno nejméně 14 lidí a na několika místech Kyjeva vypukly požáry a část města je bez proudu. My se tomu ráno budeme opakovaně věnovat. Mimořádný chovatelský úspěch hlásí zoopark Zájezd na Kladensku. Vlídlo se tam mládě orla savanového. Podle databáze o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. A my se do Zájezdu vydáme po 6:30.
1: Dnes bude o poznání tepleji, než bylo včera, a také alespoň místy čekáme slunečné počasí. Z počátku dnešního dne tedy bude jasno až polojasno, teď po ránu pozor na mlhy. Postupně se bude nebe zatahovat a hlavně na severovýchodě se vyskytnou přehánky. Později večer bude přibývat oblačnosti i v jihozápadní polovině Čech a právě tam se objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty odpoledne vyšplhají na 21 až 26 stupňů, na horách naměříte kolem 17. A foukat k tomu bude slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: dnešním radiožurnálu poodhalíme několik televizních tajemství. Například, jak se naučil létat rumburak v Arabele. Mluvili jsme o tom s mistrem filmových triků Borisem Masníkem, který se letos vrátil na zlínský filmový festival s připomínkou nedožitých stalec scénáristy Miloše Macourka.
1: Rumburák by měl lítat. Ono se řekne lítat, v současné době to je jasný, to by stalo klíčovací pozadí a herec by tam v pohodě se dal na nějakou podložku zelenou a mohl by lítat jako Superman. No ale tady chudák Jirka Lábus musí být zavěšený na lankách.
2: Díváme se s Borisem Masníkem na scénu, v níž Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázli a divák si to asi nevšimnul.
3: Ježíš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
2: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmů jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přes toho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje po trubím.
4: Za mnou jako midkepek.
1: Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
2: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Každý rok zemře při sečení polí 10 000 malých srnčat, která neutečou před zemědělskou technikou. Jak tomu zabránit? Dřív lidé vyráželi do polí hlavně s holí a dobrým okem. Dnes pomáhají i drony s termovizí nebo aplikace propojující dobrovolníky s myslivci a zemědělci. Proč je někdy těžší přesvědčit lidi, aby na nalezené srnče vůbec nesáhli? Hostem Radiožurnálu bude Irena Křesáková.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Tady je Radiožurnál, 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům Unie. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy například Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. 5-dílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Radia Junior anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Sport.
4: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 se postupně vrací po mateřské pauze. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená dálnice D5 na Tachovsku a mlhy na D1. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Sjelo mimo vozovku, převáželo auta a musí kvůli němu i kácet stromy u dálnice. A chvíli to potrvá. Sjíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové Hospody. Osobním autem jeďte přes Bor, vyhnete se tak koloně na objížďce před Novou Hospodou. Na dálnici D1, hlavně na Moravě, mlhy, špatná viditelnost třeba v okolí Kroměříže, Hulína a na D1 taky u Ostrovačic na 178. kilometru je mlhavo, tak jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes po ráno je na obloze jasno nebo polojasno. Místy se také vyskytují mlhy. Teploty klesly většinou na 12 až 8 stupňů Celsia, ale třeba pražské Klementinum má teplotu přes 14 stupňů. Naopak v údolích je teplota nižší, například v Broumově ukazuje teploměr necelých 6 stupňů. Podobně je na tom i Rýmařov, Teplice nad Metují nebo Králíky v Pardubickém kraji. Mrazové lokality v Jizerských horách nebo na Šumavě hlásí teplotu i pod nulou. Nejchladněji je na šumavské Kvildě Perle, tam klesla teplota na -1,5 stupně. Dnes přes den bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ale ještě stále pozor na mlhy. Postupně ale bude mraků přibývat a hlavně na severovýchodě se spíše výjimečně vyskytnou přehánky. Později večer se bude nebe zatahovat také v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty dnes budou zase všude nad 20. Pohybovat se budou většinou mezi 21 a 26 stupni. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. 5:34 a v ranním Radiožurnálu za chvíli o velkém úspěchu chovatelů ze zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhl se tam totiž mládě orla savanového. Zřejmě se jedná o první úspěšný odchov v Evropě.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: ranním radiožurnálu teď velké blahopřání k obrovskému chovatelskému úspěchu. V zooparku Zájezd na Klerensku odchovali mládě orla savanového. V evropských zoo je velmi vzácný a podle databáze schromažďující informace o chovech dravců po celém světě se jedná vůbec o první úspěšný odchov v evropské zoologické zahradě.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe. Nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po čtyřech.
2: První úspěšný odchov orla savanového v Evropě.
1: Po čtyřech pokusech, kdy jsme měli neoplozené

0: staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
1: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test určitě dělat budeme.
0: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Tady je Radiožurnál ve 6:15. Valná hromada skupiny ČES včera schválila rozdělení firmy. Může tak vzniknout nová společnost, do které se postupně vyčlení části zaměřené na distribuci a obchod. Jde o první krok chystanému zestátnění ČES.

0: Které má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Na setkání akcionářů se vydáme hned po 6. hodině. A jich Itálie krátce po půlnoci zasáhlo zemětřesení. Údajně mělo sílu 6,2 stupně. Podle expertů bylo jeho epicentrum v moři u pobřeží regionu Kalábrie. Údaje o případných škodách zatím nemáme k dispozici.
1: Zavřená D5 na Tachovsku a v Praze překážka na Černém mostě. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov zavřená za sjezdem na Benešovice na Tachovsku. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Dopravu odklání na 119. kilometru a jede se přes Holostřevy a Malovice na Novou Hospodu. Tam najedete zpět na dálnici. Zdržíte se chvilku před odklonem z dálnice a taky na objížďce. Tam už je dlouhá kolona před Novou Hospodou. Osobním autem se vyplatí jet raději přes Bor, tam je průjezd plynulý. A ještě do Prahy, Novopatská ulice, okruh ve směru z Kbelské na Mladou Boleslav. Dejte pozor, pokud sjíždíte na Černý most. Ve sjezdu tam leží pneumatika nebo zbytek pneumatiky od kamionu. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nejchladněji je dnes po ránu na šumavské Kvildě Perle. Tam klesla teplota 1,5 stupně pod nulu a v minusových hodnotách se pohybuje teplota i v ostatních mrazových lokalitách Šumavy a Jizerských hor. Jinde se teplota drží nejčastěji mezi 8 a 12 stupni. V některých údolích je ale chladněji, například v Broumově nebo Rýmařově. Naopak tepleji kolem 14 stupňů ukazuje teploměr v centru Prahy. Přes den nás čekají příjemné teploty mezi 21 a 26 stupni. V metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A až se rozpustí ranní mlhy, tak bude nebe jasné až polojasné. Postupně bude oblačnosti přibývat a na severovýchodě i zaprší. K večeru počítejte s deštěm i ojedinělými bouřkami v jeho západních Čechách. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál Teď atletka Nikola Ogorodníková, ta se totiž vrací po mateřské pauze a na memoriálu Josefa Odložila zvítězila v soutěži o štěpařek. V Praze na Julisce vyhrála bronzová z pařížské olympiády díky hodu z první série. Ten byl dlouhý 59 metrů a 87 centimetrů. Blahopřejeme.
1: Já jsem šťastná, jako že můžu být zpátky na dráze a vlastně teďka začínám vnímat, že jak kdyby se nic nestalo a jsem ráda, že se pomalu vracím jako zpátky na ty 60-metrové hody a doufám, že to bude ještě jakoby za těch 60.
2: To říkala po závodě Nikola Ogrodníková, která absolvovala první start v polovině května v Ostravě, ale v dešti tam hodila o víc než 5 metrů méně než teď na Julisce. I v Praze ale viděla ve svých pokusech technické chyby.
1: Je ještě jako docela dost věcí, já jsem teda hrozně kritická, ale možná chci jako moc věcí po porodu a srovnávám to i vlastně s Bárou trošku, protože vím, že házala dobře po dětech, ale jako ta žena každá je jiná po tom porodu, takže musím to brát, že vlastně moje tělo pracuje jinak a ten návrat byl prostě delší, no, nebo je delší.
2: Je pro ní motivací třeba i někdejší návrat Barbory Špotákové, která zhruba rok a čtvrt po porodu ovládla evropský šampionát v Curychu v roce 2014. Ogrodníková hodila v Praze nejdál hned prvním pokusem a závod trochu negativně ovlivnil souběh se soutěžemi tyčka i tyčkařek, jejich rozběh se totiž protínal s tím oštěpařským.
1: To nevím, teda se omlouvám, že to řeknu jak blbě, nevím, kdo to vymyslel, jako závodit zároveň s tyčí, protože to fakt jako se tam hrozně křížilo.
2: Ale i přes netradiční průtahy si z toho Ogrodníková zas tak těžkou hlavu nedělala.
1: Musím říct, že od té doby, co jsem matka, asi už jako zvládnu ustát jakoby všechno, takže i kdybych házala hrozně málo, tak ne, že by mi to bylo jedno, ale vím, že jako prostě se jede dál. Vlastně atletiku miluju, ale vím, že to není středobod vesmíru.
2: Doplnila po svém vítězství na Odložilově memoriálu olympijská medailistka oštěpařka Nikola Ogrodníková. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Pozor, zavřená dálnice D5 směrem z Prahy na Rozvadov. Na Tachovsku na 122. kilometru vyprošťují nákladní auto, které převáželo auta. Bude to zřejmě časově i technicky náročnější operace. Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Rusko útočí na Kyjev a další ukrajinská města. Při vzdušných úderech zahynulo nejméně 8 lidí. Sněmovna začne řešit zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Dálnice D5 je po nehodě neprůjezdná na 122. kilometru ve směru na Rozvadov a bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Masivní ruský útok na Kyjev nepřežili nejméně 3 lidé. Zraněných jsou desítky, uvedl to šéf kyjevské vojenské zprávy Timur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o zřícení 24-patrového bytového domu, na který nejspíš spadla ruská raketa. V troskách budovy podle něj můžou být uvězněni lidé. Na několika dalších místech v ukrajinské metropoli po útocích vypukly požáry. Ruské útoky mířily taky na Charkov nebo Dnipro, kde zabili nejméně 5 lidí a dalších 25 zranili. K situaci na Ukrajině se vrátíme v ranním radiožurnálu i po 6:30. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, nově dostali celkem 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli by se zvýšení nemělo týkat i těch, kteří už rodičovskou pobírají. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximum možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
1: Třeba podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se rodičovský příspěvek měl navíc navyšovat automaticky, jako je to například u důchodů. Prezident Petr Pavel zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uherskohradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se taky na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve valašských kloboukách. Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Broková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Vítězný text představili pořadatelé v Městské knihovně v Praze.
4: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Broškovou.
5: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
6: Moc děkuju za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
5: Poděkovala Alexandra Broková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
6: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
5: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosatík. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsekovi.
8: 20-letý Menšík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsekou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseka totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Menšík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
9: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
8: Zápas Menšíka s Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera nejdříve v 8:30 večer a na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D5 na Tachovsku a na D1 kolony už Mejkalky. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. To vyproštění je trochu složitější. Kamion převážel auta, musí i kácet stromy u dálnice. Sjíždí se na 119. kilometru, jede přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové Hospody. Před odklonem kolona na 10 až 15 minut ucpaná je taky objížďka před Novou Hospodou. Osobním autem lepší jet přes Bor. Na D5 se dejte pozor taky na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí hlásíte nepojízdné auto.
11: Je tady ve stoupacím pruhu v zálivu auto a některé kamiony vybočují, jenom aby se řidiči nelekli.
10: Na dálnici D7 ve směru z Prahy na Chomutov velký pozor u sjezdu na Kladno. Zhruba na 7. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka, vybočuje se. A na D1 ve směru do Prahy čekejte už teď kratší kolony před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se na 26. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přeháňky a teploty 21 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: Po zprávách začíná vysílání Radiožurnálu Sport, je 6 hodin a 6 minut. Tento týden každé ráno v trochu jiném schématu k vám promlouváme ze studia na Pražských Vinohradech, protože tu nejsme ve dvou, pouze v jednom, ale snad to úplně neochudí ten váš posluchačský zážitek. Každopádně i tak se vydáme na celou řadu sportů. Zajímat nás bude pochopitelně mistrovství světa ve fotbale, tenisový Grand Slam Roland Garros. Podíváme se třeba taky na to, jak začíná basketbalové finále domácí soutěže, tedy Národní basketbalové ligy. Vydáme se taky za McDonald's Cupem nebo na mistrovství Evropy v malém fotbale a podíváme se tady na výkon českých reprezentantů v osmifinále. Taky pro vás máme čistou hru Martina Procházky, takže i hokej nakousneme. Zkrátka všechny možné sporty, které pro vás můžeme v úterý 2. června mít. Pěkný den.
2: Radiožurnál Sport
12: a Adam Weidenthaler.

0: Hluk není pouze okolo české fotbalové reprezentace, ale i slovenské fotbalové reprezentace, protože Slováci v přípravném utkání v Dunajské Středě zdolali 2-1 Maltu, no a mají na své lavičce staronového trenéra, a to Vladimíra Weise staršího, který poprvé vedl slovenskou reprezentaci mezi lety 2008 až 2012 a tehdy dovedl až do osmifinále světového šampionátu, který se hrál na jihu Afriky. Slováci měli taky ve svém kádru včera kapitána pražské Sparty Lukáše Haraslína, takže ten byl přítomen tomu, jak se Vladimír Weis dostal právě do akce. V dalších přípravných zápasech se představili třeba i účastníci světového šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Třeba Norové, ti si v severském derby poradili v Oslu se Švédskem 3-1, a to i bez největších hvězd, tedy Haalanda s Ødegaardem. Tak uvidíme, jestli nakonec Norsko bude tím pověstným černým koněm, o kterém spousta lidí mluví, protože právě Norové, zdá se, budou velmi silnou a nadějnou reprezentací právě pro ten blížící se takzvaný mundial, jak by řekl Jan Pěruška. Jistě nás poslouchá i v tuto brzkou ranní hodinu. Je 6 hodin 11 minut. Krásný den s Radiožurnálem Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts

Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na meetingu bronzové kategorie kontinentální tour v Praze si triumf zajistila hned prvním pokusem. Ten byl dlouhý 59 metrů a 87 centimetrů. Co se týče soutěže dálkařů, tak tu vyhrál taky Čech, a to rekordman, národní rekordman Radek Juška výkonem 787 centimetrů. Poprvé se taky v této venkovní sezóně představil sedmý muž mistrovství Evropy roku 2024 Petr Mindl-Schmidt, no a úřadující juniorský evropský šampion nakonec měl 766 cm a tím byl třetí. Pak další výsledky a výkony třeba na hlavní memoriálové disciplíně, tedy v běhu na 1500 metrů, byl z českých reprezentantů nejlepší Filip Sasínek, který dobil pátý, a to za 3 minuty 38 sekund a 83 setin sekundy. No a koulař Tomáš Staněk, ten se vrátil po zimní operaci lokte druhým místem, měl vrhnutých 20 metrů a 32 centimetrů.

0: 6 hodin přesně 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 2. června a anketu biatlonista roku vyhrála po druhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně přeci jenom Voborníková získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem 4x nastupních vítězů. Ocenění převzala na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakrývá si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Radiožurnál.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ještě jedno téma stihneme před zprávami v 6 hodin a 30 minut. Fotbalová liga sice už skončila, ale na hřišti Baníku Ostrava to stále žije, protože městský stadion ve Vítkovicích hostí finále největšího dětského turnaje McDonald's Cupu. Akce s názvem Svátek fotbalu se účastní dívky a chlapci základních škol z celé republiky a mimochodem taky radiožurnál Sport. Jsme i u toho.
2: Finále McDonald's Cupu začíná
3: právě teď sedím na hlavní tribuně městského stadionu v Ostravě, kde hraje své zápasy prvoligový Baník Ostrava. Vedle mě jsou stovky dětí, které v tuto chvíli sledují dva zlaté poháry, o které se bude bojovat na svátku fotbalu. Úvodní ceremoniál si nenechal ujít ani místo předseda fotbalové asociace České republiky Zdeněk Grigera.
4: To nadšení, si myslím, že to je to nejdůležitější, aby ty malé děti měly a že ta soutěživost, vlastně, která tam je, tak k tomu patří a my jsme vlastně za fotbal rádi, že to má takový velký obsah, takový rozsah a je to vlastně po celé republice a fandíme tomu a jsme rádi, že můžeme být partneři tohoto krásného turnaje.
3: Po konci slavnostního ceremoniálu se tady v Ostravě Vítkovicích na hlavním hřišti začalo hrát. Do turnaje se zapojí celkem tři kategorie. A, to jsou žáci první až třetí třídy základních škol, B, čtvrtá až pátá třída, no a také kategorie M, což jsou malotřídky. Nejprve se zeptám gólmana, který tady vedle mě stojí. Jak se jmenuješ a z jaké školy jsi?
5: František a jsem ze školy za Šeporkyňova Vyškov.
3: Jak jste si vedli v prvním zápase?
5: Byli jsme lepší prvních pět minut, jenže pak jsme dostali dva góly a museli jsme vyrovnávat. Mojí chybou, dva góly byly moje.
3: Ale ne.
5: Jo, bohužel byly. Pak jsme teda dali dva góly a zase můj gól jsem dostal na 4-3 a nakonec jsme teda vyrovnali a 4-4 jsme remizovali.
3: To je dobrá remíza na úvod. Mám tady vedle tebe ještě kolegu. Adame, tak jak se ti tady na tom trávníku líbí, protože tady hraje vlastně Baník, že, první ligu?
6: Líbí se mi to, ale teďka ta tráva mi moc nevyhovuje, protože je to tady hrozně klouže.
3: No protože pršelo, že, jak potvrdí gólman, jak se ti tady chytá?
5: No hodně špatně, kvůli tomu jsem dostal první gól taky, no.
7: I když v Ostravě se chystá vlastně projekt nových bazalů, nového stadionu, tak ten náš městský stadion pořád patří vlastně k tomu nejlepšímu, co v České republice je. A tady je prostě všechno dobře. A já si myslím, že když oni sem nastoupí do téhle té kulisy a vidí to, tak to na ně musí zapůsobit a věřím, že tady dneska vidíme třeba budoucí opory nároďáků.
3: Dodává ostravský primátor za ODS Jan Dohnal. Na finále McDonald's Cupu je také Airstream radiožurnálu Sport s Pavlem Horvátem, pětinásobným vítězem české nejvyšší soutěže. Lukáš Kaleta, radiožurnál.
8: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
9: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pár je to! Je to! Je to! Po 20 letech na mistrovství světa!
10: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
11: Obrovský úspěch vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
8: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
10: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
12: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
8: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
10: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
8: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
10: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Dobré ráno, je 6:30. S dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
13: skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 koruny za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Celkově tak ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Valná hromada schválila taky rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat až 2 roky. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu. Uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období za sebou. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu. Pražská zoo dnes pořádá Den pěstounů. Akce je určená pěstounským rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči. Dorazí asi 150 pěstounských rodin. Program je součástí Dnu pěstounství, které Praha pořádá až do 16. června. Sport. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D5 na Tachovsku a nehoda v Praze v Kutnohorské ulici. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Skončilo v lese, převáželo auta, to vyproštění bude trochu složitější. Sjíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět najíždí u Nového Spody. Před odklonem kolona na 10 minut ucpaná je taky objížď před Novou Hospodou. Osobním lepší jet přes Bor. Na D1 ve směru do Prahy se prodlužuje kolona před Šmejkalkou. Podle naší zpravodajky se brzdí u sjezdu na chodce Rady.
16: Brzdí se už na 28. a docela prudce. Víceméně hned za tím naháčem se to docela rychle zabrzdí a pak se to spíšně rozjíždí.
15: Podobná situace je na D1 i na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se prudce na 211. kilometru, za Rohlenkou se opět rozjedete. Ještě do Prahy provoz houstne, teď navíc na Kutnohorské na příjezdu z Měcholup k Průmyslové nehoda. Blokuje pravý pruh u sjezdu na jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
17: Tento týden přináší do Česka časté střídání počasí i teplot. Po deštivém a poměrně chladném včerejšku se právě dnes dočkáme spíše slunečného počasí a teploty na celém našem území odpoledne přesáhnou 20. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 21 až 26 stupňů. Zítra se k nám opět vrátí velká oblačnost, hodně srážek a teploty zase klesnou na 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek se opět přechodně vyčasí, na obloze bude oblačno až polojasno a přehánky se objeví jen výjimečně. Teploty už zase do 26 stupňů, no a na konci pracovního týdne zase zataženo na většině území s deštěm nebo bouřkami. Teploty už ale nebudou klesat, pohybovat se budou mezi 20 a 25 stupni. Víkendové počasí by mělo být převážně slunečné. V sobotu ještě s doznívajícím deštěm, neděle už by se mohla obejít úplně bez srážek. Teploty v sobotu i v neděli porostou a pravděpodobně se dostanou i nad letní 25. To byly zprávy.
14: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga nedávno poznala svého mistra a je to pražská Slavia, kterou si teď taky trochu připomeneme, i když z jiného úhlu, protože její legenda, brankář a taky kapitán vicemistrů světa z roku 1934 František Plánička se totiž 2. června, což je právě dnes, narodil. Bylo to v roce 1904. Náš reportér Jaroslav Plašil skládal ještě relativně nedávno seriál ke 100 letům nejvyšší domácí fotbalové soutěže a právě jeden díl je věnovaný Františku Pláničkovi jakožto velké osobnosti české fotbalové ligy. Ostatně v barvách Slávie je taky několikanásobným šampionem. Tak si ho pojďme trochu připomenout.
1: Míč má Plánička, vykopává.
2: Podobných výkopů provedl František Plánička nespočet. Vždyť s fotbalem začal ještě dávno před založením asociační ligy a skončil krátce poté, co si na světovém šampionátu ve Francii v roce 1938 zlomil ruku při utkání s Brazílií. Někdo si možná při vzpomínce na Pláničku vybaví typický rolák, ve kterém chytával. Jiný třeba skoky zvané robinzonády, odvahu, se kterou se vrhal pod nohy útočníků, nebo třeba tuto 90 let starou písničku Járy Pospíšila a Jarky Budila.
3: Náš Plánička je zlatý hoch, ten zápasí jak lev.
2: Zlatý hoch Plánička byl kapitánem vicemistrů světa a i v době, kdy obecně díky herním stylům s menším počtem obránců padalo více gólů, držel si kariérní průměr necelých 9 desetin branky na zápas. A slavný byl i díky rytířskému chování, za které byl několikrát vyznamenaný.
4: Nebyl jste nikdy na fotbalovém trávníku vyloučen, je to tak?
5: Ani ne napomenut, protože to jsem si vážil, nikdy jsem neprotestoval proti ničemu.
2: Vzpomínal kdysi ve vysílání Československého rozhlasu František Plánička, i když drobná neposlušnost mu zřejmě pomohla k velké kariéře.
5: To mě bylo 12 let, to jsem chodil ke studánce do Prahy 7 do školy a měli jsme tělocvik. Učitelka vyzvedla jeden fotbalový míč, mý kluci měli sami hadráky jenom, no a teďka skutečný míč, tak jsme se na to těšili, ale ona přišla a řekla, ten míč nesmí na zem, s tím si můžete jenom pohazovat. To víte, my, kluci, který jsme byli žhaví, dokopaný, tak jenom pohazovat. No ona zas nevydržela ty 2 hodiny, aby se na nás tam dívala, tak šla do letenských sadů, no a my nad sebou neměli dozor, míčel na zem a hrála se liga. A při takové jedné lize přišel, my nad sebou neměli dozor, míčel na zem a hrála se liga. A při takové jedné lize přišel nějaký pán, no a on to byl

0: Začal jsem hrát za čtvrtý dorost, to měla Slavia 4 dorostenecká mužstva. No a tak jsem tam zůstal celý rok. Až do prvního dorostu jsem se dostal.
1: S přestupem mezi dospělé profesionály Slavie o pár let později už to bylo složitější, ale když už jednou oblékl sešívaný dres, za jiný než národního nevyměnil.
0: A jako brankář prvého dorostu jsem nosil dnešní slavistický dres, čili půlku červeno-bílý s tou slavistickou hvězdou a mužstvo mělo bílý košile se slavistickou hvězdou. Tak to vlastně byl můj první dres, který jsem oblékl a taky poslední, který jsem svlékl.
1: Plánička byl jednou z největších postav velmi úspěšné meziválečné Slávě a byl u 7 ligových titulů. Zemřel ve 92 letech, krátce po senzačním stříbrném euru 1996 a také po mistrovství v obrovském triumfu sešívaných, na který slávisté tehdy čekali skoro půl století. Stejně jako další klubové legendy Josef Bican a Antonín Puč, je dodnes Plánička uctíván fanoušky Slávie i jedním z chorálů, ve kterém se všichni z nebe dívají, jak Slávia válí. Fedenu je po Františku Pláničkovi pojmenovaná i jedna z tribun stadionu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Poprvé od roku 2023 se na French Open, tedy tenisovém turnaji, hrál zápas žen v hlavním večerním vysílacím čase, a to na hlavním kurtu, tedy na kurtu Filipa Chatriera. BBC o tom píše na svých internetových stránkách, no a víc řekne v přehledu zahraničních webů. Tady až Skalický, pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jaký souboj si takovou poctu vzhledem k těm historickým statistikám zasloužil?
1: Byl to duel Ariny Sabalenkové a Naomi Osakové, tedy utkání aktuální světové jedničky z Běloruska a bývalé nejlepší hráčky světa z Japonska. Na webu BBC Sport se dozvíme, že šlo o kvalitní zápas, který podtrhl sílu a popularitu ženského tenisu. Po hodině a 27 minutách slavila vítězství 7-5 a 6-3 výhru Arina Sabalenková. Obě tenistky se následně shodly, že by se na takzvaném centrkurtu měly hrát častěji ženské zápasy.
0: Souhlasíme. A kolik fanoušků tedy zápas sledovalo?
1: 15 tisíc, což znamená téměř vyprodaná arena Filipa Chatriera. BBC dodává, že kromě předvedené hry si prý vychutnávali také X-faktor, které obě hráčky přináší. U Naomi Osakové to mohl být zářný outfit, ve kterém vstoupila na kurt, zdobily třpitivé šaty inspirované Eiffelovou věží. Arina Sabalenková zase po výhře předvedla takzvaný moonwalk, když organizátoři pustili jeden z hitů Michaela Jacksona. Na závěr dodáme ještě statistiku. Zápas Sabalenkové s Osakovou byl teprve pátým duelem žen v 61 večerních časech od jejich zavedení v roce 2021. Ředitelka Roland Garros Amélie Mauresmová k nelichotivě vyznívajícím číslům pro ženské zápasy opakovaně říká, že se dámské duely hrají jen na dva vítězné sety a tím pádem jsou kratší.
0: Tolik přehled zahraničních webů, který v 6 hodin a 48 minut krásně přednesl Tadeáš Skalický. Díky.
1: Umíš moonwalk, Adame?
0: Neumím.
1: Já také ne.
0: Přijde mi to, že to nejde.
1: Mockrát jsem to zkoušel,
0: ale tam
1: prostě...
0: nějaký podvod?
1: Já věřím Michaelu Jacksonovi, že to bylo opravdové.
0: Další postupující z osmi finále v ženském pavouku Polka Chvalinská a Rusky Schneiderová a Kalinská, mezi muži pak Italové Berrettini, Coboli i Arnaldi a Kanaďan Auger Aliassime.

Bývalý kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan má rakovinu ve čtvrtém stádiu. Dvojnásobný držitel ocenění pro nejlepšího hráče Evropy, který o nemoci a zahájení léčby bez bližších podrobností informoval už v lednu. To teď řekl taky na víkendovém živém vystoupení v Newcastlu, ale zmínil, že má toho absolutně nejlepšího doktora na to, s čím bojuje, a že to je prý fanoušek Liverpoolu. Takže Kevin Keegan dodal: věděl jsem, že nikdy nepůjdu sám. To je tedy narážka na ten slavný chorál You'll Never Walk Alone, který často zní na liverpoolských zápasech. Ostatně je to taky hymna liverpoolského klubu. Přejeme tedy Kevinu Keeganovi, ať je ta léčba co nejvíc úspěšná.

0: Pěkné a pokud možno prosluněné úterý 2. června přejeme z Radiožurnálu Sport. Atletka Nikola Ogrodníková, ta se určitě bude probouzet s úsměvem na tváři, protože se po mateřské pauze vrací a na memoriálu Josefa Odložila ovládla soutěž o štěpařek. V Praze na Julisce vyhrála bronzová medailistka z pařížské olympiády hned díky výkonu z první série a ten byl dlouhý 59 metrů a 87 cm.
1: Já jsem šťastná, jako že můžu být zpátky na dráze a vlastně teďka začínám vnímat, že jak kdyby se nic nestalo a jsem ráda, že se pomalu vracím jako zpátky na ty 60-metrové hody a doufám, že to bude ještě jakoby za těch 60.
2: To říkala po závodě Nikola Ogrodníková, která absolvovala první start v polovině května v Ostravě, ale v dešti tam hodila o víc než 5 metrů méně než teď na Julisce. I v Praze ale viděla ve svých pokusech technické chyby.
1: Je ještě jako docela dost věcí, já jsem teda hrozně kritická, ale možná chci jako moc věcí po porodu a srovnávám to i vlastně s Bárou trošku, protože vím, že házala dobře po dětech, ale jako ta žena každá je jiná po tom porodu, takže musím to brát, že vlastně moje tělo pracuje jinak a ten návrat byl prostě delší, no, nebo je delší.
2: Je pro ní motivací třeba i někdejší návrat Barbory Špotákové, která zhruba rok a čtvrt po porodu ovládla evropský šampionát v Curychu v roce 2014. Ogrodníková hodila v Praze nejdál hned prvním pokusem a závod trochu negativně ovlivnil souběh se soutěžemi tyčkařů i tyčkařek, jejich rozběh se totiž protínal s tím oštěpařským.
1: To nevím, teda se omlouvám, že to řeknu jak blbě, nevím, kdo to vymyslel, jako závodit zároveň s tyčí, protože to fakt jako se tam hrozně křížilo.
2: Ale i přes netradiční průtahy si z toho Ogrodníková zas tak těžkou hlavu nedělala.
1: Musím říct, že od té doby, co jsem matka, asi už jako zvládnu ustát jakoby všechno, takže i kdybych házala hrozně málo, tak ne, že by mi to bylo jedno, ale vím, že jako prostě se jede dál. Vlastně atletiku miluju, ale vím, že to není středobod vesmíru.
2: Doplnila po svém vítězství na Odložilově memoriálu olympijská medailistka oštěpařka Nikola Ogrodníková. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: 9 mrtvých a desítky zraněných si vyžádali noční ruské vzdušné útoky na Kyjev a Dnipro. Bezpečí dítěte v opatrovnickém řízení a při rozvodu rodičů můžou soudcům usnadnit nové materiály. Testují je zatím ve dvou krajích. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Dálnice D5 je po nehodě na 122. kilometru stále neprůjezdná směrem na Rozvadov. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a v Dnipru 5.
3: Rusko na Kyjev a Dnipro vystřelilo přes 40 balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu a vyslalo asi 300 nepilotovaných letounů. Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva. Vypukly požáry a město zahálil hustý kouř. Zasaženy byly bytové domy, obchody a také první a druhé patro polikliniky v Holosijivském obvodu, uvedla kyjevská radnice. Mohutné exploze byly slyšet i v Dnipru, kde zahynulo nejméně 5 lidí a 25 bylo zraněno, uvedla tamní oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: A s Martinem Dorazínem se v raním Radiožurnálu spojíme znovu po 7:30. Posuzování konfliktních rozvodů a následné opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci Ministerstva spravedlnosti. Testuje je teď 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření, říká místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
4: Proto, aby bylo dítě v bezpečí, popřípadě druhý rodič v bezpečí, a další úvaha vede k tomu, jakou odbornou pomoc mám kterému z členů rodiny nabídnout nebo uložit a jak mám zatímně nebo trvale upravit poměry dítěte.
1: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7:50. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát se nebezpečí skrývá pod vodní hladinou.
5: Takže ty pošleš samotného 5letého bráchu v noci na vodu?
6: Ale on umí plavat vážně dobře. Nemohl se utopit.
7: V příběhu o ztracení malého Vojty na jezeře Tichá voda zazní například hlasy Martina Myšičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové. Autoři pod vodou skutečně natáčeli. Využili třeba takzvaný hydrofon, podvodní mikrofon, který dotváří atmosféru nebezpečí skrytého pod hladinou. Pětidílnou sérii můžete poslouchat ve vysílání Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. Filip Svoboda, Radiožurnál.
1: A v ranním Radiožurnálu o tom budeme mluvit podrobně před 7:45.
8: Sport. Tenista Jakub Menšík se připravuje na své premiérové čtvrtfinále Grand Slamu v kariéře. Na Roland Garros v Paříži nastoupí večer proti Brazilci Fonsecovi v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík vnímá Nymburk jako favorita, ale věří, že si půjdou Východočeši za vítězstvím.
9: Není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako že myslím, že dlouho nebyl. Já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
8: Úvodní duel v finále basketbalové ligy začne v 18 hodin. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno, které porazilo Opavu 99-97.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D5 na Tachovsku, kolony na D1 u Brna, taky u Divišova. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Benešovice neprůjezdná. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Skončilo v lese, převáželo auta, musí jí kácet stromy. Dálnice bude podle ŘSD delší dobu zavřená. Dnes jíždí se na 119. kilometru, jede se přes Holostřevy a zpět najíždí u Nové Hospody. Před odklonem je kolona asi na 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova se prodlužuje kolona. Brzdí se u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru do zastavení. Kolona se bude ještě měnit a to spíše prodlužovat. Pozor, ucpává se i stará silnice před Rohlenkou. Na D1 silný provoz je směrem do Prahy. Poprvé zastavíte za sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Pak se kolona rozjede, opět zastaví na 34. a pak ještě na chvilku před Šmejkalkou. Takže pozor, brzdí se tam vícekrát až do zastavení. V Praze silný ranní provoz, ucpává se i Pražský okruh z D1 směrem na letiště. Regulují vjezdy do tunelu, aktuálně kolona od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, ráno místy mlhy, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. A foukat má slabý proměnlivý vítr, později mírný jihovýchodní. Tolik zprávy.
0: Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 7 hodin a 6 minut. Zítra touto dobou už možná bude rozhodnuto o tom, kdo vyhraje první utkání hokejového finále playoff NHL. Začíná tedy bitva o Stanleyův pohár dnes v noci. Carolina Hurricanes versus Vegas Golden Knights. To utkání začne po 2. hodině českého času. Ještě jsem zjišťoval aktuality, jakže tomu skutečně je, co se týče té dlouhé série spoluhráčů Jaromíra Jágra nebo samotného Jaromíra Jágra, kteří si zahráli právě ve finálové sérii o Stanleyův pohár. No a zdá se, že to tedy znovu bude i s takovou mini českou spojitostí, protože Rasmus Andersson, švédský obránce v barvách Golden Knights, nastoupil do své první sezóny v národní hokejové lize, tedy National Hockey League v NHL v roce 2017. Sezóna 2017-18 ta pro něj znamenala 10 zápasů a v jednom z nich se tam setkal v jednom týmu, tedy v Calgary Flames, po boku Jaromíra Jágra. Prostě nastupovali do jednoho společného utkání, tuším, že to bylo utkání s Detroitem. Každopádně tím pádem by se měla prodloužit ta úchvatná série na 46 let po sobě, kdy někteří spoluhráči Jaromíra Jágra nastupují ve finále Stanleyova poháru. Samozřejmě se do toho počítají i ty roky, kdy ještě Jágr vůbec nehrál v playoff NHL, ale zkrátka byli tam borci, se kterými on se potom následně potkal třeba během svého úvodního angažma v Pittsburghu.
2: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.

0: Dnes to bude na Radiožurnálu Sport taky hodně o tenisu. Teď je v 7 hodin a 11 minut. Zatím můžeme pouze těšit na to, až večer 20-letý český tenista Jakub Menšík bude na Roland Garros bojovat o postup do semifinále mužské dvouhry. V cestě za dalším vylepšením jeho grandslamového maxima bude stát brazilský talent João Fonseca.
1: Poprvé se tak český tenista utká na letošním Roland Garros s mladším soupeřem. Fonsecovi je totiž pouze 19 let. Přesto už zvládl v Paříži vyřadit legendárního Novaka Djokoviče a naposledy dvojnásobného finalistu French Open Kaspera Ruda. Právě během nočního souboje mladého Brazilce s norským antukovým specialistou se konala tisková konference Jakuba Menšíka, který se ke svému čtvrtfinálovému zápasu vyjádřil takto.
2: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
1: Vyprávěl dobře naladěný Jakub Menšík po tom, co si v Paříži už po třetí posunul své grandslamové maximum. O jeho výkonech na Roland Garros mluví bývalý tenista a někdejší šampion juniorky US Open Dušan Lojda.
3: Fantastické jako výkon, jo, to, co on tam předvádí, řekl bych i tenisově, ale hlavně mentálně, jak se s tím jako pere ve svém věku, jako to je 20-letý frajer, prostě porazíš Deminora z desítky, máš tam hned Rubleva a tak dále, takže prostě za mě plný kredit, jak on to zvládá.
1: Říká tenisový trenér Dušan Lojda, který taky poukazuje na zajímavost, že Menšík si nové grandslamové maximum stanovil na antuce.
3: Upřímně bych nečekal, že uhraje takový obrovský výsledek zrovna na Roland Garros, ale vidět, jak se neskutečně připravil na ten grandslam, myslím si, že mu i paradoxně to vedro pomáhá, protože samozřejmě je to extrémně náročný fyzicky, ale zase ty balony letí, že on výborně servíruje, tak je i blíž liney aktivní, plus výborný return z backendu.
1: Souboj o semifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera po 8 hodině večer a na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: A hrát se bude samozřejmě taky o semifinále i v dalších duelech. Chodar Zverev, to je španělsko-německý souboj, který začne už po 14. hodině českého času. V ženském pavouku pak Ruska Andrejová vyzve Rumunku Kirsteovou a pak nás čeká taky ukrajinský souboj Svitolinová Kostuková. No a co se týče Čechů, nebude v tom Jakub Menšík sám, protože čtvrtfinálové souboje čekají taky některé české deblisty. Petr Nouza po boku Rakušana Oberleitnera, ti vyzvou Italy Boleliho a Vavasory. No a Kateřina Siňáková spolu s Američankou Townsendovou budou čelit belgicko-slovinskému duu Kempenová-Klepačová. Tak věřme tomu, že to u všech tří českých zástupců vyjde a že bude mít David Prouza jen a jen pozitivní zprávy přímo z Paříže. Ostatně spojíme se s ním krátce po 9. hodině, teď je 7 hodin 14 minut a jsou tady Scorpions. Pěkný den.

0: Hokejovou extraligu ovládlo Dynamo Pardubice, no a jestli budou Východočeši moct slavit i basketbalový titul, to se dozvíme v následujících několika dnech, ale jasným favoritem finálové série NBL jsou soupeři pardubických basketbalistů, tedy hráči Nymburka. Ostatně jak to může vypadat, to teď probereme s naším basketbalovým reportérem, který dnes bude na tom utkání číslo 1, Jakubem Kantou. Kubo, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Pojďme se tady zaměřit na tu sérii, ve které je jeden hlavní favorit, ale možná to bude taková trochu, řekněme, labutí píseň pro Nymburk, protože se hodně spekulovalo teď v posledních několika měsících o spojení s pražskou Slaví. Tak jak je to podle tvých informací blízko Nymburk do Slávie?
1: Tak zřejmě i kvůli těm novým informacím nebo těm posledním ve vývoji téhle, řekl bych, nechci říct kauzy, to určitě ne, ale prostě tohohle sloučení, tak to vypadá, že to zřejmě tak bude, protože pokud se Nymburk nepřihlásil, sice to ještě nebyly závazné přihlášky, byly to předpřihlášky, ale pokud se nepředpřihlásil, tak se pak nemůže ani přihlásit, tudíž v příští sezóně Nymburk, tak jak ho známe dnes, by určitě neměl hrát národní basketbalovou ligu. On sice třeba se ještě ze Slaví nesloučí, ale jistě má pak ještě nějaké, řeknu, možnosti, kterých by mohl využít, aby mohl jako klub pokračovat. Nevěřím tomu, že ten klub jako takový zanikne, ale v té podobě, v jaké je dnes, ho v tomto finále uvidíme velmi pravděpodobně naposledy, protože se Sláví prostě ta komunikace probíhá už delší dobu a vypadá to, že vše spěje ke svému cíli. Jasno by mělo být dokonce v průběhu finálové série, tedy pokud nebude rychlá na 4 zápasy.
0: To říká náš reportér Jakub Kanta. Nymburk si jde pro své 21. zlato. Poslední finálová prohra, skutečně pouze ve finále, je ta z roku 2003 s Opavou. Tak letos jasný favorit, co se může změnit, co na tom můžou zvrátit basketbalisté Pardubic?
1: No, tak věřím tomu, že právě to číslo, protože Pardubice už v základní části byly v tabulce druhý nejlepší tým a když se podíváme na statistické ukazatele, ty nejdůležitější, tak byly opravdu prakticky ve všem Pardubice druhé za Nymburkem a třeba v trestných hodech, v úspěšnosti. Na tom byli Východočeši dokonce lépe. Přitom dokázali i vyhrát nad Nymburkem v téhle sezóně a to na neutrální půdě v Kolíně a vlastně všechny ty vzájemné souboje v tom letošním ročníku, a to nejen ligovém, ale i v poháru, byly hodně vyrovnané. Nymburští museli několikrát otáčet, aby vyhráli třeba o rozdíl jediné střely o 2 body. Takže já čekám, že ta série by mohla být vyrovnanější, než jsme v posledních letech zvyklí, ale že by to mělo dopadnout jinak než nymburským titulem, tak to bych se hodně divil.
0: My se dnes budeme na Radiožurnálu Sport bavit taky s trenérem, hlavním trenérem Pardubic, Janem Šotnarem. To bude krátce po 8 hodině a 35. minutě. Každopádně právě svěřenci Jana Šotnara, tedy pardubičtí, v semifinále otočili tu sérii s Brnem. Oni tam dokonce prohrávali 0-2 na zápasy po domácích zápasech. Tak prosím za A o potvrzení tohoto tvrzení a za B taky o to, jestli podle tebe bude hrát roli, že Pardubice jsou teď zkrátka trochu rozjetější, že Nymburk déle odpočíval, protože tento měl rychle ve 4 zápasech.
1: Tak určitě to může hrát svoji roli, bude záležet na tom, jak se Nymburk na to připraví, jak vlastně využije. Na druhou stranu to, že měl víc volna, může tomu i trošku možná staršímu kádru, než mají Pardubice, vyhovovat. 2 série 4-0 v podání Nymburka ve čtvrtfinále s Ostravou i v semifinále s Opavou, což vlastně Adame, ty si říkal, že je ten jediný přemožitel Nymburka, nebo poslední, a já k tomu dodám, že vlastně i jediný, protože Nymburk útočí na 21. titul a ve finále byl 22krát, jo. Takže ta úspěšnost nymburského týmu, obzvlášť pod trenérem Amielem, protože co jsem taky zapomněl říct, že neprohrává v play-off národní basketbalové ligy ještě nikdy pod tímto izraelským trenérem, pokud byl hlavním koučem, tak Nymburk nestratil ani zápas v play-off. Zatím to tak pokračuje, nevěřím tomu, že to bude platit i po finále. Každopádně ten první zápas hodně napoví o tom rozložení těch sil. Nevěřím tomu, že úplně, nebo takhle, v úvodu zápasu se může Nymburk třeba pomalu rozjíždět, což by mohlo být dané tím, co ty si říkal, že měli delší pauzu. Na druhou stranu Východočeši můžou být unavenější. Zetký měl nějaké zdravotní problémy. Těch věcí, které do toho můžou promluvit, je opravdu hodně. Nemyslím si, že tohle bude úplně ta klíčová věc, ale ten zápas číslo jedna by opravdu mohl být hodně důležitý v tom, jak se ta série pak bude vyvíjet. Pokud Pardubice dokážou vyvinout tlak a držet se s Nymburkem, nedej bože, třeba tam i zvítězit, tak si myslím, že to udá tón té série do opravdu velké zajímavosti.
0: Hrát se bude dnes od 18 hodin v přímém přenosu taky na Radiožurnálu Sport v Národním sportovním centru v Nymburce. Připomeň prosím, jaká tam je atmosféra? Ty už máš za sebou nesčetně odkomentovaných zápasů pro Radiožurnál Sport i z velkých šampionátů. Tak když to porovnáš, jakou má, nebo jaký má náboj finálová série NBL?
1: Tak většinou to bývají ty nejlepší zápasy v roce, pochopitelně všechny to hodně zajímá. A v Nymburce samozřejmě teď tak trochu tuším, že ten hlad po basketbalu bude ještě o něco větší, i vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili na úvod, že není jasné, jestli Nymburk bude v tomto městě i dál působit, teď myslím ten basketbalový oddíl. Takže samozřejmě není to největší hala, není to nejmodernější hala, Nymburk není největší basketbalové město, ale nevěřím tomu, že by nebylo opravdu prakticky plno. I když samozřejmě Nymburk třeba i v průběhu sezóny, když hraje v Praze, tak dostane do té haly víc lidí. Myslím si, že tohle je prostě jeden z těch důvodů, kvůli kterým se v zákulisí, nevím, jestli ještě jedná, možná už je dojednáno o tom případném spojení ze Sláví, ale prostě těch důvodů, proč Nymburk i třeba právě má, neříkám, ne, nemá problémy s fanoušky, on svoje fanoušky prostě jednoznačně má, ale nemá jich třeba tolik, jako by si možná na svoji, řeknu, evropskou velikost tenhle klub představoval, protože mluvil jsem o tom taky několikrát, Nymburk je v podstatě známější v Evropě než v Česku a bohužel i na těch návštěvách v tom nymburském sportovním centru prostě v posledních letech to je znát, kdy to nebývalo takové, jaké v minulosti.
0: Dnešní zápas, tedy finále číslo jedna Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi začne v 18 hodin, Nymburk poté bude hostit i ve středu druhé utkání. Ta série se hraje na 4 vítězství a následně bude pokračovat v Pardubicích v neděli a v pondělí. V pondělí tedy může být nejdříve rozhodnuto, ale jak jsme zjistili od našeho reportéra Jakuba Kanty, třeba to nebude tak jednoznačné jako v některých minulých sezónách. Kubo, moc díky za tvá slova a těšíme se dnes večer na pravidelné vstupy, respektive přímý přenos.
1: Děkuji, naslyšenou zatím.

0: Radiožurnál Půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře i novou koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Andrej Babiš ale nebyl spokojený s tím, že návrh například nedostatečně navyšuje počty vojáků. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a Rady. Unijní úřady počítají taky se zřizováním návratových center ve třetích zemích. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům Unie. Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě obývá rozsáhlá území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze, která shromažďuje údaje o chovech dravců po celém světě, jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Sport. Američanka Serena Williamsová se po 4 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Vítězka 4 zlatých olympijských medailí a 23 Grand Slamů odehraje příští týden 4 hru na trávě v londýnském Queen's Clubu, který je jednou z generálek před Wimbledonem. 44-letá Williamsová nastoupila naposledy na US Open v roce 2022. Rok na to porodila 2. dceru. Loni se ale přihlásila do antidopingového programu, který je podmínkou pro účast na turnajích. Svůj návrat ale dlouho opakovaně odmítala.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Sázavy a nehoda v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na chodce Rady. Ve stoupání na kilometru 31 hlásíte stojící auto.
4: Ve stoupacím kruhu stojí bez jakéhokoliv označení nákladní vozidlo. Je až na poslední chvíli viditelné.
3: V opačném směru do Prahy čekejte nesouvislé kolony od sjezdu na Divišov až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Těch 17 kilometrů pojedete přes 30 minut. Na D1 komplikace taky v Brně. Ve směru z Prahy se před sjezdem na Vídeňskou srazilo nákladní auto s osobním. Je to 193,5 kilometr, jsou v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na výstaviště zpomalila. Na D1 u Brna kolony i směrem z Vyškova, to je ranní roztrhaná fronta od 219. kilometru. Až Krohlence. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů zpomalte za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 zasahují hasiči u nehody. Průjezdný jeden pruh a dojíždí se do krátké kolony za Loktem. No a připomínáme na Tachovsku zavřenou dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na kilometru 122 nehoda kamionu a před odklonem na 119. kilometru 20-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je na obloze převážně jasno nebo polojasno. Místy se také vyskytují mlhy, ale například v Karlových Varech je skoro zataženo a teploměr ukazuje 14 stupňů. Nad Prahou oblačno se 16 stupni. Oblačnost se drží i nad Českými Budějovicemi, tam je 13 stupňů. Pardubice hlásí jasno také se 13 stupni a 13 je i v Brně. Je tam skoro jasné nebe, ale pozor na mlhy. Mlhavo je i na Ostravsku, Ostrava hlásí oblačnost 11 stupni. Přes den bude zpočátku jasno až polojasno, postupně ale bude mraku přibývat a hlavně na severovýchodě se spíše výjimečně vyskytnou přehánky. Později večer se bude nebe zatahovat také v jihozápadní polovině Čech a ojediněle se tam objeví déšť, přehánky nebo dokonce i bouřky. Teploty dnes budou zase všude nad 20. Pohybovat se budou mezi příjemnými 21 a 26 stupni. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport pro vás každý všední den chystáme jeden velký autorský pořad. Dnes to bude Čistá hra Martina Procházky od 10 hodin. Krátce předtím ještě zavítáme za Pavlem Horvátem, ale tentokrát to nebude jeho klasická desítka, byť jedna taková se dnes bude natáčet na McDonald's Cupu na svátku fotbalu v Ostravě, kde budou naši hosté právě u pojízdného studia, tedy takzvaného Airstreamu. Zítra pro vás na Radiožurnálu Sport budeme mít vodního slalomáře Václava Chaloupku, který se taky blízkl jedním zajímavým výkonem teď na úvodním světovém poháru ve slovinském Tacenu o minulém víkendu. Mimochodem teď o víkendu budete moct sledovat taky Radiožurnál Sport a znovu naše pojízdné studio právě na světovém poháru, a to v pražské Troji. Tolik tedy vyhlídka na několik dalších hodin, respektive dní. Už ale za několik minut pro vás máme první velký sportovní přehled dne. Teď je 7 hodin 38 minut. Krásné úterý.

0: Tenisové Roland Garros, finále basketbalové ligy Nymburk Pardubice a nebo výsledky ankety biatlonista roku. Nejen o tom se teď dozvíte v pravidelném sportovním přehledu. Nachystal ho dnes ráno 2. června Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den. Tenistu Jakuba Minčíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsekovi.
2: 20-letý Minčík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsekou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseca totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Minčík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
3: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
2: Zápas Menšíka s Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera nejdříve v 8:30 večer a na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
0: Ale už předtím uslyšíte od našeho reportéra Davida Prouzy další aktuální vstupy, protože ve čtvrtfinále deblu se krátce po 11. hodině dopoledne představí dvojice Siniaková-Townsendová a odpoledne taky pár Nouza-Oberleitner. Všechny zápasy s českou účastí tedy budeme nabízet.
1: Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je jedním z travnatých turnajů před Wimbledonem. Serena's last dance.
0: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
1: Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série playoff. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Štvrlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
4: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
1: Úvodní finále basketbalové ligy nabídneme na radiožurnálu Sport živě. V sérii o 3. místo vede Brno nad Opavou 1-0 na zápasy. První střetnutí totiž ovládlo 99-97.
0: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě 3x nastupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na nový ročník.
5: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
0: V kategorii naděje roku uspěla stejně jako loni Ilona Flecháčová a svaz ocenil i paralympijské medailistky Simonu Bubeníčkovou a Karinu Edlingerovou.
1: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrací po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 cm, ale s výkonem spokojená úplně nebyla.
6: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
1: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm.
0: Fotbalisty Bohemians posílí do

0: Nové sezóny útočník Ladislav Almáši, 27letý Slovák, přestoupil do pražského klubu půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava. Almáši s Bohemians podepsal kontrakt do roku 2029. Za ostravský tým nastoupil v šancelize do 80 zápasů, ve kterých si připsal 26 gólů, ale v uplynulém ročníku Almáši ho trápili zdravotní problémy a v nejvyšší soutěži se tak naposledy ukázal na začátku listopadu.
1: Bývalý hvězdný španělský fotbalista Andrés Iniesta zahájí trenérskou kariéru ve Spojených arabských emirátech, kde ukončil i aktivní dráhu. Mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy bude trénovat dubajský klub Gulf United, působící v druhé nejvyšší soutěži. Legenda Barcelony zatím nemá licenci pro první ligy.
0: To říká na závěr sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Díval jsem se na to křestní jméno Kamil, které ti udělalo takové problémy, tak Kamil slaví svátek 3. března, ale nedávno 31. Května slavila Kamila, dnes má svátek Jarmil, tak se to hezky rýmuje. Kamil Jarmil.
1: Tak vše nejlepší všem Jarmilům. I Kamilům.
0: Pěkný den vůbec
1: i Kamilám.
0: Všem, kteří poslouchají Radiožurnál Sport.

0: Je krátce před 8 hodinou ranní, konkrétně 7 hodin 52 minut. A to znamená na Radiožurnálu Sport taky pravidelný čas našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy. A my si tento úspěch den po dni v 50 příbězích připomínáme a spolu s tím taky třeba díky desítce Pavla Horváta, kterou spolu s námi tvoří teď v téhle sezóně 2026 taky Antonín Panenka, pevně spjatý právě s tím evropským šampionátem. Od 2. května až do 20. června, tedy do finálového zápasu v Bělehradě, pro vás máme den po dni vždycky návštěvu kalendáře, rozhlasového archivu a taky různých dobových zajímavostí, takže teď se v našem seriálu vracíme zpátky do 2. června roku 1976.
1: Farmu pro 530 Jalovic předali státním statkům Chomutov pracovníci bratislavských zemědělských staveb závod Pěšťany.
2: Už jenom 2 dny a mezi českou a slovenskou částí republiky budou cestovat i fotbalisté k závěrečnému ligovému kolu. Slávisté dokonce o den dřív. Do Bratislavy totiž odlétají už zítra v 16.40. Bydlet budou v hotelu Carlton. Jak 2. června roku 1976 informuje československý sport, domácí Slovan nebude mít žádnou speciální přípravu. Tým vyrazí k obvyklému soustředění na Zlaté písky, což není v Bulharsku, ale kousek za Bratislavou, píše na odlehčení redaktor František Černoch v narážce na oblíbenou destinaci pro dovolenou u moře. Ten samý deník už také přišel se jménem rozhodčího, kterým prý bude rodák z Vimperka a zkušený mezinárodní sudí Martin Horbas.
3: Zagreb i Beograd, byla Jugoslávie.
2: Ale noviny už jsou také plné zpráv o závěrečném turnaji v Jugoslávii. Tamní sportské novosti připomínají historii šampionátu. Píšou, že zájem o vstupenky je prý obrovský a na všechny se nedostane. V televizi podle odhadu uvidí zápasy miliarda diváků. Utkání prý budou přenášet všechny evropské země, řada států z Afriky, Jižní Ameriky, Blízkého východu a pravděpodobně i Japonsko a Austrálie. Právě článek z jugoslávského deníku přebírá 2. června roku 1976 i Večerní Praha, včetně titulku Nemají co ztratit. Tak totiž pořadatelské zemi představují československý tým, který 7. června vyrazí na soustředění do Vysokých Tater. Tam trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš vyberou z 22 nominovaných fotbalistů 18 reprezentantů pro závěrečný turnaj. A také budou hráče připravovat na velkého favorita a semifinálového soupeře Nizozemce.
4: O Holandsku, našem příštím soupeři v mistrovství Evropy, se hovoří jako o zemi tulipánů, ale stejně dobře by se dalo nazvat krajinou větrných mlýnů, vynikajících cyklistů či fotbalistů.
2: Československý sport velkého favorita představuje 2. června v reportáži že Ivana Mráze na 4. straně s názvem Fotbalistů jako tulipánů.
4: Není totiž náhodou, že se na fotbalovém nebi objevila v posledním desetiletí celá plejáda znamenitých fotbalistů v čele s Krajfem, Neskencem, Kaiserem, Balsem, Svartem, Repem, Hánem. Zázemí, které má kopaná v Holandsku, je ohromné. Každé odpoledne lze vidět kluky školou povinné prohánět mičudu. Jeden má dres Ajaxu a říká si Hulshof, onen zas Feyenoordu a slyší na jméno Jansen. Úspěchy Feyenoordu a Ajaxu v klubových evropských soutěžích a později i národního mužstva přinášejí ovoce.
2: Píše 2. června roku 1976 československý sport v úvodu reportáže o nizozemském fotbalu, který za 3 roky dobře poznal jako trenér Hágu Václav Ježek, takže pak jako kouč národního týmu mohl číst v tamních novinách, sledovat nizozemské pořady a leco svým svěřencům předat.
5: Především jsem těžil z toho, že jsme jaksi my pro ně měli roli trpaslíka, poněvadž oni ty byli soustředěni prostě na to finále. A potom byla další věc, že se tam podařilo realizovat věc, pokud šlo o krytí Johana Cruyffa.
2: Vyprávěl kdysi Václav Ježek, jak připravoval své svěřence na nizozemské hvězdy, možná vůbec největší favority evropského šampionátu. Do finálového zápasu v Bělehradě zbývá 18 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré ráno, 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných jsou po nočních ruských útocích na Kyjev a Dnipro. Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Tenistu Jakuba Menčíka čeká čtvrtfinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Dálnice D5 ve směru na Rozvadov neprůjezdná po nehodě na 122. kilometru. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně i přehánky a teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko provedlo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu. V Kyjevě a Dnipru zemřelo nejméně 11 lidí. Zraněných je víc než stovka. Na Ukrajině je náš zpravodaj Martin Dorazín.
3: V Kyjevě podle informací vojenské zprávy města zahynuli 4 lidé a 58 osob bylo zraněno, mezi nimi i děti. Rakety a drony nebo jejich trosky zasáhly bytové domy, čerpací stanice, kancelářské budovy, obchody a auta. Na mnoha místech vypukly požáry. Z Dnipra tamní úřady hlásí 6 mrtvých a 33 zraněných. Rusko na Ukrajinu vystřelilo celkem 73 raket, včetně nadzvukových a balistických, a vyslalo 656 dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
4: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková, Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak bude už 45. a 46. filmová hvězda.
5: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi Noky?
6: Maminčiny Noky přece. Pravý Noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
7: Kristýnu Badinkovou Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
8: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
7: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
9: Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a také Kaspera Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A baví ho i fakt, že na letošním antukovém Grand Slamu se daří mladým hráčům.
10: The next generation is doing pretty well, no.
11: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
9: Čtvrtfinále Jakuba Menšíka na Roland Garros nabídneme večer na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.

0: kolony na D1 u Brna, taky před Prahou. Na D1 na příjezdech do Brna je silný provoz v obou směrech, jak od Prahy, tak i z Vyškova. Kolony teď zhruba na půl hodiny před omezením na 196. kilometru. Na D1 silný provoz i před Prahou. První nesouvislá kolona popojíždí od 41. kilometru až na 24. ke Šmejkalce. Další pomalý provoz pak čekejte od sjezdu na Pražský okruh až na Chodov. Celkově těch 40 kilometrů před Prahou pojedete okolo 50 minut. Na dálnici D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů zpomalte za sjezdem na Loket. Na kilometru 125 havarovala dodávka. Průjezdný jeden pruh a dojíždí se do krátké kolony za Loktem. Dálnice D5 stále zavřená ve směru z Prahy na Rozvadov. Na 122. kilometru vyprošťují kamion z lesa. Dopravu odklání na 119. kilometru. Pozor před odklonem, dlouhá kolona, hlavně kamionu. V Praze silná ranní špička. Velmi ucpaná je třeba severovýchodní část Prahy, oblast Libně, Liberecká do centra. Plná je taky Kbelská z Letné přes Hloubětín až na Průmyslovou k nehodě u Spalovny. A velké kolony jsou stále i na Štěrboholské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
3: Po zprávách se znovu rozjíždí vysílání radiožurnálu Sport. V téhle hodince se budeme věnovat třeba fotbalovému světovému šampionátu, anebo se ještě poohlédneme za atletickými událostmi posledních dní. Každopádně pro vás budeme mít taky soutěž, a to v tradičních 8 hodin a 50 minut, kdy pro vás máme fotbalový míč McDonald's Cupu, takže pokud máte chtíč zavolat nám, tak číslo zůstává stále stejné 221 552 222, stejně jako budeme na tomto čísle očekávat i vaše dotazy pro čistou hru Martina Procházky, ve které pochopitelně ještě rozebereme světový šampionát v letním hokeji.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Je 2. června, tak stojí za to znovu připomenout, že František Plánička, velká fotbalová osobnost české historie, se právě 2. června narodila. Roku 1904 se narodil muž, který nakonec stál v bráně československé reprezentace i ve finále světového šampionátu ve fotbale v roce 1934, kdy československé mužstvo podlehlo domácí Itálii 1-2 až v prodloužení spolu se Španělem Zamorou. Je třeba Plánička považován za vůbec nejlepšího fotbalového brankáře předválečné Evropy. No a jinak samozřejmě velká osobnost taky fotbalové slávě. Ostatně jedna z tribun v pražském Edenu je pojmenovaná právě po Františku Pláničkovi. Když už jsme u reprezentace, tak se můžeme vydat do Spojených států amerických, protože tam už čeští fotbalisté, ne už českoslovenští, zamířili kvůli startu na mistrovství světa. V pátek ráno našeho času ještě ale nastoupí Koupkův výběr v New Jersey ke generálce na šampionát, a to proti výběru Guatemaly. V pondělí se hráči po náročném cestování věnovali hlavně regeneraci.
1: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl, o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře, měli jsme komfort v letadle.
2: Přiznává reprezentační záložník Lukáš Provod. Národní tým odletěl z Prahy v neděli krátce před 11. hodinou večer českého času a po mezipřistání v Irsku dorazil do New Yorku v pondělí před 4. hodinou raní času tamního.
1: Trošku jsem z toho měl samozřejmě respekt, protože ne úplně vždycky spím v letadlech nebo v autobusech, ale bylo to celkem v pohodě a měli jsme UNO, měli jsme nějaký nový varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
2: Říká opora Slávie Lukáš Provod, který si s reprezentačními spoluhráči musí zvyknout na to, že v New Jersey je oproti Česku o 6 hodin méně.
1: Ať už co se týče suplementace nebo těch typů a doporučení, tak máme všechno a snažili jsme se prostě najet co nejrychleji na ten režim, který je tady, na ten časový posun, a 3 hodinky potom, co jsme přijeli, tak jsme ještě spali. A myslím si, že to bude v pohodě.
2: V pondělí měli čeští fotbalisté jen lehčí program na hřišti či v posilovně a absolvovali i takzvaný heat training.
1: Ten by vlastně nás měl adaptovat na ty podmínky, na to horko, na trošičku pomoc třeba i s tou nadmořskou vejškou. Jsme všichni natěšení. Já si myslím, že to na nás dejchá hodně a nemůžeme se dočkat, až to vypukne.
2: Vyhlíží začátek mistrovství světa záložník Lukáš Provod. Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí příští týden v pátek ráno českého času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na okruh WTA a sehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. Co to může znamenat, tak to se pokusíme trochu rozebrat s naším tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem. Hezké ráno.
1: Hezký den.
0: Jardo, může tedy po skoro 4leté pauze, kdy Williamsová ještě stihla porodit svou druhou holčičku, uspět? Může se skutečně napevno vrátit zpátky do okruhu?
1: Nevím, ale myslím si, že ona si to určitě myslí, že ano, protože to by se jinak nevracela.
0: Je ambiciozní.
1: A já si myslím, že to sebevědomí neopustilo a že když sleduje tu ženskou tour, tak si možná někdy říká, to, co bych, že co by, kdybych tam byla já, to bych přece vyhrála. Ne, teď samozřejmě trošku to zlehču a nechci spekulovat a nechci hlavně mluvit za ní, ale myslím si, že určitě si musí hodně věřit. No.
0: 23 Grand Slamových titulů, vlastně po ní nepřišla žádná tak dominantní nástupkyně, když to tak řekněme.
1: Ano, a to je možná i ten důvod, proč se třeba chce vracet, že zkrátka cítí, že to je ještě doba, ve které by mohla něco urvat, což se jí nepodařilo po tom prvním návratu, po prvním dítěti, kdy se vrátila velmi rychle, kdy dosahovala i na finále Grand Slamu, ale už se jí nepovedlo ten turnaj velký vyhrát jako v minulosti, takže ona zůstala na té 23, což jí možná taky vrtalo trošičku hlavou, že to zkrátka ještě chtěla posunout a nepovedlo se jí vyhrát jako mamince, takže možná, že to tam stále je ta velká motivace.
0: Je to debl? Myslíš, že se bude chtít vrátit i do singlu?
1: Jsem o tom 100% přesvědčený a počkejme si 11. června, tuším, to bývá tradičně ve čtvrtek tiskovka velká před Wimbledonem, kde se prozrazují různé novinky a tak dál. A třeba už Serena Williamsová nějakým způsobem má přislíbeno víto, že bude mít i volnou kartu pro Wimbledon, protože asi nevím, no, nenapadá mě moc jako jiných variant scénářů, protože začíná na trávě, na turnaj v Queensu, což je celkem nový nebo obnovený turnaj. WTA tam dlouhá léta od 70. let nebyla, byli tam jen muži a teď jsou tam i ženy a vrací se právě tam v deblu. Nedovedu si představit vlastně jiný scénář, než že bych chtěla hrát single a rozehrála se na trávě pro ještě větší turnaj a samozřejmě určitě bude mít taky cíl nebo sen představit se domácímu publiku v Americe, ať už na Grand Slamu, nebo třeba pak olympijské hry, ale to je ještě hodně daleko samozřejmě, ale ten scénář se prostě nabízí, protože už jsme o tom spekulovali, jakmile se na konci loňského roku přihlásila sama do antidopingového programu, tak to by se tam člověk jen tak zkrátka nepřihlásil, aby měl ty potíže, starosti, co z toho plynou, takže určitě bylo zřejmé, že zkrátka nějaký návrat plán a teď se to rýsuje, že už tedy na trávě.
0: Říká náš tenisový reportér Jaroslav Plašil, olympijské hry v Los Angeles, ty jsou tady za 2 roky, 2028. My jsme se teď během písničky ještě bavili o tom, že Martina Navrátilová vlastně hrála ty své poslední profesionální zápasy, byť to třeba bylo v mixu nebo v deblu, ženském deblu, někdy před 50. narozeninami, tak je ještě v dnešním světě reálné, že v tomhle věku můžete hrát ty největší turnaje na téhle scéně?
1: Troufám si říct, že ano, pokud je ten člověk zdravý a pokud má i k sobě parťáka vhodného, tak si myslím, že ano, těch důkazů je spousta a nejenom v tenise, ale zkrátka ta sportovní dlouhověkost tady je zřejmá. Nedávno o tom mluvila Kateřina Neumannová ve svém speciálu. Máme tady stále Jaromíra Jágra, ještě aktivního hokejistu. Myslím si, že to stále můžeme tak říct, takže ano, určitě si to dovedu představit a dovedu si představit, že by třeba hrála i se svou sestrou na olympijských hrách. To si myslím, že může být taky jako jeden z takových tajných snů, ale
0: a ona ještě hraje Venus?
1: Venus, teď jsme ji nedávno jako zaregistrovali, samozřejmě jsou to velká jména, no. Je to jo, Serena a Venus, ať už budou hrát jakkoliv, tak organizátoři je všude chtějí. Já si vzpomínám na rok 2015, kdy Serena Williamsová usilovala o kalendářní Grand Slam, ona ten rok vyhrála Austrálii, vyhrála Paříž, Wimbledon a schylovalo se k tomu, že vyhraje v Americe a tam bylo tehdy ženské finále. vyprodané dřív než mužské poprvé v Open Airze. Stalo se to tehdy po hodně dlouhé době, asi někde od 30. let, kdy bylo ženské finále vyprodané rychleji než to mužské. Pak se to nakonec samozřejmě, jak víme, nepovedlo, ale tím jenom chci říct, jak ohromná je popularita Sereny Williamsové ve Spojených státech a to platí dodnes, no, si myslím.
0: A právě tahle americká legenda tedy oznámila návrat zpátky na tenisové kurty, odehraje 4 hry na trávě v Queen's Clubu, zatím se jen spekuluje, kdo to bude, ale třeba The Guardian píše o tom, že by měla nastoupit po boku Kanaďanky Mbokové.
1: Já si myslím, že to tak asi, že to má logiku, protože to z opačné strany velký vzor a tak dál, takže...
0: Je 19, ne? Mbokové.
1: Ano, takže tam určitě velký příběh a dovedu si představit, že to tak bude.
0: Generační spolupráce, my jsme o tom teď mluvili s Jaroslavem Plašilem, právě o návratu Sereny Williamsové zpátky na kurty. Díky za to.
1: Hezký den.

Jak už od víkendu víme, fotbalové týmy Slovácka a Baníku Ostrava si uhájili svou prvoligovou příslušnost, a to v baráži. Jeden tým nestačil, respektive jeden tým porazil Táborsko, to byl ostravský Baník. No a Slovácko to si poradilo s Artisem Brno, dosti jednoznačné výsledky v obou těchto barážových duelech. No a už to má své následky minimálně tedy v Brně, kde Artis je bez sportovního ředitele Vlastimila Chytrého. On je tedy takovou v fuzovkách první obětí téhle nepovedené sezony. Vedení ho odvolalo poté, co tým podlehl po výsledcích 1-4 a 0-3 právě Slovácku. No a jeho kompetence dočasně převezme sportovní manažer A týmu Zbyněk Zbořil, který sportovní úsek prozatím povede společně s generálním ředitelem klubu Petrem Kubou. Uvidíme, koho nakonec na post sportovního ředitele Artis bude hledat a jestli najde, protože nový úkol zní jasně sestavit spolu s trenérem Romanem Nádvorníkem tým, který skutečně postoupí mezi českou fotbalovou elitu.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je půl deváté. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti. Celkově tak ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Valná hromada schválila taky rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat až 2 roky. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Na 4 linkách dnes nebude žádný provoz. Omezení se ale můžou projevit i na dalších z celkových 11 tras. Celodenní stávka je naplánovaná taky na čtvrtek. Zámek v Litomyšli dnes otevírá nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je druhým nejstarším divadlem v Česku. V nové expozici návštěvníci uvidí třeba historické divadelní kostýmy nebo repliky strojů, které dřív sloužily k vytváření jevištních efektů, jako jsou vítr, déšť nebo hrom.
1: Sport.
3: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned v prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 se postupně vrací po mateřské pauze. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o více než 6 metrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, taky před Prahou. Na D1 na příjezdech do Brna silný provoz v obou směrech. Jak od Prahy, tak od Vyškova se tvoří kolony. Delší z Vyškova od 216. kilometru pojedete asi půl hodiny k omezení na 196. Na D1 fronty i směrem z Přerova do Ostravy. Popojíždějí u Bělotína. Na kilometru 311 je zúžení a zdržíte se 10 minut. Na D1 velmi silný provoz stále i před Prahou. Poprvé zastavíte na 41. kilometru sjezdu na Divišov. Ten pomalejší provoz pak čekejte až do Prahy. Ucpaný je i Pražský okruh, a to hlavně teď ve směru z D1 na letiště. Kolona se táhne od Jesenice až ke sjezdu na Ořech a průběžně zavírají tunely kvůli regulaci. Ucpaná je i možná objížďka po jižní spojce, tam je kolona teď od sjezdu na Krč až do tunelu Mrázovka. Dálnice D5 stále zavřená ve směru z Prahy na Rozvadov. Na kilometru 122 vyprošťují kamion, dopravu odklání na 119. kilometru a před odklonem je tam dlouhá kolona. Osobním lepší si je tuž dřív na 107. kilometru na Stříbro. Ještě krátce 35. z Liberce na Turnov. Před Hodkovicemi teď 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tento týden přináší do Česka časté střídání počasí i teplot. Po deštivém a poměrně chladném včerejšku se právě dnes dočkáme spíše slunečného počasí a teploty na celém našem území odpoledne přesáhnou 20. Nejčastěji na teploměrech uvidíme 21 až 26 stupňů. Zítra se k nám opět vrátí velká oblačnost, hodně srážek a teploty zase klesnou na 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek se opět přechodně vyčasí, na obloze bude oblačno až polojasno a přehánky se objeví jen výjimečně. Teplot ty už zase do 26 stupňů. Na konci pracovního týdne zase zataženo na většině území s deštěm nebo bouřkami. Teploty ale už nebudou klesat. Pohybovat se budou mezi 20 a 25 stupni. No a víkendové počasí by mělo být převážně slunečné. V sobotu ještě s doznívajícím deštěm, neděle už by se mohla obejít úplně beze srážek. Teploty v sobotu i v neděli porostou a pravděpodobně se dostanou i nad letní 25. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Sport.

0: Nestává se často, že bychom měli v den důležitého zápasu na živý rozhovor na Radiožurnálu Sport trenéra některého z českých elitních klubů, ale dnes tu možnost máme a jsme za ní moc rádi. Ve vysílání Radiožurnálu Sport je s námi totiž Jan Šotnar, kouč Pardubice, které ve finále Národní basketbalové ligy vyzvou Nymburka. Dnes to bude poprvé. Hezký den.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
0: Pane Šotnare, dnes utkání číslo 1 na středočeské půdě a vy jste se nedávno vyjádřil v tom smyslu, že cíl číslo 1 je tedy urvat ten první zápas. Tak jak to bude tedy ještě jednou důležité?
1: Tak já si myslím, že to první utkání série s Nymburkem tohle dávám velkou důležitost, poněvadž si myslíme, že může ovlivnit celou sérii. Hovoří o tom i ta zkušenost, kterou já mám osobní 2 roky zpátky s Ústím, kdy jsme tenkrát postoupili do finále taky s Nymburkem. První utkání jsme prohráli v prodloužení a pak ta série nakonec dopadla 4-1 pro Nymburk, ale myslím si, že právě v tom prvním utkání jsme měli největší šance, kdyby jsme vyhráli, tak jsme favorita určitě znervóznili a pomohlo by nám to do té další série. Takže my už od toho ukončení semifinálové série s Brnem se připravujeme hlavou jenom na tady to dnešní utkání a bereme to jako velmi důležitý.
0: S tou Ústeckou Slonetou jste ale pár let zpátky vyhráli, pokud si dobře pamatuju, první domácí zápas, tak jak teď vytvořit v hlavách vašich nových pardubických svěřenců tak trochu tu tehdejší ústeckou atmosféru?
1: Tak já si myslím, že ty oba dva týmy jsou jiný. Co je společný, je samozřejmě to, že je to pro oba kluby historický úspěch. Tenkrát postup do finále s Ústím bylo poprvé v historii klubu, kdy se tým dostal do finále. Letos pro Pardubice je to po 42 letech, kdy budou bojovat o ten nejvyšší titul. Já věřím tomu, že my dneska budeme mít v Pardubicích hlavně prakticky domácí prostředí, protože si myslím, že během té sezóny a během toho playoff se zvedla vlna euforie a Nymburk je od Pardubic kousek, takže myslím si, že dneska pro nás poženou i fanoušci, že to pro nás bude v tom prvním utkání taky velká výhoda.
0: Říká trenér basketbalových Pardubic Jan Šotnár. Ty duely v téhle sezóně byly hodně vyrovnané. Několik obratů Nymburk musel zvládnout až třeba v průběhu zápasu s vámi a vyhrál například o 1-2 koše. I z toho plyne, že si tak věříte?
1: Jo, já si myslím, že už jsem to někde zmiňoval, že si myslím, že letošní pardubický tým je jeden z nejsilnějších mimo nymburských týmů, který v posledních letech v České lize hrál. Máme kvalitní cizince, podařilo se nám vytvořit solidní český jádro a máme prostě jdeme do té série se sebevědomím, ačkoliv víme, že veřejnost a celkově odborníci nás pasují do roli velkého outsidera, což tak proti Nymburku bývá, ale my věříme sami sobě v tom, že dokážeme být Nymburkem větším soupeřem, než si možná ostatní myslí, a nejenom kvůli těm výsledkům během této sezóny. Myslím, že v českém poháru jsme sahali po vítězství, nakonec jsme skončili na druhém místě právě za Nymburkem, ačkoliv jsme po 3/4 vedli o 17 bodů. Musíme vyladit detaily, proč Nymburk nás vždycky pak v těch posledních čtvrtinách přejede, a věřím tomu, že tady ty utkání, které se nám třeba v sezóně proti ním nepovedly a prohráli jsme v koncovce, tak budou dobrým zdrojem informací pro tady tu finálovou sérii.
0: Mluvil jste o těch cizincích ve vašem kádru, to mě možná zajímá. Nejužitečnějším hráčem české basketbalové ligy se stal pardubický, teď už právě rozehrávač Jamon Bryant, ale teď v playoff se mu třeba nedaří tolik, jak by někteří experti očekávali, tak jak ho probudit? Máte nějaký recept?
1: Tak my, když budeme vyhrávat, budeme postupovat, tak ho nepotřebujeme probudit. Basketbal je týmová hra a v základní části samozřejmě je to trošku něco jiného než playoff. Playoff už ty obrany jsou trošičku zaměřený víc přesně tady na ty individuality a prostě nemůžou tolik prosazovat, ale na druhou stranu máme tým, kde může vystoupit v každém zápase někdo jiný, což jsme ukázali třeba sérii s Brnem, kdy skvěle zahrál veterán Kamil Švrdlík, druhý rozehrávač americký Trey Bonham nás vytáhnul ze 2 zápasech, takže pokud budeme vyhrávat, tak Joe může hrát k něj ty výkony, které předvádí, ale samozřejmě to je jenom s nadsázkou, protože my ho potřebujeme v té finálové sérii, aby byl v té MVP formě, ale je důležitý pro nás, aby prostě plnil ty úkoly okolo, obrana, doskok, a potom, když samozřejmě přidá nějaké svoje zakončení v útoku, tak to pro nás bude bonus, který ale budeme potřebovat.
0: Ještě se řeší zdravotní stav taky vašeho pivota, nebo chceme-li centra Zedáky je, jak je na tom on?
1: Tak on už dohrával to poslední utkání s Brnem, podvrtnu si během té série kotník, ale je to hráč, který má ten práh bolesti posunutý opravdu jako vysoko. Je to finále pro něj první nováčkovská sezona, že je natěšený a v dnešním utkání by měl nastoupit.
0: To říká trenér basketbalistů Pardubic Jan Šotnar. Ještě mě možná na závěr zajímá váš protějšek Oren Amil. Ještě nikdy neprohrál playoff zápas v Národní basketbalové lize. Je to nějakých snad 35 výher, tak

0: žádný série ani nezápas. Ale věřím tomu, že právě zrovna dneska si myslím, že tady ta série může skončit.
1: Pardubický kouč Jan Šotnar nás velmi hezky pozval na finálovou sérii Národní basketbalové ligy. Ta začíná dnes v 18 hodin v Nymburce, kde domácí basketbalisté budou vítat Pardubice. Hrát se tam pak bude i zítra, tedy ve středu, no a následně se bude v Pardubicích pokračovat v neděli a v pondělí. Pane Šotnare, moc díky za tyhle krásná slova, za tu pozvánku. A samozřejmě nemůžeme úplně stranit, ale ať je to zase velmi zajímavá finálová série.
0: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
1: Mějte se krásně.

Fanoušci ledního hokeje ještě nemusí úplně truchlit, ještě hokejová sezóna úplně všude neskončila, třeba v Zámoří se stále ještě hraje nižší farmářská soutěž AHL, ale taky se hraje, nebo hrát se respektive bude finále NHL. Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, to je utkání, které začne po 2 hodině ráno, tedy v noci na středu, na zítřek. Carolina v týmu nemá žádného Čecha, poté co v minulé sezóně vyměnila Martina Nečase, ale za Vegas hraje Tomáš Hertl, takže pokud by se Golden Knights podařilo ukořistit 2. Stanley Cup v klubové historii, první tedy od roku 2023, tak by se mohl slavný hokejový pohár dostat i do Prahy. Hokejové finále NHL se tedy blíží, blíží se taky naše soutěž na radiožurnálu Sport, už za chviličku po kapele Beck.

0: 8 hodin, skoro 51 minut, to znamená jediné, je tady soutěž Radiožurnálu Sport. Číslo zůstává stále stejné, tedy 221 552 222. A nemění se ani náš požadavek, tedy nevyhrát v naší soutěži v posledních dvou měsících, abyste dnes mohli zavolat. Hrajeme o fotbalový míč a taky možnost v pátek zavolat do našeho finále o sluchátka Radiožurnálu Sport. Dnešní soutěž je jednoduchá pro ty, kteří už nás nějakou dobu dnes ráno poslouchají. Chceme znát jméno muže, který se narodil přesně před 122 lety a je významnou postavou české, potažmo československé fotbalové historie ještě z meziválečné éry.
1: A jako brankář prvého dorostu jsem nosil dnešní slavistický dres, čili půlku červeno-bílý s tou slavistickou hvězdou a mužstvo mělo bílý košile se slavistickou hvězdou. Tak to vlastně byl můj první dres, který jsem oblékl a taky poslední, který jsem svlékl.
0: Číslo 221 552 222 ve studiu Radiožurnálu Sport už zvoní. Dobrý den, kdo se dovolal jako první?
2: Dobrý den, to jsem já.
0: Hezký den, povídejte, Václave.
2: Dobrý den.
0: Jestli jste Václav, tady vidím tady jméno už vytučněné. Slyšíme se?
2: Ano, slyším vás.
0: Paráda, tak kdo promluvil v naší soutěži?
2: Je to pan Plánička.
0: Je to přesně tak, pan František Plánička, vicemistr světa z roku 1934. Gratulujeme k vítězství a v pátek tedy můžete v našem pátečním finále soutěži taky o sluchátka. Tak se mějte.
2: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: 9 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 11 mrtvých. Tajvanský prezident ocenil šéfa senátu Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Biatlonistou roku je olympijská medailistka Tereza Voborníková. Dálnice D5 je po nehodě na 122. kilometru stále neprůjezdná směrem na Rozvadov a bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Ruské noční útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 lidí. Dalších více než 100 je podle ukrajinských úřadů zraněných. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu asi 140 tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram napsalo, že Rusko v noci vyslalo přes 650 dronů a více než 70 raket. Velkou část jich protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila. Opatrovnické soudy by mohly od příštího roku povinně zjišťovat, jestli dítě v rodině nezažívalo násilí. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Soudci by si měli přizvat k posouzení i sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Ti by měli situaci pomoct vyhodnotit, jak říká vedoucí dětského centra Locika Linda Sokačová.
11: Protože pokud 4leté, 5leté, 6leté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního násilí, rozhodně ta kladná odpověď dítěte by neměla být důvodem, proč ten kontakt povolíme. Je tady také nutné nějaké to odborné posouzení.
10: Podobný návrh jako ministr Tejc podali taky senátoři. I oni navrhují, aby nová pravidla platila od 1. ledna 2027. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
11: Protože pokud 4leté, 5leté, 6leté dítě řekne, že třeba chce vidět tatínka nebo maminku, kteří se dopouštěli fyzického týrání nebo sexuálního.
10: Od noci je uzavřená dálnice D5 za exitem 119 u Benešovic ve směru na Rozvadov. Omezení potrvá podle policie nejméně do 12 hodin. Bude potřeba vyprostit havarovaný kamion, který převážel auta. Řidiči by měli využít objízdnou trasu, jak upřesňuje mluvčí Iva Vršecká.
12: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
10: Podrobnosti uslyšíte v zelené vlně Radiožurnálu hned po těchto zprávách.
3: Sport.
13: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě 3x na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezónu.
14: strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
13: V kategorii naděje roku uspěla stejně jako loni Ilona Plecháčová. Svaz ocenil i paralympijské medailistky Simonu Bubeničkovou a Karinu Edlingerovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpná D1 u Brna a v Praze kolony. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdech do Brna, jak od Vyškova, tak i z Prahy. V obou směrech se zdržíte asi 20 minut před omezením na 196. kilometru. To platí pro osobní auta, kamionem je to na delší dobu. Na D1 velmi silný provoz taky před Prahou. Pomaleji pojedete od sjezdu na Divišov 41. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Pak je kolona i v Praze, na Brněnské, na příjezdu po D1 do Prahy. Tam je to kvůli nehodě v ulici 5. května u jižní spojky. Fronta se sune od Průhonic. V Praze stále silný provoz, větší zdržení naberete třeba na Štěrboholské, taky na jižní spojce před Barandovským mostem. Hodně ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od Jesenice až ke sjezdu na Ořech pojedete přes půl hodiny. Dálnice D5 stále zavřená ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklánějí na 119. a před odklonem je dlouhá kolona. Osobním sjížděte už dřív na Stříbro na 107. kilometru. Ještě silnice 27 z Plzně do Klatov, za Přeštěcemi v Lužanech omezení. Kolona na 15:15 obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
9: Hezký den ze studia Radiožurnálu Sport, je 9 hodin a 6 minut, stále tedy v takovém netradičním schématu, pouze s jedním ranním moderátorem. Každopádně od příštího týdne už to zase bude stará dobrá klasika, kdy se tady vždycky potkáme ve dvou s některým z našich kolegů. Každopádně, co je taky stará dobrá klasika, to je Roland Garros a tenhle turnaj nám zatím dělá radost. Věřme tomu, že i po dnešku tomu tak bude, protože hned 3 čeští elitní tenisté se chystají do akce. Za chvilku si o tom promluvíme s naším reportérem, který je přímo v Paříži. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď vydáváme do Paříže.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Tam je totiž náš reportér David Prouza, který informuje z tenisového Roland Garros. Hezký den.
3: Krásné dopoledne.
0: Tak Davide, jaký to dnes bude den z pohledu českého fanouška? Na co všechno se můžeme těšit?
3: Pestrý. Já bych řekl, že pestrý na to, že máme druhý týden Grand Slamový, že se hrají čtvrtfinále vlastně ve všech těch hlavních kategoriích, tak je to veselé, ať už v singlu, nebo v mužském i dámském deblu, a já doufám, že to bude pokračovat, protože myslím si, že ani jeden z nich, tedy Jakub Menčík v singlu, Kateřina Seniáková v deblu a Petr Nouza v mužské čtyřhře, tak nejsou bez šance na postup dál. A já jsem to říkal včera ve vysílání Radiožurnálu Sport, já jsem optimista, tak tentokrát budu extrémně optimista a řeknu, že pokračujeme dál ve třech i do příštích kol, tedy do semifinále.
0: Mluví se ale o tom, že pro čtvrtfinále si možná Menšík nemohl přát nevyzpytatelnějšího soupeře, že Brazilec Fonseca prostě je těžko čitelný. Ostatně v té zatím jediné konfrontaci s ním Jakub Menšík prohrál, i když to bylo, řekněme, ještě na mládežnické úrovni. Popiš víc, prosím.
3: No, na mládežnické úrovni přesně, na turnaji ve skupině Next Gen, takový ten turnaj mistrů pro, řekněme, hráče do 18 let, a hrálo se do 4 gemů, velmi zajímavý formát, a byla to jakoby v úvozovkách pětisetová bitva, ale tím, že se hrálo do 4, tak to vypadalo prostě tak trochu srandovně. Já osobně si pamatuju, že se takhle hrály některé turnaje mladších žáků, třeba v roce 2004, a je docela vtipné, že to někdo přetáhl nakonec mezi v úvozovkách dospělé. Každopádně, to už je dávno. A já bych řekl, že od té doby Jakub Menšík udělal výrazně velkou cestu. To samozřejmě můžeme říct i o Fonsekovi, ale upřímně, já bych byl možná nervoznější, kdyby hrál s Kasperem Rudem, který je poslední hráč, který prohrál s Fonsekou ve čtvrtém kole, a který by podle mě Menšíka trápil, řekněme, tím, že by jenom držel balon ve hře. Fonseka je velmi aktivní, velmi agresivní od základní čáry, má neskutečnou ránu z forehandu. To je věc, kterou jsem možná od Juana Manuela Del Potra neviděl na okruhu ATP. Na každý pád nemůže jí hrát pořád a myslím si, že třeba na backendu Menšík je výrazně silnější, na servisu pravděpodobně taky. Takže kombinace těchto faktorů, já neříkám, že favorizuje Jakuba Menšíka, ale rozhodně jsem mírně optimistický, protože třeba před soubojem s Deminorem o dvě kola zpět, tak jsem byl skoro pesimista a nakonec se to povedlo. Tak třeba teď to Jakub Menšík taky potvrdí, tenhle můj dojem.
0: V tom posledním utkání Jakub Menšík porazil Rusa Rubljova, když jsem poslouchal tvůj přímý přenos a zároveň po očku sledoval taky různé televizní záběry, tak Menšík si tam hodně pomáhal právě tím svým servisem, hlavně v momentě, kdy potřeboval urvat utkání za stavu 2-2 na sety, takže něco podobného můžeme očekávat i dnes. Plyne to z těch tvých analýz, z těch tvých slov?
3: Je to alfa omega. No, Jakub Menšík ten servis umí, má ho fantastický, taky měří skoro 2 metry, takže aby ne, je to zkrátka jeho výstavní zbraň a je to o té hlavě. A to je věc, za kterou ho tady už chválilo mnoho lidí, včetně třeba někdejšího grandslamového šampiona Matse Vilandera, že je prostě v hlavě silný, takže nezbývá než doufat, že bude v hlavě silný i teď ve čtvrtfinále, protože když se to sejde a Jakub Menšík servíruje, tak to jsou v průměru 2 body na gem a to se to potom získávají, ty servisové gemy. Takže je to samozřejmě otázka, jestli to Jakub Menšík udrží, pokud to udrží, jestli to udrží 3 sety, protože minimálně 3 potřebuje, ale myslím si, že prostě ta konstelace pro tenhle zápas by mu mohla sedět. O poznání víc než před souboji s Rubljovem a také s Alexem Deminorem. Ale také to všechno může dopadnout úplně jinak a Fonseca může jít dál ve třech. No, těžko říci, ale prostě mám takový vnitřní pocit, že Jakub Menšík před tímhle zápasem, neříkám, že je favoritem velkým, ale že je favoritem mírným.
0: To naznačuje David Prouza, náš tenisový reportér zpravodaj přímo z Paříže. Ten zápas budeš komentovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport večer, 20 hodin 15 minut aktuálně, tedy stanovený začátek. Je to takzvaná night session a otázka zní jednoduše. Proč takhle pozdě?
3: Je to v podstatě ten, řekl bych, hlavní zápas, ten nejzajímavější, který umístili pořadatelé právě do večerních hodin. Minulý týden to taky znamenalo, že dotyční tenista či dotyční tenisté tak si zahráli v normálnějších teplotách. Takže je to tak nastavené, že ten poslední zápas na centru nezačíná dřív než ve 20 hodin a 15 minut. Ono to reálně znamená, že se začne hrát v půl, protože 20:15 by byl nástup a rozehrávka a tak dále. Ono to všechno na centrálním kurtu Filipa Šatriera trvá prostě prostě trochu déle. Takže já bych řekl, že to je vlastně podsta pro Jakuba Menšíka. Už prestižnější čas mít nemůže, pokud jde tedy o Roland Garros. Pokud jde o vysílání Radiožurnálu Sport, asi bychom se nezlobili, kdyby to bylo třeba v odpoledních hodinách, kdy se lidé vrací z práce. Každopádně je to takhle, tak zkrátka si nás musí posluchači naladit i večer po večeři.
0: Hol, co to tak stane. No ještě se pojďme zaměřit na debly, protože tam nás zajímají hned dvě česká jména a možná bych se nezastavil u světové jedničky v deblu Kateřiny Siňakové, ale u Petra Nouzy, protože to je jméno, které si možná někteří fanoušci zas tak úplně nestihli zafixovat s českým tenisem. On totiž ve svém podstatě posouvá své hranice teď na Roland Garros, je to tak?
3: Celou sezónu, dá se říci. Petr Nouza hraje prostě, já bych řekl, životní rok, pokud jde o 4 hry, v singlu už to pravděpodobně asi nevyjde, ale samozřejmě v deblu toho může zvládnout ještě lecos po boku teď Rakušana Nila Oberleitnera. On dříve hrál s Patrikem Ricklem, byl to jako zavedený pár, který korunoval tu svoji spolupráci čtvrtfinálovou účastí na Australian Open, pak vyhráli také na Davis Cupu klíčový zápas ve 4 hře. Pak se rozešli, ne úplně šťastně, nebo takhle, nechci do toho úplně píchat, ale zkrátka určitě to nebylo příjemné ani pro jednoho, pro Petra Nouzu možná o poznání méně ještě, ale on velmi rychle zareagoval tím, že se dal dohromady nejprve s Belgičanem Fliegenem, ten se zranil, tak narazil nebo našel Rakušana Oberleitnera, no a spolu teď tady hrají velmi pěkně. Oberleitner je také bývalý singlista, takže to velice zdobí toho debla od základní čáry na returnu třeba i na síti, je velice šikovný a teď je to vlastně pozice, já bych řekl, ideální. Čtvrtfinále Grand Slamu, proti ním soupeři sehraní, favoriti, rozhodně tady můžeme říct, favoriti Boleli s Vavasorim z Itálie. To je prostě dvojka, která objíždí všechny ty Grand Slamy s těmi nejvyššími ambicemi po každé, ať už je to debl nebo smíšená 4 hra. No a Petr Nouza s Nílem Oberleitnerem můžou jenom získat a tak věřme, že získají v tomhle zápase, protože už dokázali taky porazit řadu favoritů nejenom tady na Roland Garros a ono přece jenom v tom deblu se ty překvapivější výsledky někdy tak nějak urodí snadněji než v singlu. Takže doufejme, ale pro Petra Nouzu krásná cesta a krásný podle mě den, který si užije i proto, že už je zdravý oproti tomu prvnímu týdnu, kdy ho trápila nějaká střevní viróza a v podstatě nebyl na kurtu a když na kurtu byl, tak jenom na zápas a vítězil. Tak třeba teď zdraví bude ještě silnější.
0: Tolik tedy komentář k odpolednímu zápasu mezi duem Nouza Oberleitner a Boleli Vavasory, pak tedy ve čtvrtfinále nebo lépe řečeno ještě předtím budou hrát Kateřina Siňaková s Američanou Townsendovou proti Belgičance Kempenové a Slovince Klepačové, ale možná se zastavím ještě u jednoho tématu na závěr našeho tenisového povídání, protože včera oficiálně potvrzené, že Serena Williamsová se vrací zpátky na profesionální okruh 44 let. Jak se to teď řeší v areálu Rolanda Garrose? Je to hodně zvučná zpráva, která teď přichází taky částečně do Paříže?
3: No, tak samozřejmě ono to tam jako zarezonuje, ale dokud se na to třeba někdo oficiálně nebude ptát na tiskovkách, tak to tak jako úplně víc zasvítit nemůže to téma. Jo? Myslím si, že každý se soustředí sám na sebe. Je to samozřejmě velká věc, byť ono už se o tom spekulovalo od té doby, co se jméno Siriny Williamsové objevilo v tom seznamu tenistů pro testování antidopingovou organizací. Takže ono se to tak nějak trochu čekalo spíše kdy, ne jestli, ale kdy. A je to samozřejmě pro tenis asi dobrá věc v tom smyslu, že Serena Williamsová je prostě velká šampionka, vyhrála 23 Grand Slamů v singlu, což je prostě naprosto úžasná záležitost. Takže myslím si, že organizátoři některých turnajů si mnou ruce. Je dobře, že to je ve 4 hře, to řeknu rovnou. Kdyby to bylo v singlu, tak si myslím, že by to hraničilo možná s ostudou, protože přeci jenom v tom pokročilém věku se vracet do toho kolotoče a hrát jenom singla, tak by bylo těžké. A Williamsová, já teď nejsem si jistý, jestli rychle spočítám, kolik jí je, jestli je 44, možná mi pomůžeš,
0: jdeme. Bude jí 45 v září.
3: No tak na debla super, já si myslím, že ránu má pořád velkou, pakliže bude hrát třeba právě s Viktorií Bokovou z Kanady, mladou vlastně tenistkou, která je teď takovou jako jednou z větších nových hvězd, tak určitě můžou třeba i nějaký úspěch získat, byť nevím, jak Boková se tváří na debli celkově, ale Williamsová deblu hrála hodně, takže to nezapomenete, u sítě bude samozřejmě bude mít dotek nebo cit pro míč, bude mít pořád skvělý servis. Je otázka ten pohyb. No. Viděl jsem nějaký krátký segment, videosegment, ve kterém se prošla po kurtu a přišlo mi, že tedy je fyzicky na tom lépe, pokud jde o náběr muskulatury vypadala tak jako atletičtěji než třeba v těch posledních letech, kdy hrála na okruhu WTA. Takže pokud trochu zamakala na fyzické kondici, tak pro čtyřhru super. Konec konců Martina Navrátilová téměř v 50 letech ještě sbírala tituly na Grand Slamech v mixu a vyhrávala zápasy v dámské čtyřhře. Takže určitě ta cesta tam je už vyšlapána a proč ne třeba Serena Williamsová, která toho taky podobně jako Navrátilová stihla vyhrát dříve opravdu hodně.
0: Říká přímo z Paříže náš reportér David Prouza, který dnes bude mluvit na Radiožurnálu Sport, ale hlavně o zápasech Kateřiny Siňakové, taky Petra Nouzy a zároveň i Jakuba Menšíka, to ve večerním programu ve čtvrtfinále dvouhry Roland Garros. Moc díky za to a těšíme se na slyšenou.
3: Těším se také, hezký den.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Je 9 hodin 23 minut, krásný den s radiožurnálem Sport. Budeme se teď věnovat atletice, protože český atletický fanoušek má za sebou docela náročný víkend plus pondělí. Memoriál Josefa Odložila to všechno zakončil a byl u toho taky náš reportér Jakub Marek. Hezký den.
1: Krásné ráno.
0: Kubo, včerejší večerní atletický meeting měl poměrně slabý fanouškovský zájem vzhledem k tomu, co jsme mohli slyšet z toho veledůležitého zápasu fotbalové nadstavby o záchranu. Dukla Praha versus Baník Ostrava, tak to bylo na Julisce vyprodáno plno. Co teď?
1: Ano, ten rozdíl byl velký, fanoušku skutečně nepřišlo moc. Ono ani v minulých letech samozřejmě se ta mohutná tribuna na Julisce nezaplnila, ale řekl bych, že lidí tam chodilo víc a ono to asi trochu i koresponduje s tou startovní listinou. Nechci to nějak schazovat, ale v minulosti, když se podíváme na jména jako Pedrozo nebo Mike Rogers, který běžel pod 10 sekund stovku právě na Julisce, tak teď ve startovní listině už taková jména nebyla.
0: Takže když to porovnáš třeba s dalšími meetingy jako Kladno hází, Hvězdy v nehvězdech, mistrovství České republiky a pak samozřejmě Zlatá tretra, tak se to úplně nedá atraktivitou srovnat.
1: Zlatá tretra tační nad vším, ale na tom druhém místě, řekl bych, mezi českými meetingy stále je Memoriál Odložila. I když už tam nejsou takové hvězdy jako před 10-20 lety, uvidíme, co bude na Kladně příští týden na meetingu Kladno hází, ale tam si myslím, že ta startovní listina nebude taková jako na Memoriálu Josefa Odložila. Přeci jen i na Odložila ještě dorazila nějaká zajímavá mezinárodní jména. Jak se pochlapí Kladno hází, uvidíme. A ostatní ty závody, které jmenuješ tak Hvězdy v nehvězdech, tak to je ryze prakticky koulařsko-výškařský meeting, takže tam stále je Memoriál Josefa Odložila nad tímto meetingem mistrovství České republiky. To je úplně něco jiného, tam samozřejmě z mezinárodního pohledu nula, ale z českého pohledu tam to bývá nejnabitější, jak může. Tady třeba chyběli na Julisce Oštěpař Jakub Padlej, výškař Jan Štefela, Tyčka Amálie Švábíková. Předpokládám, že tato trojice bude na republikovém šampionátu v červenci v Plzni.
0: Pojďme se tady zaměřit to, co se včera dělo právě na atletickém stadionu v Praze na Julisce. Zaujalo mě z tvého příspěvku dnes v ranním vysílání křížení rozběhu tyčkařů a oštěpařů. Tak jak běžná rutina tohle je a jak si na to sami sportovci stěžovali?
1: Stává se to a stěžují si na to, ale včera to bylo ještě trochu náročnější v tom, že nejenže se křížil ženský oštěp s ženskou tyčkou, ale ještě i s mužskou tyčkou, protože tyčkařské sektory mužský i ženský byly vedle sebe a křížili se s ženským oštěpařským rozběhem, takže se nedivím Nikole Ogrodníkové, že z toho byla trochu rozmrzela, možná se to dalo časově udělat nějak lépe, že by prostě tyto tři disciplíny nebyly ve stejný čas.
0: Úspěchy českých atletů každopádně přišly, oštěpařka Ogrodníková zvítězila, stejně tak dálkař Juška. Koulař Staněk, ten vrhnul druhý nejlepší výkon, vrací se po operaci lokte, takže celkově úspěch, řeklo by se českých sportovců?
1: Čekal jsem Tomáš Staněk, že bude zklamanější, protože on vypadal velmi dobře po operaci lokte, ale říkal, že na rozjezd první závod po nějakých 7-9 měsících, že to bylo fajn, 20 metrů, 32 cm. Radek Juška zvítězil v dálce 787 cm, to je také solidní výkon, i když určitě myslel na 8-metrovou hranicu. No a Nikola Ogrodníková, ta si myslím, že může být spokojena s hodem kolem 60 metrů po mateřské pauze, to je fajn.
0: A když se ještě zaměříme na jeden zajímavý atletický výkon, tohle byl tedy Memoriál Josefa Odložila, tak se vrátíme zpátky k víkendu, kde ty si taky byl. Byl to rakouský Gecis a tam prestižní desetibojařský meeting, který máme v Česku spojený s Romanem Šebrlem, elitním českým bojařem olympijským šampionem, ale teď tam byl jeden z jeho, řekněme, nástupců, Tomas Jervinen na 7. místě. Nejlepší desetibojařský český výkon právě od Romana Šebrleho, ale mistrovství světa v roce 2007 v Osace, kterému vyneslo stříbro?
1: Zlato. Tam to bylo zlato pro Romana Šebrleho, ale skutečně za posledních 19 let nazbíral víc tedy jen Roman Šebrle v tom roce 2007 8400, to už je pořádná porce bodů, ale on už od začátku to Tomas Järvinen tou stovkou za 10.61 ukázal, že může nazbírat hodně bodů, protože z rychlosti na 10.61 skutečně se ty ostatní disciplíny dělají o něco lépe, ale Tomas Järvinen měl poté problémy v tyčkarském sektoru, tam vlastně v jednom rozcvičovacím skoku spadl do kaslíku skoro z 5-metrové výšky, nevěděl, jestli bude pokračovat dál, zvládl to, no a nakonec pozbíral těch 8400 bodů a pak, když jsem se bavil s trenérem Järvinena s Josefem Karasem, tak on říkal, že je rád, jak to zvládl, ale že to jsou vlastně všechno postupné kroky k tomu, aby byl co nejlepší na olympijských hrách v LA v roce 2028. Teď si můžeme pustit jeho komentář.
2: Jak letos Evropa, tak příští rok svět je stále pro mě prostě vývojový kroky pro něho. On se to musí naučit, on se mě musí naučit s těma klukama závodit. A já jsem mu říkal, že během prvního dne jsem strašně rád, že ta koule nevyšla. Že je extrémně důležitý, aby on se naučil bojovat v těch chvílích, kde to nejde. Jo, když to jde, tak to je pěkně, to jde všem, že jo? Ale je důležité, aby naučil se vyrovnat se s těma emocema, naučil se vyrovnat se prostě s těma bolístkama a tak dále a s tím závodem a muset prostě bojovat dál.
1: To říkal trenér Josef Karas po 10 boji v Getsisu, jen připomenu, že v tom kůrařském sektoru tam vrhl Järvinen jen 12 metrů 88 cm, byl nejhorší z těch 23 desetibojařů v Getsisu, ale on Järvinen stále má co dohánět v kůrařském sektoru, ale ve 20 letech by to pro něj neměl být problém. Koule, disk, to jsou disciplíny, které se dají naučit, jak říkal třeba i Roman Šeberle, který třeba při svém světovém rekordu v Getsisu v roce 2001 nazbíral 9026 bodů a tam běžel stovku za 10.64, takže obdobný teď už čas má i Järvinen u svého jména, takže Järvinen skutečně má to skvělé rozjeté, teď je jen potřeba, aby vydržel zdraví a můžeme se dočkat velmi zajímavých výkonů.
0: Takže to bude taky třeba olympijská medaile, naznačuješ.
1: Věřme tomu, že Los Angeles 2028 by mohlo patřit i Tomasi Järvinenovi.
0: Říká atletický reportér, redaktor radiožurnálu Sport Jakub Marek. Zhodnotili jsme nejen výkon Tomase Järvinena. Díky za to.
1: Díky, hezký den.
0: A teď už aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě. Zahynulo při něm 7 lidí. O obžalobě dnes informoval krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Za obecné ohrožení z nedbalosti jim hrozí až 10 let vězení. V restauraci hořelo v lednu 2025, potom, co tam jeden z hostů nešťastnou náhodou převrátil plynové topidlo. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby rodiče, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, nově dostali celkem 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnou čeká debata o tom, jestli by se zvýšení nemělo týkat i těch, kteří už rodičovskou pobírají. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Členské státy Evropské unie budou moct rychleji vracet neúspěšné žadatele o azyl. Dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a rady. Unijní úřady počítají také se zřizováním návratových center ze třetích zemí. Odmítnutí žadatele o azyl budou navíc zaevidovaní v jednotném formuláři. Údaje budou dostupné všem členským státům unie. Sport. Basketbalisté Nymburka na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Jde jim o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v basketbalové lize. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk pak bude zítra hostit i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství má pokračovat v Pardubicích v neděli a v pondělí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 se zdržíte u Brna v obou směrech. Delší je fronta ve směru z Vyškova do Brna od 213. kilometru až na 196. a místy v levém pruhu. Silný provoz na D1 i před Prahou. Pomaleji pojedete od 29. kilometru k omezení u Šmejkalky. No a další fronty jsou pak i v Praze na Brněnské od Průhonic Chodovu. Na Pražském okruhu se komplikuje situace ve směru z D1 na letiště. Na 19. kilometru sjezdu na Ořech. V levém pruhu dvě auta po nehodě. Přijeli i hasiči a kolona zpomalila. Je dlouhá, táhne se už od Jesenice a zdržíte se výrazně přes půl hodiny směrem na letiště. Dálnice D5 je stále zavřená ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklánějí na 119. a před odklonem je velmi dlouhá kolona. Osobním sjíždějte už dřív na Stříbro 107. kilometr. A silnice 27 z Plzně do Klatov je ucpaná za Přešticemi. V Lůžanech omezení a fronty jsou tam na 15 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Úspěch českého fotbalu by jistě potěšil nejednoho posluchače radiožurnálu Sport, tím spíš, když by přišel na blížícím se světovém šampionátu. Teď nás ale může těšit to, že česká reprezentace v malém fotbale porazila Černou Horu 2-0 a postoupila na evropském šampionátu v Bratislavě do čtvrtfinále. Svěřenci kouče Patrika Levčíka se v něm utkají s úřadujícími světovými šampiony, tedy s týmem z Azerbajdžánu. Ten duel začne dnes večer a my jsme právě s Patrikem Levčíkem, tedy trenérem národního týmu, ve spojení. Hezký den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane Levčíku, malinko nám v tom za vás bylo, tak doufejme, že bude spojení na trase Česko-Bratislava v pořádku. Každopádně slyšíme se. Zdá se, že máme technické problémy, tak můžeme si zahrát krásnou písničku a následně se spojíme.

0: Takhle to tady pojďme znovu. Znovu míříme za malým fotbalem a konkrétně za českou reprezentací, která postoupila na evropském šampionátu do čtvrtfinále. Jsme znovu ve spojení s trenérem českého týmu Patrikem Levčíkem, tak ještě jednou hezký den.
1: Dobrý den a omlouvám se za komplikace.
0: Všechno v pořádku. Pojďme prosím na začátek osvětlit pro neznalé ty hlavní rozdíly, malý, velký fotbal, na co se soustředit, když se díváme na hru národního týmu v malém fotbale?
1: Tak určitě rozdíl, co se týče nějaké míry taktiky a fotbalovosti, a vždycky si na to pohlížíme tím stylem, že si vyhodnotíme typologii těch hráčů a podle toho i děláme jako tu taktiku nebo tak, ale myslím si, že se nám to letos povedlo. Už minule jsme měli dobře nakročeno, minulý rok vlastně na mistrovství světa v Baku, takže teď jenom se snažíme dokončit ten náš cíl.
0: No a právě na minulém světovém šampionátu v ázerbajdžánském Baku jste s Černou Horou prohráli ve čtvrtfinále, tak byla to teď včera večer taková drobná odplata?
1: Jo, byla určitě a my jsme i říkali klukům, že to nechceme brát úplně za každou cenu, ať se nám to nedostane do hlavy, protože že týče, když se jim nedaří, nebo i když se jim daří, tak oni prostě jsou nepříjemní a snaží se vám dostat do té hlavy, což vlastně konec zápasu ukázal, ale věděli jsme i s realitním týmem, že nebo viděli jsme to na klukách, že o motivaci mají postaráno, takže jsme rádi, že jsme to prodali na tom hřišti a nějakým způsobem nás to neovlivnilo natolik, že by jsme se nechali třeba vykartovat nebo by jsme udělali zbytečný faul nebo nějakým způsobem vyprovokovat a udrželi jsme to v těch hlavách.
0: Dá se tady mluvit o tom, že Černohorci jsou takové horké hlavy, že to zkrátka projevuje ve všech sportovních odvětvích.
1: Je to tak, tady extrémně, protože ještě na tím menším hřišti, tak vlastně to těch střetů tam probíhá víc, jste blíž k tomu kontaktu a to je sama ruka, sama noha a oni jsou v tomhle chytří a hrají tak prostě každý zápas, jsou strašně nepříjemní.
0: Hraje se v Bratislavě na původně zimním stadionu, tedy Ondreje Nepeli. Jaká je tam atmosféra, jak to vypadá, když se taková hokejová aréna přestaví teď na arénu pro malý fotbal?
1: Ne, je to super, ještě když dojdou lidi, tak je to paráda. Na mistrovství světa vlastně v Baku jsme hráli taky v krásné jako hale. Vlastně mám pocit, že to byla olympijská hala pro atletiku. A je to paráda, akorát když dojdou lidi, tak je to dvojnásobně dobrý. My jsme tam samozřejmě v Azerbajdžánu měli míň fanoušků, ale zažili jsme tam i zápas právě, kde jsme hráli před domácíma a bylo tam x tisíc lidí a to pro ty kluky je nádherný. Já sám jsem to zažil jako hráč a tady, když můžeme hrát ještě před vlastníma fanouškama, tak je to krásný a určitě vidím to i na klukách, že se to strašně užívají, protože vím, jak se cítí, protože jsem to sám zažil 2017, vlastně ještě sají s Ondrou Padě na klukách, že se to strašně užívají, protože vím, jak se cítí, protože jsem to sám zažil 2017, vlastně ještě sají s Ondrou Paděrou, s Honzou Koudelkou, takže

0: snad skoro nenajdeme žádného azerbajdžánského fotbalistu, tak čím to, že jsou tak dobří, dominantní v malém fotbale?
1: Tak oni už to tam mají na profesionální úrovni a my se s nima potkáváme na Lize mistrů, ale samozřejmě to je malofotbalové, takže už ty hráči jako s tama známe. Ale tam v Azerbajdžánu to šlo strašně jako nahoru, ten malý fotbal, podporuje to hodně jako stát s tím, že díky tomu i vlastně bylo to, se tam konalo to mistrovství světa minulý rok. A zvedlo to na popularitě, ještě když vlastně to oni vyhráli a jsou to prostě zkušení hráči, mají strašně takticky vyspělej tým a i rychlostně, ale věřím, že se Staňou Lerchem, s mým asistentem, s kterým řešíme taktiku, tak se dokážeme na ně nachystat, ale bylo to náročné, ale myslím si, že my dokážeme zase to český srdíčko a i když třeba budou o trošku fotbalově lepší, tak myslím, že to budeme chtít určitě více koní.
0: Dva dny po sobě máte večerní zápas, jak se na tohle dá nachystat? Znamená to, že ještě reprezentanti spí, zatímco vy teď děláte rozhovor do rádia?
1: Už jsem některý potkal na snídaní, takže ještě ne, ale myslím si, že v průběhu dne budou spát, je to náročný samozřejmě. Každopádně tím, že už ty zkušenosti máme z pozice hráče, takže ty kluky nabádáme na to, aby to nepodcenili, protože kolikrát mně se stalo, že jsem si myslel, že mám ještě hodně sil, ale pak v poslední fázi třeba toho mistrovství už docházeli, ale je to náročný. Krok pro nás i pro trenéry, protože musíme nachystat nějakou analýzu, nějaký trénink, nějakou taktiku, takže my jsme do 2 do rána ještě sledovali zápasy a teď to budeme stříhat všechno, aby kluci to měli nachystaný a co nejlíp jsme jim vlastně představili tu azerbajdžánskou hru, na co si mají dát pozor a vypichnout nějaký dobrý a věci třeba z našeho zápasu včerejšího. Takže je to náročný, ale proto to děláme a chceme uspět.
0: To říká Patrik Levčík, trenér české reprezentace v malém fotbale, která po výhře nad Černou Horou 2-0 postoupila na evropském šampionátu v Bratislavě na Slovensku do čtvrtfinále. Dnes se tedy bude hrát o semifinále a to s úřadujícími světovými šampiony, tedy týmem Azerbajdžánu. Pane Levčíku, díky moc za rozhovor a ať to dnes vyjde.
1: Děkuju moc a doufám, že nás budete podporovat i dále.

0: Radiožurnálem Sport jsme taky na svátku fotbalu, tedy na finále McDonald's Cupu fotbalového turnaje pro základní školy. No a máme tam taky pojezdný Airstream, když říkám tam, tak na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde je tedy aktuálně třeba i Pavel Horvát anebo Jan Pěruška, náš moderátor, který měl právě na McDonald's Cupu jednoho vzácného hosta.
1: Na Radiožurnálu Sport vítám brankářskou legendu a taky sportovního ředitele Baníku Ostrava Luďka Mikloška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Mikloško, jsme na finálovém svátku fotbalu 27. ročníku McDonald's Cupu. Co na to říkáte? Kolik je tady mladých fotbalových nadšenců, talentů, dětí, které hrajou, a vlastně co říkáte na ten turnaj obecně?
2: Tak je to neskutečné, kolik malých dětí tady hraje. Přišlo hrát fotbal, ne, vlastně dostali se tady, probojovali se tady do toho finále, takže spousta dalších, kteří ještě zůstali doma, a já si myslím, že nebo pro mě je to ohromné potěšení v tom, že jak říkáme, že prostě fotbalisti nebo děti ten fotbal hrát nechtějí, tak tady to je právě úplně naopak. Takže jsem hrozně rád za to, že tady je tolik dětí, a věřím, že všichni budou spokojeni.
1: Vy jste sportovní ředitel Baníku Ostrava, to znamená, že cílovka je trošku starší, ale přece jenom, když sledujete ty malé kluky a holky, jak hrají, jak co na to říkáte a co je třeba důležité pro ně v tom rozvoji?
2: Tak já samozřejmě jsem hrozně rád, že Baník Ostrava, naše akademie, že může být součástí tady téhle akce, že s tím můžeme pomoct. A já si myslím, že pro tyhle děti je strašně důležité vůbec ten příchod do toho fotbalu, radost z toho fotbalu, že tady vůbec by nemělo jít o nějaké výsledky, ale mělo by jít o tu radost poznávat nebo naučit se vyhrávat, naučit se prohrávat vůbec. Já si myslím, že ty děti, že to formuje vlastně ten sport. Je to akce, kde můžou získat spoustu kamarádů, spoustu dalších prostě dětí, které se tím fotbalem zajímají, a já věřím, že jednou spousta z nich se potká na ligových trávnicích.
1: Natáčíme spolu vedle stadionu Baníku Ostrava. Luděk Mikloško, sportovní ředitel, vypadá teď spokojeně. Úleva přišla hned v sobotu.
2: Tak úleva přišla, ale s tím samozřejmě obrovské starosti, co dál jakoby do příští sezóny. Takže jako kluci dneska mají, nebo teďka mají volno, ale pro nás začala tvrdá práce.
1: Jak jste prožíval i na dálku nakonec neúspěšný boj vašeho West Hamu o záchranu v Premier League? Nakonec to bohužel nevyšlo i Tomáši Součkovi, který spadl se zemem.
2: Tak je to obrovská škoda. Samozřejmě ta soutěž se jim nevydařila, bych to srovnal s tou naší, kdy před dvěma roky vyhráli Evropský pohár a tento rok vlastně sestoupili, takže bych řekl, že hrozně podobná sezóna, ale pro ně to skončilo tím horším koncem, že vlastně sestoupili do druhé ligy a my jsme se naštěstí teda udrželi.
1: Na Luďka Mikloška v Anglii stále vzpomínají fanoušci, ostatně pamatuju si několik těch velkých tyfo, jak bylo na tribuně třeba i vaše jméno a podobizna. Velký golman, nechyběl třeba ve zdemu v porovnání s tím, koho jste měli mezi třemi tyčemi teď v Baníku, Martina Jedličku?
2: Tak je pravda, že nám Martin Jedlička ohromně pomohl. A je to vynikající kluk a neskutečný do kabiny. A já bych řekl, že to, že není z Ostravy, a ten tady zapadl neskutečně a hned od začátku ukázal, že prostě má to baníkovské srdíčko. A mělo by tam být víc hráčů takových, jako je on.
1: Říká sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško, brankářská legenda, který s námi byl na Radiožurnálu Sport. Moc vám děkuju za váš čas. Přeju vám hodně zdraví a taky štěstí ve vaší práci.
2: Děkuju moc krát za pozvání.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Roční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Mostečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v restauraci v Mostě, navrhli obžalovat dva lidi. Izrael a Hizballáh se údajně dohodli na novém příměří, boje ale zatím pokračují. Tenistka Serena Williamsová se vrací na profesionální okruh. Nehody brzdí provoz na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. A bude slunečno, postupně oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Zemřelo tehdy 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
1: Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrútu prý souhlasil Hizballáh s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že se Hizballáh zavázal k neútočení na území Izraele. Taky izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrút pozastavilo.
4: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballáhu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrút, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballáhu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Írán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze, která shromažďuje informace o chovech dravců po celém světě, jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Víc říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
5: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě někde měli šanci zjistit.
6: Sport. Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na travnatém turnaji v Queen's Clubu. Serena's last dance.
7: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siňakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
6: Dnes večer čeká českého tenistu Jakuba Menšíka čtvrtfinále Roland Garros v Paříži, vyzve Brazilce Fonseku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D5 na Rozvadov a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D5 je stále neprůjezdná ve směru na Rozvadov před nehodou kamionu na 122. kilometru. Dopravu odklání na 119. a před odklonem je dlouhá kolona. Osobním se dá sjet už dřív na Stříbro na 107. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova silný provoz. Od 218. kilometru kamiony v pravém pruhu až k omezení u D2. Pro osobní kolona kratší asi na 15 minut. Na D1 kolony taky před Prahou, hlavně kamiony postávají mezi 34. kilometrem až Mejkalkou, osobní jedou rychleji. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Na 43. kilometru je zúžení, kolona od Kosmonos zabere asi 20 minut. Vyhněte se Pražskému okruhu ve směru z D1 na letiště. Kolona popojíždí pomalu od brněnské dálnice až ke sjezdu na Ořech. V té koloně navíc u Jesenice dost výrazně překáží i nehoda. Blokuje dva pruhy, průjezdná je tam pouze krajnice. A pozor, komplikace i na městském okruhu v Praze. V tunelu Blanka směrem na Troju ke konci tunelu nejdříve nehoda, v levém pruhu pak nepojízdné auto v pravém. Čekejte kolony v okolí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, během dne až oblačno a hlavně na severovýchodě i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojedinělé déšť nebo i bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
7: Končila hokejová sezóna v Evropě, ne však pro vysílání radiožurnálu Sport, protože i celé léto tady pro vás bude čistá hra Martina Procházky, ve které se dnes ale ještě logicky pobavíme o tom, co nás bavilo teď posledního 2,5 týdne, plus předtím tedy ještě přípravné zápasy, nebo chcete-li Eurohockey Tour. To všechno probereme právě s Martinem Procházkou. Hezký den.
9: Hezké dopoledne.
7: A probereme to taky s jedním z našich reportérů, kteří byli přímo ve Švýcarsku, nejprve ve Friburgu a pak v Curychu, Petrem Kadeřábkem. I tobě pěkné dopoledne.
9: Dobré dopoledne.
2: Čistá hra Martina Procházky.
7: Tak pánové, pojďme nejprve začít drobnou zvukovou ukázkou. Tohle je trenér národního týmu na tom posledním světovém šampionátu Radim Rulík.
10: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
7: Tolik Radim Rulík, ke kterému se můžete pochopitelně vyjádřit i vy, naši vážení posluchači. Číslo zůstává stále stejné. 221 552 222. Pánové, nejprve Martine Procházko, bylo to tedy zklamání, ta předvedená hra, ten výsledek?
9: Bylo, musíme to vzít tak, jak opravdu to i Radim Rulík říkal. Ono, už ta základní skupina, tam ty výkony nebyly vůbec přesvědčivé, byly tam střídavé výkony, ano, porazili jsme Švédsko, porazili jsme Slovensko, velmi příjemné dva týmy, ale ztratili jsme ty dva body ze Slovinskem, tady si myslím, že byl základ toho neúspěchu. Pak samozřejmě ten nekvalitní výkon v podstatě proti Itálii, kde jsme to otáčeli až v té třetí třetině. Celkově já jsem očekával, že to bude mnohem taková ta týmovější práce. I se to očekávalo, byl to vlastně tým takhle poskladaný, i ten první zápas, který jsme porazili Dány, tak 4-1, tak to vypadalo velmi dobře, ale pak se to zkazilo prostě nějakou takovým tímhletím nepříjemným zápasem se Slovinskem, no a pak už se to v podstatě nějak nezvedlo, no, takže za mě velké zklamání, čtvrtfinále jsme neuhráli, takže je to zklamání.
7: Reakce Petra Kadeřábka přímo z dějiště?
11: Já budu naprosto souhlasit s Martinem Procházkou, pro mě je to také zklamání. Zklamání je to, že já jsem tam vlastně neviděl jeden jediný zápas, který by Češi odehráli celý, tak, jak bych si asi představoval. Ano, dobře, prvních 13 minut ze Švédy, to byla paráda, ale to bylo všechno. Se Slováky, dejme tomu také první třetina, ale potom mladý slovenský tým, který měl o ještě jednu omluvenku více, tedy 30 hráčů se omluvilo trenéru Orságovi, tak dali dohromady docela dobrý tým. A pro mě bylo třeba zklamání to, že Slováci nepostoupili. A byla to taková škoda, protože mně přišlo, že hráli opravdu velmi nadšeně. A takový hokej bych si představoval třeba od českého týmu, ale bohužel bylo tam zklamání. Jedna určitě pozitivum jsou ti mladí hráči, ale k tomu se asi dostaneme.
7: Určitě dostaneme. Petr Kadeřábek nakousl ty dobré úvodní třetiny nebo vstupy do zápasu v duelech se Švédskem, respektive Slovenskem. To byly zápasy, které vždycky následovaly po takových, řekněme, výsledkových propadech. 2-3 v prodloužení se Slovenskem, prohra, následovala tedy výhra nad Švédskem. Pak z toho bylo dlouhé trápení s Itálií, byť nakonec vítěz z 3-1 a právě potom přišlo to Slovensko 3-2. Martine Procházko, myslíš, že tedy tohle kolísání, nebo lépe řečeno, že ten
12: nárůst formy přišel vždycky až v momentě, kdy tým zjistil, aha, my něco děláme špatně, že to bylo kvůli tomu?
9: No, asi jo, trochu, no. Přece jenom vždycky asi ti hráči si v kabině něco k tomu řekli, dokázali se na ten další následující zápas, jak říkáš, připravit. Chvilku to vždycky fungovalo, ale pak to, jak říká Petr Kadeřábek, no, prostě nebylo to dotažený vždycky do konce, aby ten dojem z toho ty fanouci měli, ano, tohle to bylo utkání skvěle odehrané. Pak si vezmeme, jaké bylo utkání z Nory. Prohrajeme 4-1 z Nory. Čekali jsme tady, že to bude už o takový ten odrazový. Už sice jsme měli právě tu jistotu toho čtvrtfinále, to je právě taky možná to v těch klukách hlavách bylo. A prohrajeme 4-1 z Nory a tím se to vlastně úplně celé zkazilo, protože potom zápas Kanadu, ať si říkáme, co si říkáme, Kanada první třetinu prostě vůbec nehrála, pak trochu přidala a úplně nás dá se říct trochu přehráli. Měli jsme tam v závěru možná trochu smůli, že jsme dali dvě tyčky, ale to už prostě k takovým zápasům patří. No a přišlo čtvrtfinále a tam to bylo úplně podobné. Takže je možné, že nějakým způsobem vždycky po tom zklamání ten tým se srovnal, ale neudržel to v sobě dlouho ti hráči.
12: Zaznívaly taky slova, že Čechům úplně nejezdily nohy, třeba tuhle citaci jsem si vypůjčil od Michala Broše, bývalého extraligového hráče, který takhle mluvil pro Hokej.cz. Zmiňovali to i sami hokejisté, Petře Kadeřábku, že třeba Lukáš Sedlák, Roman Červenka měli za sebou extrémně dlouhé náročné sezóny, včetně olympijského turnaje, včetně finálové extraligové série.
11: A zrovna u nich bych řekl, že jim ty nohy celkem jezdily. Ale třeba když jsem se podíval na Daniela Voženílka, jak on dře, jak prostě se snaží makat, ale přesto prostě byl na tom velkém kluzišti pohledově, samozřejmě pomalejší, on z toho byl také zklamaný. To jsou jako věci, ano, je to dlouhá sezóna. Když jsem se bavil s Jiřím Černochem, on na mě vypálil číslo, zítra budu hrát 88. zápas v soutěžní sezóně. A to byl borec, který nebyl na olympijských hrách. A dobře, s Karlovými Vary také došel docela daleko v playoff, ale i to je neuvěřitelné číslo. A do toho vlastně nemusíme počítat právě ten olympijský turnaj. Ale hráč v Evropě, který by odehrál k 90 zápasům, to se musí někde projevit. A projeví se to zrovna na tomhletom velkém hřišti, které pro mě bylo vlastně největším kamenem úrazu pro ten výkon českého týmu, protože ta taktika, když se na ní podíváme, jaká byla českého týmu v Miláně a jaká byla teď ve Friburgu, potažmo v Curychu, tak ona byla de facto stejná, ale na jednom hřišti funguje a na tom velkém prostě fungovat nemůže. A myslím si, že zrovna zápas s Norskem toho byl jasnou ukázkou, protože jakmile čeští hráči propadnou u mantinelu, tak prostě ten systém nefunguje. A to, že tam propadali v souboji u mantinelu, že tam byli Norové neuvěřitelně silní, takový Martinsen ten projížděl českými hráči, jak kdyby byli, nevím, z Molitanu a on byl takový ten ostrý nůž, to bylo něco neskutečného a to nebyl sám. Takže tohle si myslím, že právě nejvíc má dopad na to hodnocení českého týmu. Prostě, že ta taktika se přeci jen neupravila pro ty další 4 metry na krajích, které v Miláně prostě nebyly.
9: Já se přidám k Petrovi, já ještě přidám jeden možná takový poznatek. Přišlo mi, že jak už jsi zmínil, právě to široké velké hřiště, tak my jsme často, nebo jsem kritizoval často, že v tom té taktice bylo při zvoleným vlastně přechodech přes střední pásmo a do útočného pásma vlastně jsme hodně protečovávali kotouče a pak jsme pořád je někde museli vybojovávat, že jsme nejezdili do útočného pásma v podstatě na holi, na kotouči a to nám také určitě hodně chybělo, protože ono potom každý ten souboj stojí spoustu sil a pak když už jsem viděl ten backchecking, jak se ti hráči vraceli, potom než dojeli do toho útočného pásma i za brankovou čáru, tak tam bylo obrovský znát, jak právě jim docházeli v závěru právě ty síly.
12: Trenér Rulík, ten zmínil, že si stojí z 90% za svou nominací, takže podle Petra Kadeřábka možná měl tedy sáhnout po více do šikulech a nejenom bruslařích?
11: No, já asi nejsem z toho hodnotit, koho nevzal. To nevím. Já bych mohl vyjmenovat jinou sestavu, která mohla jet, ale je to úplný nesmysl. Radim Rulík věřil těmhletěm hráčům. Z 10% on říkal, že netrefil tu sestavu. A teď my se můžeme tady rozebídat, koho tedy netrefil. Asi bychom našli nějaká jména.
12: No tak to řekni, která buď prostě konkrétní.
11: Byla. No, já třeba rovnou řeknu Matěj Blimel, protože a stejně bych ho vzal. ale čekal bych, že bude mít prostě formu, kterou očekávám, že bude mít, ale on ji neměl. Backchecking zpátky nic moc, nebo spíš nic než moc.
12: Ale s tím se dalo
11: a
12: počítat.
11: Střela, když se na něj podíváte na tréninku, to je neuvěřitelná rána, ale on to neprodá v zápase. V zápase národního toho na mistrovství světa. Ale já to nechci házet jenom na Matěje Blimla. Myslím si, že úplně se nepotkali s formou třeba Jan Mandát, který dostal tedy jenom jednu možnost. Nevím úplně třeba, jak fungovala kabina a nevím úplně, jestli i hráči, kteří, dejme tomu, odvedli ten výkon na ledě, jestli potom v zákulisí nebo v tom se nechovali tak, aby ta kabina prostě držela pospolu, protože v některých těch zlomových okamžicích hráči nehráli pospolu na ledě, ale to vyplývá z toho, a Martin to určitě potvrdí, jací jsou mimo led. Takže tam si myslím, že také bude někdo z těch 10%, který úplně nezapadl do toho kolektivu té kabiny.
9: No, potvrdím to samozřejmě. On už to i trošku naznačoval Roman Červenka, že kapitán týmu, že to prostě nebylo úplně v některých těch zápasech tak, jak by si on i třeba představoval, nebo jak by si to ten tým představoval, že to nefungovalo, že nebyli pospolu, že nebyli kompaktní, že někdy ti hráči prostě neplnili to, co si řekli. A mohli si to říct jenom i ti hráči. A to samozřejmě, když potom nefunguje, tak tam pak trenér s tím těžko něco udělá. A pokud třeba kolikrát, když to řeknu, trenér něco bude říkat a ten tým bude fungovat spolu, tak to bude i na tom ledě takhle. Ale tady si myslím, že to také nebylo úplně ono, jak už Petr zmiňoval.
12: Zároveň bez výrazného bodového příspěvku byla taky první formace, kde se čekalo, kdo půjde k Červenkovi se Sedlákem. Postupně tam hráli Bliml, Mandát, Kaut i Voženílek, tak jestli něco fungovalo, kde byla chyba, to hledal právě Roman Červenka.
13: My jsme hráli strašně náročný hokej, nebo ne náročný, ale v tom, že jsme si jako nepomohli. Nehráli jsme za stolik při sobě, prostě stálo to hrozně sil ten náš hokej. Prostě když pak hraješ s pukem, tak je to daleko jednodušší. To se nám jako nedařilo, nebo ne v každém zápase. Nenašli jsme jako tu správnou chemii v tom týmu. Podle mě, aby jsme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo takový kompaktní. A byly tam dobrý pasáže, který jsme si dokázali, že když nechceme, ale že to jde prostě, ale bohužel to nebylo konzistentní. No.
12: Martin Procházka se bije v prsa, protože Roman Červenka v podstatě zopakoval to, co ty teď.
9: No, nebyl.
12: To vypadá připraveně skoro.
9: Ne, nebylo to připravený, já jsem samozřejmě tady to zaregistroval, ale mě to taky tak právě přišlo, no, že Ne, některé ty momenty tam byly fajn, byly dobrý, to už jsme je zmiňovali, Petr to říkal, tak Hřábek prvních 13 minut ze Švedama, to jsme říkali, wow, to je pecka, no ale pak to dál nejelo, no a ono na druhou stranu zase, když vám ty nohy nejdou prostě, nebo se necítí ten hráč, tak to pomalu dochází, pak ten obraz na celý ten tým a my jsme zmiňovali tady tu práci dozadu některých hráčů. Ale já jsem viděl kolikrát i přechod přes to střední pásmo těch hráčů, jak ty soupeři, jak byli proti nám prostě bruslivější, měli prostě větší energii, hlavně v tom zápase s Norama, tam jsme si vlastně skoro ani neťukli, když to řeknu.
12: Tolik tedy Martin Procházka, stále jsme ve spojení s Petrem Kadeřábkem, možná teď na našeho reportéra, který byl přímo ve Švýcarsku, drobně se odkloním od české reprezentace, ale třeba takoví Slováci, ti se dostali z posledních 4 světových šampionátů ze skupiny jen jednou a přesto jsme o nich mluvili teď docela v pozitivním slova smyslu, tak nebude, Petře, podle tebe do budoucna kritérium úspěchu už jen to čtvrtfinále?
11: Nebude. Nebude, prostě český hokej musí vlastně myslet na to, že jaká je tady historie, jaký tady byli hráči, že Martine Procházko. Prostě tohleto, čtvrtfinále je prostě povinnost a bude do budoucna, jinak tady můžeme hokej zabalit. Ano, úspěch, neúspěch, bude právě to přejít přes čtvrtfinále. A když to srovnáme se Slováky, tak oni se museli drápat po rozdělení federace do té vyšší divize, pak získali postupně zlato, teď si vemte, kde hráli na olympijských hrách. Ano, vyšel jim jeden zápas. Ale to nebyl čtvrtfinálový. Byl to ten první hned, kdy dokázali porazit vlastně velmi silného soupeře. A pak se to na ně nabalovalo, měli dobrý los a skončili na čtvrtém místě na olympijském turnaji, kde hráli všichni hráči NHL. Teď se jim omluvilo 30 hráčů, ale oni i z těch mladých, oni měli průměrný věk 25 let. On ten náš tým, když odečteme třeba Romana Červenku, tak by se tím věkem jim hodně přiblížil, ale prostě pracovali trošku jinak. Byla ta taktika postavená právě na to široké hřiště, a byla postavená na ty mladé hráče. A tady musím dát Vladovi Orságovi opravdu velký kredit. To, že jim to nevyšlo, to... No, asi se také bude hodnotit na Slovensku neúspěch a hodnotí se to tak. Neprošli do čtvrtfinále, ale účast ve čtvrtfinále pro český tým by v budoucnu neměl být úspěch, ale prostě povinnost. A je úplně jedno, že se ten hokej vyrovnává. Prostě český hokejový národní tým musí pořád mít medailové ambice.
12: Martin Procházka souhlasí, protože za vaší doby to byla povinnost.
9: A souhlasím s tím, samozřejmě Petr Kryřábek už to taky teďka řekl, ale my jsme měli předtím soupeře, kde opravdu, když to řeknu, tak jsme si dělali v úzovkách skóre na některých těch turnajích, já nevím, s Rakouskem, s Itálií, ty výsledky byly 9-5, jo, takovýhle. A teď už prostě tyhle ty týmy, Norové to ukázali, Dánové to ukázali v loňské sezóně. Opravdu už my už je nemůžeme brát, jako myslím si, že fanoušci už by měli jako začít taky a nebrat tyhle soupeře, takže i když já jsem to tady taky kolikrát naznačoval, že bychom měli přejet nebo prostě přehrát v klidu, tak ono už to teďka opravdu takhle není a ty zápasy jsou velmi těžké, ale souhlasím s Petrem, že prostě čtvrtfinále je povinnost, protože jinak by to bylo už hodně špatný s naším hokejem.
12: Číslo 221-552-222 je pro vás v čisté hře Martina Procházky otevřené a teď ho využil první volající. Dobrý den.
14: Já vás zdravím, tady posluchač Martin, okolí Brna teďka jedu zrovna zacpanýho. Chtěl bych se zeptat, jak hodnotíte brankáře, protože to bylo taky za mě jako velké téma. Myslím si, že jako na brankářském postu máme obrovskou konkurenci, jak v NHL, tak hlavně naší lize. A z mého pohledu si nemyslím, že zrovna trenéři jako trefili tu správnou dvojku nebo trojku, tak by mě zajímal váš názor, jestli to trefili nebo ne, nebo po případě jakého brankaře byste tam dali vy. Děkuji.
12: Rozumíme, děkujeme za otázku. Martin Procházka se nadechuje.
9: No, tak vzhledem k těm omluvenkám, no, vzhledem k tomu, že opravdu Ondra Pavelec, trenér brankářů národního týmu, by určitě sáhl po některém z brankářů NHL, ale vlastně nikdo neměl možnost přijet. Čekalo se, jestli projde Daniel Vladař, jestli projde kontrolu, neprošel. Takže teďka, když to teda vezmeme na tu Evropu, tady na naší extraligu, tak si myslím, že samozřejmě se dá říct, že tyhle tři gólmani, kteří byli, tak by klidně mohli trenéři Radim Rulík nebo Ondra Pavlec vybrat další tři. Jo. Roman Will a samozřejmě Dominik Frodl a další si nabízí samozřejmě. No. Ale jako takováhle byla volba jejich, takhle se rozhodli. Josef Kořenář, neříkám, že předvádí špatné výkony, škoda mu možná... neprospělo to, že v závěru té skupiny, že měl nějaké zdravotní potíže, ale to prostě si to nesedlo, to mistrovství světa, takže si to těžko hledat najednou teďka, jestli měli být jiní tři další brankáři, nebo úplně to je těžký teďka.
12: Ale na golmana to házet nebudeme.
9: Určitě ne. A když jsem viděl zápasy samozřejmě, kde chytal Dominik Pavlát, tak já jsem ho minimálně dva zápasy jsem říkal, že nemohl ani za jeden gól. Že to nebylo vůbec jakoby v rámci problému na brankářském postu. Bylo to, že ten tým prostě si nepomohl jednoznačnýma výsledkama a těžko to házet na brankáře, jestli prostě dostal jeden gól ze Slovince. Nebo dva, nakonec tři. Prostě.
12: Další z posluchačů na lince, dobrý den, díky za počkání. Kdo tam?
15: Já vás zdravím, Petr Vervák, krásný den.
12: A
15: musím si přihodit taky trošku půlínku do toho mistrovského ohínku. Tím, že jsem už několikrát říkal, že mistrovství se to svým způsobem sleduju od té doby, co Martin Procházka začal hrát reprezentační kariéru, když myslím si, že to bylo asi později, to je jedno. Ale já v současném reprezentačním výběru na tom týmu jsem postral nějakou náladu, to pozitivní naladění, který tam prostě nebylo. A je pravda, že poprvé v životě jsem vynechal zápas s Norama, kecám. S Norskem jsem viděl a právě pak s Kanadou jsem radši ani nechtěl koukat, protože jsem viděl, že teda jistý je čtvrtfinále, ale ten pocit toho, že vlastně v tom zápase ten průběh bude vlastně stejný. Kromě zápasu se Švédama si myslím, že prostě opravdu tahali za další konec lana. Prostě neměli navrch na proti žádnému soupeři. A ten pocit, který tam byl, prostě jako kdyby tam fakt nebyla v tom týmu taková ta pozitivní nálada toho, že to zvládnou. Ale já taky nasměřu možná i dotaz. Myslíte, že třeba i pan Rulík jako se snažil dát roli tomu týmu takovou, že prostě nemá ty vybraný jména nebo nemá úplně ty nejlepší hráče. I když za mě prostě, když se někdo dostane do reprezentace, tak je nejlepší hráč. Jo? Ale i tak prostě, že s tím člověk počítá, že to čtvrtfinále je fakt jejich maximum. Za mě pátý místo, dobrý, ale já si myslím, že fakt navíc neměli. Moc vám děkuju.
12: Děkujeme, Petře, a my to rovnou přehrajeme na vašeho jmenovce Petra Kadeřábka. Jak jsi cítil tu náladu z českého týmu přímo v Curychu nebo Friburku?
11: Takhle, kdybych to měl srovnat s náladou, která byla v Praze, tak je to opravdu diametrální rozdíl. A na mě to působilo taky, já už jsem to vlastně říkal na začátku toho té naší dnešní čisté hry, že prostě nejen ta skladba toho týmu, nejen ta příprava, a pořád to budu opakovat, prostě nefunguje to na širokém hřišti 30 na 60, vědělo se to 2 roky, že se na tomhle tom bude hrát a ta taktika se tomu měla přizpůsobit. Stejně tak možná i měli přijet trošku jiní hráči, ale ano, zařazujeme mladé hráče, ale musíme se dívat i na jejich nějaký způsob to chování v kabině. A tam jde o to, jestli právě tohle to nebylo tím, co trošku narušilo tu kabinu, ty jednotlivé vztahy. Nebudu vůbec hodnotit to, koho měl vzít nebo neměl. Ano, určitě, a Radim Rulík si to bezesporu vyhodnotí, že udělali chybu s celým realizačním týmem, že ta taktika se malinko nepřizpůsobila, ne soupeři, ale právě tomu prostředí, ve kterém se hraje. Tohle to je podle mě největší kámen úrazu. A to, že navíc neměli, když si vzpomenu, na rok 2010, tam ten tým byl také spousta omluvenek, ale byly tam, dejme tomu, 2 obrovské osobnosti, Jaromír Jágr a Jakub Voráček, plus začínající třeba Roman Červenka. A tam, nebo Rolinek, že to byl neuvěřitelný tahon. A takovýhle hráč mi tam teď chyběl. Roman Červenka je všechno možné, ale není to ten hráč, který by měl zavelet, on také si řekne své v kabině. Ale prostě třeba takový Tomáš Rolinek, typ Tomáše Rolinka prostě v tomhletom týmu chyběl, který by to prostě nastartoval v oslabení, ujel, dal 2 góly a nakonec prostě by se stal zázrak jako tehdy v tom Německu.
12: Martine Procházko, když sleduješ třeba českou extraligu, kde vidíš takovéhle hodně hlasité vokální hokejisty? Protože je jasné, že když přijede z NHL David Pastrňák, tak to asi nějakým svým slovem trochu strhne, ale přeci jenom potřebujeme brát během mistrovství světa borce spíš z Evropy, nebo bude se to tak dít, kteří to strhnou?
9: Tak já si myslím, že jeden z nich třeba je Jakub Flek, jeden z takových hráčů, který v Kometě samozřejmě předváděl vynikající výkon i v národním týmu a jsou tam i další. Jirka Černoch určitě v Karlových Varech, taky určitě si k tomu vždycky dokáže všechno k tomu nějak tak říct a dokáže ten tým strhnout, ale to je asi teďka hodnotit to, jestli tam, no samozřejmě bylo by to dobré, kdyby mít tam takového hráče, který to nakopne, ale tady si myslím, že jsou opravdu, jak to říkali Petr Kadeřáb, to nesešlo, že ty výkony prostě byly tak kolísavý, že se to neudrželo. Tady byl ten problém, tady si myslím, že to bylo jednoznačné a je to jednoznačně spojený i s tou taktikou, jak říkal Petr. Mně přišlo, že jsme nehráli ten náš takový ten typický hokej, kde jsme byli na kotouči. My jsme furt o něj někde jenom bojovali. Pořád jsme tam někde se někým se snažili srážet a tím jsme si vytvořili i nějaký menší počet střel, lepších šancí, protože opravdu to všechno bylo jenom takové vybojované situace. Přišlo mi tam prostě málo, no. Když jsem se pak díval na některé ty jiné týmy, jak už jsme zmiňovali Slovensko nebo prostě další, tak si vytvořili i situace 2-1, kolik my jsme dali gólu ze situace 2-1, když jsme jeli. A když už jsme ujeli, tak jsme to ještě třeba špatně sehráli. Takže ani ta pohra na těch hráčích nebyla. Prostě no, nebylo to ono. No.
12: Ještě jednoho posluchače vezmeme do party. Dobrý den.
16: Dobrý den, tady Robert. Já bych chtěl jenom navázat na to, že celá ta předvedená hra, to nebylo vůbec hezký. Vzali jsme tam mladí hráči vlastně hlavně v obraně byli, asi si myslím, Alšer výborný, Cibulka, Galva, Ticháček, to jsou takový stejný typy hráčů, kteří jsou v obraně spíš takový ty i do útoku. a myslím si, že se nepovedlo absolutně Hronkovi, jo, celý ten turnaj. Přihrávky, které končily zakázaným uvolněním, chyby, jo, ať už přímo v obraném pásmu nebo ve středním. Nebylo to ono, přesilovky, to byly strašné přesilovky, ale co si myslím do budoucna? Doufám, že pan Moták s panem Grossem budou mít, nevím, jestli měl teda pan Rulík takovýto slovo na závěrečnou finální nominaci těch hráčů, nebo jestli to byl manažer, ale sportovní manažer, ale doufám, že pan Moták s panem Grossem to líp nějak sestaví, nebo v té kooperaci se sportovním manažerem, že mladí hráči, kteří tam byli, budou furt nasazovaný, spíš ale do takového toho Eurohockey Tour, kde se předvedou, kde se budou sehrávat v tom herním systému. Myslím si, že nemusíme koukat na nějaký výsledky v Eurohockey Tour, to vůbec. Naopak, tam bych to viděl na tu implementaci mladých hráčů do týmu.
12: Děkujeme za názor. My se k mladým hráčům ještě dostaneme, je to samozřejmě téma, ale Filip Hronek, ten skutečně neměl úplně povedený turnaj. Co na to, Martin Procházka? Čekalo se víc.
9: Čekalo se víc, samozřejmě. No, nepadalo toto tam, takže ono, ty střely, které od něho jsme byli zvyklí, tak dal vlastně jenom ten jeden gól při přesilovce 5-3, který to trefil teda náramně, ale říkám, byla to přesilovka 5-3 v tom čtvrtfinále. Ale celkově se asi od něho očekávalo mnohem víc. Na druhou stranu zase nemůžeme zase to házet jenom na Filipa Charonka, že on přijel jako jeden hráč z NHL, velká hvězda, a najednou ten tým nějakým způsobem se takhle extrémně spasí. To si myslím, že by byla chyba. To zase nechci vůbec to na Filipa Charonka dávat házet.
12: Ještě jeden z posluchačů se nám dovolal. Dobrý den.
17: Tady Roman, dobrý den. Pánové, já vás přeju hezký den všem ve studiu. A jenom, jak vás takhle poslouchám, tak mně přijde jedna závažná věc, kterou jste nezmiňovali. A připadá mi, že kolem toho chodíte jako kolem horký kaše. Jo. Ale každý, kdo trošku sportuje, tak přece ví, že do toho zápasu, ač třeba nemáte tu formu, nemáte tu fazon na to, tak tam jdete s tím, že jdete vyhrát a jdete tam s tím nasazením. A mně přišlo, že celý náš tým, celý ten turnaj spíš odehrál nějaký krasobruslavský závod. Mně tam chyběli takový ti hráči typu Gudase. Nasazení, bojovnost. Přece když opravdu prostě vám to nejde, tak si řekneme, a vždycky jsme si říkali prostě, jestli máme prohrát, tak to toho soupeře musí aspoň bolet. A mně prostě přišlo, že ta agresivní hra, ta agresivita z toho týmu absolutně nebyla cítit.
12: Děkujeme za názor, možná to ještě pošleme na Petra Kadeřábka, cítil on tam od někoho, že by mohl být takovým buldozerem. Jan Šotka se o to ostatně v jednom z těch prvních zápasů, tuším proti Švédům, snažil, že Petře?
11: No tak to byla vlastně chránění svého spoluhráče, tam dostával hodně naloženo Daniel Voženílek na ledě Kroščeky, on to potom srovnal až příliš. Dostal těch 5 minut a málem Češi přišli o ten zápas. Ale já úplně, i když slovo posluchače je posvátné, nebudu s volajícím souhlasit, protože ty vstupy do zápasu naopak byly vlastně takřka ve všech zápasech dobré. První 3 minuty proti Švédsku 13. Tohle to, kdyby fungovalo po celých 60 minut, tak jsou Češi mistři světa. Protože ten vstup do zápasu jim vlastně vyšel ve všech těch duelech. I proti tomu Norsku, kdy vlastně jako ty první 3-4 minuty, dejme tomu, hráli de facto v útočném pásmu, vytvořili si nějaké střelecké příležitosti, nebyly to asi gólové šance, ale proti Švédsku 3 dokázali využít. Takže ty vstupy do zápasu vůbec první třetiny bych jako viděl jako pozitivum. Ale prostě to negativum, točíme se kolem toho pořád, prostě to, že to nevydrží celou dobu. A celou dobu toho zápasu můžu říct, že to odehráli hlavně ti mladí. ať už je to Jaroslav Chmelař, ať už je to Melovský, když dostal prostor. A tady zrovna možná se k tomu vrátíme, ještě k těm mladým hráčům. Za mě dostali málo ice timeu. Prostě ano, postupem času dostávali třeba Marek Alšer, který byl pro mě naprosto největším překvapením. Kdo ho tady znal z hokejových fanoušků. A ten frajer přijel a odehrál opravdu fantastické mistrovství světa. To samé Jaroslav Chmelař. Asi protože bydleli spolu na pokoji.
12: To říká Petr Kadeřábek v Čisté hře Martina Procházky.
2: Čistá hra Martina Procházky.
12: Pojďme tady trochu dál, abychom se netočili pouze v kruzích. Pojďme si taky všímat toho, jak celé to bylo mistrovství světa, povedené či nepovedené. Jedna věc, kterou začnu, výkon spolukomentátora a zároveň brankáře národního týmu Petra Kváči. On spolukomentoval spolu s Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport dva zápasy, nejprve ve skupině a pak ve čtvrtfinále. Tak Petře, z tvé pozice veleskušeného reportéra, jak mu to šlo?
11: Výborně. Akorát první třetinu toho prvního zápasu vlastně se vždycky díval upřeně na Františka, pak najednou na mě, když jsme komentovali, a kroutil hlavou, jak je to možné. Protože on nám potom po třetině říkal, to je neskutečný fofr. Já jsem vůbec nechápal, že to dokážete ukomentovat. Ale potom se chytil, samozřejmě jsme mu řekli, ať jakmile je přerušeno, ať začne mluvit a povídá, o čem chce. Jakmile se bude chystat vhazování, ať to ukončí. A on to zvládal. A myslím si, že jeho postřehy třeba na vhazování, když říkal, jak František tam popisoval vlastně proti Artu Retimu ve čtvrtfinále, kdy se tam sklonil David Tomášek na buli a byl úplně s ním zaklíněný, tak přesně popsal, že tohle to trénovali s Tomášem Plekancem a tohle my nevidíme. Takže tyhle ty postřehy hráče přímo z kabiny byly opravdu výtečné a Petr Kváča, jakmile skončí kariéru, tak by měl dostat od našeho šéfa laso.
12: My jsme z těch postřehů ostatně spolu s Martinem Procházkou dost často čerpali, že?
9: Je to tak, no tak samozřejmě to ví, jak to je na tom tréninku, je v té atmosféře a tyhle ty postřehy jsou úplně ideální, samozřejmě pro posluchače, protože jinak, jak říkal Petr, to vidí, znají to, vědí to, ale nevědí to přesně to, co se děje na tom tréninku, jestli to trénovali, jak to trénovali, co ten Tomáš Plekanec, jakým třeba hráčům dává ty pokyny, co je důležitý, v jaký moment. Já myslím, že tam prostě tyhle ty postřehy jsou perfektní.
12: I proto se vyplatí poslouchat Radiožurnál Sport. Jak to bylo organizačně, fanouškovsky povedené mistrovství světa Petře Kadeřábku?
11: Diametrálně rozdílné Friburg a Curych z toho fanouškovského pohledu. Ve Friburgu výborné z pohledu českých, respektive slovenských fanoušků. Ostatní zápasy vlastně navštěvovali Švýcaři převlečeni do jednotlivých dresů. Bylo to jasně poznat, jakmile se začala hrát švýcarská hudba, tak začali poskakovat a zpívat také. A v tom Curychu to bylo normálně, podle mě všechny vstupenky na mistrovství světa v Curychu skoupil nějaký pěvecký sbor. To není možné. Prostě tam 10 tisíc fanoušků zpívalo chorály, ale kdyby to byl jeden, kdyby to byly dva i tři, ale tam bylo třeba 5-6 písniček, které oni zpívali, když Švýcaři vedli 3 minuty před koncem, začali zpívat Tornéro. To bylo tak něco nádherného. Opravdu viděl jsem, no, zažil jsem tohleto pouze na klubové úrovni, třeba na fotbale, kde se zpívají také chorály, ale nikdy ne jako fandění na mistrovství světa v hokeji národnímu týmu. Opravdu výtečné. A organizačně jsou to Švýcaři naplánovali a přesně tak to dodrželi. Když ten plán byl špatný, dodrželi ho i špatný. Ale
12: jako hodinky.
11: No, prostě choďte tudy, je to dlouhé. Ne, choďte tudy, takhle to máme naplánované. A bylo to. A nebylo slovo, aby se něco změnilo.
12: Martin Procházka sice nebyl přímo ve Švýcarsku, ve Friburgu nebo v Curychu, ale když jsi měl možnost to poslouchat, tu kulisu pod komentářem Petra Kadeřábka nebo Františka Kuny, znělo to asi lépe možná než ty turné, na které ty si jezdíval, nebo?
9: No ne, jak už já to jenom potvrdím, to, co říkal Větra, samozřejmě ta atmosféra byla vždy skvělá. Já myslím, že i na těch zápasech našich, jak už zmiňoval Petr, fanoušci si to užívali, že tam byla skvělá atmosféra, hlavně třeba v tom zápase se Slovenskem, tam to bylo naprosto perfektní, skvělý. No a no, ti fanoušci se vlastně v podstatě zlepšují každým rokem, přesně jak už říkal Petr, ty chorály, prostě tady to k tomu patří a já doufám, že to v tom budeme takhle jenom pokračovat. Teďka příští rok bude mistrovství v Německu. Myslím si, že hodně podobní typově fanoušci jako švýcarští, jak uvidíme, tak Němci také umí udělat pořádný Bengál.
12: K tomu se ještě dostaneme. Každopádně příběhy tohoto turnaje asi musíme zmínit Norsko a musíme taky zmínit ten finálový. Švýcaři prohráli 3x po sobě. Leonardo Giannone třeba 3 roky po sobě ve finále dostal vždy jenom jeden jediný gól, ale stejně to nestačilo, protože Švýcaři ani v jednom finále neskórovali.
9: A přitom tým, který vyhrál naprosto jednoznačně skupinu, kde se jim dařilo střelecky, že jo, nejproduktivnějšího hráče, prostě všechno tam klapalo do sebe. Vypadlo to, že už si poradí právě i v tom domácím prostředí s tou podporou, že si poradí s Finy, ale Finové jim to překazili tím, že opravdu hráli skvělý hokej také. A je to pro mě jich bylo také líto, no, když jsem si říkal, že už po třetí za sebou prostě nejsou schopni na ten gól a nakonec 3 roky po sobě mají jenom stříbro.
12: Mimochodem za poslední 3 roky ve finále mistrovství se ta jeden jediný gól při hře 5-5 a byl to ten zlatý, který komentoval zlatý Davida Pastrňáka, který komentoval Petr Kadeřábek, náš reportér. Petře, podle tebe příběhy tohoto světového šampionátu ty nejvýraznější?
11: No určitě to Švýcarsko. To prostě jako to, že Švýcaři nedají, když to sečneme ještě s rokem 2018, kde byli ve finále také, tak tam dali ve 23. minutě gól. Byl to, tuším, Nino Niederreiter. A od té doby nedali ve finále gól. Oni mají nejproduktivnějšího hráče světového šampionátu a nedají gól ve finále, ale to je 4 hodiny. 4 hodiny ve finále nedají gól. No, pak nemůžou mít titul mistra světa. Tohle je jasně největší příběh, ale další příběhy, jako je Barkov, který neodehraje v sezóně za Floridu vůbec žádný zápas a pak přijede na mistrovství světa a je de facto jednou z největších hvězd. Poté mladíci, 18-letý Stenberg ze Švédska, ale také to, co předvádí Mikael Granlund, když si vzpomenu 2011, když tam udělal Michigan v semifinále Rusům, pak přišel a sundal si helmu a já jsem myslel, že proti mě stojí 13-letý chlapeček. No tak teď po 15 letech zase předvádí parádní a on udělal Granlunda, on mu pomohl. Ale těch příběhů je tam víc, samozřejmě Norové, to bychom tady byli asi dlouho, celou čistou hru bychom mohli věnovat vlastně tomu norskému hokeji, protože Brance Knigor, když přijel ze zámoří, tak najednou vlétl do té první řady a úplně pozvedl ten norský výkon a těch příběhů je tam opravdu hodně, ale asi nejvíc nadevším budou prostě plačící Švýcaři po finále.
12: A samotní Norové, ti byli asi ve velké euforii, viď? V průběhu, v podstatě turné to gradovalo.
11: Vyskákali metr vysoko po každé výhře. Ne, opravdu to bylo to moc pěkné, ale zas mi to de facto připomnělo ty předchozí šampionáty. Dánové čtvrtí, předtím Němci, Lotyši. Je to tak, vlastně už je to taková tradice, že každý rok někdo z těch podceňovaných mimo té silné šestky, tak prostě vylétne a udělá úspěch. A tím úspěchem je semifinále. Dánové loni, letos Norové, přijdou o 2gólový náskok. Kanada prostě během 1 minuty to vyrovná na 2-2 a potom bylo vidět, jak jim hrozně chybí ten Bouchard, který prostě 3-3 naprosto královal. A když jsem to viděl ve skupině, jejich zápas, který nakonec skončil 6-5 prodloužení a to prodloužení trvalo 29 vteřin, protože na ledě byly Celebrini, Scheifele a Bouchard, tak to udělalo klap, klap, klap a šlo to do prázdné brány. Teď 11 minut a no, nakonec Norové, ten to trefil moc hezky. A vlastně jim jsem to přál. Přál jsem to jim jako bronz a Švýcarům zlato. Ale Finové si ho zasloužili víc.
12: To říká Petr Kadeřábek v dnešní čisté hře Martina Procházky.
18: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice. Realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
2: Čistá hra Martina Procházky.

0: některých situacích méně, ale je to prostě trenér mistrů světa. A to už mu nikdo neodpárá. Samozřejmě spíše se teď budou hodnotit ty jeho poslední dva šampionáty a bude se tvrdit, a už jsem to i zaznamenal, že vlastně na mistrovství světa v Praze by s tím týmem vyhrál jakýkoliv trenér. Já si to nemyslím. A myslím si pořád, že Radim Rulík má, samozřejmě má obrovské štěstí, když mu přijedou dva z desítky nejlepších hráčů současnosti, a to je Pastrňák a Nečas. A je úplně jedno, že by mu přijeli ostatní, tak vždy ten tým bude slabší, když nepřijedou oni, ať už jeden nebo druhý. To, že je dokázal dostat do týmu dvakrát, je také jeho zásluha. Takže já vlastně ho budu hodnotit pozitivně. Negativum je to, že ta předvedená hra, a pusťte si zápasy v přípravě, když Radim Rulík před Prahou přišel a vedl ten národní tým. To byla nádhera se dívat na tu ofenzivní podívanou. A podívejte se na poslední zápas Čechů teď na mistrovství světa, na ten jeho poslední, a tam je ten rozdíl v té předvedené hře diametrálně odlišný. Už to je teď s prominutím Zanďour, je to bránící centr, de facto ti centři teď v posledním roce už nemají tu kreativitu, vlastně hlavně brání, hlavně pomáhají křídlům, aby se dejme tomu rozehráli, a teď mluvím adresně o Davidu Tomáškovi, říká se, že nezvládl ten šampionát, za mě měl takové úkoly, že nemohl prodat to, co v něm je a co třeba ukázal v těch přípravných zápasech, kdy ta řada s Flekem Voženilkem fungovala. Takže tady je další třeba výtka, ale jinak k Radimu Rulíkovi prostě vždycky ho budu uznávat za to, že poskládal a dovedl ten tým v Praze před domácím publikem pod takovým tlakem, jakým hráči byli, že ho dokázal od nich odfiltrovat a ten tým připravil tak a nabudil na to, co se nakonec stalo, že Češi vyhráli zlato před domácím publikem. Takže za mě úspěšná éra Radima Rulíka s nějakými výtkami, které se můžou rozebírat dlouhá léta ještě, ale je to prostě to trenér mistrů světa.
1: Převyšuje to zlato i další třeba čtvrtfinálová vypadnutí podle Martina Procházky. Jeden úspěch nade vše?
2: Já bych to jenom zopakoval, já se přidám tomu, co říkal Petr, jenom úplně podobný stejný názor. Možná jediné, co mu asi trochu ublížilo, nebo aspoň se to takhle i hodně zaregistroval od okolí, od fanoušků, ta posledně to rozhodnutí, že po této sezóně, že končí hře do Kladna a že vlastně už prý to nebylo z jeho strany tak na standardní přístup, než jaký prý od něho měli nebo cítili od něho tady v Praze, právě jak jsme získali tu zlatou medaili, ale já si to prostě úplně nemyslím, jako že by úplně Radim Rulík jako reagoval jinak. Já jsem tam možná na té střídačce to tak jako úplně nevypadlo, že tam nebyly možná nějaké emoce, ale jinak si myslím, že to, co říkal Petr, s tím souhlasím, to je prostě, je to pořád trenér mistrů světa, takže tady asi na tom nejde vůbec nic jiného říct, než že ta jeho tříletá cesta národním tým byla úspěšná.
1: A neuškodilo mu tady, Petře, to, že přesně se vědělo dopředu, že půjde na Kladno?
0: Myslím si, že tohle byla chyba, že se to oznámilo ještě před mistrovstvím světa, ještě před nominací prostě. Kdyby se to oznámilo v průběhu světového šampionátu, že půjde do Kladna, tak by se asi vůbec nic neřešilo. Ano, končí mu smlouva, v pořádku. Teď se hledal, že jo, nový trenér ještě předtím, už se to rozptýlilo a myslím si, že tohle to rozhodně celému tomu realizačnímu týmu velmi uškodilo. Vemte si jenom ty úplně nesmyslné dohady třeba o Dominiku Pavlátovi a jeho nominaci. To bylo vyřešené daleko dopředu, než vůbec se mluvilo o tom, že takhle, rozhodně to bylo daleko dopředu dané, než když se zranil Patera, který měl působit jako v roli golmanské jedničky. Tam, jako, a to se vlastně vracím na začátek našeho pořadu. Myslím si, že tohle to prostě uškodilo to, že se oznámilo, že Radim Rulík končí a půjde do Kladna. To si myslím, že to oznámení mělo přijít, dneska je 2.6., mělo přijít 3.6.
1: Zdeněk Moták, tedy novým koučem, to už taky víme nějakou tu dobu. Občas byl kritizován ten jeho třinecký defenzivní styl, ale přeci jenom tou defenzivou Švýcaři se dostali teď třikrát do finále, nebo samozřejmě i ofenzivou zvládnutou, ale kdyby jsme se probránili k dalšímu titulu, asi by to nevadilo, Martine Procházko.
2: Tak tady, když by to byl titul, tak je to asi úplně jedno, ale já si pamatuju tu dobu, když jsme tady měli finského téra
1: Kariho Jalonena
2: a obrovskou

0: kritiku všech vlastně s tím letím. Ano, udělali jsme bronzovou medaili tím stylem, jak jsme bránili, ale měli jsme dvě střely proti, a teď řeknu typnu, proti Dánu země dvě střely za třetinu třeba a nikomu se to moc nelíbilo. Takže jako za mě určitě to není dobrá cesta, najednou teďka přemýšlím nad tím, že vem hrát nějaký velký defenzivní styl. Musí tam mít kombinace toho, samozřejmě říkal si, že Švýcaři defenzivní hru, ale oni měli velmi dobrou ofenzivní hru.
1: Já jsem myslel až ve finále. Potom.
0: Jo, no. V tom finále, ještě k tomu finále, mně přijde, že oni hráli na jedno úplně jiný hokej, že byli hrozně ustrašený. Když si představím jenom to prodloužení, tak ty Finové měli větší počet střel v tom prodloužení, byli víc, šli do toho rizika a oni kolikrát zajeli do útočného pásma, než aby ztratili kotouč, tak zase rychle utekli z něho a trval to hrozně dlouho, báli se o ten výsledek a sami si o to vlastně přišli, takže změnili ten styl, nedokázali to uhrát si právě až do toho finále, aby to zvládli.
1: Otázka je, na kom teď budovat novou reprezentaci, ty přísliby pro budoucnost, tak trochu popsal právě končící trenér Radim Rulík. Pojďme si ho poslechnout.
2: Roste generace, teď jde jenom o to, aby ty kluci stali se co nejdřív profíkama, aby využili ty možnosti, které se jim naskytnou, aby to jako nezahodili tím, že se uspokojí moc brzy. Určitě nejenom ty, co byli tady, ale i v letošní 20, i v loňský 20 jsou další hráči, který opravdu si myslím, že mají ten potenciál. A opravdu jde o to, aby prostě na sobě pracovali, aby se prosadili na klubové úrovni a v ten moment si myslím, že mají otevřený dveře do národňáku.
1: Přísliby pro budoucnost, kdo tedy obstál, Chmelař, Alšer, Cibulka, Milovský, Galvas, znamená to, že teď budou jezdit na světové šampionáty dokola a dokola, nebo Zdeněk Moták sáhne trochu jinam? Petře Kadeřábku.
3: Zapomněl si ještě říct Jiřího Ticháčka.
1: Ano, ano.
3: Protože to je stejný ročník. Ale už dostal předtím šanci, nesmíme zapomínat třeba také na obránce Špačka, který hrál i v Praze jako velmi mladý a dokonce hrál vlastně na pozici druhého beka, hrál druhou přesilovku, někdy se posunul až na tu první, takže ti mladí hráči byli postupně zapracováni. Teď jich bylo hodně a já už jsem to říkal, že vlastně mě nejvíce překvapil Marek Alšer a Jaroslav Chmelař, ti byli opravdu jakoby nade všemi a zase oklikou bych se vrátil dopředu. Hrozně mě mrzí, že Jaroslav Chmelař nebyl vyzkoušený k Červenkovi s Sedlákem, protože si myslím, že by to fungovalo, tím by se nerozpadla ta druhá řada, která byla výtečná v přípravě, to znamená Flek, Tomášek, Voženílek a ono to bylo samozřejmě dané i tím, že se pořád hledalo nějaké místo třeba, aby se rozehrál Bilmo, aby se rozehrál Kubalík a tak dále. A tenhle ten mladý borec, ten, který se srážel u mantinelů, střílel, tlačil se do brány, hrál jednoduše, ale vlastně účelně, tak tu šanci v tom prvním útoku nedostal. Tohle si myslím, že je škoda, že jsem neviděl tuhle tu zkoušku. U Marka Alšera si myslím, že jemu nabíhal vlastně ten Ice Time. Nakonec, když se podíváte, kdo nastupoval jako první do oslabení, tak to byla dvojice Ticháček Alšer. Oni odehráli vlastně společně, dobře, Jiří Ticháček pak udělal tu chybu, která ho podle mě bude mrzet ještě hodně dlouho, kdy upadl a de facto daroval Finům ve čtvrtfinále ten první gól. Ale jinak ti mladí za mě byli opravdu výteční. Matyáš Melovský a jeho hra na buly, jeho přehled, dravost, ano, úplně super. Znovu bych to na něm stavil. Stavil bych to na Sikorovi, stavil bych to na dalších hráčích, které máme v zámoří a měli by se vracet i ti, kteří hráli třeba s Jiřím Ticháčkem nebo i s Tomášem Galvasem vlastně na tom prvním bronzovém šampionátu, odkud je právě Chmelař s Alšerem a také s Melovským. Galvas tam byl také, ale ten toho tam moc tehdy neodehrál. Ale vrátil bych se k těm Kulichům, Šalem a těmhletěm. Tohle jsou hráči, kteří mohou táhnout znovu vlastně ten tým. Ale jde o to, a teď se vrátím k tomu jednomu dotazu našeho posluchače, že by je měli zkoušet v Eurohockey Tour. Tyhle hráče nemůžete zkoušet v Eurohockey Tour, protože hrajou za mořem. Takže to bude pro Zdeňka Motáka velký problém, jak je vlastně dostat do té přípravy, aby si je vyzkoušel a aby je mohl hrát na tom mistrovství světa. Za mě tohle to, že tam byli tihle čtyři hráči ze zámoří, byl od Radima Rulíka Výborný tah, ale velký risk.
1: Jenom doupravím, Tomáš Galvas nebyl u ty Rulíkovy první placky u dvacítky, ten jel až potom, pokud se dobře dívám, na ročník 2024 s Patrikem Augustou. Každopádně, otázka na Martina Procházku. Nepřišlo možná to zapojování mladíků až trochu pozdě, že až teď bude někdo jiný sklízet plody Radima Rulíka, které on si takhle pokusil zasít, že to přece jenom z těch pravidelně jezdících nebo více jezdících David Špaček, Jiří Ticháček z téhle silné mladé generace a až teď se ukazuje Jaroslav Milař, až teď se ukazuje Marek Alšer. Zatímco třeba na druhé straně u některých dalších reprezentací Američani ti letos přivezli v podstatě mládež.
0: No, Petr už to říkal, nemůžete brát, když prostě jsou tam zámoří, jsou tam na těch farmách, tak nemají prostor, nemají možnost. Tady jde o to, aby možná, že se nabízelo v tom olympijském roce, kdy byla olympiáda, tak opravdu tady na těch turnajích se mohli zapojovat tady prostě někteří mladší hráči. Já myslím, že Radim Dulík je prostě zapojoval, že jezdil Galvas jezdili tam další kluci, dostávali hodně prostoru a já doufám, že teďka to můžeme úplně v pohodě pokračovat. Už jsme to říkali také na začátku, že je ideální doba teďka k té obměně. I to sám Radim Rulík říkal, že těch kluci to teďka musí nějakým způsobem sami vybojovat v tom smyslu, že tu šanci dostanou, ten prostor k tomu je a já doufám, že právě Pavel Gross se Zdeňkem Otákem v této cestě bude pokračovat a určitě to bude cesta dobrým směrem, protože potřebujete to, vidíme to, jak to hrajou právě Američané, jak to hrajou Fino, jak to hrajou Slováci a další. Musíme se přidat těm dalším takovým týmům.
1: A co třeba borci, kterým je teď okolo 25 až 30 let a třeba se nedostávali úplně pravidelně do té finální nominace a hrají třeba v Evropě. Teď narážím na hráči, jako jsou Chlapík, Reichl, Lauko, Vrána, Rousek, Korítek, Radim Zohorna, Filip Zadina a podobní. Myslíš si, že i na ně se teď trochu víc posvítí tím, že se mění reprezentační vedení?
0: Je to možné. Uvidíme, s jakým plánem přijdou trenéři. Dělím to tak, hned jakmile se k tomu polovinu dostanou, tak okamžitě nějaký ten plán tam bude. Myslím si, že to bude podobné, jak říkáme, že se budou snažit právě těmto hráčům této generace začít dávat více toho prostoru. Ono taky něco jiného v té přípravě, ale pak musíte vybrat těch 22 kluků nebo 23 kluků, musíte vybrat na mistrovství světa a ten tým nějak poskládat, aby se to proměnili. Musíte tam mít prostě hráče, lídry, všechno to a nemůžete najednou jenom doufat, že vám to bude hrát všichni prostě okolo 25 let, to zase taky to podle mě takhle nejde.
1: Příští šampionát se bude tedy konat v Německu, skupina B, tam budou Češi, bude se hrát v Mannheimu, Spojené státy americké, Kanada, Česko, Německo, Dánsko, Norsko, Maďarsko a Kazachstán. Martin Procházka, já si pošetřím ten tvůj názor na později, ale nebyl si úplně spokojený, když si to četl na papíře. Co Petr Kadeřábek?
3: No, také úplně spokojený nejsem, ale co nadělám? Mannheim je blízko, 350 kilometrů z Rozvadova, to je velké pozitivum, že nemusí čeští fanoušci jezdit, já nevím, kolik to je, 500 do Düsseldorfu. Je to možné o nějakých 250, možná 600, o nějakých 250 kilometrů dál. Takže to je to pozitivum, no. Ale jinak ta skupina není úplně ideální. Hrajete z Dány, z Nory, Amerika, Kanada, tam...
0: Domácí tam Německo. Vždycky,
3: domácí Německo, sacra těžké.
1: Dokonce by se to domácí utkání mohlo hrát Česko-Německo na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. Píše se o tom, že jsou takové ambice, že by ten stadion pro nějakých 60 tisíc fanoušků fotbalových tedy byl přetvořen na hokejový stadion. Tak to by se ti asi líbilo, Petře, ne?
3: No jasně, tak tam fanoušci už rozebrali trávník, protože Schalke postoupilo, že jo, takže je všechno připraveno pro ledovou plochu. No to, jasně, že by se mi to líbilo, asi ne úplně z pracovního hlediska, protože obejít zase celý fotbalový stadion je rozhodně větší dřina, než obejít tu hokejovou halu, ale 80 tisíc diváků na stadionu, proč ne, myslím si, že by to bylo dobré. A myslím, že ta atmosféra Německo, Česko, no, to by bylo asi moc hezké.
1: Martin Procházka.
0: Jo, já s tím souhlasím. A byl by to pro ně zážitek, že jo, pro všechny ty hráče, kteří by měli tuhle tu možnost odehrát. Za nás tohle to vůbec dříve nebylo vůbec ani myslitelné, teď už to tak je, takže abych jenom to potvrdil.
1: Je to typ hodně dlouho dopředu, ale podaří se Čechům vylepšit to současné čtvrtfinálové umístění, třeba zase za rok? Martine. Co říkáš, Petře?
3: Ne, tam bude hrozně záležet na tom, jakým způsobem se to pojme. Jestli se pojme mistrovství světa, alespoň jakoby základ nové generace, jako to třeba udělali teď Slováci. ano, díky těm omluvenkám. Jinak by stejně jako jeli ti staří oblíbení borci, nebo ne oblíbení, ale ostřílení. No, uvidíme, jak to zvládne dvojice Grosmoták a také, kdo jim bude dělat generálního manažéra, aby měli dobré kontakty v zámoří a komunikovali právě s těmi hráči, kteří jsou v AHL, protože v NHL prostě zkrátka dobře těch českých hráčů tolik není. Takže uvidíme, jakým způsobem se podaří poskládat ten tým. Jak to říkal Roman Červenka, v národním týmu mají hrát ti, kteří jsou nejlepší. Pokud mezi nimi budu, tak pojedu, to řekl ve 40 letech. Ale to je borec, který nikdy neodmítne, ale já si nejsem úplně jistý, že máme hráče, kteří by odmítali reprezentaci. Takže si myslím, že klidně může český tým třeba být medailový, ale klidně taky nemusí postoupit do čtvrtfinále. Podle toho, s jakým týmem tam pojede a v jaké bude náladě a vlastně pospolitosti ta kabina.
1: To říká Petr Kadeřábek, náš hokejový reportér, který byl celou dobu na mistrovství světa součástí týmu radiožurnálu Sport spolu s Františkem Kunou, vysílal přímo z Friburgu anebo z Curychu. Tak ti za to, Petře, ještě jednou moc děkujeme. Užij si dostatečné volno a zase brzy naslyšenou na radiožurnálu Sport.
3: Už si pro mě přišel pes, abych s ním šel ven, takže naslyšenou.
1: No a díky taky Martinu Procházkovi, kterému ale facha nekončí, protože od nového týdne v trochu jiném formátu rozhovory právě v čisté hře Martina Procházky. Díky moc.
0: Taky děkuju, naslyšenou.
1: Budeme se těšit i na váš poslech dalších pořadů radiožurnálu Sport. Teď jsou tady zprávy. Hezký den.
4: 11 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
5: Sněmovna se odpoledne začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Nejméně 13 lidí zemřelo při ruském nočním ostřelování Ukrajiny. Tenista Jakub Benčík bude na Roland Garros bojovat s Brazilcem Fonsecou o semifinále. Nehoda brzdí provoz na Pražském okruhu ve směru z D1 do tunelů. A bude slunečno, během dne až oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
7: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
5: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Ukrajina v noci čelila dalšímu masivnímu ruskému útoku. Záchranáři informují o nejméně 13 mrtvých a více než 100 raněných. Drony a rakety cílily na města Dnipro a Kyjev. Údery hlásí ale taky Charkov a další ukrajinské regiony. Ve vysílání radiožurnálu popsal noční útoky přímo z Kyjeva novinář serveru Kyjev Independent Adam Sibera.
8: Začalo to vlastně náletem dronu někdy kolem 10. 11. večer, pak byl chvíli, řekněme, relativní klid a kolem 2. ráno první vlna balistických raket a ty se v různých vlnách různě střídaly až vlastně do 7.30.
5: Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusové v noci vyslali 656 dronů a 73 raket. Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. A na místě je reportérka Laura Hajková.
9: Tady u vzdělávacího centra v pražské zoologické zahradě už se přes hodinu schází návštěvníci. Má se dnes dorazit dohromady zhruba 150 pěstounských rodin. Můžu říct, že rodiny tu hodně, viděla jsem nejméně 20 kočárků a desítky hrajících si dětí. Třeba paní Lenka mi potvrdila, že má jednu holčičku v pěstounské péči a možnost setkat se s dalšími pěstouny je pro ní důležitá. Oficiální program právě začíná, je na něm workshop výroby papíru ze sloního trusu a prohlídka s průvodcem. Dál se zájemci budou moct podívat na ukázku tréninku lachtanů. V areálu jsou zároveň taky pracovnice pražského magistrátu, které zájemcům můžou říct víc třeba o různých možnostech poradenství. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.
5: Literární cenu Toma Stoparda převzala Alexandra Brocková. Autorku vybrala odborná porota za nejlepší esej o současné společnosti. Cenu předali v rezidenci primátora.
10: Laureátkou ceny Toma Stoparda za rok 2026 vybrali Alexandru Brockovou.
11: Ocenění předal Martin Vidlák z knihovny Václava Havla, která literární soutěž pořádá.
12: Moc děkuju za slovo i za ta příliš laskavá a milá slova.
11: Poděkovala Alexandra Brocková, která část svého eseje Lodě, moře, přístavy také přečetla.
12: Můj esej je výsledkem párletého, ale rozhodně ne soustředěného a systematického osobního snažení sledovat, jak se lze vyrovnávat s podmínkami a s úlohou vedení svého života a s proměnlivostí perspektiv.
11: V minulých letech dostal cenu dramatika Toma Stoparda třeba písničkář Vladimír Merta nebo publicista Pavel Kosa. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsekovi.
13: 20-letý Menšík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsekou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseca totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Menšík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
14: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to půjde dál.
13: Zápas Menšíka s Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera nejdříve v 8:30 večer a na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Ve čtvrtfinále debla se už za chvíli představí dvojce Siňaková Townsendová a odpoledne taky pár Nouza Oberleitner.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: D5 Kouborů opět volná a kolona na D10 v Mladé Boleslavi. Dálnice D5 je ve směru z Prahy na Rozvadov opět průjezdná. Na kilometru 122 vyprostili, kamion už se projíždí a kolona na 117. kilometru se rozjíždí. Objížďku nehledejte. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte v Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 je zúžení. Fronta od Kosmonos zabere asi 20 minut. Kolony i na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 19. kilometru sjezdu na Lysou nad Labem je zúžení a zdržíte se do 10 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz. Kolona kamionů v pravém pruhu od 217. až na 196. kilometr. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. U Jesenice je tam i nehoda. Na místě máme naší motohlídku.
16: U nájezdu od Jesenice policie stále řeší nehodu dvou osobních aut. Blokovány jsou oba jízdní pruhy a projíždí se tak pouze připojovacím pruhem.
15: Kolona se sune už ze sjezdu z D1 na okruh. Kamiony pak jedou pomalu i za nehodou až ke sjezdu na Ořech. A ucpaný je i městský okruh směrem na Troju. V tunelu Blanka odtahují dodávku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Během dne bude až oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky. Teploty dnes odpoledne 21 až 26 stupňů. To byly zprávy.
17: 11 hodin 7 minut úterý 2. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední Radiožurnál Sport. Trenér fotbalistů Southamptonu Tonda Eckert zůstane ve funkci i přesto, že schválil špehování soupeře před play-off 2. anglické ligy. Fotbalový klub po aféře přišel o šanci zabojovat o postup do Premier League. Majitel Dragan Šolak dnes ale oznámil, že se rozhodl kouče podržet a dát mu druhou šanci. Připomeňme, že Southampton byl v polovině května vyloučený z play-off poté, co byl jeden z členů realizačního týmu přistižen, jak dva dny před úvodním semifinále fotografuje a natáčí trénink fotbalistů Middlesbrough. Muž sice utekl, ale nakonec podle fotek na webu byl identifikován. Saints navíc za trest začnou novou sezónu druhé ligy s odpočtem 4 bodů. Middlesbrough, které původně semifinálový dvojzápas se Southamptonem prohrálo, ve finále potom podlehlo týmu Hull City. Finále play-off druhé anglické ligy, to je ten zápas, který bývá považován za vůbec nejlukrativnější nejsilnější zápas ve světovém fotbale, protože úspěšnému celku v horizontu 3 sezon vynese nějakých 200 milionů liber, což je zhruba 5,5 miliardy korun českých. Teď už skupina YouTube a společně s ní vám přejeme krásný den.
6: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: 11 hodin 12 minut úterý 2. června jdeme znovu v našem vysílání na radiožurnálu Sport na McDonald's Cup na celostátní finále do Ostravy. Máme tam náš stříbrný Airstream a moderátor Jan Pěruška v něm přivítal dalšího hosta.
1: Na radiožurnálu Sport vítám vzácného hosta, protože patronem 27. ročníku fotbalového McDonald's Cupu je David Lafata. Davide, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: David Lafata, autor 198 gólů v české nejvyšší fotbalové soutěži. Když Davide, vám to asi často předhazují, pouze Josef Bican a Vlastimil Kopecký dali víc gólů. Já často říkám Antonínu Panenkovi o tom jeho Dloubákovi, ale možná to taky slýcháváte často, ne? Že jste takhle úspěšní vedle legend.
2: Jo, tak já musím říct, že teď mi dělá radost Patrik Šik, protože myslím si, že ten má našlápnuto k tomu třeba, aby nikoho z nás překonal, takže doufejme, že mu vydrží zdraví a že mu to tam bude furt takhle padat a hlavně teď na tom mistrovství světa.
1: Ano, k tomu mistrovství světa se dostaneme, každopádně doufejme, že někteří Šikové nebo Lafatové vzejdou i z tohoto turnaje. Svátek fotbalu, finálový podnik, ale ono dostat se sem není úplně snadné. Co myslíte, že v tomhle dětském věku třeba může rozhodovat o úspěchu a neúspěchu?
2: No, jsou to maličkosti, protože kolikrát jsem byl účasten těch krajských kol nebo těch krajských finále a opravdu to tam rozhoduje o jednom gólu a pak jsou na jedné straně jsou slzy, na druhé straně radost, ale myslím si, že to všechno k fotbalu patří a možná i díky těm slzám pak z těch kluků vzniknou noví Šikové a noví Hloškové. Hmm.
1: Co ten fotbalový rozvoj u vás? Pamatujete něco důležitého? Nějaký třeba i trenér, možná moment, který vás směroval?
2: Tak já musím říct, že jsem měl v mládí na trenéry velký štěstí a dá se říct, že z těch žákovských let jsem pak čerpal i v dospělosti a určitě na všechny trenéry vzpomínám rád.
1: A co bylo pro vás důležitější, cukr nebo bič?
2: Já myslím, že obojí.
1: Jo. A vy teď taky trénujete?
2: Taky trénuju a přiznám se, že používám taky metodu cukru i biče a myslím si, že to je potřeba, že já vždycky říkám klukům, kluci, že to bude dobrý, jak vás pochválím, ale když to na chválení nebude, tak vás určitě chválit nebudu a řeknu vám to tak, jak to je.
1: David Lafata, patron 27. ročníku McDonald's Cupu, který vrcholí v Ostravě Vítkovicích svátkem fotbalu, stále aktivní fotbalista, je to tak?
2: Tak.
1: Za Olešník válíte, jsem četl.
2: Stále chodím hrát, nevím, jestli se tomu úplně dá říkat aktivní fotbalista.
1: A tak goly padají, ne?
2: Ale když je čas a slouží zdraví, tak si jdu vždycky rád zahrát. Hmm.
1: No a co to mistrovství světa, už jste to trochu nakousl. Na kolik útočníků podle vás bude hrát česká repre? Patrik Šik, jasná jednička asi.
2: No, já nevím, jestli se úplně po tom, co jsme viděli třeba, jak se nároďák prezentoval v těch utkáních v té baráži, tak úplně nevím, jestli se tam třeba trenéru Koupkovi hodí, když myslím si, že nevyužít takového hráče je velká škoda, ale já čekám, že prostě budeme hrát ze zajištění obrany asi jako ty dva zápasy v té baráži a budeme spolíhat nějaký standardky na nějaký breaky a já si myslím, že ta skupina je hratelná, samozřejmě.
1: Vaše zkušenosti možná z jeho Korejci, jeho Afričany nebo
2: právě, Mexičany. Že to je spíš taková velká neznámá, si myslím pro ně, že úplně asi nějakou velkou zkušenost s tím český fotbal nemá, ale je to vždycky o jednom výsledku, může se povést první zápas a pak vás to vykopne, že prostě ten postup už bude hratelný a pak se může stát cokoliv, takže já doufám, že kluci budou mít to potřebné štěstí a bude se jim na šampionátu dařit.
1: Snad se ten moment objeví a kdo jiný by v tom měl doufat, než muž, který kdysi rozhodl kvalifikační duel proti Walesu tím, že nastoupil a při svém debutu v repre dal dva góly. Vzpomínáme za to velmi rádi, Davide, děkujeme i za tyhle zážitky a moc děkuji, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport ze 27. finále McDonald's Cupu. Davide, děkuji a hezký den.
2: Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký den a ať si užijou svátek fotbalu mistrovství světa.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 20 minut, posloucháte dopolední radiožurnál Sport v úterý 2. června. No a dnešek na French Open nabídne první polovinu čtvrtfinálových duelů. Posledního českého zástupce ve dvouře Jakuba Menšíka čeká největší zápas na Grand Slamu v jeho kariéře, souboj s Joaem Fonsecou, ale to vám nabídneme tady na čistě sportovním rádiu radiožurnálu Sport až večer. Nicméně kolega David Prouza, který je přímo v Paříži na French Open, už do areálu vyrazil takhle před obědem. Davide, přejeme krásné úterý.
1: Hezké úterní dopoledne stále ještě.
0: No a pojďme na ten velmi dobrý důvod, proč už teď se díváš na tenis, který určitě zajímá české tenisové fanoušky.
1: Určitě, protože Kateřina Siniaková má to štěstí, že svůj čtvrtfinálový zápas debla hraje na kurtu Suzanne Lenglenové, na druhém největším kurtu v areálu, který má také zatahovací střechu, a tak navzdory, řekněme, hodně jinému počasí, když to srovnáme s prvním týdnem, kdy bylo skoro 35 ve stínu a úplné azuro, tak teď prší, je pod 20 stupňů rozhodně, ale musím říct, že ve srovnání s tím, jak to bylo, tak je to naprostá senzace. Já jsem si vychutnával každý metr cesty v Paříži, kdy prostě nebylo horko, a teď tedy pod zataženou střechou už rozehrané čtvrtfinále, kdy Kateřina Siniaková po boku Američanky Townsendové tak hrají s belgicko-slovinskou dvojcí Kempenová-Klepačová, a start, řekněme, hodný té jedničky, kterou mají Siniaková s Townsendovou u svého jména, vedou 2-1, Kateřina Siniaková servíruje a k tomu příjemný stav 30-0, teď už 40-0, protože česká tenistka připisuje první eso.
0: A když Davide si zmínil tu střechu, díky které vůbec se v tuhle chvíli zápas může hrát, takže to je jedno nepopiratelné plus, tak jaký je vlastně rozdíl, pokud se na antuce hraje pod střechou, anebo když se hraje bez ní?
1: Zdánlivě malý, ale já bych řekl, že z pohledu tenisty těch rozdílů je mnoho. První je určitě akustika, která je najednou úplně jiná. Ten balon prostě jinak zní a vy pracujete s tím, jak slyšíte ty dopady tenisáku, ať už z rakety soupeře nebo následně z vaší vlastní. Takže to je jedna věc. Nefouká žádný vítr, protože máte střechu, což je na jednu stranu dobrá věc, na druhou stranu samozřejmě také je to trochu nezvyk ve venkovní sezóně, ale pokud jste třeba Jakub Menšík, natazujete si balony vysoko do vzduchu, tak to, že je garantované bezvětří, rozhodně uškodit nemůže. No a třetí věc je schopnost vidět, protože hrajete ve dne, ale s umělým osvětlením. Jinak to nejde, v momentě, kdy se zatáhne střecha, tak se prostě setmí v té aréně, a to docela významným způsobem. Tady na dvorci Filipa Šátriéra je to znát opravdu hodně. Ta střecha není průhledná, je tak jako průsvitná, řekněme, ale určitě v momentě, kdy se rozsvítí ta světla, tak to prostě je něco úplně jiného, a třeba hráči, kteří mají čočky kontaktní nebo hrají prostě s nějakými dioptriemi, které prostě mají jako vrozenou oční vadu, tak to určitě je cítit. Já si to pamatuju jenom ze zimních nafukovacích hal. Člověk prostě všechno ví o trochu hůř, ale na druhou stranu s tím každý musí počítat, a jak se říká, ty podmínky jsou pro všechny stejné. Ale těch rozdílů je vlastně docela hodně.
0: Když jsem Davide zmínil vlastně hned na úvod, že večer tedy single Menšík Fonseca, to samozřejmě bude asi to nejzásadnější, co dnes nabídneme posluchačům radiožurnálu Sport, díky tomu, že si přímo na místě, a teď jsme se bavili o tom, že Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v deblu hrají pod střechou, tak to pořád ještě není dneska všechno z českého pohledu, nepletu se.
1: Nepleteš, a je to krásná věc na to, že je druhý týden na Grand Slamu, tak ještě Petr Nouza, deblista s Rakušanem Oberleitnerem, nastoupí taky ve čtvrtfinále, a to proti italským, asi můžu říci, favoritům, dvojici Bolelli Vavasory, kteří jsou hodně sehraní. To samozřejmě úplně o dvojici Nouza Oberleitner říct nemůžeme, protože Petr Nouza hrál dlouho s Patrikem Riklem a v této sezóně po rozdělení tohoto páru tak právě hraje pár turnajů teprve s Oberleitnerem, ale dostali se daleko na tomhle Grand Slamu, a jak on sám říkal, rád by se dostali ještě o kousek dál. To čtvrtfinále je vlastně vyrovnáním kariérního maxima Petra Nouzy, tak ideálně, aby zase to maximum posunul, stejně jako to s železnou pravidelností vydělá v singlu Jakub Menšík, ale to je samozřejmě až ten večerní program. Možná na závěr, Karle, jenom připojím takovou zajímavost. Vypadl Jannik Sinner, to už víme, to jsme říkali několikrát na radiožurnálu Sport, ale i tak má Itálie vlastně stále ve hře tři singlisty, což je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini a a Matteo Arnaldi, který tady odehrál dva zápasy, které oba trvaly přes 5 hodin za sebou, tak tahle trojička je teď tedy stále ještě ve hře v singlu Roland Garros a to tedy musím říct, že je, jestli jsem s něčím, nebo jestli nikdo s ničím nepočítal, tak s tím, že bez Sinera budou stále 3 Italové ještě ve hře v druhém týdnu.
0: Navzdory dešti dnes program Antukového French Open v Paříži pokračuje. My někteří tady jsme tak staří, že pamatujeme, kdy tomu tak ještě nebylo, kdy déšť znamenal stopku na tomhle antukovém turnaji. No a i dnes se budeme pravidelně spojovat s Davidem Prouzou. V tuhle chvíli moc děkujeme a naslyšenou.
1: Také děkuji, splním zpravodajskou povinnost. 3-1 a 40, 15 a už to neplatí. 4-1 pro Kateřinu Siniakovou s Taylor Townsendovou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 11:30. Tady jsou zprávy a Ondřej Látal.
3: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti neuvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. České ministerstvo zahraničí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu a taky generální konzulát v Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Zaměstnanci londýnského metra dnes stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují třeba před únavou řidičů a bezpečností. Karlovarský filmový festival uvede v hlavní soutěži jeden český snímek s názvem Čika Čeka. Příběh zrežíroval Šimon Holý, který do hlavní role Vesnické pošťačky obsadil Pavlu Tomicovou. Pořadatelé 60. ročníku uvedou v premiéře taky dokument o zpěvačce Báře Bazikové, kterou sledovala desítky let režisérka Helena Třeštíková. Sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová hrají čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. Duel česko-amerického páru s belgicko-slovenskou dvojicí Kempenová a Klepačová vidí v Paříži David Prouza.
4: Siniaková s Townsendovou vstoupili znamenitě do prvního setu, už dvakrát soupeřkám sebrali servis, teď mají vedení 4-1 a k tomu gamble při servisu Townsendové, který právě proměňují, tak je to 5-1 pro česko-americký pár z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna ucpaná dálnice D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte silný provoz. Kamiony brzdí v pravém pruhu sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Osobním autem zastavíte na chvíli jen u Holubic na 210. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení, co tam opravují silničáři, a zdržíte se od Kosmonost 20 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy pozor u sjezdu na Králův dvůr. Na kilometru 22 na krajnici kamion s prasklou pneumatikou. Řidič to teď mění, je to ve směru do vozovky a zavřeli pro jistotu i pravý jízdní pruh. Tam se dojíždí do krátké kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. Na kilometru 82,5 u sjezdu na Jesenici likvidují následky nehody dvou aut. Průjezdný pouze připojovací pruh, fronta nákladních aut se táhne už z dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během odpoledne bude až oblačno, hlavně na severovýchodě čekáme i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech čekáme zataženo, ojediněle s deštěm anebo i bouřkami. A teploty dnes odpoledne 21 až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: 11 hodin 33 minut, vy posloucháte úterní Radiožurnál Sport a pojďme rovnou zase zamířit zpátky do Paříže za tenisem. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová hrají čtvrtfinále čtyřhry na French Open a je u toho David Prouza.
4: 5-1 vede česko-americký pár, k tomu 30-15 při servisu soupeřek, což ale není žádnou významnou překážkou pro dvojici Siniaková a Townsendová. Vys tedy ten fakt, že už dvakrát servis dokázali prolomit, teď to vypadá, že to vyjde i po třetí. 5-1 a 40-15 a jsou to tady zatím na těch dvou kurtech, kde je střecha a kde se logicky tady může hrát docela takové závody, protože na Šátriérovi na centrálním kurtu Mira Andrejevová vyhrála první set 6-0 o poznání rychleji, než tedy Siniaková vyhrává s Townsendovou, ale je to skoro jako kdyby se domluvili, kdo získá ten set rychleji, potažmo možná celý zápas, nechme se překvapit. 5-1 40-15 na returnu Taylor Townsendová, která nemusí hrát ten balónek, zahrála ho stejně, ale byl to out ze servisu Kempenové. A tak tedy v tuhle chvíli dva setboly, ještě k tomu druhé podání, Townsendová vítězný return, naprosto jako by se nechumelilo a velmi rychle, ani ne za půl hodiny, konkrétně za 25 minutek, získává Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou první set a to poměrem 6-1.

0: Aerosmith dohrávají v 11 hodin a 40 minut. Příjemné úterní dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Finále hokejové NHL je tady. Dnes v noci se Carolina postaví poprvé Las Vegas a bude u toho taky jeden český hráč. Kdo to už řekne? Adam Weidenthaler. Přejeme hezký den.
1: Pěkný den fanouškům Radiožurnálu Sport a fanouškům českého hokeje. To není úplně jméno neznámé. Tomáš Hertl, to je útočník Vegas, který si zahrál třeba taky na letošních olympijských hrách v národních barvách. Pokud by získal Stanleyův pohár, tak by navázal Tomáš Hertl na ten loňský triumf hned dvou Čechů, Tomáše Noska a Vítka Vaněčka, kterým se to podařilo za Floridu. Dosud, připomeňme, vyhrálo nejslavnější hokejovou trofej světa 31 Čechů, tím prvním v roce 1984 Jaroslav Pouzar, kterému se to povedlo s Edmontonem.
0: Adame, Tomáš Hertl je jistě důležitým, ale asi se shodneme, že ne úplně tím nejklíčovějším hráčem Vegas, tak na kom jejich hra vlastně stojí?
1: Ten rozbor by byl nadlouho, stojí to hodně na pečlivých obráncích, kteří padali hodně významně do střel, především tedy Colorado v té finálové sérii západní konference, ale zatím jsou asi nejvýraznější útočníci Mitch Marner a Jack Eichel. Kanaďan, prvně jmenovaný, ten vede produktivitu s 21 body a jeho americký spoluhráč je jen o 3 body za ním. Výborně chytá taky brankář Carter Hart, který měl v minulosti docela velké problémy i se zákonem a v podstatě 2 roky nechytal na profesionální úrovni na scéně NHL. Každopádně dokázal se nakonec trošku vyšponovat se svými výkony v průběhu téhle sezóny a rázem je z něj druhý nejlepší, řekl bych, nebo možná po Jakubu Dobešovi třetí nejlepší brankář letošního playoff. Tím úplně nejlepším je gólman Caroliny Frederik Andersen, který zatím dostal 20 gólů ve 13 zápasech. To je něco úplně nevídaného na hokejové poměry, to jsou spíš takové fotbalové statistiky, i když tam by to bylo v průměru, tam by to nebylo na elitní piedestal.
0: Pro Vegas nebo Carolinu to bude druhý Stanley Cup v historii těchto klubů. Golden Knights získali svůj premiérový tedy před 3 roky. Carolina triumfovala 20 let zpátky, oba týmy ale jsou v posledních letech i tak docela úspěšné, je to tak?
1: Je to tak, Vegas se do finále totiž o Stanleyův pohár dostalo už po třetí během 9 sezon, co funguje v NHL. Carolina ta se za tu dobu pravidelně dostává, řekněme, do 2. až 3. kola v playoff, takže to není jenom tým, který by se tam podíval, sehrál by 5-6 zápasů a zase by jel na dovolenou. Ta poslední série ve Stanleyově poháru ale Caroline zůstávala dlouhou dobu zamčená, vlastně jen v roce 2006 se podařilo odemknout a tehdy to tedy dokonce bylo i na ten zmiňovaný Stanleyův pohár. Letos jsou ale Hurricanes dominantní, v playoff dosud vyhráli 12 zápasů a prohráli 1 jediný. A pozor na to, takhle rychle ještě v historii toho současného formátu playoff nikdy nikdo nepostoupil do finále playoff, když se hraje na 4 série a 4 vítězné zápasy. Potřebujete na to, abyste tu sérii dokázali splnit a ovládnout, tak skutečně nikdo takhle rychlý jako Hurricanes letos nebyl.
0: Kdo postoupil, to je zase nějaký bývalý spoluhráč Jaromíra Jágra. Přijde mi to neuvěřitelné, že tuhle větu říkáme v roce 2026. A tak to bude už 46 let po sobě, co nastoupí do finále Stanleyova poháru muž, který si během kariéry zahrál 6. A tak to bude už 46 let po sobě, co nastoupí do finále Stanleyova poháru muž, který si během kariéry zahrál po boku české hokejové ikony. Co k tomu, Adame,

0: letech, kdy Jaromír Jágr skutečně hrál finále Stanleyho poháru, ale prostě je to jeden z těch jeho spoluhráčů, kteří tam byli. No a postupem leto takhle jde dál a dál. Ten štafetový kolík v posledních letech držel třeba Alexander Barkov, o kterém jsme se teď nedávno bavili docela často, vzhledem k tomu, že to byl tahoun Finska na světovém šampionátu. S Barkovem mimochodem hrál Jágr za Floridu. No a teď štafetový kolík pomyslně převzal švédský obránce Vegas Golden Knights Rasmus Andersson, který se, pokud jsem správně hledal, postavil do soutěžního zápasu po boku Jaromíra Jágra jednou jedinkrát. A bylo to v sezóně 2017-18, tehdy v barvách Calgary. To byl, pamětníci si dobře jistě vzpomínají, poslední ročník, co Jaromír Jágr v NHL odehrál. A mimochodem v tom tehdejším utkání Calgary-Detroit, kdy byli na ledě barva Calgary jak Rasmus Andersson, tak Jaromír Jágr, taky Jaromír Jágr naposledy v NHL skóroval. Utkání tedy s Detroitem, tehdy na straně Detroitu třeba Petr Mrázek, Henrik Zetterberg a podobné postavy, které máme už dnes zafixované trošku jinde. Zetterberg už dávno nehraje. Každopádně minulé roky tahle tradice spoluhráčů Jágra přinášela hokejistům docela štěstí, protože třeba bývalí spoluhráči Jágra z Floridy dvakrát ovládli v posledních dvou letech Stanleyův pohár, tak uvidíme, jestli to je letos Vegas Golden Knights a Rasmusi Anderssonovi, bývalému spoluhráči, byť jen v jednom zápase vyjde.
1: Jeden zápas, ale počítáme mu to. První utkání mezi Carolinou a Vegas začne v noci na zítřek po druhé hodině ranní českého času. Rozhodnuto může být nejdřív v noci na 10. června. Teď jsme o tom mluvili s Adamem Weidenthalerem.
0: Pěkný den.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, 11 hodin 49 minut. Krásný den všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. V Plzni se bude po 14 letech znovu hrát nejvyšší basketbalová soutěž mužů. Západočeský klub dostal dodatečně nabídku stát se 12. účastníkem poté, co se jedno místo v elitní lize uvolnilo. S předsedou plzeňské Lokomotivy Pavlem Froňkem si o tom povídal Vladislav Janouškovec.
1: Jak se zrodil ten návrat plzeňských basketbalistů po 14 letech mezi českou elitu? Nebylo to po sportovní stránce, že byste ten postup vybojovali na palubovce?
2: No tak my jsme sportovně vyhráli, dá se říct, českou skupinu. Takže otázka toho playoffu je taková, že samozřejmě tam nastupují další faktory. A my jsme, řeknu, vypadli dřív, než jsme čekali, ale na druhou stranu už prosakovali ty informace a směřovalo to sem do Plzně, že se děje něco v extralize, že se budou vlastně spojovat dva kluby. A nejdřív jsme to brali tak jako trošku, nechci říct srandu, ale spíš tak jako, že bychom si to rádi spíš vyhráli tou sportovní cestou, kdy jsme už 2 roky o tom mluvili a 3. rok jsme opravdu chtěli zaútočit, což teda by bylo příští rok, ale ta situace nastala a ten dotaz do Plzně připutoval, no, takže jsme dostali asi 5 dní na rozmyšlenou a zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se, že tu nabídku od federace přijmeme.
1: Prozraďte, co byla ta pro a proti, aby se do Plzně vrátila nejvyšší basketbalová soutěž?
2: No tak pro určitě bylo, řeknu, to sportovní prostředí, ta kvalita naší mládežnické struktury, máme prakticky pyramidový systém, máme všechny družstva, ať už v extraligách nebo v ligách. Naši žáci ze 3 kategorií přivezli 2x mistra republiky. Jsme držitelem sportovní akademie pro Plzeňský kraj, takže i podpora z města kraje je na určité úrovni. No a myslím, že to byl takový ten důležitý faktor, že nám chybí ta extraliga mužů. Že vlastně by mohlo dojít k tomu, že ti hráči začnou odcházet jinam. Tuto jsme zvažovali, samozřejmě to proti je to ekonomický zázemí nebo zajištění, protože řeknu zajistit mládežnická družstva, zajistit první ligu je něco jiného, než k tomu ještě zajistit vlastně extraligu. No, ale řekli jsme, že do toho půjdeme a samozřejmě jednání už probíhají a víme, že to neseženeme okamžitě, ale prostě budeme bojovat.
1: Samozřejmě nějaké hráče máte své k dispozici, kteří hráli první ligu, ale kolik dalších basketbalistů byste chtěli přivést přes léto do Plzně, tak abyste byli, řekněme, konkurenceschopní nebo schopní udržet tu nejvyšší soutěž?
2: Máme přibližně 8 hráčů, kteří můžou naskočit do nejvyšší soutěže. Víme, že ta kvalita je na určité úrovni, to znamená, že v současné době hledáme ty rozdílové hráče, tak jako to je v jiných klubech, protože i ty jiné kluby mají prostě to rozloženo na ty stěžejní hráče a na ty další, kteří, dá se říct, doplňují ten sportovní kádr. Takže jako touto cestou jdeme, hledáme, no, hlavně v českých vodách, protože chceme dát prostor českým klukům, kteří buď ať už jsou to v CZ Akademii, v projektu České basketbalové federace, nebo jsou i v současných klubech republiky. No a uvidíme, jak se nám to podaří poskládat, protože času je hrozně málo a nebráníme se tomu, aby jsme sem přivedli i zahraniční hráče.
1: Popisuje předseda plzeňské Lokomotivy, nováčka nejvyšší basketbalové soutěže Pavel Froněk. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: 11 hodin 53 minut, posloucháte úterní Radiožurnál. Sport zajímá nás samozřejmě dál taky grandslamový tenis. Připomenu, že Jakub Menšík nastoupí poprvé v kariéře do čtvrtfinále na grandslamu. Na Roland Garros vyzve Brazilce Fonseku. To bude ale až večer, určitě po 20. hodině. Radiožurnál Sport tenhle duel odvysílá v přímém přenosu. Nicméně už teď na pařížské Antuce hraje Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou. Hrají ve čtyřce o postup do semifinále. No a je u toho David Prouza.
3: 1-0 na sety vede česko-americký pár a nasazený pár číslo 1 a nejlepší deblový pár na světě, a tak bychom to řekli úplně přesně. Každopádně není to tak úplně práce Kateřiny Siňakové, jako spíše právě Taylor Townsendové, která v tomhle utkání je určitě zatím lepší a přesnější tenistkou. A po tom, co získala nebo vybojovala, zasloužila se o zisk prvního setu, primárně ona 6-1, tak teď je to z pohledu Siňakové s Townsendovou už o poznání méně veselé. 1-3 ve druhém setu. teď půjde podávat Townsendová, tedy ta jistější ze dvou tenistek z dvojce, Townsendová Siniaková, která právě ta druhá jmenovaná, tedy česká tenistka, už o svůj servis jednou přišla, proto je to teď 1-3 a Kateřina Siniaková zatím úplně se nedostala do hry ideálně, tak věřme, že teď Taylor Townsendová podrží svůj vlastní servis a následně se povede českoamerickému páru třeba zase nějakým způsobem potrápit soupeřky na vlastním podání. Každopádně v tuto chvíli 6-1 získali první set Siniaková s Townsendovou, v tom druhém ztrácí 1-3.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je Češi po 20 letech na mistrovství světa.
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Nejméně 17 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských úderech na ukrajinská města.
7: Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva. Vypukly požáry a město zahálil hustý kouř.
6: Pomoc obětem zneužívání v církvi má zlepšit spolupráce se spolkem Někdo ti uvěří.
8: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi.
6: Tenista Menšík bude hrát na Roland Garros o postup do semifinále. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem do Prahy. Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky, teploty až 26 stupňů. Je úterý 2. června. Dobré poledne u hlavních zpráv s Ondřejem Látalem.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Na Ukrajině odstraňují následky nočních ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zemřelo nejméně 17 lidí. Úřady hlásí přes 100 raněných.
7: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Ukrajina v noci opět zasáhla Ilskou rafinérii na jihozápadě Ruska. Nálet dronů a následný požár v petrochemickém závodě potvrdili ukrajinské i ruské úřady. Ministerstvo dopravy chystá změnu mýtného systému. Řidiči by od roku 2032 nemuseli mít speciální palubní jednotky. Nahradit je má mobilní aplikace. Současnému provozovateli mýta v Česku skončí smlouva v roce 2029. Resort teď hledá firmu, která pokryje překlenovací období 3 let do zavedení nového systému. A na ministerstvu dopravy je reportér Jakub Vik.
9: Palubní jednotky by do 6 let měla při platbě mýtného doplnit mobilní zařízení, vysvětluje Lenka Hamplová z Ministerstva dopravy.
10: S největší pravděpodobností aplikace pro různé operační systémy, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení nebo entertainmentu.
9: Ministerstvo od toho kromě technologického pokroku očekává úsporu nákladů, pokračuje šéf rezortu Ivan Bednárek za SPD.
11: Z předpokládaných 1,4 miliard výdajů je očekáváno, že budeme až do 0,5 miliardy šetřit na provozu.
9: Nový systém umožní rozšířit mýto i na další silnice. Výše mýta se alespoň od příštího roku podle Bednárika měnit nebude. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Zhruba pětinu opatrovnických řízení v Česku při rozvodech rozhodují soudy. Chystaná novela zákona má zajistit, aby při nich soudci museli vždy zjišťovat možné domácí násilí v rodině.
12: Neřeší se ta skutečná míra bezpečí dětí v rodině, nezjišťuje se, jaký je pohled dětí na tu situaci.
13: Popisuje vedoucí dětského advokačního centra Locika Linda Sokačová, podle ní převládající přístup soudů. Co by mělo být pro soudce při posuzování zásadní, shrnuje místopředseda Ústeckého krajského soudu Vladimír Polák.
14: Dívat se na projevy chování rodičů, na jejich schopnost naplňovat potřeby dítěte.
13: Právě to by měla zajistit chystaná úprava rozvodové novely ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO.
15: Chceme, aby soudy měly jasný návod, protože by měly dávat přednost zájmu dítěte, nikoli zájmu rodičů.
13: Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Podobnou úpravu předložili také senátoři. Nová pravidla by mohla platit od 1. ledna 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Při pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. S jeho zástupci dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl podepsal memorandum a byla u toho reportérka Sára Adamcová.
16: Česká biskupská konference a spolek Někdo ti uvěří se v dokumentu zavázali ke zlepšování pomoci obětem sexuálního zneužívání. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla církev potřebuje pomoc zvenčí.
17: V té oblasti terapeutické a té pomoci obětem nejsme kompetentní, takže je potřeba hledat právě spolupracovníky a ty, kteří nám i dají nějakou zpětnou vazbu.
16: Podle předsedy Jiřího Kilara může spolek pomoct církvi třeba s citlivým řešením jednotlivých případů.
18: Nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
16: Katolická církev bude obětem třeba platit terapeutickou péči. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
6: V době fotbalového mistrovství světa posílí České ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád ale pomáhat jen v krizových situacích.
19: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
20: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexico City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
21: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
20: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Slovensko řeší spor o prodej části své protizdušné obrany. Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď obvinil současného šéfa rezortu Roberta Kaliňáka, že umožnil soukromé firmě získat část raketových zařízení KUB. Ta je pak údajně prodala do zahraničí. Kaliňák to odmítá. Sám v minulosti opakovaně kritizoval Naďe, že daroval části protizdušné obrany Ukrajině.
22: Bývalý šéf obrany Naď zveřejnil fotografie techniky se slovenskými znaky v areálu soukromé společnosti a také dokumenty, podle kterých firma se stroji dál obchodovala.
23: Zo společnosti Robus to za 10 milionů ide k Rumunom a následně to za 11,21 milióna ide do Afriky.
22: Podle současného ministra Kaliňáka šlo o vyřazené kusy určené k likvidaci.
24: Keď jsme přišli, vzdušné síly disponovali 3,5 batériou systémov KUB a k dnešnému dátumu disponují 3,5 baterie systému KUB.
22: Společnost se k situaci ani stavu techniky nevyjádřila. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Filmový festival v Karlových Varech letos uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
25: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
26: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
27: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
26: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
1: Pramen, že psychologické drama odehrávající se v 80. letech v hlavní roli s Aňou Geisterovou.
26: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí poprvé v kariéře do čtvrtfinále na Grand Slamu. Na Roland Garros vyzve večer Brazilce Fonseku. Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Teď hrají na pařížské Antuce Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou ve čtyřhře o postup do semifinále. Duel proti belgicko-slovinské dvojici Kempenová-Klepačová sleduje David Prouza.
4: Už to zase vypadá dobře pro česko-americký pár, který vyhrál první set 6-1, v tom druhém ztrácel už 1-3, ale předvedl solidní otočku na 4-3. Před malou chvílí stvrdila tohle skóre na servisu Kateřina Siňaková. Odpoledne ještě nastoupí ve čtvrtfinále mužské čtyřhry Petr Nouza po boku Rakušana Oberleitnera proti italskému páru Boleli Vavasory. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 se před Berounem taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy opatrně u sjezdu na Králův dvůr. Na kilometru 22 se v levém pruhu srazilo několik aut. Na místě jsou hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení a zdržíte se asi 20 minut od sjezdu na Kosmonosy. A Pražský okruh je ucpaný. Od sjezdu z D1 směrem na letiště. U Jesenice odtahují poslední auto po nehodě z levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky a teploty 21 až 26 stupňů. To byly hlavní zprávy.
8: 12 hodin 10 minut, krásné úterý 2. června všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Cyklistický závod Czech Tour opět pojede přední vrturový tým Netcompany Ineos. Na největší etapový podnik v Česku se jedna z nejúspěšnějších sestav vrátí po 2 letech. V roce 2024 se účastnila poprvé, organizátoři o tom informovali na webu, už dřív potvrdila účast v srpnovém závodu jako první z vrturových stájí NSN, dříve Israel Premier. Tak Czech Tour se letos pojede jako závod druhé nejvyšší třídy UCI Pro Series, kam povýšil tedy o jedno patro. 18. ročník je naplánován na 13. až 16. srpna. Teď už Mňága a Žior, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: 12 hodin 13 minut posloucháte polední radiožurnál Sport. Česká tenistka Kateřina Siňaková se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou bojují ve čtvrtfinále čtyřhry na French Open. No a na pařížské Antuce je u toho, respektive kousek od ní, taky kolega David Prouza.
1: 6-1 a 4-3, to je stav, který Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou můžou vidět na výsledkové tabuli. Vedou stále velmi, to mají ve svých rukách celý ten zápas. Teď měli i několik breakballů na 5-3, ale neproměnili je navzdory heroickému výkonu Taylor Townsendové u sítě, která několikrát mávala raketou spíš jako kouzelnickou hůlkou, ale dostávala ty balony zpátky na polovinu soupeřek. Na každý pád teď je to tedy 6-1 a 4-3 a schoda při servisu Kempenové, a to znamená, že v tuhle chvíli se s tímhle výsledkem můžu zase z Paříže na chvíli rozloučit.
0: Děkujeme za to. Pojďme tedy na jiné téma, a to je rozhovor. Finále dětského fotbalového turnaje McDonald's Cup tradičně navštěvují i slavní hráči minulosti. Na radiožurnálu Sport jste mohli slyšet třeba Luďka Mikloška nebo Davida Lafatu. Teď vám nabídneme další rozhovor. Tentokrát je to místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera, se kterým natáčel reportér Lukáš Kaleta.
2: U mikrofonu radiožurnálu Sport je Zdeněk Grigera, bývalý fotbalový reprezentant, obránce například nizozemského Ajaxu nebo italského Juventusu a současný místopředseda fotbalové asociace České republiky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Potkáváme se u příležitosti vlastně takového superfinále 27. ročníku McDonald's Cupu. Jak vás osobně těší, že největší český fotbalový dětský turnaj McDonald's Cup hlásí rekordní účast? Letos se zapojilo přes 43 tisíc dětí.
3: Tak mě to moc těší, protože já jsem samozřejmě to zažil několikrát, když jsem se tady účastnil toho fotbalku legend v rámci zpestření, ale samozřejmě jsem to objížděl i s mojím synem, který se účastnil McDonald's Cupu, takže já jsem rád, že to prostě roste, že ta účast je čím dál větší a hlavně, že pořadatelé a všichni to drží a má to takovou velkou tradici.
2: V konkurenci dalších třeba novějších sportů jako florbal a podobně, tak jak je důležité, že taková akce prostě existuje a pomáhá lákat k fotbalu nejen kluky, ale i holky?
3: Tak já si myslím, že fotbal je fenomén a prostě je to nejpopulárnější sport na světě a je to vidět i teď a můžu být součástí toho, že vlastně byl reprezentační zápas poslední přípravný a kluci odlítali do Ameriky na mistrovství světa. Já se k ním přidám příští týden a já věřím, že tohle je všechno pro to, aby ti mladí kluci vlastně to viděli ty sny a vlastně šli si za tím, takže jsem rád, že ten McDonald's Cup vlastně je takto velký a ten výběr je vlastně obrovský.
2: Letos to je tady 27 let, co existuje tento turnaj. Vy samozřejmě jste se nemohl logicky účastnit, protože je to pro základní školy první stupeň, ale osobně, když to vidíte, to nadšení těch malých dětí, jak je to baví, tak svrbí vás nohy se kopnout, když to všechno sledujete?
3: Tak nohy mi nesvrbí, to musím říct, ale samozřejmě jsem rád, že to nadšení, protože to nadšení, prostě myslím, že to je to nejdůležitější, aby ty malé děti měly a že ta soutěživost vlastně, která tam je, tak k tomu patří a my jsme vlastně za fotbal rádi, že to má takový velký obsah, takový rozsah a je to vlastně po celé republice a fandíme tomu a jsme rádi, že můžeme být partneři tohoto krásného turnaje.
2: Už jste nakousl, že se osobně chystáte také za českým týmem na mistrovství světa. Vlastně teď ta příprava v intenzivní fázi, protože čeká českou reprezentaci ve 2 ráno ze čtvrtku na pátek přípravný zápas v New Jersey proti Guatemale. Tak kdy vy tedy konkrétně se připojíte a jaká bude ta vaše role na šampionátu?
3: Tak já jsem se vlastně odpojil po tým přátelském utkání a po té nominaci a po tiskové konferenci, protože mě čekají povinnosti tento týden. Máme výkonný výbor, ještě tak valnou hromadu Volomoucí, takže proto jsem tady musel zůstat, ale připojím se k týmu příští týden pondělí, úterý a vlastně bude to 3 dny před tím prvním zápasem v Mexiku.
2: Už to ve vás rezonuje, protože vy jste vlastně součástí té poslední generace, která se účastnila mundialu, bylo to v roce 2006, tak asi jste si zaprvé museli všichni oddychnout, že se podařilo po 20 letem čekání Česku postoupit a hlavně, že se na to asi těšíte.
3: Tak samozřejmě ten postup byl pro nás velmi důležitý a my se k tomu upínali, jsem rád, že jsme to zvládli, ale já jsem říkal, ta cesta nekončí, jedeme na mistrovství světa, je to jednou za 4 roky, takže je potřeba toho využít a já věřím, že se dostaneme co nejdál.
0: To říká místopředseda fotbalové asociace České republiky Zdeněk Grigera, jak se národní tým připravuje na blížící se mistrovství světa, uslyšíte v druhé části rozhovoru už za chvíli. My teď ale znovu spěcháme do Paříže za tenisem French Open, Siňaková, Townsendová a taky David Prouza.
1: Dobrý důvod podívat se zase do dnes deštěm zmáčené Paříže, protože Siniaková s Townsendovou vedou 6-1, 5-3 a teď servíruje Američanka Taylor Townsendová. Stav 30-30, nebude to takový ten jednoznačný gem, tak jako by si to každý tenista asi představoval, aby si to v klidu mohl i třeba s trochou rizika domlátit za stavu 40-0, je to po 30, každý míček se teď počítá a v tuhle chvíli Kempenová s Klepačovou vyzráli na česko-americkou dvojici a nasazený pár číslo 1. Na každý pád servis Townsendové je solidní, je určitě lepší než servis Kateřiny Siniakové a tak tedy teoreticky dva 15 potřebuje Siniaková s Townsendovou potřebují k tomu, aby se podívali zase do semifinále Roland Garros po delší době. Loni tady skončili právě v té nejlepší osmičce 6-1, 5-3, 30-30 a Taylor Townsendová přes druhý servis musí rozehrávat tuhle výměnu, ale daří se jí to. Dobrý return teď Kempenové, ale následně Klepačová u sítě přeběhla ten balonek tak nešťastně, že v podstatě hrála spíše vlastním tělem než raketou, respektive ta raketa byla opřená o její tělo a kontrola logicky nulová. A tak je to 6-1, 5-3 a matchball 40-30 pro Townsendovou se Siniakovou. Krátká porada, ještě u základní čáry, publikum se trochu ozývá, možná poprvé v tomhle zápase, protože on plyne velmi rychle, hraje se v tuhle chvíli jenom hodinku a 10 minut a už je tu matchball 6-1, 5-3, 40-30. Taylor Townsendová podává zleva na Klepačovou. Tohle málem bylo eso, ale nakonec lineový rozhodčí hlásí out a tak druhé podání zase má už Američanka pouze ve svém arsenálu, ale i to s tou kombinací, kterou tomu dává, je to docela silné. A teď Klepačové return, který je za základní čarou a velmi rychle za hodinu a 10 minut nasazené jedničky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou prochází dál na Roland Garros, tedy do semifinále. Dobrá zpráva pro českoamerický pár, dobrá zpráva pro posluchače Radiožurnálu Sport, protože i v příštích dnech z Paříže to bude minimálně s jednou českou účastí.
0: Budeme se těšit, tolik David Prouza, se kterým se ještě dnes odpoledne a především večer mnohokrát na Radiožurnálu Sport uslyšíme.

0: Na Radiožurnálu Sport ve 12 hodin a 23 minut pokračuje rozhovor s místopředsedou fotbalové asociace a bývalým reprezentantem Zdeňkem Grigerou, někdejší obránce nizozemského Ajaxu nebo taky italského Juventusu, rozebírá s reportérem Lukášem Kaletou i výkyvy nadmořských výšek na světovém šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Češi budou hrát v Mexico City, v Guadalajare a také v Atlantě, ale hlavně ta dvě zmiňovaná města, tak tam je ta nadmořská výška extrémně vysoká, 1600 zhruba metrů nad mořem a to druhé přes 2000. Tak vy jste něco takového podobného třeba zažil ve své kariéře?
2: Takový jasně jsem nezažil samozřejmě, ale jak říkáme, hraje se to večer ty zápasy, takže věřím, že to horko nebude takový, spíš ta nadmořská výška, ale je potřeba to tak brát, jak to je a moc se tím už tolik nezaobírat, protože samozřejmě to by nám mohlo jenom stěžovat vlastně ty podmínky, takže musíme to brát tak, jak to je. Jsou tam i ostatní týmy, takže to bude pro všechny stejný.
1: K tomuhle tématu se vyjadřoval i náš expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát, který také říká, že to je taková velká neznámá. Jsou třeba nějaké tipy, nebo jak se na tohle připravit? Nějaké, já nevím, doplňky stravy, nějaké technické vymoženosti?
2: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak v sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají. Teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě a samozřejmě po celou tu dobu teďka toho soustředění je potřeba dobrý pitný režim neustále a dobrý jídlo a prostě aby to tělo bylo na to připravené.
1: Povídáme si se Zdeňkem Grigerou, který byl jakožto bývalý fotbalový reprezentant České republiky u toho, když národní tým nepostoupil ze skupiny v roce 2006 po výhře nad Spojenými státy, pak přišly porážky s Ghanou a s Itálií. Jak to vidíte teď? Je ta šance na postup reálná?
2: Já to vidím jako reálný, protože samozřejmě já jsem v tom roce 2006, my jsme přijeli na soustředění a tam několik klíčových hráčů přijelo už vlastně zraněných a někteří se ani nemohli zapojit, jako byl třeba Milan Baroš, na kterého se spolíhalo, že bude fíra, vlastně on neodehrál vůbec nic, takže tam si myslím, že to bylo tohle a pak druhá věc byla, že my jsme vlastně v obou dvou zápasech těch, dá se říct, důležitých dostali červený karty a hráli jsme v desíti, což je velmi složitý, takže já teďka vidím ten tým tím, že je zdravotně všichni v pořádku a budou připraveni, že ty šance jsou velmi, velmi vysoké, aby jsme šli dál a snažili se co nejdál.
1: Čeká vás Mexiko, také Jižní Korea a Jihoafrická republika. Jak vidíte ty soupeře a třeba vy osobně jste se s některými z těch týmů setkal?
2: Je to trošku nečitelný, protože samozřejmě my jsme zvyklí na ten evropský formát, evropský týmy nebo země. Tady je to celý svět, takže v tomhle hodně spolíháme nebo věříme trenérovi, protože ten to má všechno nastudovaný, hodně se tomu věnoval a připraví tým tak takticky na ty soupeře, aby jsme byli úspěšní.
1: Závěrem bych se ještě Zdeňka Grigery chtěl zeptat na zmiňovaného trenéra Miroslava Koupka, který oznámil novinaci. Je tam například z nováčků Sochůrek nebo Sojka. Jak na to nahlížíte, že dostali šanci takto mladí kluci?
2: Tak já jsem za to rád. Já si myslím, že to vnímají celý to okolí, že prostě to mládí vpřed, ti kluci mají, dokazují výkonnost. Samozřejmě nebylo to jednoduchý. Po zápase jsme strávili hodně času. Debata má vlastně nad tím vyřazením, ale já si myslím, že takhle je to správně a jsem rád, že ti mladí kluci tam jedou.
1: A úplně poslední dotaz, co říkáte na Adama Hloška, který vlastně celou sezonu nehrál, marodil, laboroval a teď dá v tom přátelském nebo přípravném utkání proti Kosovu jeden gól, jednu asistenci.
2: Já myslím, že on to všem předvedl, samozřejmě ten výpadek tam byl, ale fotbalista je to úžasný, výborný a to řešení těch situací, jak vyřešil, teď jenom potřeba, aby byl ještě fyzicky připravený, takže ještě nějaký čas máme na tohle, ale co se týče herní kvality, tak tam není o čem diskutovat.
1: Říká místopředseda fotbalové asociace České republiky za Moravu Zdeněk Grigera. Díky za váš čas.
2: Děkuji mockrát.
1: Z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Půl jedné. A zprávy má Ondřej Látal.
1: Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna nově dostávat 400 tisíc korun. Je to o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes odpoledne jednat poslanci. Opozice, ale třeba taky vládní SPD, chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu. Uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími třemi levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už třetí funkční období v řadě. Zámek v Litomyšli dnes otevřel nový prohlídkový okruh o historii tamního divadla. To vzniklo v roce 1797 a je druhým nejstarším divadlem v Česku. V nové expozici návštěvníci podle kastelána Petra Weisse uvidí třeba historické divadelní kostýmy. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou do semifinále 4 hry Roland Garros. Na pařížské antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová Klepačová 6-1 a 6-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Prahou a nehoda na plzeňské dálnici u Králova dvora. Na D1 pozor teď za Prahou směrem do Brna. Před sjezdem na Velké Popovice na kilometru 14,5 hlásíte popelnici u levého pruhu.
4: Po levé straně je velká popelnice a dešťovou vodu. Vlastně někomu spadla z vozíku. Takže až to tam do toho někdo nevletí.
3: A teď u středových svodidel zastavili policisté. Popelnici sbírají, tak opatrně projíždějte okolo. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu od 214. kilometru až k omezení na 196. Osobním zastavíte jen na chvilku u Holubic na 212. kilometru. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 22,5 se srazila 3 auta v levém pruhu. Je to větší nehoda, na místě i hasiči a dojíždí se do krátké kolony. Opatrně brzdí se prudce. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 je zúžení, něco tam opravují silničáři a kolona od Kosmonos zabere asi 20 minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se chvilku zdržíte u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru silničáři zúžení, kolona do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude oblačné, hlavně na severovýchodě republiky se přidají i přehánky. Později večer na jihozápadě Čech čekáme zataženo a ojediněle déšť anebo i bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Phil Collins dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Je 12 hodin a 38 minut. Ještě před 10 lety byste mezi elitními atlety hledali sportovce z Jižní Asie asi marně, ale situace se dynamicky mění. Jedna z nejhustěji obydlených oblastí na světě má aktuálně hned několik výjimečných oštěpařů a tento trend se rozšířil z Indie a Pakistánu i na Srí Lanku.
1: Ono to není jako typologický, protože to jsou země, které má miliardu lidí, že jo, další má, nevím, 350, nebo prostě to je obrovské množství lidí a nejdominantnější sport je kriket. A ten kriket je fenomén, a takže všichni děti házejí těma míčkama už odmala na ulici a tak dále, takže mají k tomu ty dispozice.
2: Přibližuje světový rekordman Jan Železný, jehož výkon 98 metrů a 48 cm oslavil minulý týden přesně 30 let. Nejlidnatější země světa Indie má už skoro 1,5 miliardy obyvatel a hvězdy kriketu jsou tam slavné jako v západním světě fotbalisté Messi, Ronaldo nebo třeba tenista Federer. A tak pak není divu, že se z tak obrovské základny dětí, které odmala neustále něčím házejí, vyselektuje několik světových oštěpařů. Průkopníkem byl Neeraj Chopra, ten jako historicky první indický atlet vybojoval v Tokiu v roce 2021 zlatou olympijskou medaili. V Budapešti pak bral i titul mistra světa, postupně se mezi elitu dostávali i další Indové a také Pakistánec Arshad Nadím.
3: A to je hodně daleko.
4: To je možná medaile.
3: To je možná zlatá medaile.
4: To je za 90.
3: Ten rozběh byl tak pomalý a pak přišla taková rána.
4: Tak to je dálka jako hrom.
5: Arshad Nadím hodil takové číslo, na které téměř reagovat nejde, takže bylo to opravdu boj o druhé místo.
2: To říkal po výjimečně kvalitním olympijském finále v Paříži nakonec čtvrtý Jakub Padlejch o Nadímovi, který dominoval soutěži hodem dlouhým 92 metrů a 97 cm, což je nový rekord her. Tento Pakistánec se svými starty hodně šetří, takže letos ještě neházel, stejně tak jako Chopra, ale v čele světových tabulek 2026 je další muž z Jižní Asie, Rumesh Taranga Pattiraj ze Srí Lanky.
1: Takový hubenej klub má neuvěřitelný kotník, strašnou ránu v ruce a jako ten si myslím, že je taky potenciálně, že už brzo přehodí 90 metrů, o tom jsem přesvědčený, že bude zdravý v letošním roce. Hodí už dvakrát 89 metrů a je to jako velký talent.
2: Uznale mluví o Pattirajovi Jan Železný, který minulém roce trénoval právě Inda Chopru, který se pod jeho vedením poprvé v životě dostal za 90 metrů, ale na světovém šampionátu v Tokiu pak skončil osmý. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: V New Jersey čeká generálka proti Guatemale. Právě účastí české reprezentace na světovém šampionátu po 20 letech věnujeme v tomto týdnu pravidelný seriál a dnes bude řeč o strastiplné cestě kvalifikací, kterou národní tým prošel téměř celou pod vedením kouče Ivana Haška.
1: Boj o světový šampionát zahájili Češi domácím zápasem s Faerskými ostrovy a byť se schylovalo k senzaci, díky druhému gólu útočníka Šika ze samotného závěru vydřel národní tým v Hradci Králové těsnou výhru 2-1.
2: Kdybychom na úvod ztratili dva body, tak to příjemný není, ale věřil jsem, že se dokážeme ještě v tom zápase prosadit, ale příjemná situace to není, ještě to 10 minut před koncem, tak určitě ne, ale na druhou stranu tyhle kluci nechtějí prohrávat, ty tam jako nechají, co budou moc.
1: Řekl Ivan Hašek po hubeném vítězství s Faeřany. Tři dny poté se čeští fotbalisté utkali s dalším outsiderem a Gibraltar nakonec v jeho portugalském azylu porazili 4-0. Ve vítězné sérii Haškovi svěřenci pokračovali i v úvodu červnového programu světové kvalifikace, kdy doma zdolali 2-0 Černou Horu. Následně ale v Chorvatsku přišel tvrdý náraz.
3: Chorváti vedou 5-1, Andrej Kramarič.
4: Kvalita byla na straně soupeře. Chorvati chodili do rychlosti, práce s prostorem a práce s míčem soupeře byla o třídu lepší. Ten soupeř prostě má takovou kvalitu, že vás potrestá při jakýkoliv chybě.
1: Hlesl po debaklu 1-5 v Chorvatsku Ivan Hašek. V září Češi zvládli důležitý duel v Podgorici, kde porazili domácí Černohorce 2-1. Dojem z úspěšně zvládnutého zápasu ale brzy znovu pokazili. V obměněné sestavě v přípravném utkání v Hradci Králové po bídném výkonu jen remizovali 1-1 se Saudskou Arábií a strávníku je fanoušci vyprovázeli pískotem.
5: Je to bohužel smutný, ale asi jsme si to zasloužili.
2: No, nebylo to dobrý, nebylo to úplně šlágr na koukání, takže se omlouváme divákům, kteří nás sice pozbuzovali, ale moc ke koukání to nebylo díky tomu, že prostě ta Saudská Arábie držela míč a velmi kvalitně kombinovala v rychlosti a technicky nás předčila.
1: Navázal na reprezentačního obránce Václava Jemelku trenér Ivan Hašek. Na úvod říjnové fáze kvalifikace Češi uhráli se silným Chorvatskem bezgólovou remízu, pak ale přišel kolaps na Faerských ostrovech, který Haškovi nakonec zlomil vaz.
6: Obrovská radost domácích fanoušků, společně s nimi také fotbalistů Faerských ostrovů. Na konci utkání svítí tady na stadionu stav 2-1 pro Faerské ostrovy.
2: Asi samozřejmě jako trenér za to nesu největší zodpovědnost. Já nejsem první tým, kdo tady prohrál, ale bohužel je to škoda, protože tyhle ty zápasy se musí uhrát a musí se uhrát, takže se neudělá chyba v tom, že dostaneme gól.
1: Vedení fotbalové asociace zkušeného kouče 3 dny po šokující prohře na Faerech odvolalo.
7: Určitě jsme nekoukali jenom na to, ale jsme ve fázi nebo v momentě, kdy musíme koukat dopředu. Necítím se úplně komfortně, co se týče playoff. Nejsem prostě klidnej a vím, že musíme udělat daleko víc.
8: My jsme věděli, co toto rozhodnutí přináší, jak ekonomicky, tak i řekněme v rámci nějakého časového horizontu, takže tohle pro nás nehrálo žádnou roli, protože my chceme udělat sportovně správné rozhodnutí, aby nám pomohlo k tomu, abychom splnili ten cíl, a to je dostat se na mistrovství světa.
1: Doplnil generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda šéf České fotbalové asociace David Trunda. Národní tým na závěr kvalifikace pod vedením dočasného kouče Jaroslava Kestla porazil Gibraltar 6-0, uhájil druhé místo ve skupině a loni v prosinci se jeho novým trenérem stal Miroslav Koubek.
9: Je to pro mě samozřejmě obrovský závazek a výzva to dokázat. Udělám nejenom já, ale jsem přesvědčený, že hráči všechno pro to, aby jsme byli po baráži na mistrovství světa.
1: Dnes už víme, že se to Miroslavu Koubkovi povedlo a právě o úspěšné baráži budeme mluvit v dalším díle našeho seriálu. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Divoký byl 12 hodin 52 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a jdeme na McDonald's Cup na celostátní finále do Ostravy. Máme tam Airstream a moderátor Jan Pěruška v něm přivítal dalšího hosta.
1: Na radiožurnálu Sport jsme dneska na svátku fotbalu 27. ročníku McDonald's Cupu, tedy největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Jsou tady malí fotbalisti, malé fotbalistky, ale taky řada osobností, které už zanedlouho budou hrát také zápas osobností a jednou z nich je taky držitel 4 mistrovských titulů a bývalý reprezentant Roman Hubník. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Roman Hubník taky nedávno byl v desíce Pavla Horváta, každopádně teď tady v našem Airstreamu v Ostravě Vítkovicích sedí už v dresu McDonald's Cupu. Už jste rozcvičení?
2: No zatím ne, já si myslím, že tam to bude 10 minut před zápasem, vyběhneme, možná vyjdeme, nevyběhneme, ale trošku se musíme trošku zahřát, aby se něco nestalo, takže...
1: My jsme i v té desíce vzpomínali, že to je nějaké 4 roky od konce vaší kariéry. Po jak dlouhé době, je to opravdu po 4 letech, budete hrát fotbal na takhle velkém stadionu, nebo měl jste nějakou možnost podobnou už?
2: No...
1: Jestli jste třeba nastupoval po kariéře.
2: To je pravda, že to bude asi po těch 4 letech.
1: Vy jste hrál tehdy ten poslední zápas doma na Andrově stadionu. Každopádně teď v rámci toho svátku fotbalu na McDonald's Cupu jste tady i na podporu těch malých fotbalistů, tak samozřejmě vy když vzpomenete nějaký podobný mládežnický turnaj ve vašem životě.
2: No to už je hodně dávno. Tehdy byl Nike Cup pro 14 lety, tak já jsem ještě, když jsem chodil ve Zlíně na základní školu, tak jsme hráli zrovna v Ostravě, na stadionu NH Ostrava. Jsme hráli finále proti Bohemce, bohužel jsme ten zápas prohráli, takže Bohemka letěla do Jihoafrické republiky, takže to nás mrzelo, ale takový turnaj jsou úplně skvělý. Hmm.
1: No vlastně jsou teď osvěžené tím, že malí kluci hrajou s holkama, aby také právě děvčata doplnila ty školní výběry. Co se týče té motivace, vy jste mluvil o tom, že tehdy Bohemka nakonec jela do Kapského města na nějaký výlet, ale vy ve svém životě v té fotbalové kariéře, jak jste postupoval, co bylo pro vás třeba motivací se zlepšovat a postupovat stále výš?
2: Tak ono, ty cíle byly postupný, protože to je nejhorší, je to, jak člověk chce vyskočit nebo přeskočit 10 schodů na jednou a to je hrozně těžký, takže takový ten cíl se dostávat postupně do těch kategorií, hrát tam a když jsem potom vlastně v Olomouci přeskočil z Bčka rovnou do Ačka v 18 letech, tak to byl pro mě velký skok a už jsem tam zůstal. Takže člověk musí být zdravý, musí mít i to potřebné štěstí, ale hlavně musí se o sebe starat od mládí. Hmm.
1: Roman Hubník, velmi úspěšný český fotbalista, reprezentant, účastník 2 mistrovství Evropy. Dneska, když koukáte na to snažení těch malých dětí, chtěl byste třeba je někdy vést jako trenér, nebo měl jste nějaké takovéhle myšlenky, pokud už netrénujete tedy?
2: Ne, netrénuji. Mě to baví, když ty děti vidím na hřišti, hrají v první B třídu v Halenkově. A když tam vidím ty děti potom po zápase, jak tam běhají a jestli jsou tam 3 lety až po 15, 16, 17 lety děti, tak to mě dělá největší radost, že i na těch vesnicích ty děti prostě běhají, nesedí doma a to je to nejvíc, co člověk může vidět.
1: Ano, vlastně i z těch menších obcí se dá proniknout tam, kde jste byl vy, ať už mistrovským titulům na Euro, anebo třeba do německé Bundesligy. Budete se nějak rozcvičovat před tím dnešním zápasem na svátku fotbalu McDonald's Cupu?
2: Určitě udělám nějakých pár šířek, ty šířky nebudou moc dlouhý, takže...
1: Roman Hubník, velmi rádi jsme vás zase přivítali na radiožurnálu Sport. Užijte si svátek fotbalu McDonald's Cupu tady v Ostravě Vítkovicích a moc děkuji za rozhovor.
2: Taky děkuju.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Aktuální zprávy má pro vás Ondřej Látal.
2: Premiér Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Zunou, jednat mají třeba o summitu NATO v Ankaře. Výbor Evropského parlamentu potvrdil klíčovou obchodní dohodu se Spojenými státy. Basketbalisté Nymburka Pardubice rozehrají finále play-off ligy. Nehoda brzdí provoz na D5 na 22,5 kilometru ve směru do Prahy. A během dne bude oblačno, hlavně na severovýchodě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit třeba červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je ale podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. 4 lidi a 1 firmu stíhá policie kvůli obchodování s dívkami. Měli zneužívat tíživé situace mladých žen, často čerstvě plnoletých, a pod záminkou výdělku za erotické fotky a videa s nimi uzavřeli smlouvu o zastoupení umělce. Hlavně na platformě OnlyFans. Ta umožňuje tvůrcům vytvářet obsah na míru pro své fanoušky a často se na ní obchoduje právě s erotickým obsahem. Dívky ale zpravidla ke svým profilům neměly přístup. Stíhaní postupně na ženy vyvíjeli větší tlak, jak popsal mluvčí centrály proti organizovanému zločinu Jaroslavy Behy.
4: Za účelem maximalizace finančního prospěchu měli obvinění psychickým nátlakem ve formě hrozby smluvních pokut nebo hrozbou nevyplacení odměny postupně a proti svobodné vůli dívek požadovat odvážnější, pro předplatitele lákavější a prodejnější erotický obsah.
2: Celkem měla organizovaná skupina na desítkách dívek vydělat přes 3,5 milionu korun. Jeden z obviněných je ve vazbě, zbytek policie stíhá na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada Evropské unie. Europarlament by tak mohl učinit na červnovém zasedání ve Štrasburku. Nižší úrodu obilovin oproti minulým rokům očekávají letos zemědělci napříč regiony. Důvodem je podle nich dlouhodobé sucho. Problémy mají už teď například farmáři na Pelhřimovsku. Jejich prognózy aktuálně předpokládají až o třetinu nižší sklizeň. Obilí je na mnoha polích vzrostlé jen na poloviční výšku, než je v tomto období běžné. Obdobné komplikace řeší farmáři i v jiných oblastech Česka. Pokračuje mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
5: Situace dále komplikují omezení v oblasti přípravků na ochranu rostlin, za které často neexistují adekvátní náhrady. Škůdci si navíc postupně vytváří rezistenci vůči zbývajícím povoleným prostředkům. Kombinace těchto faktorů vede k tomu, že porosty nevzcházejí a nevyvíjí se tak, jak by bylo potřeba, což se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě.
6: Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série ligového play-off. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
7: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít, hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
6: a tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová prošly na Roland Garros do semifinále. Česko-americký pár porazil belgicko-slovinskou dvojici Kempenová-Klepačová 2-0 na sety. Dnes večer nastoupí do čtvrtfinále mužského singlu Jakub Menšík proti Brazilci Fonsekovi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 u Rousínova a omezení na D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov zůstává fronta hlavně kamionů z kilometru 212, pokračuje do zúžení v Brně. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 25. kilometru dojedete do kolony. Na 22. a pultém je po nehodě blokovaný levý pruh. Srazila se 3 auta, fronta je na více než 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Kosmonosy postojíte v koloně ze 46. kilometru. Na 44. jsou silničáři, uzavřený je pravý pruh a zdržení přes 20 minut. Pozor, objet to kolem Škodovky nejde, třída Václava Klementa je uzavřená. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Lysou nad Labem na 18. kilometru čistí kanalizaci, uzavřený je levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. A na silnici 14 z Náchoda do Vamberku hlásíte nehodu v obci Ješetice.
9: Přímo na kraji té vesnice je prostřed otočený auto na bok. Přes oba dva jízdní pruhy a ještě právě tam jsou zaparkovaný dva kamiony.
8: Teď projedou pouze osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno, hlavně na severovýchodě republiky i přehánky, později večer na jihozápadě Čech zataženo a ojediněle déšť anebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
10: 13 hodin 6 minut, krásné úterý 2. června, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice v prvním kole hned přivítají v derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se zase představí na ledě Karlových Varů. Rozlošování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Zápasy na kluzištích soupeřů vstoupí do ročníku Sparta. V pražské O2 aréně se totiž 18. a 19. září budou hrát zápasy tenisového Davis Cupu mezi Českem a Spojenými státy. Sparta by se tak před svými fanoušky měla poprvé představit až v úterý 22. září v dohrávce třetího kola proti Mladé Boleslavi. Základní část extraligy zakončí 52. kolo v pátek 5. března. V pondělí 8. března pak odstartuje předkolo play-off. První utkání finálové série je na programu v neděli 18. dubna, to už je skoro za rok. No a nový mistr bude tedy znán nejpozději v pátek 30. dubna. Součástí sezóny jsou tradiční 3 reprezentační přestávky. Tolik v tuhle chvíli o hokeji, teď si zahrajeme, bude to skupina KISS. No a po písničce budeme mluvit o fotbalu, konkrétně o McDonald's Cupu.
3: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: 13 hodin, 11 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a znovu pojďme na McDonald's Cup, na celostátní finále do Ostravy, máme tam Airstream a máme tam taky reportéra Lukáše Kaletu. Lukáše, hezké odpoledne.
1: Hezký den z městského stadionu v Ostravě Vítkovicích.
0: Tak jak to v tuhle chvíli vypadá, pokud jde o ten sportovní program?
1: No, padá spousta gólů, protože aktuálně před chvilinkou skončily souboje o umístění a netrpělivě vyhlížíme na finále všech tří kategorií, tedy malotřídek žáků tříd první až páté třídy M, to jsou ty malotřídky, potom kategorie B, čtvrtá až pátá třída a kategorie A, první až třetí třída. A opravdu je tady, řekněme, hodně velké to sportovní vyžití za skvělé kulisy fanoušků, kteří tady přijeli z celé republiky a bubnují a tleskají a fandí svým asi i potomkům, předpokládám, protože jsou z řad rodičů ti diváci, tak jsou tady k vidění skvělé výkony a zaujalo mě třeba utkání o deváté místo ZŠ Slovan Kroměříž proti ZŠ Protivín, to byla přestřelka jako hrom, 7-3.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, když jsi říkal, že padá hodně gólu, tak jenom aby si posluchačům mohl přiblížit, teď už si řekl tedy jeden výsledek 7-3, to je obvykle takové vysoké číslo, jak vlastně dlouho děti hrají?
1: Děti hrají 2x15 minut, takže je to na dva poločasy a padá dost gólů. Vlastně jsem nenašel žádný zápas v dnešním programu, který by skončil třeba, řekněme, remízou bez brankou a až na penalty, ale máme tady i dva výsledky 1-0, to je pravda, to bylo asi takticky vypjaté utkání, ale jinak to jsou opravdu gólové hody 7-5, 7-2, 8-1, takovéhle výsledky tady vidíme, protože se hraje na malých hřištích, ona to je vlastně čtvrtina jednoho velkého fotbalového hřiště, hraje se 5+1 a takže to rychle odsýpá, je tam hodně velká akce a viděli jsme tady také i penalty, takže má to všechno.
0: Taky k McDonald's Cupu tradičně patří osobnosti fotbalového světa, vy už jste nám s kolegy přinesli dneska do vysílání radiožurnálu Sport celou řadu rozhovorů se zajímavými lidmi, kteří jsou v tom fotbalovém světě, tak kdo další třeba ještě by měl dorazit, koho čekáte?
1: No právě teď jsou na hrací ploše osobnosti a jsou to osobnosti s velkým O, například Marek Jankulovský je tady, bude hrát exibiční zápas po boku našeho experta Pavla Horváta, Tomáše Ipšmana a dalšího bývalého reprezentanta Vladimíra Šmicera, takže to je opravdu plejáda jmen a mezi nimi se zúčastní exibičního zápasu, který začne zanedlouho, také vlastně patronka tohoto turnaje, Kateřina Svitková, profesionální fotbalistka toho času na mateřské dovolené a právě na ní se můžete těšit v našem mobilním studiu Airstream s Pavlem Horvátem a Janem Pěruškou si popovídá po 1:30.
0: Teď si spolu povídáme, Lukáši, těsně před 1:45, tak kdyby McDonald's Cup, to celostátní finále v Ostravě, o kterém si celou dobu povídáme, kdyby to mělo vyvrcholit?
1: No, to slavnostní vyhlášení je naplánováno na 16:00 odpoledne, takže vlastně dojde k tomu, že se budou všechny finálové zápasy hrát postupně. Nejprve začne finále té kategorii A, tedy první až třetí třída, to bude po 14:00. Tak jakmile skončí zápas, tak bude následovat finále malotřídek. No a následně se odehraje zhruba před 15:30 finále kategorie B, což jsou žáci 4. až 5. třídy základních škol.
0: Finále dětského fotbalového turnaje McDonald's Cup se aktuálně odehrává v Ostravě a i dál bude částečně plnit odpolední vysílání radiožurnálu Sport. Teď jsem si o tom povídal s Lukášem Kaletou. Lukáši, díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Americká skupina Red Hot Chili Peppers v úterním radiožurnálu Sport je 13 hodin 19 minut. Na fotbalové mistrovství světa se nepřipravují jenom fanoušci, ale taky České ministerstvo zahraničí. To už posílilo kapacity generálních konzulátů v Los Angeles a zastupitelského úřadu ve Washingtonu. Česká diplomacie taky upozorňuje, aby si návštěvníci Spojených států amerických a Mexika, kde budou čeští fotbalisté bojovat o postup, dopředu zařídili potřebné dokumenty. Další podrobnosti má Jiří Kordík z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak na co by se podle českých úřadů měli při cestování lidé přepravit?
1: No pro ty, kteří už si na šampionát vstupenky zajistili, tak zazněly ze strany ministerstva takové základní rady, zejména ohledně toho, na koho se obrátit. V případě nouze ministerstvo zřídilo pro cestující speciální krizovou linku. Ta má číslo 222 420 222. Ministr Petr Macinka z motoristů ale tvrdí, že má fungovat jenom v případě závažných situací.
2: Ty naše úřady jsou připraveny, když ztratíte doklady nebo budete mít nějakou nehodu, nedej bože, nebo něco takového, ale prosím, neřešíme takové ty běžné cestovní peripetie.
1: Macinka proto vyzval k registraci v cestovatelském systému DROST a taky ke kontrole všech povolení, to je hlavně tedy při cestě do Spojených států. Tam cestující potřebují povolení typu ESTA, taky dopředu zařízená zaplacená povolení ETA, to je tedy jenom v případě, že přestupují přes Velkou Británii, a nebo taky při cestě do Kanady. Tam ale Česko na ty zápasy v základní skupině nezavítá. Ono to posílení českých ambasád, které jsme zmínili už na úvod, se týká právě těch termínů kolem českých zápasů. Jenom pro připomenutí, tedy v mexické Guadalajaře bude první zápas ve skupině s Jižní Koreou, pak 19. června českého času v americké Atlantě bude Česko hrát s Jihoafrickou republikou a nakonec 25. června českého času v Mexico City s domácím Mexikem. Fotbalová asociace společně s tím zřídila taky takzvané fan meeting pointy.
0: No a jaké největší problémy při cestách do Mexika a Spojených států amerických české úřady tedy očekávají?
1: Ještě právě před startem mistrovství světa některé lidskoprávní organizace, jako třeba Amnesty International, varovali před problémy u kontrol u amerických imigračních úředníků. V případě odmítnutí člověka při vstupu do země mají české úřady dost omezené podmínky. On právě s touhle situací počítá i konzulární oddělení ministerstva, jak mi upřesnil vrchní ředitel Jiří Šlajs.
3: Nepředpokládám, že nějaká náklonnost k úspěšnému konání mistrovství a k fanouškům, kteří jedou fandit, má možnost přebít ten imigrační proces a jeho pravidla.
1: Šlajs z konzulárního oddělení ministerstva zahraničí proto vyzval k tomu, aby lidi před cestou do Spojených států měli vytištěné vstupenky na zápas, to hlavně jako důkaz, že cíl té cesty je turismus, že tam nejdou za účelem práce. Upozornil taky, že úředníci ve Spojených státech nově můžou kontrolovat obsah sociálních sítí, že je na to důležité myslet a že taky je důležité myslet na to, že v případě, že dojde na to nejhorší, tedy na to odmítnutí vstupu do země, tak člověk má nárok opravdu jen na jeden telefonát a v tom případě asi je nejrozumnější informovat svou rodinu, která pak může se prostředkovat ještě ten další hovor třeba s další ambasádou a se zastupitelskými úřady. Nicméně na té tiskové konferenci ještě zazněly další věci. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů připomněl třeba vysokou nadmořskou výšku v Mexico City, taky fakt, že v Mexiku prakticky všude platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret, takže ty raději nechat doma a na to se připravit. A Fatscher taky pro specifika vstupu do všech těch zmíněných zemí doporučuje sledovat kanál reprezentace na WhatsAppu nebo na Instagramu.
0: Tak pokud plánujete vyrazit na mistrovství světa ve fotbale a podpořit český výběr, tak tohle byly určitě velmi zajímavé informace, které do studia radiožurnálu Sport přinesl Jiří Kordík. Moc děkujeme.
1: Hezký den.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 2:30. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
19: V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. Je to o 42% víc než loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému TROST, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak třeba mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení, mělo sílu 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené. Radio Junior dnes představí hororový seriál Hlubina. Autorka Tereza Verecká navazuje na úspěch oceňované audiosérie Lyžák. Tentokrát půjde o příběh ztracení mladého Vojty na jezeře Tichá voda. V seriálu zazní hlasy třeba Martina Mišičky, Václava Neužila nebo Gabriely Míčové.
0: Sport.
19: Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a na D10 v Boleslavi. Na D1 jsou na průjezdu Brnem fronty kamionů v obou směrech. Ve směru do Prahy se poprvé brzdí před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Navíc teď v omezení na kilometru 196 chystají odtah porouchaného kamionu.
20: Tam je postavený kamion v pravém pruhu, teprve se ho chystají odtahovat. Celý provoz kompletně tam jede jenom jedním pruhem.
9: Ve směru z Prahy zpomalíte za sjezdem na Popůvky na kilometru 188. levý pruh jede výrazně rychleji. Na D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Kosmonosy ze 46. kilometru stojí kolona kvůli omezení na 44. zdržíte se 25 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 27. kilometru zpomalíte, na 22. a půltém řeší srážku tří aut v levém pruhu, fronta je na 15 minut. Pozor, na souběžné silnici chybí most, vydržte na dálnici. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozorně Uslaného v místě křížení se silnicí 16. Byl tam provizorní kruhový objezd v místě stavby. Ten už je zrušený, ovšem podle našeho zpravodaje tam někteří řidiči jezdí, jako by tam byl.
16: Jezdí se tak, jak se původně jezdilo. Lidi, sledujte dopravní značky, ať tady nevznikají takovýhle zmatky a neotáčíte se v normálním klasickém pruhu.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Odpoledne je polojasné až oblačné a hlavně na severovýchodě i s přehánkami. Později večer na jihozápadě Čech bude zataženo, ojediněle s deštěm, objevit se můžou taky bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů Celsia. To byly zprávy.
21: 13 hodin 33 minut, krásné úterní odpoledne dál vám všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na Roland Garros do semifinále čtyřhry. S Američankou Taylor Townsendovou porazili belgicko-slovinskou dvojici Kempenová Klepačová 6-1 a 6-3. Z pařížské Antuky nikam neodcházíme, další informace dodá na úvod sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Hezké odpoledne.
22: Hezký den. Tenistu Jakuba Minčíka čeká dnes večer první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Na Roland Garros nastoupí proti Brazilci Fonsekovi.
23: 20-letý Minčík poprvé na turnaji nastoupí proti mladšímu soupeři. V souboji s Fonsekou si musí na jednu věc dát zvláštní pozor, a to na Brazilcův monstrozní forehand. Fonseka totiž tímto svým dělovým úderem v Paříži své soupeře deptá a i proto na cestě do čtvrtfinále vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče nebo Kaspera Ruda. Český tenista Jakub Minčík ale před soubojem zůstává klidný a pozitivně naladěný.
24: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
23: Zápas Minčíka s Fonsekou začne na centrálním dvorci Filipa Šátriéra nejdříve v 8:30 večer a na radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
22: Ve čtvrtfinále mužské čtyřhry ještě dnes zabojují Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem, kteří vyzvou Italy Boleliho a Vavasoriho.
21: Ve Spojených státech rozehrají hokejisté Caroliny a Vegas finále playoff NHL. V sérii o Stanley Cup se představí jediný Čech Tomáš Hertl, který zabojuje o pohár pro vítěze zámořské soutěže po druhé v kariéře. Aktuálně útočník Vegas v sezóně 2015-16 prohrál ve finále ještě v dresu San Jose s Pittsburghem a tak chce tentokrát uspět.
25: Už je to 10 let, to je pořádná doba, když jste mladší, očekáváte, že si finále znovu zahrajete. V průběhu kariéry vám ale dojde, jak je to každým rokem těžší a těžší. Proto si to chci užít. Nikdy nevíte, kdy budete mít znovu šanci. My teď máme a chceme ji využít.
21: Úvodní finálový duel o Stanley Cup začne ve 2 hodiny ráno v noci českého času.
22: Nymburští basketbalisté rozehrají své 22. ligové finále v sérii na 4 vítězné se o 21. český titul, pardon, v klubové historii utkají s Pardubicemi. Poprvé je ve sportovním centru přivítají v 18 hodin. Nymburk zatím v play-off neprohrál a poslední utkání proti Opavě odehrál před 12 dny. Kapitán středočeského klubu Martin Kříž věří, že obhájce trofeje čekání nespomalilo.
26: Snažíme se připravit na těch tréninkách, dělat ty modelové zápasové situace, ale nikdy to není přesně to, co přijde ten zápas, takže pevně věřím, že se nám povede do té série vstoupit dobře a že nás ta větší pauza nějak neovlivní, ale myslím si, že to bude o tom, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme schopni do toho zápasového tepa přepnout hned v tom prvním zápase.
22: A na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte z úvodního finálového duelu basketbalové ligy pravidelné vstupy.
21: Tolik sportovní přehled, připravil ho Tadeáš Skalický, děkujeme.
22: Naslyšenou.
27: Trying.

0: 13 hodin 40 minut úterý 2. června ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jdeme zase na McDonald's Cup na celostátní finále do Ostravy. Máme tam Airstream, kde jsou moderátor Jan Pěruška a taky náš expert Pavel Horvát a zvou do vysílání i dalšího hosta.
1: Jsme aktuálně na 27. ročníku McDonald's Cupu, svátek fotbalu, velké finále. Jsme tady s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
1: A máme tady taky patronku turné McDonald's Cup, který je největší turnaj pro děti ze základních škol, Kateřinu Svitkovou. Dobrý den.
3: Krásný den.
1: Kateřina Svitková, vlastně čtyřnásobná fotbalistka roku, která má 6 titulů s pražskou Slaví v české lize. Tušíte, kolik má Pavel českých titulů? Ne se Slaví, ale s Plzní a se Spartou dohromady. No, máte o jeden víc, Katko.
3: Mám o jeden víc, jo, tak to bych ani neřekla.
1: No, Pavel tam má samozřejmě teda ještě tituly ze zahraničí, ale vy v Chelsea jste taky byli dost úspěšné, ne?
3: No, to jsme taky vyhráli.
1: No, Pavle.
2: Kdo umí, umí, no. Proto Katka má u nás v rádiu vždycky dveře otevřené.
1: My jsme moc rádi, že jste zavítala taky na našeho Airstreamu tady v Ostravě Vítkovicích. Najíte úspěchy, o výsledky v tom mládežnickém fotbale, který tady sledujeme v rámci toho finále McDonald's Cupu?
3: Já si myslím, že trošku, ale spíš by mělo jít o to, aby si děti tady zahráli, užili si ten den nebo všechny ty dny, které tady stráví a celkově prostě fotbal si myslím, že by měl být hlavně zábava.
2: Tady ten věk je skvělej v tom, že samozřejmě ty to chceš vyhrát, ale vlastně pak je tady tolik věcí kolem, který ti trošku tu porážku zjemněj a viděli jsme ty doprovodné akce, které ty děti okamžitě samozřejmě přejímají hned po tom, co jim opadne, jako to, že už ten turnaj asi nevyhrajou nebo nebudou hrát o nějakou medaili, hrajou o umístění, ale k tomu mají tady spoustu zábavy a to si myslím, že je to hlavní, jak říkala Katka. Já si myslím, že asi úplně není podstatný, která škola to vyhraje, ale aby se takhle propojovali a zažili to, protože ty turnaje byly nejhezčí, jako na co já si vzpomínám z toho dětství. No,
1: 27. ročník, tak to značí, že Pavel Horvát už se věkově nevešel. Kateřina Svitková by se vešla, ale vy jste říkala, že vlastně tuhle akci jste ještě asi nehrála.
3: Bohužel ne, protože za mě nebylo pravidlo, že musí hrát holka a já, jakož jsem chodila na fotbalovou viktoriánskou školu, tak tam všichni kluci samozřejmě chtěli hrát a pro mě jako pro holku nezbylo místo, no. Takže mě to hodně mrzí.
1: To je právě teď výhoda těch vašich následovnic, že přece jenom se dostanou i na tohle velké finále na svátek fotbalu. Ostatně přibývá podle vás dívek, které hrají fotbal teď?
3: Já si myslím, že určitě. Je to hrozně znát a celkově i je mnohem větší návštěvnost, co se týče těch holčiček, ale i mi přijde, že se mnohem víc zlepšilo to, že i ti kluci si všímají toho ženského fotbalu a je to prostě populárnější.
1: Pavle, co je důležité takhle, když se ti malí fotbalisti učí prostě kruček po kručku něco pilovat, jako na co dbát? Všestrannost se zmiňuje, že přece jenom...
2: Určitě na to srovnávání. Já si myslím, že jako to, že vidíš někoho lepšího vedle sebe a motivuje tě to k tomu, aby si jako zlepšil tu dovednost, že třeba vidíš, že já nevím, on dokopne dál nebo trefí přesnějc a ty to budeš opakovat tolikrát, že vlastně se mu vyrovnáš nebo překonáš, tak to si myslím, že jedna z těch věcí, které tady určitě vidějí, protože samozřejmě ty jsou to pořád děti, taky se pozorujou a řeknou si, to ten je dobrý, já bych to taky chtěl umět takhle, jo, a samozřejmě ne všichni to mají v sobě, takový to chtění jako dokázat, že já to vyhraju a já budu první, ale myslím si, že většina těch dětí to v sobě má, když to v nich probudíš a udržej to, tak pak z nich můžou být jako dobrý hráči, no.
1: No a do jakého věku je ideální podle Kateřiny Svitkové třeba pro dívky, aby hráli chlapci, protože zase můžeme to stáhnout k tomu, že dneska už je tolik dívek, že můžou hrát samostatné týmy, ale přece jenom, jak říkal Pavel, možná i ta větší konkurence pak se pomáhá zlepšovat.
3: Tak jedna věc je, že můžete hrát proti klučičím týmům, takže přesně i když jste v tom holčičím týmu, tak vidíte na tom hřišti, že je právě důležitý se zlepšovat jak v technice, tak i v koordinaci, v rychlosti, protože ty kluci jsou samozřejmě do určitého věku nebo i od určitého věku jako rychlejší. Ale myslím si, že pomůže rychlosti, protože ty kluci jsou samozřejmě do určitého věku nebo i od určitého věku jako rychlejší, ale myslím si, že pomůže to, když s těma klukama trénujete, takže čím díl budete trénovat,

0: A ono tě to posune.
1: Já třeba taky na začátku mi trvalo třeba 2-3 měsíce na těch tréninkách, než jsem se jako chytla, ale pak už to vlastně nešlo ani poznat, že jsem holka, jo, v tom týmu.
2: To říká Kateřina Svitková, která je hostem Radiožurnálu Sport a taky patronkou 27. ročníku McDonald's Cupu.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: turn to dust. Na svátku fotbalu 27. ročníku McDonald's Cupu jsme s Pavlem Horvátem, je tu s námi taky Kateřina Svitková. Vy oba byste se měli dostat i do zápasu osobností, což může být třeba i pro Kateřinu Svitkovou specifické, vzhledem k tomu, že jste stále relativně čerstvou maminkou, je to tak?
1: Jo, trošku jo, ale já se na to strašně moc těším. Jako pro mě je to svátek fotbalu se zahrát s takovými osobnostmi celkově před tolika dětma, to bude jako super, takže nemůže se dočkat.
0: Pavel ladil formu s kolegy, takže všechno je připravené.
2: Já jsem ladil a myslím si, že jsem byl jako nejpoctivější, takže doufám, že kluci hlavně přijdou a předvedou nějaký výkon, ale je pravda, že samozřejmě je to sranda match, jak se říká, ale opravdu.

0: tam není nikdo v té šetně, kdo by šel jako prohrát ten zápas, takže pro mě to je opravdu velmi těžký zápas, tam se vlastně vůbec nerozcvičuješ a to tempo toho zápasu je nějaký a najednou jsi zahlcený, většinou se to hraje v poledne, dneska je to od 1 hodiny, není úplně jednoduchý ten zápas absolvovat a fakt to stojí spoustu sil a samozřejmě ta podpora těch fanoušků je vynikající, zase po dlouhý době hrát před tím, že tam bude, já nevím, třeba 500 lidí, tak je to super. No.
1: Náš Airstream tady vedle stadionu v Ostravě Vítkovicích vlastně navštěvují i děti, účastníci McDonald's Cupu. Možná, kdyby si kluci představili, že jejich mámy teď nebo v nedávné minulosti třeba hrály fotbal, tak by to pro ně byla nezvyklá věc, ale přece jenom i ve světě toho velkého světového fotbalu jedna z největších hvězd historie Alex Morganová se taky vracela velmi brzy po mateřství. Jak jste to měla naplánované a jak to vlastně, Katko, ten návrat zatím vychází?
2: No, jako v tom nejideálnějším světě jsem už chtěla ještě v téhle sezóně hrát, bohužel se to nepotkalo, ale já už jsem absolvovala asi 3-4 týdny s týmem, takže jsem tak už trošku ready na to hrát a těším se na přípravu a pak už to normálně rozjedu, už jako si myslím, že se nebude brát ohled na to, že jsem matka nebo nejsem.
0: No a jak to funguje? Bereš si miminku jako sebou do šatny, jo?
2: No, mám tam...
0: Zaparkuješ kočárek vedle?
2: A... Přesně tak, mám tam zázemí vedle, nechci to táhat jako holkám do kabiny. Jasně. Ale tím, že kojím, tak samozřejmě musím malou nakrmit, pak jdu na trénink a zase spěchám honem do kabiny, abych zase ji mohla nakrmit. No, není to úplně ideální nebo jednoduchý, ale musím říct, že mi to strašně moc baví.
0: Jde to zvládnout.
2: Jde to.
1: No, držíme palce, pochopitelně dneska jiná situace než na začátku 20. století, kde i ve vyspělých fotbalových zemích byly ženy utlačovány kvůli určité argumentaci, žena potřebuje pohyb, ale jen tolik, aby nepoškodila své mateřské funkce. Tohle se tvrdilo teda před 100 lety. Dneska jsme v jiné situaci, ale přeci jenom můžete být určitou i průkopnicí, protože nevím, jak moc obvyklé to je v Česku, že přeci jenom by úplně takhle se vrcholová fotbalistka vracela.
2: Tak v Česku se to ještě nestalo, aby takhle se vrátila a hrála vrcholově ten fotbal profesionálně. Taky to bylo i tím, že v dřívější době ta profesionalita nebyla. A takže pár hráček se vrátilo, ale i po delší době, než to zkouším já. Ale teďka vlastně ve Spartě, tak jedna hráčka je taky těhotná, taky už porodila, taky už se vrací, jo. Takže už vlastně najednou jsme dvě z ničeho nic, ale třeba v Americe už je to strašně populární, nebo teďka vlastně v tu minulou sezonu už bylo přes 20 hráček, 20 maminek, co hrálo profesionální ligu, takže za mě je to jenom dobře, ale pořád se setkávám s názory nebo s nevědomostmi od těch lidí, že jako neví, jestli můžeš tohle dělat, nemůžeš tohle dělat, protože pořád nemáme dostatek informací o tom, co to tělo zvládne, ale myslím si, že to ženské tělo dokáže neuvěřitelné věci, takže když se nebudete bát a budete o sebe dbát, tak můžete se vrátit v relativně krátkém čase.
1: No, mimořádné věci na trávníku dokázali jak Kateřina Svitková, tak Pavel Horvát, které teď slyšíte na Radiožurnálu Sport. Kateřina, co by maminka chyběla slávistkám, protože to teď vlastně všechno připadlo Spartě, jak liga, tak pohár na penalty, Pavle.
0: Tak taky proto tam některý tam chyběli, že jo. Možná by to dopadlo jinak.
2: No, možná uvidíme, no, tak vlastně 4 roky vládla Slávě, kdy měla 4 double, teďka jednou Sparta, tak uvidíme, jak to bude příští sezónu.
0: No. Tomu se říká, dáš jim čuchnout.
1: Ano. No tak věříme, že u toho bude Kateřina Svitková i na trávníku. Poslední věc, která se týká mistrovství světa, to začíná vlastně už za 9 dnů v Americe, což teda platila Amerika za meku ženského fotbalu.
2: No, jsem na to zvědavá, jaká
1: bude
2: tam bude atmosféra.
1: Bude zájem o muže vůbec?
2: Já si myslím, že určitě, tak mistrovství světa je fenomenální akce, takže tam si určitě najde ty fanoušky. A akorát jsem zvědavá, jak my tady v Česku to budeme sledovat, protože samozřejmě ten časový posun nebude úplně ideální.
1: No, tak možná jako maminka, která vstává třeba holčička během noci, to budete mít takové
2: akorát
1: živé přímo.
2: Mám program přikojení.
1: Ano. Kateřina Svitková, patronka 27. ročníku McDonald's Cupu, byla s námi na Radiožurnálu Sport, stejně jako Pavel Horvát. Kateřino, moc děkuju, ať se vám daří nejen na trávníku, ale i v životě.
2: Já moc děkuji a přeji hezký den všem.
0: Hezký den.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antoník Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den podni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
8: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 000 korun. Izrael a Hizballáh se údajně dohodli na novém příměří, boje ale zatím pokračují. Tenistka Siniaková prošla s Američankou Townsendovou do semifinále čtyřhry na Roland Garros. Stojící kamion teď komplikuje dopravu na D1 v Brně ve směru do Prahy. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 000 korun na 400 000. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richtrové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
9: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
8: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá, návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO má teď jednat s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Tématem je červencový summit NATO v Ankaře i koncepce armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený a minister Zúna bude po 17. hodině hostem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Libanon a Izrael údajně míří k novému příměří. Krátce po izraelské hrozbě bombardováním Bejrutu prý souhlasil Hizballáh s podmínkami klidu zbraní. Oznámila to libanonská ambasáda ve Washingtonu s tím, že Hizballáh se zavázal k neútočení na území Izraele. Taky izraelské vedení údajně své plány na nové údery na Bejrut pozastavilo.
10: Během rána hlásí Izrael nové útoky Hizballáhu a izraelské letectvo i nadále ostřeluje jižní Libanon. Přesné podmínky nově dojednaného příměří zatím nejsou jasné. Izrael mluví o zastavení útoků na Bejrut, o jihu Libanonu se ale nezmiňuje. Z vyjádření Hizballáhu naopak vyplývá, že počítá s příměřím na celém libanonském území. Irán už dříve pohrozil, že izraelské údery v Libanonu jsou překážkou v jednáních o dohodě se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v uzavření dohody během příštího týdne. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
8: Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo potom, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
11: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
12: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková prožívá na Roland Garros další povedený turnaj. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou postoupili do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siňaková neměla přihlášený. Jak se celá situace stala, vysvětluje Češka takto.
13: Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla. Takže jsem vlastně psala Taylor a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
12: Večer o postup do semifinále mužského singlu zabojuje na Roland Garros Jakub Menčík. Jeho soupeřem bude Brazilec Fonseca. Utkání nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 v Brně a nehoda na D5 u Králova dvora. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru hlásíte kolonu. Táhne se do zúžení na kilometr 196, tam překážel stojící kamion. Před doslova okamžikem ho odtáhli, kolona postupně zrychlí, teď je ovšem celkově i pro osobní auta na 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 27. kilometru zpomalíte na 22. a pultem řeší srážku 3 aut v levém pruhu, už se jede o něco rychleji, fronta je na necelých 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kolona začíná před sjezdem na Vestec na 2,5 kilometru. Za nájezdem od Barandova na 17,5 řeší nehodu v připojovacím pruhu a zpomaluje se tam. Osobními auty je to celé na zhruba půl hodiny. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice zpozorněte v úseku mezi odbočkou na Grunu a Žipotínem. Na vozovce leží trubka uprostřed silnice. A na silnici 14 z Náchoda do Vamberku na okraji obce Ještětice leží auto napříč a na boku přes oba pruhy. Silnice je teď neprůjezdná. Osobním autem to objedete okolními ulicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území čekáme občasný déšť anebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Během odpoledne pak bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty zítra 15 až 19, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20 stupňů. To byly zprávy.
16: 14 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne, jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Český svaz ledního hokeje informoval o rozhodnutí Kongresu Mezinárodní federace v tiskové zprávě.
14: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: 20-letý tenista Jakub Menšík bude na Roland Garros bojovat o postup do semifinále v mužské dvouhře. V cestě za dalším vylepšením grandslamového maxima mu bude stát brazilský talent João Fonseca.
1: Poprvé se tak český tenista utká na letošním Roland Garros s mladším soupeřem. Fonsecovi je totiž pouze 19 let. Přesto už zvládl v Paříži vyřadit legendárního Novaka Djokoviče a naposledy dvojnásobného finalistu French Open Kaspera Ruda. Právě během nočního souboje mladého Brazilce s norským antukovým specialistou se konala tisková konference Jakuba Menšíka, který se ke svému čtvrtfinálovému zápasu vyjádřil takto.
2: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
1: Vyprávěl dobře naladěný Jakub Menšík po tom, co si v Paříži už po třetí posunul své grandslamové maximum. O jeho výkonech na Roland Garros mluví bývalý tenista a někdejší šampion juniorky US Open Dušan Lojda.
3: Fantastické jako výkon, jo, to, co on tam předvádí, řekl bych i tenisově, ale hlavně mentálně, jak se s tím jako pere ve svém věku, jako to je 20-letý frajer, prostě porazíš Deminora z desítky, máš tam hned Rubleva a tak dále, takže prostě za mě plný kredit, jak on to zvládá.
1: Říká tenisový trenér Dušan Lojda, který taky poukazuje na zajímavost, že Menšík si nové grandslamové maximum stanovil na antuce.
3: Upřímně bych nečekal, že uhraje takový obrovský výsledek zrovna na Roland Garros, ale vidět, jak se neskutečně připravil na ten grandslam, myslím si, že mu i paradoxně to vedro pomáhá, protože samozřejmě je to extrémně náročný fyzicky, ale zase ty balony letí, že on výborně serviruje, tak je i blíž liney aktivní, plus výborný return z backendu.
1: Souboj o semifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsecou začne na centrálním dvorci Filipa Chatriera po 8 hodině večer a na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

Chris Ria v odpoledním radiožurnálu Sport. 14 hodin, 16 minut. Krásné úterý všem, kteří nás posloucháte, ať už jste v tuhle chvíli kdekoliv. Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy. Tentokrát to ale bude v trošku jiných kulisách. Místo Letenské pláně se uskuteční akce na Štvanici. Vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v lezení na obtížnost. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat taky největší česká hvězda Adam Ondra, který jinak v boulderingu svoji závodní kariéru už uzavřel. Soutěžit se v Praze bude od středy do neděle. Stěna pro obtížnost bude na centrálním tenisovém kurtu. Na Štvanici bouldering se pak uskuteční v přilehlém parku.

0: Skupina Coldplay v úterním radiožurnálu Sport. 14 hodin, 22 minut je tu čas na náš pravidelný seriál. Před 50 lety vybojovali fotbalisti Československa zlaté medaile na mistrovství Evropy a tak si tento úspěch den po dni v 50 příbězích připomínáme. Od 2. května až do 20. června do finálového zápasu v Bělehradě. V kalendáři a rozhlasovém archivu se teď vracíme do 2. června roku 1976.
1: Farmu pro 530 Jalovic předali státním statkům Chomutov pracovníci bratislavských zemědělských staveb závod Pěšťany.
2: Už jenom 2 dny a mezi českou a slovenskou částí republiky budou cestovat i fotbalisté k závěrečnému ligovému kolu. Slávisté dokonce o den dřív. Do Bratislavy totiž odlétají už zítra v 16.40. Bydlet budou v hotelu Carlton. Jak 2. června roku 1976 informuje československý Sport, domácí Slovan nebude mít žádnou speciální přípravu. Tým vyrazí k obvyklému soustředění na Zlaté písky, což není v Bulharsku, ale kousek za Bratislavou, píše na odlehčení redaktor František Černoch v narážce na oblíbenou destinaci pro dovolenou u moře. Ten samý deník už také přišel se jménem rozhodčího, kterým prý bude rodák z Vimperka a zkušený mezinárodní sudí Martin Horbas.
3: Zagreb i Beograd, bývalá Jugoslávie.
2: Ale noviny už jsou také plné zpráv o závěrečném turnaji v Jugoslávii. Tamní sportské novosti připomínají historii šampionátu. Píšou, že zájem o vstupenky je prý obrovský a na všechny se nedostane. V televizi podle odhadu uvidí zápasy miliarda diváků. Utkání prý budou přenášet všechny evropské země, řada států z Afriky, Jižní Ameriky, Blízkého východu a pravděpodobně i Japonsko a Austrálie. Právě článek z jugoslávského deníku přebírá 2. června roku 1976 i Večerní Praha, včetně titulku Nemají co ztratit. Tak totiž pořadatelské zemi představují československý tým, který 7. června vyrazí na soustředění do Vysokých Tater. Tam trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš vyberou z 22 nominovaných fotbalistů 18 reprezentantů pro závěrečný turnaj. A také budou hráče připravovat na velkého favorita semifinálového soupeře Nizozemce.
4: O Holandsku, našem příštím soupeři v mistrovství Evropy, se hovoří jako o zemi tulipánů, ale stejně dobře by se dalo nazvat krajinou větrných mlýnů, vynikajících cyklistů či fotbalistů.
2: Československý Sport velkého favorita představuje 2. června v reportáži že Ivana Mráze na 4. straně s názvem fotbalistů jako tulipánů.
4: Není totiž náhodou, že se na fotbalovém nebi objevila v posledním desetiletí celá plejáda znamenitých fotbalistů v čele s Krajfem, Neskencem, Kaiserem, Balsem, Svartem, Repem, Hánem. Zázemí, které má Kopaná v Holandsku, je ohromné. Každé odpoledne lze vidět kluky školou povinné prohánět Mičudu. Jeden má dres Ajaxu a říká si Hulzov, onen za Feyenoordu a slyší na jméno Jansen. Úspěchy Feyenoordu a Ajaxu v klubových evropských soutěžích a později i národního mužstva přinášejí ovoce.
2: Píše 2. června roku 1976 československý Sport v úvodu reportáže o nizozemském fotbalu, který za 3 roky dobře poznal jako trenér Hágu Václav Ježek, takže pak jako kouč národního týmu mohl číst v tamních novinách, sledovat nizozemské pořady a leco svým svěřencům předat.
5: Především jsem těžil z toho, že jsme jaksi my pro ně měli roli trpaslíka, poněvadž oni ty byli soustředěni prostě na to finále. A potom byla další věc, že se tam podařilo realizovat věc, pokud šlo o krytí Johana Cruyffa.
2: Vyprávěl kdysi Václav Ježek, jak připravoval své svěřence na nizozemské hvězdy, možná vůbec největší favority evropského šampionátu. Do finálového zápasu v Bělehradě zbývá 18 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
3: Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. Je to asi o 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech.
0: Sport.
3: Hokejisté Caroliny a Vegas nastoupí k prvnímu finálovému zápasu NHL. Úvodní duel série o Stanley Cup začne na ledě Hurricanes ve 2 v noci českého času. O titul v zámořské soutěži zabojuje i jeden Čech, útočník Vegas Tomáš Hertl.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na pražském okruhu u Modletic a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem z dálnice D1 na 78. kilometru vážná nehoda. V pravém pruhu stojí kamion se zcela zdemolovanou kabinou. Na místo teď přijeli hasiči, dá se počítat, že zastaví provoz. V tuto chvíli se zatím jede krokem levým pruhem z dálnice D1, ovšem pokud možno teď nesjíždějte a pokračujte na jižní spojku. Na okruhu dál směrem na letiště ale regulují provoz v tunelech u nájezdu od Barandova, řeší nehodu, celkové zpoždění od Vestce za Ořech zhruba půl hodiny. Tady je jedna z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212. Pojedete v nesouvislé koloně do zúžení na kilometr 196. Tam už půl hodinu stojící kamion nepřekáží. Je silný provoz, je to stále na 40 minut v osobních autech. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 počítejte s kolonou. Ke sjezdu na Bratislavu pojedete v levém pruhu zhruba 40 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice na 22,5 kilometru se po nehodě už jede dvěma pruhy. Nezdržíte se. A ještě zpět k pražskému okruhu směrem na letiště. Provoz je teď zastavený na 78. kilometru. Z dálnice D1 nesjíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Ochladí se na 16 až 11 stupňů, na horách bude kolem 9. A zítra čekáme zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Během odpoledne pak bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty zítra 15 až 19 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Metallica, Nothing Else Matters, 14 hodin 39 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Ukrajinské čtvrtfinále na Roland Garros vyhrála Marťa Kostiuková, Helenu Svitolinovou zdolala ve třech setech 6-3, 2-6 a 6-2 a znamená to, že na Antuce vyhrála už 17. zápas v řadě. V odpoledním radiožurnálu Sport teď ale znovu zavítáme na McDonald's Cup vzácného hosta, totiž přivítal v Airstreamu moderátor Jan Peruška.
1: Radiožurnálu Sport vítám brankářskou legendu a taky sportovního ředitele Baníku Ostrava Luďka Mikloška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Mikloško, jsme na finálovém svátku fotbalu 27. ročníku McDonald's Cupu. Co na to říkáte, kolik je tady mladých fotbalových nadšenců, talentů, dětí, které hrajou a vlastně co říkáte na ten turnaj obecně?
2: Tak je to neskutečné, kolik malých dětí tady hraje. Přišlo hrát fotbal, vlastně dostali se tady, probojovali se tady do toho finále, takže spousta dalších, kteří ještě zůstali doma a já si myslím, že nebo pro mě je to ohromné potěšení v tom, že jak říkáme, že prostě fotbalisti nebo děti ten fotbal hrát nechtějí, tak tady to je právě úplně naopak. Takže jsem hrozně rád za to, že tady je tolik dětí a věřím, že všichni budou spokojeni.
1: Vy jste sportovní ředitel Baníku Ostrava, to znamená, že cílovka je trošku starší, ale přece jenom, když sledujete ty malé kluky a holky, jak hrají, jak co na to říkáte a co je třeba důležité pro ně v tom rozvoji?
2: Tak já samozřejmě jsem hrozně rád, že Baník Ostrava, naše akademie, že může být součástí tady téhle akce, že s tím můžeme pomoct. A já si myslím, že pro tyhle děti je strašně důležité vůbec ten příchod do toho fotbalu, radost z toho fotbalu, že tady vůbec by nemělo jít o nějaké výsledky, ale mělo by jít o tu radost poznávat nebo naučit se vyhrávat, naučit se prohrávat vůbec. Já si myslím, že ty děti, že to formuje vlastně ten sport. Je to akce, kde můžou získat spoustu kamarádů, spoustu dalších prostě dětí, které se tím fotbalem zajímají a já věřím, že jednou spousta z nich se potká na ligových trávnicích.
1: Natáčíme spolu vedle stadionu Baníku Ostrava. Luděk Mikloško, sportovní ředitel, vypadá teď spokojeně. Úleva přišla hned v sobotu.
2: Tak úleva přišla, ale s tím samozřejmě obrovské starosti, co dál jakoby do příští sezóny. Takže jako kluci dneska mají, nebo teďka mají volno, ale pro nás začala tvrdá práce.
1: Jak jste prožíval i na dálku nakonec neúspěšný boj vašeho West Hamu o záchranu v Premier League? Nakonec to bohužel nevyšlo i Tomáši Součkovi, který spadl se zemem.
2: Tak je to obrovská škoda. Samozřejmě ta soutěž se jim nevydařila, bych to srovnal s tou naší, kdy před dvěma roky vyhráli Evropský pohár a tento rok vlastně sestoupili, takže bych řekl, že hrozně podobná sezóna, ale pro ně to skončilo tím horším koncem, že vlastně sestoupili do druhé ligy a my jsme se naštěstí teda udrželi.
1: Na Luďka Mikloška v Anglii stále vzpomínají fanoušci, ostatně pamatuju si několik těch velkých tyfo, jak bylo na tribuně třeba i vaše jméno a podobizna. Velký golman, nechyběl třeba ve zdemu v porovnání s tím, koho jste měli mezi třemi tyčemi teď v Baníku, Martina Jedličku?
2: Tak je pravda, že nám Martin Jedlička ohromně pomohl a je to vynikající kluk a neskutečný do kabiny. Já bych řekl, že to, že není z Ostravy, a ten tady zapadl neskutečně a hned od začátku ukázal, že prostě má to baníkovské srdíčko a mělo by tam být víc hráčů takových, jako je on.
1: Říká sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško, brankářská legenda, který s námi byl na radiožurnálu Sport. Moc vám děkuju za váš čas. Přeju vám hodně zdraví a taky štěstí ve vaší práci.
2: Děkuju moc krát za pozvání.

Skupina Queen dohrává ve 14 hodin a 48 minut. Posloucháte úterní radiožurnál Sport. Novým koučem fotbalistů Boloni, včetně českého obránce Martina Vytíka, je 40-letý Domenico Tedesco. V rodné Itálii získal angažmá poprvé. Dosud trénoval v Německu, Rusku, taky vedl belgickou reprezentaci a naposledy do dubna tohoto roku Fenerbahce Istanbul. Zástupci Boloni dnes uvedli, že Tedesco podepsal smlouvu do června 2028.

0: Olomoucký hokejový útočník Jakub Navrátil nepustí hokejku ani v létě během takzvané suché přípravy. Pravidelně si totiž zpestřuje inline hokejem, kde hájí v nejvyšší soutěži barvy Přerova. A kromě dobré nálady v kolektivu je pro něj prospěšná taky dávka trénování navíc.
1: Beru to hlavně, že je to zábava. Potkám se i s klukama, kterýma se vlastně přes rok nevidím. A hlavně to beru i jako doplněk. Jezdím vlastně sem i na tréninky, takže to mám vlastně trénink navíc. Vím, že to splní nějaký účel, který je pro mě důležitý, a tím, že máme přes letní pauzu vlastně víkendy volný a hraje se v sobotu dva zápasy, tak vím, že mi to dá i tu v sobotu nějakou zpětnou vazbu, že jsem jenom neležel, tak jedu si tady zahrát, vypotím se a pak v neděli spočnu a v pondělí zas na trénink. No.
2: Říká olomoucký hokejista Jakub Navrátil, který si letní přípravu pravidelně zpestřuje inline hokejem. V právě skončené základní části dal za Přerov v 8 zápasech 18 branek a střeleckou fazonu trénuje oproti ostatním spoluhráčům z Olomouce s předstihem. Ale přechod z nožů na kolečka má i svá úskalí. Třeba střelbu s mnohem lehčím pukem.
1: Ty první tréninky, když vlezeš na tu inline plochu z toho ledu, já nejsem schopný vystřelit s tím, to je úplně, když to řeknu, něco jiného, takže těší si na to zvykat. Hlavně když pak vlezu na ten led, tak mi chybí přední kolečko, že to tam jde jako cítit, že furt přepadávám dopředu a ta koordinace není úplně ideální. Ale zase na druhou stranu, furt máš tu hokejku, furt hraješ s tím pukem, mazlíš se s ním, takže zase tomhle je to dobrý, že z toho úplně nevypadneš a furt si v nějakým tom hokejovým tempu nebo v tom prostředí, kde se vlastně můžeš furt nějakým způsobem zlepšovat. No.
2: A hráči si na inline ploše dokáží zlepšovat hlavně dovednosti a často jsou k vidění kličky nebo parádičky, které by člověk v ledním hokeji hledal marně.
1: Jo, tak hlavně i tím, že tady není kontakt úplný, tak se tady pustíš do takových věcí, ve kterých nebo na ledě by si nedovolil na nějaký hráče. Protože víš, že bys dostal meltu hnedka, ale v tomhle je to zase dobrý, že si to zkusíš a dovolíš si tady mnohem víc tím, že je to vlastně bez toho kontaktu. No.
2: A Jakubu Navrátilovi není cizí ani golfová hůl, tenisová raketa nebo volejbalový míč.
1: Mně je vlastně jedno, co hraju, hlavně, že něco dělám, baví mě to. Když mám odpoledne čas, tak samozřejmě někdo mi zavolá ohledně jiných sportů, nebo golf, nebo teď jsem byl hrát padel poprvé a bavilo mě to, musím říct, že je to super sport, zase trošku jiný než třeba tenis. A je mi to ve výsledku úplně jedno, hlavně, že se nějakým způsobem hýbu a mě to osobně baví.
2: Pochvaluje se olomoucký hokejista a všesportovní talent Jakub Navrátil. S inline hokejovým týmem z Přerova postoupil do čtvrtfinále a rád by nad hlavu stejně jako v roce 2002 zvedl extraligový pohár alespoň v tomto sportu. V ledním hokeji s tím totiž s ohledem na olomoucké ambice i ekonomické možnosti příliš počítat nelze. Z Přerova Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No, já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
9: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Nejméně 13 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu na Roland Garros do semifinále. Po vážné nehodě je neprůjezdný pražský okruh na 77. kilometru směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, teploty 15 až 19 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
10: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
9: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. Je to o 21 haléřů míně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů v Dnipru a Kyjevě. Při nich zahynulo nejméně 18 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných.
11: Bezesnou noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety poškodily obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. V Dnipru při opakovaném útoku na stejné místo zahynul jeden ze záchranářů a mezi oběťmi je i malé dítě. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoologických zahradách je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. A víc říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
12: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě nikdy neměli šanci zjistit.
1: Sport.
13: Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci se zataženou střechou a podmínky byly podle Siňakové hodně odlišné.
14: Za mě prostě ten kurt je mokrej a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
13: Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menčík. Soupeřem českého reprezentanta bude po 20. hodině o rok mladší Brazilec João Fonseca. Utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdný pražský okruh a nehoda na D1 u Jeníkova. Pražský okruh je směrem na letiště za dálnicí D1 neprůjezdný. Na 77. kilometru je zcela zdemolovaný kamion. Na místě jsou hasiči a nejede to. Z dálnice D1 nesjíždějte, sjezdy jsou ucpané. Dá se to obět po jižní spojce, případně po souběžné silnici 101, exitem 12 Říčany. Na okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kolona popojíždí od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění přes půl hodiny až na 17. kilometr, tam řeší nehodu v připojovacím pruhu. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 103 zavadil kamion o další stojící. Jede se levým pruhem, je tam krátká kolona na horizontu.
16: 103. kilometr je čerstvá nehoda dvou kamionů. Je to v pravém pruhu, míří to zastavuje, to tam postatí.
15: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává fronta táhnoucí se do omezení na kilometr 196, zdržení půl hodiny v osobních autech. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se před odbočkou na Radotín srazila dvě auta a tvoří se kolona.
17: Ploknou celý levej část pravýho, ale to je na odstav ty auta.
15: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehaňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. A teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20. To byly zprávy.
18: 15 hodin 6 minut, příjemné úterní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport úplně kdekoliv, třeba právě teď v našem studiu, protože máme tu čest, že tu máme takovou menší delegaci, tak jsme za to moc rádi, že třeba někteří z vás, našich posluchačů, se přijdou i podívat přímo do budovy Českého rozhlasu. Fotbalisty Ajaxu Amsterdam bude trénovat španělský kouč Michel. O jeho příchodu do týmu, jehož barvy hájí i brankář Vítězslav Jaroš, informovala nizozemská média s tím, že dostal smlouvu na 2 roky. Klub zatím zprávu oficiálně nepotvrdil. Teď si zahrajeme Alanis Morissette a po písničce si určitě počkejte na velmi zajímavý rozhovor s Kateřinou Siňakovou.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů. I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Alanis Morissette dohrává v úterním radiožurnálu Sporty 15 hodin 11 minut. Kateřina Siňáková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblového turnaje s americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech. Belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová jednoznačně 6-1 a 6-3. No a v Paříži s českou tenistkou mluvil David Prouza.
1: Katko, moc vám gratuluju. Jak moc vám dělá radost, že i čtvrtfinále na Grand Slamu jste schopné zabalit Taylor za hodinku a 10 minut?
2: Děkuju, tak určitě máme radost. Samozřejmě nebylo to jednoduché, protože jsme věděli, že máme navrch, že když budeme hrát svůj tenis, že prostě jsme lepší, takže jsem hrozně moc ráda, že jsme takhle hráli a že jsme vyhráli ve dvou setech.
1: Zápas pod střechou, bylo chladněji, nějaké rozdíly byste tam našla?
2: Tak upřímně máme trošku takový repete z loňska, vlastně jsme hráli to čtvrtfinále taky pod střechou a mně ten kurt prostě přijde hrozně mokrej, jako hrozně, já nevím, jestli se to vždycky sejde. Prostě, jestli se to takhle sejde, jakože předtím pršelo, nebo nevím, za mě prostě ten kurt je mokrej a klouže se to a ty míče hnedka po, nevím, po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
1: Poprali jste se s tím dobře, na akreditaci vám cinká další odznáček za další ještě postup. Ještě ne? Aha, tak ono je vždycky u vás tolik, že... Já se ještě zeptám na fanoušky. Vy jste měli v podstatě skoro stejný čas, jako jste strávili na kurtu, pak jste strávili podpisy. Zbylo vám něco v begu, protože byste jim tam dávali úplně všechno, mi přišlo.
2: Tak Taylor byla připravena. Taylor měla celou tašku k šiltu nebo k šiltovek, co to měla, takže fanoušci byli úplně radostí bez sebe. Je to příjemné. Myslím si, že když už člověk takhle vyhrává nebo se podaří mu projít dál v turnaji, tak je super si to i trošku užít potom. Protože vlastně hnedka jede dál. A tak je super, že to takhle je a že ty fanoušci tam jsou.
1: Ještě jedna otázka na Kateřinu Siňákovou, teď už ne úplně k Roland Garros, ale k tomu, co tak zarezonovalo celkem v posledních hodinách, návrat Siriny Williamsové. Co na to říkáte, jaká byla vaše reakce? Protože ono tak trochu se o tom šeptalo, spekulovalo dlouho, ale přece jenom teď je to potvrzené.
2: Asi překvapení za mě. Já jsem to věděla taky. Měla jsem tu čest od ní dostat zprávu, se pochlubím, když už. Bohužel prostě ten týden, co ona se vrací, já nehraju, takže jsem se hrozně těžko rozhodovala zahrát si prostě s tou legendou nebo trošku vlastně odpočívat, takže za mě je to překvapení, ale myslím si, že je super pro tenis, že je zpátky a uvidíme, v jakém bude shapeu, ale vidět jí prostě zpátky je wow.
1: Teď se mi trochu sebrala víte splachy, já jsem se chtěl zeptat, jaké to je, když vám na WhatsAppu případně by blikla ta zpráva, vám už tam takzvaně zasvítila, tak je to varianta třeba, nebo takhle, může se to stát třeba jindy?
2: Tak já budu jenom moc ráda, budu se opakovat, říkám, zahrát si s takovou legendou by byla čest a hrozně mě to mrzelo, že to takhle vyšlo, ale prostě nedalo se to skloubit, že zase jen tak jako nastoupit, abych pak jsem v kvaldě v Berlíně, takže nemohla jsem, takže když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda.
1: A by byla třeba Taylor trochu naštvaná, teď myslím, s nadsázkou trochu, že napsala vám a ne Američance.
2: Tak já upřímně nevím, třeba jí napsala první a pak napsala mě, to nevím. Bylo to trošku vtipný story, protože vlastně ona má to mé číslo od Taylor a Taylor mi měla říct, že mi bude psát a neřekla mi to. Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Takže to bylo o to víc zajímavější, ale tak Taylor taky ten týden nehraje, takže samozřejmě nevím, jak to tam bylo. Říkám, za mě jenom mít tu zprávu a mít její číslo teďka, tak je super, no.
1: Je krásné, když jste byla u Andreje Sestiny Hlaváčkové vlastně v prosinci, jak jste říkala, to by bylo jedno z takových těch, kdyby se ozvala, tak bych to brala a ono se to nakonec stalo, tak to je opravdu krásný konec příběhu.
2: Určitě, jako za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
1: Děkuju moc za rozhovor a hodně štěstí dál v Paříži.
2: Děkuju. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Cardigans dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 19 minut. Anketu biatlonista roku vyhrála po druhé v kariéře Tereza Voborníková. V hlasování zástupců svazů a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem 4x na stupních vítězů. Ocenění převzala Voborníková na gala večeru v Národním domě na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakrývá si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Příjemné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Je 15 hodin 25 minut a následující okamžiky v našem sportovním rádiu budou znovu patřit grandslamovému tenisu. Spojujeme se s Paříží s Davidem Prouzou. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Davide, tak Kateřina Siňaková už dokázala na French Open postoupit do semifinále. Čtyřhry s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili, tedy belgicko-slovinskou dvojici. Jasně, ve dvou setech, ty už ale v tuhle chvíli sleduješ dalšího českého tenistu, je to tak?
1: Je to tak, Petr Nouza hraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na Grand Slamu. Poprvé se mu to povedlo v lednu, to ještě s českým parťákem Patrikem Rychlem. Tentokrát do stejné fáze Grand Slamového turnaje došel v Paříži po boku Neila Oberleitnera, rakouského tenisty. A právě tahle dvojička hraje proti duu Boleli Vavasory, což je opravdu hodně sehraná dvojice, sehraný pár, který už také ví, jaké to je vyhrát Grand Slamový titul. A v tuhle chvíli ten zápas vlastně začíná na dvorci Suzanne Lenglenové, byť v Paříži fouká, prší, je zima, tak zatažitelná střecha se teď rozpíná nad kurtem, právě tím druhým největším v areálu Rolanda Garrose, stejně jako tomu je na centrálním dvorci, kde mimochodem hraje talentovaný Španěl Chodar s Alexandrem Zverevem nasazenou dvojkou a Chodar vede v prvním setu 5-2. Na Suzanne Lenglenové je to úplně v plenkách ten začátek, 1-0 pro dvojici Nouza Oberleitner.
0: No a Davidem Prouzou se budeme samozřejmě pravidelně v odpoledním vysílání spojovat a já ještě připomínám, že večer se ve čtvrtfinále dvouhry představí Jakub Hejnčík, střetne se s Brazilcem Fonsekou a to je duel, který na Radiožurnálu Sport samozřejmě nabídneme v přímém přenosu. Davide, v tuhle chvíli děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Reálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 15:30. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
4: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné. Shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Většina modelů podle ní predikuje, že El Niño může mít letos mírný, ale taky silný dopad. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha anebo silné přívalové deště. V přepočtu asi 300 korun zaplatí od léta návštěvníci německého Kolína nad Rýnem za vstup do tamního věhlasného chrámu. Dnes to oznámila kolínská kapitula. Zavedení vstupného je podle ní nutné. Údržba chrámu vyjde v přepočtu asi na 1 000 000 korun denně. Církev ujistila, že v čase bohoslužeb bude kostel dál přístupný zdarma.
0: Sport.
4: Český tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále 4 hry. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
5: Leitner a právě tahle dvojice vede na začátku čtvrtfinále Roland Garros 2-1 nad italským párem Bolelli Vavasori. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D35 u Lipníku a neprůjezdný Pražský okruh. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce velmi opatrně za Lipníkem. Na kilometru 294 stojí auto ve stoupacím pruhu. Kamiony tam vybočují v zatáčce, na místo míří policie. Na D46 z Olomouce do Vyškova za nájezdem z Prostějova zastavila cisterna na 23. a půltém kilometru.
7: Má tam trojúhelník, ale ten už mu někdo rozjel a má pravděpodobně defekt na pravém předním kole, což je už svodidel. Ale on ten moc tam je tady úzký kvůli hlukový stěně, takže nákladňáci v ostatní tráci budou vybočovat trochu.
6: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na stém 3. kilometru řeší kolizi dvou kamionů, jede se levým pruhem, 2-kilometrová kolona je na 15 minut. Pražský okruh je směrem na letiště za dálnicí D1 neprůjezdný. Na 77. kilometru provoz zastavila vážná nehoda kamionu, vrtulník už odletěl. Pozor, sjezd z D1 je ucpaný, dá se to obět po jižní spojce, případně po souběžné silnici 101 exitem 12 Říčany, ovšem i tam počítejte s kolonou. A v Praze ve Strakonické směrem z centra se za velkou chuchlí stala nehoda, fronta od Barandovského mostu je na 20 minut.
8: A jezdí se jenom odstavným pruhem, jsou tam policajti, ale je tam dopravní nehoda, určitě na odstah, protože to auto druhý, co nabouralo do toho prvního, je jako hodně.
6: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i oblačnosti ubývat. A teploty 15 až 19 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: 15 hodin 33 minut vy posloucháte odpolední Radiožurnál Sport v úterý 2. června. Žáci základních škol z celého Česka dnes hráli a hrají ještě pořád o vítězství na největší školním turnaji v republice McDonald's Cupu na městském stadionu ve Vítkovicích. Je taky náš reportér Lukáš Kaleta. Lukáš, hezké odpoledne.
10: Hezký den.
9: Tak pojďme začít tím, jak to kolem tebe vypadá. Pořád ještě se hraje, protože ten turnaj v podstatě vrcholí v těchto chvílích.
10: Ano, je to dvoudenní vyvrcholení a v tuto chvíli se tady dočkáváme úplně posledního finálového zápasu. V tuto chvíli bojují o celkový triumf v kategorii A, ta je určená žákům, tady pardon, kategorii B, ta je určená žákům 4. až 5. třídy základní školy, takže jsou to vlastně ti nejstarší kluci a holky, kteří v tuto chvíli hrají a je to základní škola Sever, která je z Hradce Králové, proti základní škole Sluneční z Šumperka, no a právě základní škola Sever v tuto chvíli se dostává do vedení 2-1. No a ještě předtím tedy došlo k dvěma už slavnostním ceremoniálům, protože známe vítěze kategorie A, to jsou žáci první až třetí třída, no a to tuhle kategorii ovládla základní škola Josefa Hlávky z Přeštic a pak má oblíbená kategorie malotřídky, tam je to opravdu roztomilé, základní škola České Heřmanice slaví celkový triumf, byl jsem přímo u těch oslav na hrací ploše, bylo to velké, zprvu si sice s tím děti nedokázali úplně poradit, kudy vlastně jít na ten ceremoniál, s kým si potřást rukou, ale pak viděli Tomáše Jibšmana, bývalého českého reprezentanta, a ten jim poradil, jak se chopit poháru a šli všichni slabit ke svému kotli, takže velké emoce tady v Ostravě.
9: Velké emoce a taky celá řada velkých fotbalových osobností, ty už si jmenoval Tomáše Jibšmana, Lukáši, no a kromě něj a celé řady dalších, na místě je taky náš expert, expert Radiožurnálu Sport, Pavel Horvát, tak jak se mu dařilo třeba i sportovně?
10: No, Horvě mu se nedařilo, to musím říct si. Nikoli, že by mu to nekopalo, to nemohu, to šlo mu to parádně, ale pouze asi 5 minut. Pak si natáhl zadní stehenní sval, zřejmě ho tam píchlo, no a bohužel nedohrál ani první poločas exibice osobností, ale tribuny ho odměnili potleskem za to, že to nevzdal. On ukázal ten pověstný palec nahoru, že bude v pohodě, akorát prostě už do zápasu nezasáhne. Takže typuju utržený zaďák, no možná snad jen namožený, natažený, ale Pavel Horvát bohužel v tom zápase osobností nedohrál, nicméně samozřejmě jeho desítka, tak tuto nějak neovlivní, bude moci pokračovat. No ale na trávníku se objevil se spoustou dalších špičkových hráčů, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovský nebo třeba i Zdeněk Pospěch, to jsou všechno bývalí reprezentanti, a také Kateřina Svitková tam byla, tu jsme konec konců mohli slyšet právě v rozhovoru s Pavlem Horvátem a Janem Pěruškou v našem mobilním studiu Airstream, které tady také je.
9: No každopádně tohle určitě je velké téma pro nejpozději čtvrteční desítku Pavla Horváta, takhle zkušený borec by se přeci jenom měl umět protáhnout. McDonald's Cup aktuálně vrcholí v Ostravě, je u toho náš reportér Lukáš Kaleta. Lukáši, moc děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšeno ještě poslední dodatek k tému zranění, protože u toho inkriminovaného momentu jsem si ho snažil natočit, ale chytil jsem jenom závěr toho souboje. Byl u toho Roman Hubník, tak právě možná on svým řízným herním stylem Pavla vyautoval.
9: Tak Roman Hubník se nám taky občas spojuje do vysílání, tak buď ho tedy vyškrtáváme z toho seznamu expertů, anebo ho minimálně poprosíme o vysvětlení. Lukáši, měj se hezky, naslyšenou.
10: Naslyšenou.

0: To byly Killers, 15 hodin 41 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a český tenista Petr Nouza dál hraje na Roland Garros o postup do semifinále čtyřhry v Paříži, je u toho David Prouza.
1: Stále ještě vedou Nouza s Oberleitnerem, ale už to neplatí. 3-3, první set, abychom splnili zpravodajskou povinnost. To utkání před malou chvílí začalo, zatím obě strany celkem v komfortu drží svá podání. Byť už nějakou malinkatou, ale přeci jenom příležitost česko-rakouský pár měl, nevyužil jí. Teď to bude Neil Oberleitner, který půjde servírovat tedy za toho. O stavu 3-3 doplním nebo upřesním jednu informaci, o které jsem mluvil v tom minulém vstupu, že Bulelis Vavas kterým ví, jaké to je vyhrát Grand Slam. Oni to ví, ale každý s jiným partnerem. Boleli to zvládl už v roce 2015, tehdy ještě s Fabiem Fonínem, který už ukončil tenisovou kariéru. A Andrea Vavasory tento zase umí ve smíšené čtyřhře po boku Sary Eráňové, která také tady přihlíží tomuhle utkání. Tak to jenom tak na objasnění. Boleli s Vavasorem dohromady zatím debla mužského neovládli a věřme, že to nebude platit, respektive, že to bude platit i po dnešním čtvrtfinálovém zápase. To by samozřejmě znamenalo, že postoupili Nouza s Oberleitnerem. Zatím tedy 3-3 a 15-15 na servisu Rakušan. Je extrémně důležité ten servírovací game udržet, protože v opačném případě víceméně jeden break značí, že ten set nejspíš nezískáte, protože prolomit podání ať už jednoho či druhého Itala bude hodně, hodně náročné. Nemluvím o tom, že oba jsou neskutečně sehraní, pokud jde o pohyb na kurtu a o práci na síti. Je to prostě radost se koukat na tenhle italský pár. Potvrzení jenom toho, že Itálie zkrátka v současné době bude v Davis Cupu hodně zlobivá a to každý rok, protože má výbornou deblovou dvojici. K tomu samozřejmě Jannika Sinnera a když nehraje Jannik Sinner, tak jsou tam další vys teď třeba Matteo Berrettini nebo Arnaldi nebo Sonego. Je jich prostě strašně moc dobrých italských tenistů, kteří se teď pohybují na okruhu ATP. Zpět k zápasu 3-3 a 30-30 teď po dobré smeči Petra Nouzy, takže zatím absolutně vyrovnaný duel první sady, o kterém na radiožurnálu Sport budeme informovat ještě mnohokrát. V tuhle chvíli 3-3, 30-30 na servisu parťák Nouzy Rakušan Oberleitner.
0: Já ještě velmi rád připomenu, že Kateřina Siňa už na Roland Garros dnes postoupila do semifinále čtyřhry s Taylor Townsendovou, porazili dvojici Kempenová, Klepačová ve dvou jasných setech 6-1, 6-3. No a z českého pohledu možná to nejpodstatnější nabídneme v přímém přenosu. Dnes večer od 20 hodin 15 minut, berte to orientačně, ne dříve než ve 20.15. Jakub Menčík proti němu, Brazilec Fonseca. Go!

0: V nejvyšší basketbalové lize mužů začne boj o mistrovský titul. Utkají se o něj Nymburk a Pardubice, papírově asi dva nejsilnější týmy tohoto ročníku. Nymburští už mají ve své sbírce pohárů 20, Pardubice o něj hráli naposledy před 42 lety.
1: Nymburk vyhrál základní část. V playoff je zatím suverénní a nezaváhal. Nestratil ještě ani jedno utkání. Pardubice prošli bez zaváhání přes Písek ve čtvrtfinále, v semifinále pak otočili sérii s Brnem. V dosavadním průběhu sezóny se Nymburk a Pardubice potkali 5x. Jednou Východočeši zvítězili, ostatní zápasy byly hodně vyrovnané. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar si myslí, že i to může hrát v sérii svou roli.
2: Nemyslím si, že by nás Nymburk nějakým způsobem podcenil. Samozřejmě půjde do toho té série v roli velkého favorita, ale myslím, že ty utkání s námi během té sezóny jasně ukázali, že pokud s námi nehraje na 100%, tak to nemá nikdy jasný, že já si myslím, že na nás budou velmi dobře připraveni. Já myslím si, že to je i styl trenéra Orena Amiela, bylo to vidět v tom playoff, že se jim nestalo, že by prohráli v Ostravě nebo prohráli bez Opavu. Všechny ty zápasy odehráli na 100%. A to si myslím, že je taky ukázka toho, jakým tým vedený.
1: Podobně to vnímá i kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík. Podle něj nejsou Východočeši bez šance na úspěch.
3: Tak samozřejmě Nymburk je favorit, tomhle to asi jinak nebude, ale já si myslím, že jsme si dokázali v téhle sezóně, že jsme s ním schopni hrát. Vlastně prohráli jsme s ním v finále, kdy jsme dlouho vedli v českého poháru, takže já myslím, že všichni jsou natěšení a není to takový, jako že by někdo byl jako jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Pasiní nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme.
1: Pardubičtí se soustředí hlavně na vstup do série a na první zápas a jdou do něj s jasným cílem.
2: Já bych chtěl toho prvního utkání vstoupit s tím, že jdeme vyhrát. Děláme pro to všechno. Myslím si, že prostě v tom jednom zápase se může stát cokoliv. Samozřejmě série může být dlouhá, ale náš teďko krátkodobý cíl je co nejvíce připravit na ten zápas číslo 1 a ten zvládnout a vyhrát. Ne to zkusit vyhrát, ale prostě jít do vyhrát.
1: Říká Jan Šotnar. A Švrdlík dodává, že výhodu by pardubičtí mohli mít v tom, že neměli tak dlouhou zápasovou přestávku. Zatímco Nymburk musel na další soutěžní zápas čekat 10 dnů.
3: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu, my jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější, takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
1: Řekl před prvním finálovým zápasem playoff basketbalové ligy kapitán Pardubic Kamil Švrdlík. Úvodní utkání začíná na nymburské palubovce v 18 hodin. Otakut Wirth, Radiožurnál.

0: Český tenista Petr Nouza na Roland Garros může postoupit do semifinále. Čtyř hry hraje ve dvojici s Rakušanem Oberleitnerem, no a proti ním jsou Italové Boleli a Vavasory. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
1: A Petr Nouza s Oberleitnerem jsou dva míčky od zisku první sady. Samozřejmě zní to krásně, ale realita je taková, že vedou 5-4 a je to 30-30 na servisu Andrea Vavasory. To znamená, že pochopitelně má k tomu dalšímu 15 blíž a bodem z podání tak zařizuje. Vedení 40-30, věčná škoda, že tentokrát Oberleitner netrefil trochu přesnější return, protože ho poslal podél Itala Boleliho, nicméně tomu úderu chyběla trochu větší přesnost. A tak jsou to gamboly na 5-5, kdy může Andrea Vavasory na svém podání stvrdit ten posun skóre do toho vyrovnaného stavu, ale teď výměna od základní čáry, ve které je Nouza, řekl bych, trochu lepší na backendové straně. Nicméně Vavasory už po několikáté ukázal neuvěřitelnou práci s úhly a prohodil Oberleitnera, jako by se nechumelilo. Rakušan to měl, řekl bych, dobře postavené, respektive byl sám dobře postavený přesně tam, kde měl být, a přesto přiletěl prohoz úplně neuvěřitelně dobře umístěný, takže nešlo s tím vůbec nic dělat. Srovnáno na 5-5 a zatím je to pořád ve stejném duchu. Ani jeden breakball jsme ještě na kurtu Simon s Susan Lenglenové neviděli. To znamená, že teď za stavu 5-5 může servírovat Rakušan Oberleitner a hned na začátku velice agilní Petr Nouza u sítě, který se svými skoro 2 metry se dokázal dostatečně snížit, aby zahrál volej ven z kurtu. A byla to takový ten hřebík, který skončí někde třeba v 15. řadě u diváků, a podstatné je, že ten balonek spadl tam, kam měl, takže 15-0 pro česko-rakouský pár. Oberleitner to teď může ukončit další smečí, ale tu ještě dokázal s Andrea Vavasory vybrat, ale už ne přesně. Takže 5-5 a 30-0 ve vysílání radiožurnálu Sport. Možná s ohledem na to, jak ty výměny jsou krátké, tak můžeme dohrát tento gem 30-0 pro Oberleitnera, který je na servisu, a Petra Nouzu, který je teď schrbený nebo v takovém velkém podřepu u sítě, aby mohl co nejrychleji po startu výměny vyrazit, pohybovat se a zlobit returnujícího Itala, tak aby na té síti byl co nejplatnější. 30-0, další servis Oberleitnera, který první byl přes pásku, druhý byl nepřesný, to znamená, teď už má Oberleitner poslední pokus na svém vlastním podání, ale ten stav je zatím příjemný. 30-0 i případná chyba by neznamenala nic tragického nebo nic skandálního. Oberleitner to teď dává přes pásku znovu, tentokrát na druhém servisu, a jen co jsem řekl, že ty výměny jsou rychlé, tak se absolutně ta hra zastavila a už dobrých 30-40 vteřin se vůbec nehrálo. Oberleitner podává po druhé a krásný prohoz Simone Boleliho, 30-letého veterána, který si teď krásně prošel ten return z backendového jednoručního úderu a parádním způsobem prohodil Petra Nouzu, takže 30-15 pro česko-rakouský pár, ten stav 30-0 je pryč, ale pořád to mají Nouza s Oberleitnerem dobře rozehrané, tento gem potřebují dobrý první servis Rakušana, který jde hodně ven z kurtu, Vavasory takovým velkým obloučkem, ale dokázal tu výměnu nechat rozehranou a teď se hraje od základní čáry, což je nepříjemné, protože Andrea Vavasory je velice dobrým hráčem celoplošným na kurtu a teď to znovu ukazuje, donutil Oberleitnera k chybě. Neuvěřitelným způsobem to Italové mají seřízené. Každý return, a to často na vynikající servis, letí vysoko a hodně daleko k základní čáře, to znamená, že servírující, pakliže hraje smeč, tak ve velice nekomfortní poloze, často v záklonu při couvání, a opravdu Italové přesně vědí, co chtějí hrát, a velmi často to zabírá. Teď servis zprava Oberleitnera a zase obrovitánská svíčka, tentokrát ještě že tak kousek do základní čáru, return Boleliho spadl, protože kdyby to bylo na čáru, tak by to musel hrát Oberleitner v běhu dozadu a po dopadu, to znamená, že by opravdu nebyl v ideální pozici a byla by to asi lahůdka pro italského sítěře. Takhle je to 40-30, 5-5 ten stav stále platí a za malou chvíli si Nouza s Oberleitnerem budou moci jít snad sednout za stavu 6-5. Ale ještě potřebují jeden dobrý servis rakouského tenisty, parťáka Petra Nouzy. To je hodně opatrné do backendu, Vavasoryho tento ale tak plácne jenom zase vysoko, aby se pokračovalo ve hře, ale teď už Petr Nouza krásně u sítě. Perfektní postřeh a stav 6-5 pro česko-rakouskou dvojici.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
3: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je to! Je to! Češi jsou po 20 letech nám mistrovství světa.
4: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
5: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
4: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
4: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
4: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Fotbalové mistrovství světa, tenisové Grand Slamy, ale třeba taky hokej. Mistrovství světa je za námi, ale fanoušci tohohle sportu přesto dál mají co sledovat dnes v noci, totiž začne finálová série NHL. Vyhrají Stanley Cup Vegas Golden Knights nebo Carolina Hurricanes? Dostane se slavná hokejová trofej zase do Česka? Tohle jsou otázky, na které budeme odpovídat v příští půl hodině. Teď už ale aktuální zprávy.
7: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
8: Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčela řádem příznivých oblaků. Jeho návštěva je podle něj pro Tajvan jednoznačnou podporou. Tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále. A zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i dál, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
9: Bude obojednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
8: Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince roku 2029. Ústavní soud odmítl stížnost firmy BPBS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Býteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 milionů korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Z odůvodnění českého soudu ale vyplývá, že stížnost nebyla opodstatněná. Soudci v dokumentu ale konstatovali, že odškodnění 600 milionů korun plus úroky a další náklady jsou vysoké. Tajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
10: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
11: Předseda českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Candyho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky Stop 09 Tomáš Bouzek.
12: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
13: Sport. Český tenista Petr Nouza může na Roland Garros postoupit do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Rakušanem Oberleitnerem hraje Nouza proti Italům Bolelimu a Vavasorimu. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
1: V prvním setu jsme ještě neviděli ani jeden breakball, hraje se tiebreak, protože máme stav 6-6 a ve zkrácené hře Nouza s Oberleitnerem vedou 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
13: A basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii NBL s Pardubicemi. Titul v nejvyšší české soutěži nezískal Nymburk jen ve 2 z posledních 22 sezon. Pardubice budou hrát finále poprvé. Zápas začne v 18 hodin. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D10 u Bezděčína a nehoda na pražském okruhu u Modletic. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Bezděčín na 43. kilometru hlásí náš zpravodaj překážku.
15: Uprostřed pravýho pruhu je běhoun z nákladňáku.
14: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov na 103. kilometru před okamžikem dořešili srážku 2 kamionů. Jede se 2 pruhy, kolona se rozjíždí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je fronta kamionů z kilometru 176 osobními auty, je to do zúžení na kilometr 196 na půl hodiny. Na D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh od sjezdu na Říčany směrem na Prahu a od Průhonic směrem do Brna. Na 77. kilometru okruhu směrem na letiště se po nehodě kamionu jede jen levým pruhem a kolony se nadále rozjíždějí a ještě to potrvá. V Praze ve Strakonické směrem z centra za Velkou Chuchlí odklízejí následky nehody, jede se pomalu pravým pruhem a fronta od Zlíchovského tunelu je na půl hodiny. A v Kutnohorské směrem do centra se v centru Dolních Měcholup stala nehoda. Jezdí se kyvadlově zdržení 20 minut.
15: Dodávka nedobrzdila, poslala to do Osobáku a pravděpodobně tý dodávce by teď chladič, takže sama neodjede.
14: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska, východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty do 19 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.
0: 16 hodin 6 minut, dál přejeme příjemné odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, jak jsme slyšeli ve sportovní části zpráv. Pojďme okamžitě zpátky do Paříže, protože nechceme samozřejmě o nic podstatného přijít. Český tenista Petr Nouza na French Open dál hraje čtvrtfinálový souboj, pokud jde o 4 hru, no a je u toho reportér David Prouza.
1: Česko-rakouská dvojice prohrávala před malou chvílí 2-3 na servisu byl Simone Boleli, nicméně díky skvělému returnu Petra Nouzy, který krásně vystihl pohyb sítěře Vavasoriho, tak je to po 3 srovnáno, ten minibreak je získaný taky na druhou stranu, ještěže tak, protože Oberleitner ho zahodil při svém vlastním servisu celkem laceně zkazenou smečí a prohrát tiebreak o jeden na takovýhle nepovedený úder, to by bylo opravdu nemilé. Takhle je zase úplně vynulováno, skóre 3-3 a teď tedy budou ještě jednou podávat Italové, konkrétně Simone Boleli, který si s Vavasorem už zahrál 3x v finále Grand Slamu, ale zatím společně ještě na ten deblový titul nedosáhli. To ani Nouza s Oberleitnerem, kteří v tomto spojení hrají poprvé ve čtvrtfinále na Grand Slamovém turnaji, konkrétně tady v Paříži na Roland Garros, ještě krátká debata a Simone Boleli už bude servírovat zprava na rakouského tenistu Oberleitnera. Petr Nouza zachránil zatím tenhle tiebreak super returnem, ještě aby to pokračovalo. Teď skvěle, zase smeč pro změnu Vavasoriho u sítě. Pokus Oberleitnera přelobovat sítěře se vůbec nepodařil. Není to jednoduché trefit ideálně vysoký a hlavně dlouhý lob v momentě, kdy do vás bije soupeř servisy rychlostí 200 km za hodinu. Chcete prostě akorát dobře zareagovat, vůbec se trefit do toho balonku a ta kontrola nad míčem je pochopitelně velmi těžká. Věc, která se velmi dobře daří, Bolelimu s Vavasorim, těmi returny hodně trápí česko-rakouskou dvojici. Petr Nouza teď bude podávat dvakrát za stavu 3-4 z jeho pohledu. Petr Nouza podává zleva ven z kurtu. Je to zase hodně zvýšený return. Musí Nouza smečovat poprvé a podruhé už ne. To už bylo moc dlouhé od Itala Vavasoryho, takže 4-4. Petr Nouza zatím velice stabilní forma. V podstatě, jak říká jeho jeden z trenérů, se kterým jsem měl možnost před zápasem mluvit, on se může jenom zlepšovat. Na začátku turnaje mu bylo špatně, měl střevní problémy, sám vlastně říkal, že neví, jak se dostali takhle daleko na tom Grand Slamovém tažení. Každopádně teď je Petr Nouza zdrav a za stavu 4-4 půjde servírovat zprava na Simone Boleliho. Je to krásná rána, Boleli mu do backendu a Nouza nesmečuje, nabíhá si backendovým volejem k síti, pak hraje další volej krásně k základní čáře a Oberleitner chybuje zase. Rakušan nedrží teď Petra Nouzu v téhle zkrácené hře a teď je to smrtící stav 4-5 v momentě, kdy půjdou zase dvakrát servírovat Italové a to je opravdu stav nejvyššího ohrožení, protože reálně to ještě není setball, ale jako by byl, v tuhle chvíli půjde Andrea Vavasory na své podání a bude mít dva pokusy k dispozici zleva, potom zprava a klidně může doservírovat tenhle první set. Oberleitner po druhé, velmi laciná chybička v tiebreaku a tam i ta jedna může být klíčová, udělat dvě, to je opravdu smrtící kombinace. 4-5 z pohledu Nouza Oberleitner. Petr Nouza bude returnovat servis Andrea Vavasoryho a returnuje dobře k základní čáře. Přeběh Rakušana, tenhle je úspěšný a ještě jednou se česko-rakouský pár vrací do tohoto tiebreaku 5-5, tak paráda vykoupení Oberleitnera na síti, který dobře zareagoval, přeběhl a zahrál do míst, kde nemohl být ani Boleli, ani Vavasory, parádní práce a zároveň bych vyzdvihl i schopnost returnovat Petra Nouzy, který několikrát se netrefil ideálně, byť měl příležitost určitě ten balónek ukončit nebo případně donutit Italy k chybě, ale teď v pravou chvíli po několikáté zahrál fantastický return. Takže 5-5 v tiebreaku, servíruje Vavasory zprava na Oberleitnera, výborný return teď od Oberleitnera, takže nemůže smečovat Simone Boleli u sítě a ta výměna je rozehraná. Petr Nouza létá teď zprava doleva, trochu se snažil pohybem zmást Vavasoryho a ten se nenechal. Ten udělal opravdu parádní další prohoz z forehandového úderu. Neuvěřitelná práce, dobrá reakce i od Italů, kteří měli i trochu štěstí v té výměně, zahráli opásku, která jim pomohla, ale parádní prohoz Vavasoryho. A to znamená, že je tu první setball, mají ho Italové, nicméně servírovat dvakrát bude česko-rakouský pár, konkrétně Neil Oberleitner, který tedy zleva bude odvracet úvodní setball tohoto zápasu. Z levé strany servírovat bude na Andreu Vavasoryho, který na té levé straně celý zápas, tak to musí být minimálně potrvání jednoho setu. Dobrá smeč Oberleitnera a teď bude muset smečovat znovu a zase z první. Velmi složité smeče trefují teď i český tenista, i ten rakouský. Tři smeče za sebou, srovnáno na 6-6. Je to velké trápení, řekl bych, nebo takhle. Z pohledu sledujícího bych nechtěl smečovat takhle vysoké balóny, takhle daleko od sítě, protože prostě to volá po té nevinucené chybě. Naštěstí to Oberleitner i Nouza zvládli, teď se oba občerství u lavice a za maličkou chvíli po té, co si prohodí strany z Italy, tak budou pokračovat dál. V tiebreaku prvního setu Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem bojují o premiérovou účast v semifinále Grand Slamového turnaje, už ta čtvrtfinálová je pro tohle spojení kariérním maximem, tak věřme, že se to bude posouvat tak, jako to dělá pravidelně a máme z toho velkou radost v singlu Jakub Menčík. Ten se utká večer s Brazilcem Fonsekou, ale nejdříve než v 9:30 na centrálním dvorci Filipa Šatriera. Tam teď bojuje Němec Zverev se Španělem Chodarem. Němec vyhrál první set 7-6, v tom druhém vede 2-1. Oberleitner podává zprava do těla Boleliho, který zase hraje takový jenom nahozený return a tohle nevypadá dobře s česko-rakouskou dvojicí. Italové to do nich buší na síti, ale Petr Nouza ustál ten tlak a dává vítězný forehandový volej ven z kurtu 7-6 a setball tentokrát na česko-rakouské stránce k radosti celého boxu, který podporuje jak Oberleitnera a tak také samozřejmě Petra Nouzu. Ještě že tak, tohle nevypadalo vůbec dobře. Oba Češi byli nalepení na síti, oba Italové to mlátili od základní čáry, ale Petr Nouza ukázal cit v ruce a v pravou chvíli dokázal dát vítězný volej. A tak je tu setball pro Petra Nouzu a Neila Oberleitnera a servírovat budou Italové a to konkrétně 40-letý veterán Simone Boleli bude servírovat zleva na Petra Nouzu. Servis kam? Do backendu. Nouza dokázal zreturnovat, dokázal ještě zareagovat na ten první volej Vavasoryho, na ten druhý už ne. i Italové teď ukázali v krizové chvíli velmi dobrou reakci, ať už na returnu, nebo respektive na servisu a potom také na síti. Takže 7-7 a zprava Boleli půjde servírovat za několik málo okamžiků na Rakušana Oberleitnera. I on umí dát dobrý return, je to také bývalý singlista. Není to tak dávno, co se právě věnoval i této disciplíně, nebo věnuje dál, takže pochopitelně jedna z výhod určitě v deblu, pokud hrajete se singlistou, je, že na tom příjmu se můžete spolehnout na to, že nebude kazit, naopak, že bude získávat body. Takže teď Boleli versus Oberleitner a je to první servis, který není přesný, to znamená přes druhé podání. Boleli si teď ještě na nečisto zkusí jeden nadhoz. Za stavu 7-7 se hraje o další setball. Kdo ho vybojuje, to zjistíme za maličkou chvíli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Oberleitner dobře zareturnoval, blíží se k síti, nouza první volej dobrý, ten druhý, ta to už byla smeč a byla úspěšná a je to teď velmi příjemně rozehrané pro nouzu s Oberleitnerem, protože český tenista u sítě vybojoval další bod. Vede 8-7, respektive s Rakušanem vedou 8-7 na dvojicí Boleli Vavasory a teď to bude Petr Nouza. Řekl bych ze všech čtyř tenistů nejlépe servírující v tomhle zápase, tak ještě, aby to vyšlo jednou, minimálně jednou v tomto tiebreaku. Petr Nouza má takový, řekl bych, minimalistický styl servisu. Ani centimetr pohybu navíc, je to takové hodně harmonické, hodně krátké a neuvěřitelná dynamika, která jde s nohou Petra Nouzy, který když vystřelí z toho pokrčeného postoje, tak je to opravdu skoro jako kdyby basketbalista smečoval přímo na hřišti. Teď Nouza krásný servisem ven z kurtu nabízí možnost Oberleitnerovi ukončit tento set. Ještě jedna smeč, oba tenisté do té smeče se opřeli a tohle je konec prvního setu. Česko-rakouská dvojice Petr Nouza, Neil Oberleitner vyhrávají v tiebreaku nad Italy Bolelim s Vavasorym v tiebreaku 7-6, když v podstatě oba dva chtěli ukončit tu poslední smeč. Nakonec to byl, jestli jsem se nepletl, Petr Nouza, takže dobré zprávy. 1-0 na sety vedou Nouza s Oberleitnerem ve čtvrtfinále Roland Garros.

0: One Republic, 16 hodin, 18 minut, příjemné úterní odpoledne. Přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Finále hokejové NHL je tady. Dnes v noci se Carolina postaví poprvé Las Vegas a bude u toho taky jeden český hráč. Kdo to už řekne, Štěpán Bém, hezké odpoledne.
1: Hezký den, je to Tomáš Hertl, útočník Vegas, který si zahrál i na letošních olympijských hrách. Pokud by získal Stanleyův pohár, navázal by na loňský triumf Čechů Tomáše Noska a Vítka Vaněčka v barvách Floridy. Dosud vyhrálo nejslavnější hokejovou trofej světa 31 Čechů. Tím prvním byl v roce 1984 Jaroslav Pouzar, kterému se to povedlo s Edmontonem.
0: Tomáš Hertl je jistě důležitým, ale asi ne tím úplně nejklíčovějším hráčem Vegas, tak na kom hra stojí?
1: Zatím to jsou útočníci Marner a Eichel. Kanaďan vede produktivitu s 21 body a jeho americký spoluhráč je o 3 body za ním. Výborně chytá taky brankář Hart, ale nejlepší gólman dosavadního playoff stojí v brankovišti Caroliny. Frederik Andersen z Dánska zatím dostal 20 gólů ve 13 zápasech a to jsou na lední hokej opravdu nevídaná čísla.
0: Pro Vegas nebo Carolinu to bude druhý Stanley Cup v historii. Golden Knights získali svůj premiérový před 3 roky. Carolina ta triumfovala už 20 let zpátky. Oba týmy jsou ale v posledních letech i tak docela úspěšné, je to tak?
1: Je to tak, daří se jim. Vegas se do finále o Stanleyův pohár dostalo 3x během 9 sezon, co vůbec působí v NHL. Carolina se za tu dobu pravidelně dostává do 2. až 3. kola playoff. Letos jsou ale Hurricanes dominantní. V playoff dosud vyhráli 12 zápasů a prohráli jeden jediný. Takhle rychle ještě v historii formátu playoff na 4 série se 4 vítěznými zápasy nikdo nepostoupil.
0: Teď pojďme na hodně zajímavou statistiku. Kdo totiž postoupil, to je zase bývalý nějaký spoluhráč Jaromíra Jágra. A tak to už bude 46 let po sobě, co nastoupí do finále Stanleyova poháru muž, který si během kariéry zahrál po boku české hokejové ikony. Neuvěřitelné.
1: Neuvěřitelné a letos je to švédský obránce Vegas Rasmus Andersson, který se postavil do soutěžního zápasu po boku Jágra jenom jednou, i to se ale počítá. Bylo to v sezóně 2017 až 18 v barvách Calgary. Minulé roky tahle tradice přinesla hokejistům štěstí. Jágrovi bývalí spoluhráči z Floridy 2x ovládli Stanley Cup, tak uvidíme, jestli to vyjde i letos.
0: První utkání mezi Carolinou a Vegas začne v noci na zítřek po 2. hodině raní českého času. Rozhodnuto může být nejdřív v noci na 10. června. Probrali jsme se Štěpánem Bémem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 16.25 v odpoledním radiožurnálu Sport dohrává Stenka. Tenista Petr Nouza dál hraje na Roland Garros o postup do semifinále čtyřhry se svým rakouským parťákem a v Paříži to dál sleduje reportér David Prouza.
1: Nouza s Oberleitnerem vedou 1-0 na sety, vyhráli ho v tiebreaku, ale ten postup do případného semifinále rozhodně bez boje nebude, a to proto, že Italové Bolelli s Vavasorim teď vedou 2-0 a 15-0 na servisu Simone Bolelli, který teď neuvěřitelným způsobem vyškolil Petra Nouzu u sítě a prohodil ho opravdu tak krásným úderem. Jednoruč, to je prostě naprostá paráda, to je reklama na tenis. Jednoručné backhandy absolutně mizí z okruhu ATP, v singlu ho nehraje v podstatě nikdo, kromě možná Lorenza Musetiho a ještě Stanislase Wawrinky, ale tohle, co teď Bolelli vypálil, to je prostě něco naprosto nádherného. Zpět k tomu, proč je to 2-0, Petr Nouza si vybral slabší chvilku na servisu a i kvůli těm několika neuvěřitelně vysokým returnům, které musí stále Nouza s Oberleitnerem smečovat, tak si tu slabou chvilku vybral právě u smečí a to znamená, že ztratil servis. Poprvé v zápase někdo přišel o podání. To znamená, že 1-0 na sety vede Nouza a Oberleitner dvojce, ale v tom druhém setu prohrávají 0-2 a 0-40.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causiusová.
1: Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoci s citlivým řešením případů. V Česku přibývá zaměstnanců z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% více než loni. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Belgii se až do 21. hodiny zastavil letový provoz. Důvodem je předem neohlášená stávka letových dispečerů. Na webových stránkách o tom informuje bruselské letiště. Aerolinky podle něj budou muset zrušit lety. Týká se to i letiště Václava Havla. Informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět 17.55 a následně odletět do belgické metropole. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům zahraničí přístup k lékům na předpis. Sport. Tenista Petr Nouza hraje na Roland Garros o postup do semifinále čtyřhry. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
2: Nouza s Rakušanem Oberleitnerem vedou 1-0 na sety. V utkání s dvojicí z Itálie boleli Bavasory, ale ztrácí na začátku druhé sady 0-2. Servírují Italové, je to 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 u Tuřic a kolony na D1 nejen u Ostrovačic. Na D10 z Turnova do Prahy z Bystřete za sjezdem na Tuřice na 18. kilometru překážka mezi pruhy.
5: Je přesně ve prostřed na dělícím pruhu kurta z kamionu a kousek dál, řekněme 10-20 metrů, je u krajnice takový ten plastový kryt.
4: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 178 po pojíždí kolona pokračuje do omezení na kilometr 196. Osobními auty je to na 35 minut. Na D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh z obou směrů po nehodě kamionu na okruhu. Ve směru z Prahy se jede pomalu ze 7. kilometru, ve směru z Brna z 12. V místě nehody na okruhu na 77. kilometru se ještě dlouho pojede levým pruhem. Pozor, plná je i souběžná silnice 101 před Jesenicí. V Praze už tak silný provoz zkomplikovaly nehody ve Strakonické směrem z centra za Velkou Chuchlí před okamžikem po nehodě. Vše uklidili, kolona se ovšem táhne z Dobříšské, brzdí to provoz také na jižní spojce, je ucpaný sjezd do Strakonické a rozjezd ve Špičce ještě nějakou dobu potrvá. A Kutnohorské směrem do centra stojí fronta před Dolními Měcholupy, tam se projíždí komplikovaně po nehodě, zdržení přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, postupně od jihozápadu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty v noci klesnou na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: V Radiožurnálu Sport se vracíme do Ostravy na celostátní finále McDonald's Cupu, tedy největšího školního turnaje ve fotbale u nás. Celý den jsme vám odtud díky moderátorovi Janu Pěruškovi nabízeli rozhovory se zajímavými hosty, tak si jeden z nich teď můžeme zopakovat.
1: Na Radiožurnálu Sport vítám vzácného hosta, protože patronem 27. ročníku fotbalového McDonald's Cupu je David Lafata. Davide, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: David Lafata, autor 198 gólů v české nejvyšší fotbalové soutěži. Když Davide, vám to asi často předhazují, pouze Josef Bican a Vlastimil Kopecký dali víc gólů. Já často říkám Antonínu Panenkovi o tom jeho Dloubákovi, ale možná to taky slýcháváte často, ne? Že jste takhle úspěšní vedle legend.
2: Jo, tak já musím říct, že teď mi dělá radost Patrik Šik, protože myslím si, že ten má našlápnuto k tomu třeba, aby nikoho z nás překonal, takže doufejme, že mu vydrží zdraví a že mu to tam bude furt takhle padat a hlavně teď na to mistrovství světa.
1: Ano, k tomu mistrovství světa se dostaneme, každopádně doufejme, že někteří Šikové nebo Lafatové vzejdou i z tohoto turnaje. Svátek fotbalu, finálový podnik, ale ono dostat se sem není úplně snadné. Co myslíte, že v tomhle dětském věku třeba může rozhodovat o úspěchu a neúspěchu?
2: No, jsou to maličkosti, protože kolikrát jsem byl účasten těch krajských kol nebo těch krajských finále a opravdu to tam rozhoduje o jednom gólu a pak jsou na jedné straně jsou slzy, na druhé straně radost, ale myslím si, že to všechno k fotbalu patří a možná i díky těm slzám pak z těch kluků vzniknou noví Šikové a noví Hloškové. Hmm.
1: Co ten fotbalový rozvoj u vás? Pamatujete něco důležitého? Nějaký třeba i trenér, možná moment, který vás směroval?
2: Tak já musím říct, že jsem měl mládí na trenéry velký štěstí a dá se říct, že z těch žákovských let jsem pak čerpal i v dospělosti a určitě na všechny trenéry vzpomínám rád.
1: A co bylo pro vás důležitější, cukr nebo bič?
2: Já myslím, že obojí.
1: Jo. A vy teď taky trénujete?
2: Taky trénuju a přiznám se, že používám taky metodu cukru i biče a myslím si, že to je potřeba, že já vždycky říkám klukům, kluci, že to bude dobrý, jak vás pochválím, ale když to na chválení nebude, tak vás určitě chválit nebudu a řeknu vám to tak, jak to je.
1: David Lafata, patron 27. ročníku McDonald's Cupu, který vrcholí v Ostravě Vítkovicích svátkem fotbalu, stále aktivní fotbalista, je to tak?
2: Tak.
1: Za Olešník válíte, jsem četl.
2: Stále chodím hrát, nevím, jestli se tomu úplně dá říkat aktivní fotbalista.
1: A tak goly palí, ne?
2: Ale když je čas a slouží zdraví, tak si jdu vždycky rád zahrát. Hmm.
1: No a co to mistrovství světa, už jste to trochu nakousl. Na kolik útočníků podle vás bude hrát česká repre? Patrik Šik, jasná jednička asi.
2: No, já nevím, jestli se úplně po tom, co jsme viděli třeba, jak se nároďák prezentoval v těch utkáních v té baráži, tak úplně nevím, jestli se tam třeba trenéru Koupkovi hodí, když myslím si, že nevyužít takového hráče je velká škoda, ale já čekám, že prostě budeme hrát ze zajištění obrany asi jako ty dva zápasy v té baráži a budeme spolíhat nějaký standardky na nějaký breaky a já si myslím, že ta skupina je hratelná, samozřejmě.
1: Vaše zkušenosti možná z jeho Korejci, jeho Afričany nebo
2: právě,
1: Mexičany.
2: Že to je spíš taková velká neznámá, si myslím pro ně, že úplně asi nějakou velkou zkušenost s tím český fotbal nemá, ale je to vždycky o jednom výsledku, může se povést první zápas a pak vás to vykopne, že prostě ten postup už bude hratelné a pak se může stát cokoliv, takže já doufám, že kluci budou mít to potřebné štěstí a bude se jim na šampionátu dařit.
1: Snad se ten moment objeví a kdo jiný by v tom měl doufat, než muž, který kdysi rozhodl kvalifikační duel proti Walesu tím, že nastoupil a při svém debutu v repre dal dva góly. Vzpomínáme za to velmi rádi, Davide, děkujeme i za tyhle zážitky a moc děkuji, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport ze 27. finále McDonald's Cupu. Davide, děkuji a hezký den.
2: Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký den a ať si užijou svátek fotbalu mistrovství světa.
0: 16:40, věřím, že si budete užívat mistrovství světa tady na Radiožurnálu Sport a snad si užíváte i dnešní odpolední vysílání v 16:40. Pojďme znovu za tenisem, pojďme znovu do Paříže na Roland Garros. Český hráč Petr Nouza může postoupit do semifinále čtyřhry. Hraje s Rakušanem Oberleitnerem proti Italům Bolelimu a Vavasorimu. V Paříži je u toho David Prouza.
3: Stále platí, že Nouza s Oberleitnerem vedou 1-0 na sety a jsou tak trochu blíže postupu do semifinále, ale také musíme zmínit to, že ztrácí ve druhém setu 1-4, protože Petr Nouza jednou neudržel svůj servis a ideálně nevstoupil ani do toho aktuálního díky dvojchybě, pokud to sledujete z pozice italského fanouška, je to 15-0 právě pro dvojici Boleli Vavasory. Petra Nouzu jsem chválil tady v prvním setu za ten jeho servis, který je opravdu velice ostrý, ale ale už se také stalo to, že zkrátka ho nedokázal poskládat dohromady, teď je to 15-15, potom co Oberleitner prokázal neuvěřitelný postřeh na síti, přiletěl k němu return rychlostí pomalu jako letěl servis Petra Nouzy, přesto se dokázal tomu míčku trochu vyhnout, nastavit raketu někam před své tělo a ťuknout to hned za pásku, takže i s trochou štěstí, ale neuvěřitelný volej teď předvedl Oberleitner, takže 15-15, Nouza podává zprava nepřesně a Petr Nouza neservíruje ideálně ve druhém setu, což by tak trochu mohlo naznačovat, že uvidíme set třetí, ale samozřejmě nechci předbíhat. I Nouza s Oberleitnerem můžou předvést nějaký další break na straně italského podání, ale v tuhle chvíli to vypadá mnohem lépe pro dvojici Bolleli Vavasory, která ve druhém setu vede 4-1 a 30-15.
0: V odpoledním radiožurnálu Sport teďka Stevens.

0: Cat Stevens dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 16 hodin 46 minut. Zajímá nás samozřejmě tenisové French Open. Nouza Oberleitner. Na jedné straně to je česko-rakouská dvojice. Na straně druhé italský pár Boleli Vavasory. Ten první set byl hodně vyrovnaný. Rozhodovala ho až zkrácená hra. V tom druhém to zatím vypadá trošku jinak. Jak taky doplní David Prouza.
1: 1-5 z pohledu Nouzy s Oberleitnerem ve druhém setu a dost možná za malou chvíli budeme už svědky setu třetího, protože Boleli s Vavasorym mají tenhle stav k dispozici, k tomu servíruje Simone Boleli. 15-0 nad rámec ještě toho příjemného stavu Petr Nouza po druhé v tom Simone Boleli. 15-0 nad rámec ještě toho příjemného stavu Petr Nouza po druhé v tom druhém setu neudržel servis, tak věřme, že si vybral slabou.

0: to funguje neuvěřitelně. V singlu by si myslím, že už ho měli singlisté načteného velmi rychle, ale tady přece jenom, jak jsou na to hráči dva, tak to má Boleli o poznání usnadněné 5-1, 30-0. Simone Boleli ve 40 letech může doservírovat za maličkou chvíli. Druhý set a Italové by si mohli jít sednout za stavu 1-1 na sety, teď už jsou to opravdu ty zmiňované setboly. 40-0, teď Boleli ho doplnil u sítě velmi dobře Vavasory, zahrál podél Oberleitnera, ale takže Rakušan se mohl jenom podívat a případně zatleskat, protože neměl absolutně šanci do toho míčku jakkoliv zasáhnout. A tak v tuhle chvíli Simone Boleli může na servisu srovnat na 1-1. Ten první set Nouza s Oberleitnerem vyhráli v tiebreaku, ale teď už opravdu ta situace nastává. 7-6 a 1-6. Takhle proběhly tyhle dva sety z pohledu česko-rakouské dvojice. Sada číslo 3 začne po kratší přestávce za zhruba 2 minuty.
1: A my se samozřejmě znovu s Davidem Prouzou spojíme, znovu se budeme zabývat v našem odpoledním vysílání tady na Radiožurnálu Sport i jak se daří českému tenistovi v Paříži. Teď ale pojďme do Spojených států amerických. 9 dnů zbývá do začátku fotbalového mistrovství světa. Národní tým už se připravuje za oceánem a teď má taky první trénink na hřišti ve Vypeny ve státě New Jersey. Je reportér Mirko Vasič. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Miro, jsou na hřišti všichni čeští reprezentanti a jak vlastně vypadá zázemí pro jejich trénink?
2: Tak já začnu u hráčů, trénuje jich skutečně hodně, kromě jedné jediné výjimky, Jan Kuchta, ten má ještě malý, drobný nějaký úrázek z toho posledního utkání s Kosovem, takže ten má individuální program, vyšel ven jenom v pantoflích, tady na krásně střížený trávník v areálu New York Red Bulls, tedy v tréninkovém areálu, a pak se zase vrátil do budovy, kde je pravděpodobně s fyzioterapeuty a doktory, kteří ho dávají ještě nějakým způsobem dohromady, jinak všichni ostatní trénují. Už se proběhli, rozcvičili, protáhli, teď nějaká cvičení s míčem, no, ale musím se zastavit, když ještě pominu areál, který je docela krásný, byť ne tak velký, ale patří velkou klubu New York Red Bulls, trávník je nádherný, ale musím se zastavit ještě u bezpečnostní otázky, protože tenhle šampionát bude asi hodně hlídaný. Národní tým, když jede z hotelu, má to nějakých 15 minut z něho sem na tréninkové hřiště, tak s ním jede kolona několika policejních aut, a to je nejenom obrendovaných, když to řeknu anglicky, když jsme ve Spojených státech, ale i takových těch velkých černých SUVček a podobně. No a zastavuje se i doprava třeba i na dálnici, během prostě nemohou projet jiná auta. Ten doprovod je velký, no a problém byl i pro nás novináře dostat se sem do tréninkového areálu. Ono se mohlo na 15 minut toho tréninku, jeho sledování, to je takové tradiční. No ale tentokrát to i trenér Miroslav, nebo s dovolením trenéra Miroslava Koupka se o trochu víc natáhlo, takže můžu mluvit přímo z tréninkového hřiště, ale k těm kontrolám. Nechtěli nás sem v první chvíli pustit, ti policisté vypadají jako opravdu vystřižení z amerických filmů, drsné výrazy, ty jejich obleky nebo uniformy, skutečně je to jako v nějakém americkém filmu. No a bylo tady trochu problém s tím, že máme baťohy, ve kterých máme vybavení, no jenže oni tady místní na to nebyli úplně připraveni, protože asi nedostali informaci, že mají přijít i novináři, takže tady neměli služebního psa, který je potřeba k tomu, aby oni vás pustili dovnitř. Takže služební pes nebyl, ale nakonec se všechno dojednalo tak, že jsme si sebou vzali jenom to nejnutnější, co potřebujeme, v tomhle případě třeba náš vysílací kodek nebo nahrávadlo, no a nakonec nás tedy do areálu pustili a teď už se tváří i přívětivě. V první chvíli ale měli skutečně drsné výrazy ve tváři.
1: Tak budeme držet palce, ať všechno probíhá i z hlediska bezpečnosti dál v pořádku, jak pro vás samozřejmě, tak taky pro české reprezentanty. No a když jsme u fotbalové reprezentaci, tak jaký vlastně je ten program pro následující dny?
2: Tak teď ještě tady v New Jersey se bude hrát utkání na stadionu New York Red Bulls s Guatemalou, to je ze čtvrtka na pátek českého času ve 2 hodiny ráno na Radiožurnálu Sport a nebo potažmo Radiožurnálu, o tom samozřejmě uslyšíte, stejně jako o dalších zajímavostech od národního týmu tady na mistrovství světa, a to buď tady ze Spojených států, anebo i z Mexika, kde budou hrát Češi z 11. na 12. června první utkání v Guadalajáře s Jižní Koreou, přímý přenos

0: Na ten se můžete těšit stejně jako později na utkání v Atlantě s jeho Africkou republikou a na závěr skupiny v Mexico City s Mexikem.
1: S Mirkou Vasičem si povídáme, naším reportérem, který už je v zámoří. Jenom mě ještě úplně na závěr našeho povídání napadá jedna otázka. Hodně se řeší třeba náročné klimatické podmínky, ale chápu to správně, že v New Jersey s tímhle zatím problémy nejsou.
0: No, teplo tady je po ránu úplně ne, to je řekněme kolem 10-14 stupňů a když začne foukat vítr, tak to počasí úplně tak jednoduché není, ale teď už potom v těch poledních nebo odpoledních hodinách už to začíná být docela teplé, docela pálivé, musíte používat i opalovací krém, protože tady jsme stáli třeba před areálem nějakých 15 minut a musím říct, že se mi začervenala lýtka od té doby. Takže z tohohle pohledu je pěkné vedro a samozřejmě v Dallasu, potažmo v Guadalajáře, v Mexico City, to bude asi ještě horší, hlavně v Dallasu. No a nutno taky připomenout, že tam bude hrát roli v Mexiku i nadmořská výška, protože Guadalajára zhruba jako Sněžka kolem nějakých 1600 metrů, no a pak v Mexico City to je už přes 2000 metrů. Teď možná i z mikrofonu slyšíte, že trochu začalo foukat, ale Teplo je krásné a reprezentanti ti pobíhají po krásně zeleném trávníku, kterým ještě nakropili.
1: Poprvé od příletu do Spojených států amerických česká fotbalová reprezentace trénuje na hřišti, přípravu národního týmu na mistrovství světa v zámoří sledují naši reportéři a budou v tom pokračovat. Teď jsem si povídal s Mirkou Vasičem. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na radiožurnálu Sport.
3: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Caučevičová.
5: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Kongo i sousední Uganda hlásí nové počty v souvislosti s nákazou eboli. Tenista Petr Nouza může na Roland Garros postoupit do semifinále 4 hry. Nabouraný kamion dál brzdí provoz na pražském okruhu směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 19 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla stoupnout na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Ugandské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dalších 6 nakažených ebolou. V zemi je tak celkem 15 případů. 2 pacienti už byli z nemocnice propuštěni a jeden v souvislosti s nemocí zemřel. V sousedním Kongu podle Světové zdravotnické organizace výrazně klesl počet podezřelých případů na 116. Ještě minulý týden to bylo přes 1000. Nakažených krvácivou horečkou je ale v Kongu přes 320. V nemocnici v Karlových Varech začala přestavba urgentního příjmu. Bude větší a modernější. Zrychlí se tak péče o pacienty a zlepší se i zázemí pro personál. Urgentní příjem byl postavený zhruba před 15 lety. Kapacitně ale už nestačí, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Šnajdárková.
6: Počet pacientů se zhruba zpětinásobil, to znamená denně tím prostorem prochází o víkendu zhruba 200 lidí, ve všední den nějakých 150. Pokud chceme v návaznosti na centra, které máme, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, vlastně umožnit tomu lékaři a personálu, aby se mu věnoval i hned.
5: Úpravy budou stát 550 milionů korun, 85 miliony přispěje Evropská unie, zbytek peněz dá Karlovarský kraj. Hotovo bude v roce 2028.
7: Sport. Tenista Petr Nouza hraje na Grand Slamu Roland Garros o postup do semifinále ve 4 hře. V Paříži je u toho reportér David Prouza.
8: 1-1 na sety, Nouza s Oberleitnerem na začátku 3. sady, vedou 2-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Nymburští basketbalisté rozehrají své 22. ligové finále. V sérii na 4 vítězné zápasy se o 21. český titul v klubové historii utkají s Pardubicemi. Zápas začne v 18 hodin. Nymburk v play-off všechny zápasy vyhrál a do posledního utkání tak nastoupil před 12 dny. Kapitán středočeského klubu Martin Kříž věří, že obhájce trofeje čekání nespomalilo.
9: Snažíme se připravit na těch tréninkách, dělat ty modelové zápasové situace, ale nikdy to není přesně to, co přijde v ten zápas. Takže pevně věřím, že se nám povede do té série vstoupit dobře a že nás ta větší pauza nějak neovlivní, ale myslím si, že to bude o tom, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme schopni do toho zápasového tepa přepnout hned v tom prvním zápase.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Hvězdonic a kolona na D1 před Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru stojí mikrobus ve stoupacím pruhu.
11: Tam poměrně hodně lidí, je to nepřelepné místo, je to stoupání, tam tři stoupací pruhy. Oni stojí v kamionovém pruhu, je tam červený mikrobus. Asi o 50 metrů níž stojí slečna, mává tam žlutou vestou.
10: Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Narosice z kilometru 178 zůstává kolona, pokračuje do omezení v Brně na kilometr 196 osobními auty, je to na 30 minut. Na dálnici D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh z obou směrů po nehodě kamionu na okruhu. Ve směru z Prahy se jede pomalu ze 7. kilometru. V místě nehody na okruhu na 77. kilometru se stále jede jen levým pruhem. Chystá se odtah nabouraného kamionu. Silný provoz je i na souběžné silnici před Jesenicí a nehodu také řeší na přemostění dálnice D1. Ucpává se příjezd od Říčan. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova zpomalíte za Slaným a před Lotouší, před odbočkou do Třebíze řeší nehodu, zpoždění 20 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most stojí auto bez paliva, za sjezdem na Pankrác blokuje prostřední pruh a popojíždí se od magistrály 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou od 15 do 19 stupňů. Tolik zprávy.
12: Krásné odpoledne nebo spíše podvečer s Radiožurnálem Sport, snad se tak dá nazývat čas 17 hodin a 5 minut, byť samozřejmě ještě přibližně 3 hodiny venku v Česku dokážete poměrně dobře vidět. S naším reportérem Pavlem Tilšarem probereme novinku, kterou vám krátce telegraficky můžu říct ze studia, a sice, že novými členy komise rozhodčích fotbalové asociace jsou Lucie Vopatová, Ivo Nádvorník a Martin Vlk, doplnili tak šéfa Carlose Gomeze a Tomáše Bártu. Ale jak říkám, probereme to později. Teď se na Radiožurnálu Sport vydáme zpátky na Roland Garros.
0: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.
12: Na tenisovém Grand Slamu je logicky náš tenisový expert, tedy David Prouza, a ten sleduje především čtyřhru v česko-rakouském složení Nouza Oberleitner. Třetí set, jak se jim vede, Davide?
13: Je to úplně vyrovnané. Teď Nouza s Oberleitnerem mají dva gemy ve třetím setu a to samé boleli s Vavasorym. Tento italský pár si právě teď podržel servis a tak můžeme zase teď tu povinnost rozehrání výměny přehodit na polovinu, na které hrají Čech a Rakušan, a konkrétně právě Neil Oberleitner půjde servírovat za stavu 2-2. Důležitá věc, Petr Nouza ve druhém setu dvakrát neudržel servis, ve třetím už to zvládl přerušit tuhle velmi nepříznivě se vyvíjející sérii nebo nepříznivě se vyvíjející trend, což pro jeho sebevědomí určitě bude hodně důležité. A je to zase stejná písnička. Oberleitner servíruje, Italové zahájí tu výměnu neuvěřitelně vysokým returnem, který se velmi těžko smečuje. Často to jsou opravdu takové smeče buď na velké riziko, nebo opatrnější, a ta výměna se následně prostě rozehraje a už nemáte tu výhodu servisu. Teď neuvěřitelně zase byl to Vavasory, který přeloboval, ale tak krásně Oberleitnera, a je to tedy 15-0 pro italské tenisty, ale tohle byla opravdu neuvěřitelná lahůdka, kterou zvládl předvést. Tenhle několikanásobný grandslamový šampion v mixu po boku Sary Erániové a také myslím, že trojnásobný finalista grandslamu právě se Simonem Bolelim. Ale tahle dvojice společně ještě titul nemá na turnajích velké čtyřky. Nemá ho samozřejmě ani Petr Nouza s Oberleitnerem, pro které už čtvrtfinálová účast je vlastně nové maximum společné. Teď 15-15, potom co Rakuša Rakušan velmi dobře zahrál. Trochu smeč, trochu forehandový volej, něco mezi přibližně, ale podstatné je, že ten úder skončil v kurtu tam, kde měl, a tedy ne na raketě italského síťaře. Takže 15-15, Oberleitner půjde podávat zprava. Petr Nouza se téměř 2 metry se teď sklonil až skoro pod pásku, aby opravdu byl co nejmenší a mohl dynamicky vyskočit na začátku té výměny tam či onam, podle toho, kam se samozřejmě bude vyvíjet výměna. Teď to Petr Nouza zkusil backendovou smečí a to se nepovedlo. Zase to byl teď Boleli, který hodil ten return hodně nahoru, a i když Nouza je velmi vysokým tenistou, tak ta backendová smeč ho zaskočila a to nemělo šanci na úspěch. Tohle by zvládl možná Gael Monfils nebo někdo opravdu s absolutním citem pro balón, ale byl to neuvěřitelně náročný úder, nebo spíše náročná pozice, to je přesnější. 30-15 tedy vedou Boleli s Vavasorim a to už je takový výstražný prst zvednutý. Oberleitner teď reaguje zase smečí, hned po servisu si dopřává další víceméně stejný úder, akorát tentokrát ze hry, a povedlo se mu to tedy znamenitě. Takže 30-30, velmi důležité teď pro oba páry udržet vlastní podání. Boleli s Vavasorim ukázali, že to lze prolomit servis během setu klasicky, když ten druhý vyhráli 6-1, v tom prvním si oba páry drželi podání celkem v komfortu až do té zkrácené hry, ve které byly o poznání úspěšnější Nouza s Oberleitnerem. Druhý jmenovaný teď servíruje, Nouza si chcouval, chtěl smečovat, pak si to rozmyslel a tak musí Rakušan k základní čáře, a to je nabídka pro Vavasoryho, který smečuje, a je tu breakball. Dost možná rozhodující moment celého utkání, protože Italové teď na servisu jsou velice zdařilí a mají teď možnost prolomit podání Oberleitnera. Tohle zase byl fenomenální return. Přelobovat Petra Nouzu není jednoduchá disciplína, přesto se to Italům teď v tomhle gameu povedlo de facto dvakrát, i proto mají breakball, můžou odskočit do vedení 3-2 a navíc mít výhodu servisu. Oberleitner servíruje do forehandu Vavasoryho a ten zase hraje fantastický lob, ale Oberleitner to ještě zvládl, teď se mohutně podporuje, protože musel běžet úplně k základní čáře, už byl na půl cesty k síti, musel si to rozmyslet, spěchat k balónu a nakonec zahrál Vavasorymu pod nohy, který už ten volej nedokázal přehodit zpátky přes síť. Velmi dobrý moment teď rakouského tenisty Oberleitnera, který táhne tu česko-rakouskou dvojici. V tom prvním setu byl lepší Nouza, teď je určitě lepší Rakušan. Ideálně, aby si tu formu načasovali třeba teď oba dva, pokud možno to nejlepší, protože se hraje de facto o postup do semifinále, byť je to teprve 2-2, ten ztracený servis by bolel nevídaným způsobem. Ještě ani jednou totiž Nouza s Oberleitnerem, Boleli mu s Vavasorym nesebrali podání v tomhle zápase. 2-2, 40-40, druhý servis Rakušana, který je do backendu Boleliho, a teď už je Nouza u sítě úspěšný, přeběhl a přibližně na středu hřiště zahrál volej ven z kurtu. A teď je to tedy příležitost pro Nouzu s Oberleitnerem, aby si mohli jít sednout na svoji lavičku s vedením 3-2 v zádech, ale samozřejmě na servis by se chystali Italové. Vy posloucháte Radiožurnál Sport přímo z Paříže. Už jste slyšeli o tom, že Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou oslavili celkem komfortní postup do semifinále. Teď se o něco podobného snaží Oberleitner na smeči a tu další už hrát nemusí. Parádní práce rakouského tenisty, který přes malé komplikace udržel svůj servis, a teď tedy Nouza s Oberleitnerem vedou 3-2 ve třetí sadě nad Bolelim s Vavasorym. Doplním jenom, že Siniaková s Townsendovou porazili dvojici z Belgie a Slovinska Kempenovou Klepačovou 6-1 a 6-3. A to nejpodstatnější, čtvrtfinále mužského singla Jakub Menčík versus Joao Fonseca, ne dříve než ve 20 hodin a 15, spíše 30 minut. Na Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos.
12: A to jsou důvody, proč se budeme samozřejmě na Radiožurnálu Sport vracet za Davidem Prouzou, a za chvíli to uděláme znovu, protože nás zajímá, jestli se Petr Nouza se svým rakouským kolegou dokáže dostat do dalšího kola Grand Slamové čtyřhry. Do té doby připomínáme, že v 18 hodin nás začne zajímat to, co se bude dít v Nymburce, a sice finále Národní basketbalové ligy mezi dvěma nejlepšími celky po základní části, po části vítězů, no a když nastupují ve finále, ale taky logicky v play-off. 18 hodin Nymburk proti Pardubicím, první duel dnes, celkem se hraje na 4 vítězné duely, druhý duel zítra, rovněž v Nymburce, stěhování na duel 7. a 8. června do Pardubic nebude úplně dlouhé, logicky z Nymburka do Pardubic to není úplně velká vzdálenost. Připomínám, že Nymburk dokázal ve čtvrtfinále postoupit jednoznačně 4-0 přes Ostravu, v semifinále 4-0 přes přes Opavu, takže Pardubice mohou být prvním týmem, který ve vyřazovací fázi Nymburk dokáže porazit, protože Pardubice už pár porážek mají, ne snad ve čtvrtfinále, kdy Písek zdolali jasně 4-0, ale v semifinále proti Brnu se poměrně dost trápili, v té sérii prohrávali už 0-2 na zápasy, ale 4 výhrami v řadě tu sérii otočili. Takže Nymburk versus Pardubice, finálová série Národní basketbalové ligy. Máme na ní svého reportéra Jakuba Kantu a v 18 hodin se Jakub Kanta dostane ke slovu. A bude ho mít podobně často jako v těchto momentech a také ve večerních chvílích při zápase Jakuba Menšíka náš reportér na Roland Garros. V Paříži je David Prouza a znovu se vracíme na to, co se děje ve čtyřhře mezi italským párem a také tím česko-rakouským. Česká strana v tomto případě je zásluhou Petra Nouzy. Davide.
13: 3-2 pro česko-rakouský pár a teď 15-0 při servisu Vavasoryho po dobré backendové smeči Petra Nouzy, tak teď si český tenista spravil chuť určitě, protože ta předcházející v minulém gemu mu nemohla chutnat, tahle byla výrazně přesnější, ale také byl v mnohem lepší pozici. Ale na každý pád hrát backendovou smeč je velmi často riskantním počinem, takže tleskáme Petrovi Nouzovi, dobrý vstup do tohoto gemu podává Andrea Vavasory, určitě lepší v mezihře, nešli na podání, nicméně teď se trefil dobře do prvního pokusu, takže Petr Nouza zahrál backhand sice po čáře, ale byl to tak velký out, že by se nevešel ani kdyby tam ten kurt byl položený dvakrát vedle sebe po 15, ale nicméně určitě teď šance větší, než když podává Simone Boleli ve 40 letech, opravdu už vyšperkoval ten svůj servis natolik, že breakboly při jeho servisovém gemu se zkrátka úplně lehce nezbírají. U Vavasoryho je to trochu jiná písnička, Itala teď nedrží nebo spíše zlobí první podání a Oberleitner už několikrát na returnu dokázal být velice přesvědčivý. Uvidíme, co teď. Bohužel teď se mu to zakřikl a Oberleitner tuší, že tohle mohlo zahrát lépe, takže se následně verbálně strestal. To bylo znát i na dálku. Co říkal, to nevím a i kdybych to slyšel, tak bych to pravděpodobně nemohl zopakovat. 30-15 pro servírujícího Vavasoryho a na returnu se teď připravuje Petr Nouza, český tenista, který nevzešel z nějakých profesionálních podmínek ve smyslu, že by se připravoval v akademii na Štvanici nebo v Prostějově. Zahájil svoji kariéru v záběhlicích v klubu Hammersport a právě z tohoto amatérského celku, nebo celku, který se soustředí na amatérské tenisty, tak to nakonec dopracoval až do čtvrtfinále Grand Slamu na Roland Garros. Už hrál mezi nejlepší osmičkou na Australian Open, teď si to tady zopakoval v Paříži a teď se může obdivovat tomu returnu, který předvedl Oberleitner zprava z forehandu a vymetl de facto růžek celého dvorce, sníženo. 40-30 vedou Boleli s Vavasorym, ale mohlo by to třeba ještě být veselější pro český pár, kdyby teď Petr Nouza zleva také předvedl nějak podobně umístěný return, také už to několikrát v tomhle zápase ukázal, ale zatím ty returny se úplně nesejdou oběma tenistům, tak aby to bylo v jednom gemu, což by samozřejmě pak znamenalo šanci zabojovat napřímu o případný prolomení, o případné prolomení servisu soupeře. Teď stále Italové trochu blíže zisku gemu na 3-3, pakliže si teď Vavasory podrží svůj servis, má ještě gamble a trefuje zase eso z druhého podání, tak to je skutečná paráda, velký risk, ale v momentě, kdy vedete a věříte si, tak to samozřejmě může soupeře překvapit, to se stalo, ten servis letěl 145 km za hodinu, žádná velká bomba, nicméně stačil na to, aby Petra Nouzu zaskočilo to umístění a tak je to tedy 3-3. Mezitím Alexander Zverev nepřipustil absolutně žádné překvapení na centrálním dvorci Filipa Šátriera a talentovaného Španěla Chodera. Porazil 7-6, 6-1 a 6-3 a je tak semifinalistou singlového pavouka na Roland Garros mezi muži. Mezitím už Petr Nouza začíná podávat a začíná to dobře. Oberleitner u sítě jenom doklepl a dokončil to, co Nouza začal dobrým servisem. 15-0 pro česko-rakouský pár usilující také, podobně jako před malou chvíli Alexander Zverev o semifinálovou účast na Roland Garros. Zverev jednoznačně největším favoritem, teď bude dávat rozhovor přímo na centrální dvorce a pak si určitě pustí zápas Menšík Fonseca, protože právě vítěz tohoto duelu bude příštím soupeřem nasazené dvojky Alexandra Zvereva. Zpět k deblu, Nouza Oberleitner versus Boleli Vavasory, 3-3 ve třetím setu, 15-0 pro česko-rakouský pár a na podání se znovu chystá Petr Nouza a to z toho důvodu, že první pokus nebyl přesný. Teďtokrát je to do těla Vavasoryho a pardon, ano, Vavasoryho, je to tak. A ten jednoručným backendem zahrává vítězný return. Tak trochu zaskočil. Oba dva tenisty na druhé straně, oba teď trochu mi přišlo, že směřovali na stejným, ano, na stejnou polovinu kurtu, tak to byla opravdu velká nedomluva v Nouzi a také Oberleitnera, protože oba byli na pravé polovině dvorce a tak Vavasory celkem nečekaně, respektive celkem očekávatelně zahrál tam, kde nikdo nebyl. 15-15, Nouza se netrefuje do prvního servisu ani teď a zase trochu, jako bych viděl ten druhý set, ve kterém Nouza absolutně netrefoval první servis a byl v podstatě pořád v problémech na svých servisových gemech, které nakonec taky oba ztratil. Snad se to nestane, tentokrát druhé podání je přesné. Nouza teď od základní čáry zahraje z forehandu, přiblíží se k síti, Oberleitner bude smečovat a bude smečovat úspěšně. Tenhle lob se Vavasorymu nepovedl. 30-15 pro česko-rakouskou dvojici a Petr Nouza to teď zleva může vylepšit na ještě hezčí stav a nutno říci, že zleva už nasázel docela velké množství S a myslím si, že ani on, ani nikdo z jeho trenérského boxu by se nezlobil, kdyby teď přidal další Petr Nouza. Téměř 2 metry měří tenhle tenista, nebo blíží se ke 2 metrům určitě víc než třeba jeho rakouský parťák. Servis Nouzy ven z kurtu, ale velice dlouhý. Nouzovi tam ty první servisy opravdu nechodí, mezitím v Paříži se extrémním způsobem rozpršelo, ale trápit to nikoho na dvorci Suzanne Lenglenové nemusí, protože je tam zatažitelná střecha, stejně jako na kurtu Filipa Chatriera. Ale junioři a juniorky v tuhle chvíli mají samozřejmě se zápasy utrum a dlouhou dobu budou čekat na to, než se zase rozehraje zápas. No a problém to teď dělá trochu i na dvorci Suzanne Lenglenové, protože ta střecha je sice všude nahoře, ale ze stran je otevřený prostor a jak fouká a prší, tak teď extrémním způsobem začalo pršet vlastně i na jednu část tribuny. Fanoušci reagují, vytahují deštníky, bundy nebo utíkají úplně mimo své sedačky. No a v tuhle chvíli se hlavní rozhodčí říká: hrajte, hrajte, ale nechce se. Teď nikomu úplně do toho, fouká i na Suzanne Lenglenové. 30-15 pro Petra Nouzu servírujícího a také Rakušana Oberleitnera, ale pérová sudí teď sešla ze svého piedestalu a šla zkontrolovat možná trochu povrch. Na antuce to tolik nevadí. Přizněme si, když prší, když je mokro, tak se dá hrát. Je to určitě jednodušší, než kdyby byl třeba tvrdý povrch, na kterém hodně kloužou liney v momentě, kdy je vlhko. Ale věřme, že to je jenom momentální přehánka a že za malou chvíli se zase začne hrát. Každopádně v tuhle chvíli 3-3 ve třetím setu a 30-15 při servisu Petra Nouzy, na který ale možná ještě nějakou chvíli nedojde.
12: Rozumíme Davidu Prouzovi, samozřejmě někdo, pro koho je to problém, tak se je z českého pohledu jmenuje Denisa Žoldáková, která právě teď je na kurtu, který není mezi těmi zastřešenými. Vjede 5-3 ve třetím setu té dívčí dvouhry a měla jít na podání, ale nejde na něj, což je samozřejmě něco, co pro tenistu v žádné situaci není úplně příjemné. Připomínám, ona to ve svém zápase má 4-6, 7-6 a teď vede tedy 5-3 a na podání se kvůli tomu dešti, o kterém mluvil David Prouza, nemůže dostat.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
12: Na Radiožurnálu Sport proto změníme téma a od tenisu se přesuneme k atletice. Ještě před 10 lety byste mezi elitními atlety hledali sportovce z Jižní Asie marně. Ale situace se dynamicky mění. Jedna z nejhustěji obydlených oblastí na světě má aktuálně hned několik výjimečných oštěpařů a tento trend se rozšířil z Indie a Pákistánu také na Srí Lanku.
14: Ono to není jako typologický, protože to jsou země, které má miliardu lidí, že jo, další má, nevím, 350, nebo prostě to je obrovské množství lidí a nejdominantnější sport je kriket. A ten kriket je fenomén, a takže všichni děti házejí těma míčkama už od mala na ulici a tak dále, takže mají k tomu ty dispozice.
15: Přibližuje světový rekordman Jan Železný, jehož výkon 98 metrů a 48 cm oslavil minulý týden přesně 30 let. Nejlidnatější země světa Indie má už skoro 1,5 miliardy obyvatel a hvězdy kriketu jsou tam slavné jako v západním světě fotbalisté Messi, Ronaldo nebo třeba tenista Federer. A tak pak není divu, že se z tak obrovské základny dětí, které odmala neustále něčím házejí, vyselektuje několik světových oštěpařů. Průkopníkem byl Neeraj Chopra, ten jako historicky první indický atlet vybojoval v Tokiu v roce 2021 zlatou olympijskou medaili. V Budapešti pak bral i titul mistra světa, postupně se mezi elitu dostávali i další Indové a také Pákistánec Arshad Nadím.
16: A to je hodně daleko.
17: Tak to je možná medaile.
16: To je možná zlatá medaile. To je za 90.
15: Ten rozběh byl tak pomalý a pak přišla taková rána.
16: Tak to je dálka jako hrom.
17: Aršad Nadým hodil takové číslo, na které téměř reagovat nejde, takže bylo to opravdu boj o druhé místo.
15: To říkal po výjimečně kvalitním olympijském finále v Paříži nakonec čtvrtý Jakub Padlich o Nadýmovi, který dominoval soutěži hodem dlouhým 92 metrů a 97 cm, což je nový rekord her. Tento Pakistánec se svými starty hodně šetří, takže letos ještě neházel, stejně tak jako Chopra, ale v čele světových tabulek 2026 je další muž z Jižní Asie, Rumesh Taranga Patiraj ze Srí Lanky.
18: Takový hubenej kluk má neuvěřitelný kotník, strašnou ránu v ruce a jako ten si myslím, že je taky potenciálně, že už brzo přehodí 90 metrů, o tom jsem přesvědčený, že bude zdravý v letošním roce. Hodil už dvakrát 89 metrů a je to jako velký talent.
15: Uznale mluví o Patirajovi Jan Železný, který minulém roce trénoval právě Inda Chopru, který se pod jeho vedením poprvé v životě dostal za 90 metrů, ale na světovém šampionátu v Tokiu pak skončil osmý. Jakub Marek, Radiožurnál.
12: Posloucháte Radiožurnál Sport, 17 hodin 23 minut, což je čas, při kterém si připomeňme, že kdyby Jakub Menšík dokázal postoupit do semifinále Roland Garros, tak by jeho soupeřem byl Němec Alexander Zverev. Ten totiž dokázal Španěla Chodara, mimochodem 19-letého Španěla, který se dokázal i v tomto útlém věku dokázal dostat do čtvrtfinále, zdolat 3-0 na sety a tím pádem, kdyby tedy Jakub Menšík postoupil, tak by Zverev byl jeho příštím soupeřem. Jestli postoupí Menšík a nebo jeho soupeř, tedy Brazilec João Fonseca, tak to se dozvíme od našeho reportéra Davida Prouzy, který bude zápas sledovat. Zápas čtvrtfinálový, tedy Menšík Fonseca, začne ve 20 hodin a 15 minut, respektive na ten čas je naplánovaný vstup na kurt. Na kurt už dávno vstoupili a stále na něm jsou, navzdory tomu, že se na zastřešený kurty snáší déšť, tak spíše na jejich střechu se snáší déšť, tak na kurt dávno už nastoupili Petr Nouza a jeho rakouský parťák ve čtyřhře Oberleitner a jejich snažení sleduje v Paříži David Prouza.
13: 4-3 vedou Nouza s Oberleitnerem ve třetím setu. Nouza udržel navzdory tomu krátkému přerušení v momentě, kdy z boku střechy nebo z boku arény Suzanne Lenglenové začal padat déšť i vlastně víceméně na ten tenisový dvorec. Tak to zvládl, to přerušení, doservíroval ten game zdárně do úspěšného konce. Teď je to 4-3, ale i Simone Bolelli zatím na podání odmítá nějaké velké překvapení. Servíruje teď za stavu 30-0 a za malou chvíli už to zase může být srovnané. Už teď je Simone Bolelli připravený na druhý pokus na servisu a navzdory tomu, že Oberleitner zareturnoval pěkně backendem křížem, tak přeběhnutí Vavasoryho znamená gamboli na 4-4, 40-0. Vedou Bolelli s Vavasorym, který teď ten druhý jmenovaný udělal přesně to, co síťař udělat. Má, odhadl situaci, přemístil se trochu a zahrál vítězný volej. Takže možnost, že za chvíli to zase bude srovnané 4-4 a tenhle třetí set zase trochu nápadně připomíná ten první, kdy se hrál tiebreak a ve kterém nakonec byli úspěšnější Nouza s Oberleitnerem. Asi bychom se nikdo nezlobili, kdyby to tak dopadlo i za malou chvíli. Už se hraje 2 hodiny, na mužský debl řekl bych docela dlouhá doba. Není to úplně obvyklé, protože ty výměny bývají dost krátké. Teď Petr Nouza trochu ze štěstím omlouvá se za svůj nemožná úplně čistý úder, snižuje na 15-40. Nouza z returnu zahrál hodně ven z kurtu, pěkný úhel. A Bolelli už s tím nic nedokázal vymyslet, ale zpět k tomu, že to trvá dlouho, výměny opravdu bývají na 1, 2, 3 údery max. Bolelli s Vavasorym to někdy protahují, protože returnují hodně do výšky a tak ty výměny jsou třeba přes 2 až 3 smeče. Někdy to není smeč, když servíruje Nouza nebo Oberleitner a to jsou ty chvíle, kdy právě Italové se dokážou dostat mnohem lépe do té výměny a trápí na returnu své soupeře. Teď těsný out Petra Nouzy u sítě. Škoda, škoda. Tohle bylo opravdu dobře zahrané od Petra Nouzy, nicméně už nedokázal skrotit tu energii toho míčku, který na něj letěl z rakety Simone Bolelliho. A tak je to 4-4 a servírovat půjde Neil Oberleitner, který se mimochodem krátce před Roland Garros oženil a místo na svatební cestu někam za exotikou, tak odletěl s manželkou na Roland Garros a většinu času tráví s Petrem Nouzou. Takže je to docela zajímavé řešení tohoto vztahu, ale to teď asi Oberleitner úplně v hlavě nemá, soustředí se na to, aby zaservíroval co možná nejlépe. za stavu 4-4 ve třetím setu ve čtvrtfinále Roland Garros. Rakušan první podání netrefil a tak si boleli, trochu popostoupil k základní čáře a teď se pokusil prohodit nouzu, ten zareagoval dobře a ještě že tak boleli, se pokusil prohodit Čecha po druhé, ale zahrál do půlky sítě a Petr Nouza si může sám sobě určitě zatleskat, kdyby chtěl, on to neudělal, ale mohl by, protože ten první volej byl opravdu velmi dobrý. 15-0, Oberleitner na podání, půjde servírovat zleva na Andreu Vavasoryho, mnohonásobného šampiona grandslamového, pokud jde o smíšenou čtyřhru, hraje se Sárou Erániovou a i ta se na tenhle zápas dívá a teď vidí vítězný volej Petra Nouzy, tak z toho asi úplně radost mít nebude. 30-0 pro česko-rakouský pár, Petr Nouza teď trochu i hecuje publikum, krásný volej a proč ne? Proč se trochu nenechat podpořit? Je to samozřejmě vzácná chvíle. Deblisté pochopitelně často hrají na těch menších kurtech a v momentě, kdy už hrajete čtvrtfinále ve velké aréně, tak je to takový malý svátek, obzvlášť pro dvojici Nouza Oberleitner. Troufnu si tvrdit, nemyslím to nijak zle, ale je samozřejmě jasné, že ty úvodní kola hrály na úplně jiných dvorcích. Teď Oberleitner bude podávat znovu zprava za stavu 30-0. První servis přes pásku, ale byl dobrý, takže má zase první podání. Hraje do backendu, boleli ho, smečuje ven z kurtu a krásně podél italského veterána se dostává teď díky tomu povedenému úderu do vedení 40-0. No a za malou chvíli by to mohlo být 5-4. Tenhle set už je výrazně vyrovnanější než ten druhý, který Italové vyhráli 6-1. Ten první Nouza s Oberleitnerem získali v tiebreaku 7-6. Teď Rakušan zleva bude podávat na Andreu Vavasoryho, který hraje backend jednoruč, ale tedy opravdu ho hraje velmi krásně, ale teď ho hrát nebude, protože sice ho dostal na tu stranu servis od Oberleitnera, ale už na to nedosáhl a tak je to 5-4 pro Petra Nouzu a Neila Oberleitnera a po krátké přestávce můžou usilovat o to, aby vyhráli 6-4 ve třetím setu, boleli s Vavasoryem budou naopak odvracet konec na svém podání.
12: Po krátké přestávce se také vrátíme do Paříže, teď minimálně slovem do Mexika. Tisíce učitelů včera opět demonstrovali v centru mexické metropole Mexico City, kde se někteří z nich střetli s policisty. Ti podle deníku El País použili slzný plyn, aby jim zabránili dostat se na hlavní náměstí, kde se mají konat slavnosti fotbalových fanoušků během světového šampionátu, který začíná v Mexiku, Spojených státech a Kanadě 11. června. Mexičtí učitelé hrozí pokračování protestů i během samotného světového šampionátu. Někteří demonstranti v maskách rozbíjeli výlohy obchodu a snažili se povalit vysoké zábrany, které policie umístila u hlavního náměstí zvaného Zócalo, kde právě má být ta fanzóna během světového šampionátu. 3 lidé utrpěli zranění, 2 z nich vážná, napsal server Infobae. Odborářský svaz zaměstnanců ve školství hrozí pokračováním protestů i během mistrovství světa, které chce využít ke zviditelnění svých požadavků. Učitelé chtějí po vládě zejména zvýšení platů a také změnu penzijního systému. To je něco, co samozřejmě fotbalové fanoušky nezajímá a netrápí, ale mexičtí učitelé zřejmě budou chtít asi využít i samotný světový šampionát pro své pokračování v těchto protestech, takže pokud se chystáte do Mexico City na světový šampionát, připravte se na možné potíže v tomto smyslu.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
12: Na Radiožurnálu Sport ale doufáme, že žádné potíže nebude mít česko-rakouský tenisový pár Nouza Oberleitner ve chvíli, kdy se snaží dostat přes své italské soupeře. Třetí set komentuje David Prouza.
13: 5-4 vedou Nouza s Oberleitnerem, servíruje Andrea Vavasory a česko-rakouská dvojice vede 15-0. Rakušan zareternoval z forehandu po čáře, boleli se tam natahoval, ale nedotáhl se k tomu balonku správně. Takže 15-0, úvodní 15, často může velmi signifikantně nebo výrazně rozhodnout o vývoji celého gemu, tak věřme, že se to stalo právě v tuhle chvíli. 15-0 a 5-4, Petr Nouza na returnu na levé straně, ale Vavasory právě teď musí dát eso, tak to je opravdu vynikající načasování pro italskou stranu, horší pro tu česko-rakouskou. Teď informace na Radiožurnál. 1-1 na sety a teď Nouza s Oberleitnerem vedou 5-4, ale podávají Italové. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouze, Radiožurnál. A můžeme pokračovat, takže po 15 začíná se odznovu. Vavasory zase na čáru a zase Oberleitner výborně returnuje a Nouza Nezahrál volej přes síť tak, jak si to představoval, chtěl to hrát krátce, měl to dobře vymyšlené, ale neprovedl to úplně ideálně, takže 30-15 teď pro Bolelyho s Vavasorym, věčná škoda, že teď Petr Nouza trochu nepřidal možná razanci tomu voleji, tak aby to přiletělo pásku. Místo toho je tu nepříjemný stav 30-15 a Vavasory půjde podávat znovu zleva s vědomím, že předtím dal ESO za toho negativního stavu 0-15, čili nic mu nebrání v tomto zkusit znovu a teď výborný return Petra Nouzy, přeběhnutí v Rakušana Oberleitnera. A tohle je nepochopitelná chyba, kterou teď vyrobil rakouský tenista, který výborně přeběhl, byl připravený, měl to na raketě. Úplně všechno udělal správně, jenom zkrátka ten volej zahrál místo do kurtu do půlky sítě. Tak, to opravdu nepotěší, protože minimálně to mělo být 30-30, místo toho jsou to gamboly pro italský tým. Vavasory teď servíruje zprava ven z kurtu, ale přehnal to s šířkou svého úderu a tak má pouze druhé podání a Oberleitner teď bude returnovat a velmi rychle se pokusí zapomenout na to, že mohl úplně v pohodě dostat do stavu 30-30. Přibližuje se k síti, další volej je v pořádku od Rakušana a teď chyba od Vavasoryho, kterému také nepomohla páska, který se snažil o prohoz Rakušana a ta páska katapultovala ten míček kamsi mimo dvorec, někam k prvním sedačkám, možná kde sedí VIP hosté, ale ještě jeden gamble teď Vavasory má při svém vlastním podání. Nicméně malé komplikace nebo malý tlak na italských raketách určitě je znát. Tak teď Petr Nouza, aby toho ideálně využil, aby zahrál co možná nejideálnější return, aby na ní nedosáhl Bolely a ideálně ani Vavasory. Nouza to hraje backendem do sítě, tak nic. Tohle i kdyby přes síť přeletělo, tak by tam Bolely byl připravený. Takže drama pryč v tuhle chvíli, je to 5-5 a budeme doufat, že drama nepřijde v příštích okamžicích, protože servírovat půjde Petr Nouza za tohoto vyrovnaného stavu ve třetím setu. 2 hodiny a 10 minut se hraje tenhle zápas, opravdu solidní délka, odměna pro fanoušky, řekl bych, kteří na dvorci Suzan Langenové sledují tohle utkání, protože ten debl je velmi zábavný. Věřme, že velmi zábavné teď bude podání Petra Nouzy a to hlavně pro česko-rakouský pár a ne pro ten italský. 5-5, Petr Nouza podává zprava, už dvakrát o svůj servis přišel, ale to bylo ve druhém setu, teď už je set třetí, Petr Nouza se přibližuje k síti, hraje backendový volej z horní rotací, pokus od Bolelyho o lob, který smečuje Oberleitner, teď smečuje Nouza do středu hřiště, smečovat bude zase Oberleitner v dobré pozici, hraje zase do středu a tentokrát je to úvodní 15 už pro česko-rakouskou dvojici, ale 3 smeče museli odehrát tenisté, kteří hrají teď na polovině, která je blíže v televizních záběrech naší komentátorské pozici a tak je to 15-0 a za stavu 5-5 bude Petr Nouza servírovat zleva. Tentokrát na Andreu Vavasoryho, tenistu, který hraje velmi krásný, elegantní backhand jednoruč, ale tentokrát returnuje forehandem, Nouza přibližuje se k síti a je to bod další, který si připisuje Petr Nouza po úspěšném voleji 30-0 a Petr Nouza našel zpět svoji ztracenou jistotu na servisu a to je velmi dobrá zpráva s ohledem na to, že nás dost možná čeká zkrácená hra i ve třetí sadě. Velmi vyrovnaný zápas, ve kterém možná na papíře jsou favoriti Bolely s Vavasoryhem, který jsou i nasazení v tomhle zápase. Každopádně Nouza s Oberleitnerem kvalitativně minimálně na stejné úrovni, v některých momentech bych si troufl říct i lepší. Teď Petr Nouza servíruje zprava, servíruje opásku a servíruje do autu, takže už má jenom jeden pokus. Ještě jedna signalizace od Oberleitnera, kamže by měl ten druhý servis Petr Nouza dát, tak hlavně, aby si oba hráči chytli správnou stranu a nebyli zase oba na jedné, jako před pár okamžiky. No a Nouza dává dvojchybu. Páska mu zabránila v tom rozehrát ten balon ven z kurtu. Byl to dobře míněný servis, ale samozřejmě v momentě, kdy dáte dvojchybu, tak to lze říci, ale nemá to úplně velkou váhu, to tvrzení. Další dvojchyba a většinu z nich udělal Petr Nouza, 6. Pro tenhle ten pár, který bojuje o premiérovou účast v semifinále na Grand Slamu. 30-15 stále český tenista při svém servisu má k dispozici, ale samozřejmě už to není tak příjemné jako 30-0. Petr Nouza teď zleva servíruje na Vavasoryho, přichází smeč Oberleitnera a velmi dobrá, dobře umístěná. Jsou tu gamboly na 6-5, teď si určitě Petr Nouza oddechl, že nemusí servírovat za stavu 30-30. Určitě by to nebylo úplně příjemné, takhle je to 40-15. A Petr Nouza se svými téměř 2 metry půjde za maličkou chvíli podávat na Simone Bolelyho. na tohoto 40-letého italského veterána a také vítěze, trojnásobného vítěze Davisova poháru. Nouza podává zase přes pásku, tak z té pravé strany mu opravdu ta síť nevychází vstříc. Český tenista teď má zase pouze druhé podání a ukazuje kam Oberleitner. Ukazuje doprava, takže by to teoreticky mohlo být servis na střed hřiště, ale samozřejmě ty signály mohou být úplně jiné. Nouza zatím nenadhodil úspěšně, takže se to celé ještě trochu protahuje. Teď už na to s Nouzy je v pořádku, servis naopak ven z kurtu, ale s dobrou rotací a Češi, respektive česko-rakouský pár se ujímá ve třetím setu vedení 6-5 nad italskou dvojicí Bolelli Vavasori. Za maličkou chvíli se zase do Paříže můžeme vrátit.
12: To samozřejmě uděláme, do té doby připomeňme, co se bude dít dnes v noci, a sice, že začne finále hokejové NHL mezi dvěma týmy, které byly samozřejmě nejúspěšnější v tom pavouku, ať už na západě nebo na východě, a střetnou se tím pádem Carolina Hurricanes s Las Vegas Golden Knights. A tím pádem ve finále bude hrát také jeden český hokejista. Tím bude Tomáš Hertl. Připomeňme, že Tomáš Hertl byl v posledních zápasech playoff velmi úspěšný, protože vlastně z těch posledních 6 nebo 7 utkání bodoval hned v 5, z nich 3x dal gól Tomáš Hertl. A my za chvíli bychom se, doufám, mohli spojit s jeho bratrem Jaroslavem Hertlem. Na Radiožurnálu Sport to ale bude až poté, co se dohraje utkání Grand Slamové 4 hry, a nás především zajímá, jestli Petr Nouza ve spolupráci s Rakušanem Oberleitnerem se dokáže dostat do dalšího kola. Vědět to z nás nejdříve bude David Prouza.
13: No, je to hezky rozehrané. Určitě pro Nouzu s Oberleitnerem vedou 6-5 ve třetím setu. Servírovat půjde Simone Bolelli na každý pád. Je to minimálně zaručené, že se bude hrát tiebreak, když už by nezvládli teď prolomit servis Simone Bolelliho. Nad Paříží trochu stále prší, zároveň svítí sluníčko a u Eiffelovy věže se tak tvoří docela hezká duha. To je věc, kterou ale ani jeden z tenistů na dvorci Suzanne Lenglenové nevidí, a ani kdyby to tam bylo vidět, tak se na to soustředit nebudou. Simone Bolelli začíná tak, jako už několikrát v tomhle zápase. Bodem z podání, šikovně do středu hřiště, do backendu s velkou rotací, a Oberleitner, ať se snažil, co mu síly stačily, tak nedokázal ten balonek skrotit a zahrál kicks velmi daleko od všech čar. Takže je to 15-0. Simone Bolelli, zkušený tenista, už také trochu prošedivělý, ale nic mu to nebrání v tom, že výborně servíruje. Teď je v akci stejně jako Vavasori, Nouza u sítě, ten jeho spoluhráč z Rakouska také, a konečně získávají také bod při servisu Bolelliho dvojice Nouza Vavasori. Velmi dobře se teď přiblížili oba k síti. Nebylo to určitě naplánované, byla to taková improvizace, nicméně stav 15-15 je realitou po této výměně. Nouza výborně dokázal zreternovat servis Bolelliho a potom byl velmi dobrý i u sítě. Dostatečná hloubka jeho úderů znamenala, že nakonec byl Simone Bolelli chybujícím hráčem na konci téhle výměny. A tak je to 15-15. Zprava bude servírovat právě tento Ital znovu na Oberleitnera. Bude to pokus kam? Do backendu. Oberleitner do toho tak hrábl, ale zahrál zase nečistě a namazal v podstatě Vavasori mu přímo na smeč. Takže to byl velký hřebík od tohoto italského reprezentanta a balonek končí kdesi u diváků. Doběhne si pro něj možná jeden z opravdu malých návštěvníků Roland Garros. Bude ho házet zpátky nebo ne? Ne, nechá si ho, to je jasné. Udělal bych to stejně. Teď tak nenápadně se kouká, jestli ho vrátit musí, nemusí, a tak má krásný suvenýr. 15 Bolelli Vavasori, první jmenovaný je na podání zleva a teď je to nepřesný, respektive nedostatečně vysoký return od Nouzy, který končí v síti. Takže jsou to gamboly a dost možná nás čeká zkrácená hra, neboli tiebreak, který by měl být v případě toho, že se hraje už rozhodující sada, do 10 bodů a tím pádem je o něco delší než ten tradiční do 7. I tak samozřejmě na každém bodu bude záležet. 40-15, Bolelli podává ven z kurtu neúspěšně, takže má už jenom druhé podání, ale nic to nemění na tom, že ten servisový gem má rozehraný opravdu skvěle. 40-15, druhý pokus, ní Oberleitner to zkusil backendem podél sítěře Vavasoriho. Nepovedlo se a tak je tady skutečně zkrácená hra, rozhodující tiebreak, který určí postupujícího do semifinále Roland Garros. Za maličkou chvíli hned se bude hrát, žádná přestávka, nic, okamžitě se startuje zkrácená hra do 10 bodů, teď jste to mohli slyšet i od Empireové rozhočí. Na servisu zahájí kdo z dvojice Nouza Oberleitner? Je to Rakušan. Tohle mají samozřejmě oba tenisté zcela ve své vůli, můžou se dohodnout, kdo bude prvním servírujícím, pak už to ale musí ctít to pořadí. Oberleitner zahajuje docela, řekl bych, překvapivě velmi rychle, ještě v momentě, kdy se diváci někteří sedali, hodně z nich tleskalo a Oberleitner do toho všeobecného šumu poslal servis do poloviny sítě, takže řekl bych velmi nepříjemná situace hned na začátku tohoto tiebreaku. Italové v podstatě oba u základní čáry, Bolali kousek za ní a Vavasory zase kousek před ní. Ten se velmi rychle asi přiblíží směrem k síti a udělá to za malou chvíli, až Oberleitner rozservíruje další pokus. Teď už to tak je a Vavasory je přímo u sítě a Bolali zkouší prohoz, který sice ještě nevyšel, ale teď měli obrovské štěstí česko-rakouská dvojice, protože Bolali prohodil Oberleitnera, jenže ten balonek se trochu dotkl pásky a ta ho zvedla na tak vysokou úroveň, že nakonec ten balon spadl do autu, ale tohle měl být italský bod. Kdyby jsme žili v ideálním světě, tak by to tak bylo. Takhle je to 1-0 pro Nouzu s Oberleitnerem a servírovat půjde v tuhle chvíli Andrea Vavasory. Zastavu 1-0 ve zkrácené hře. Připomínám znovu, že se bude hrát do 10 bodů tenhle takzvaný super tiebreak. Ještě malou chvíli Vavasory musí počkat, protože Bolali byl přímo v cestě toho tenisáku, který rozehrál ze servisu. Nouza podsekává balon, běží k síti a nemusí hrát volej ani Oberleitner, je to 2-0 pro česko-rakouskou dvojici. Tohle se Italům úplně nepovedlo. Vlastně si trochu dávali přednost a teď byl i velmi slyšet Andrea Vavasory, přeci jenom Italové jsou někdy trochu vášnivější, pokud jde o emoce, a to asi nejenom na tenisových dvorcích. 2-0 pro Nouzu s Oberleitnerem, velmi výhodný stav a dobrý vstup tohoto páru, který bojuje o premiérovou účast na Roland Garros v semifinále a byla by to samozřejmě velká paráda, navázali by tak třeba na Kateřinu Siniakovou a Taylor Townsendovou. Nasazené jedničky už v semifinále jsou. Byť pro Siniakovou to je, řekl bych, takové splnění povinnosti a něco, co by prostě měla zvládnout při svých kvalitách. Teď podává Andrea Vavasory nepřesně, tohle je chybný servis, druhý už tedy, to znamená dvojchyba. Nouza s Oberleitnerem vedou 3-0 v závěrečném super tiebreaku. Kdyby se hrálo do 7, tak by to opravdu už bylo velmi dobře vypadající. Takhle přeci jenom je to pořád ještě začátek. Pořád se ještě může stát řada věcí. Nemluvě o tom, že i Petr Nouza umí vyrobit dvojchybu a už to udělal několikrát v tomhle zápase. Tak snad jsem to teď pozitivně zakřikl a Petr Nouza si pomůže dvěma velkými servisy, tak aby to bylo ideálně 5-0. To by pochopitelně byla ta nejlepší možná varianta. Teď je to 3-0. Diváci se ještě trochu rozvášnili, roztleskali, teď už se sklidní a za maličkou chvíli Petr Nouza půjde podávat na kurtu Suzanne Lenglenové za stavu 3-0 v závěrečném super tiebreaku. Nejdříve zleva na Andreu Vavasoryho, teď se omlouvá Petr Nouza, protože nadhoz se mu nepovedl a tak velmi rychle přerušil celý ten pohyb, takže servis znova Petr Nouza kam do středu hřiště. To je zase výborný lob, Nouza se přibližuje k síti, hraje to takovým opatrným volejem a tohle je bod pro Italy. Ne, tohle nevyšlo, Petr Nouza musel hrát takový nečekaný úder, ani to nebyla smeč, byl to spíš takový volej defenzivnějšího ražení a následně Italové jeden break si berou zpátky. 3-1. A v tuhle chvíli Petr Nouza v pozici, kdy opravdu potřebuje dobrý první servis a ideálně dohrát to potom co nejrychleji u sítě, protože Italům ty vysoké lobby z returnů, tedy secakramensky jdou celý zápas a v krizových momentech, v těch velkých bodech, je to samozřejmě o to těžší zahrát tu smeč správně tam, kam chcete. Petr Nouza se zopakuje první podání, protože se dotkl pásky, ten jeho úvodní pokus. 3-1 pro česko-rakouskou dvojici v závěrečném super tiebreaku. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport přímo z Paříže, tak jako to večer budeme dělat ze zápasu Jakuba Menčíka v singlu. Teď se ale soustředíme na debla. Petr Nouza ještě jednou si ťukne, ještě jednou zahájí celý ten servírovací proces a bude servírovat do backendu. Přibližuje se k síti, zase musí hrát přes volej, zase to má složité. Oberleitner u sítě poprvé dobrý, po druhé Nouza nepřesný. Bohužel, všechny breaky jsou pryč, je to zase 3-2, všechno začíná od začátku, servírovat budou dvakrát Italové, ale Petr Nouza na servisu nepřesvědčil. Nepřesvědčil ani na jedné straně a nebyly to tentokrát tak znamenité returny. Řekl bych, že to Petr Nouza trochu uspěchal, některá ta řešení. Teď tedy 3-2, stále česko-rakouská dvojice vede. ale v tuhle chvíli už je to jako kdyby se ten super tiebreak hrál de facto úplně standardně, kdy si oba páry drží servisy, teď to neplatilo, ale to skóre tak vypadá, 3-2 Nouza Oberleitner, ale servírovat půjde Simone Buleli. Za maličkou chvíli z levé strany po této výměně dojde na první přestávku v tomto závěrečném super tiebreaku. Buleli podává zleva na Nouzu, je to na servis čáru přímo a backendová smeč od Vavasoriho znamená, že je srovnáno 3-3 a bude právě to střídání, byť Italovi Buleli mu se nechtělo střídat, mířil zpátky k základní čáře, ale pak mu jeho parťák pomohl.
12: Ne, střídání stran a tím pádem se teď na chvilku odmlčí. David Prouza, připomínám, že krátce poté, co skončí onen zápas, tak už jsme připraveni na rozhovor s Jaroslavem Hertlem, tedy bratrem Tomáše Hertla, českým hokejistou, který nastoupí dnes večer za Las Vegas, respektive v noci českého času za Las Vegas do úvodního finále NHL, respektive Stanley Cupu proti Caroline. Bude se hrát na ledě Caroline. A stejně tak připomínám, že za 13 minut začne finále Národní basketbalové ligy, to první mezi Nymburkem a Pardubicemi. Na to všechno se vydáme, jenom připomínám, že teď stále trávíme čas v Paříži na zápas Pardubicemi. Deblistů mezi Italy Bolelim a Vavasoriho.

složité. Není to jejich práce pochopitelně hlídat liney, ale v momentě, kdy čárový pochybí, tak může pochopitelně tenista reagovat a hlásit. Tentokrát zase opačná situace. Hlášený out ze servisu Boleliho. Empireová sudí opravuje to rozhodnutí a protože to bylo ESO, tak je to 4-3 pro italský pár. Takže dvě situace vlastně podobného rázu a dvakrát nepříznivé pro česko-rakouskou dvojici. 4-3 vedou Boleli s Vavasorym. Teď velká porada mezi Oberleitnerem a Petrem Nouzou. Věřme, že to teď neovlivní ani jednoho z nich, že si oba pomůžou, nebo respektive teď spíše Oberleitner pomůže dobrým servisem, protože ho potřebuje jako sůl. 3-4 z jeho pohledu. Servis Oberleitnera do těla, Vavasoryho ten returnuje kam? Na lineu a ještě velmi nepříjemně. Celá ta výměna ukončena nakonec Petrem Nouzou, ještě že tak. Oj, Petr Nouza to teď ustál u sítě velmi dobře, ale ten return, který poslal Vavasory zpátky na servis Oberleitnera, to bylo nechutné. Jiný termín proto nemám. Neuvěřitelně přesně trefené k základní čáře. Oberleitner se zase musel vracet. Nakonec to Petr Nouza dohrál u sítě, ale takhle už to příště určitě česko-rakouskému páru vít nemůže. Tohle byla shoda okolností. Každopádně už je to pryč, je to 4-4 a ten super tiebreak stále pokračuje velmi vyrovnaně, byť připomínám, Nouza s Oberleitnerem vedli 3-0. Teď Oberleitner servíruje ven z kurtu další vynikající return, tentokrát Simone Boleliho zase vysoko, zase přes síťaře a teď je to 5-4 pro Itálii a k tomu ještě dva servisy. To je velmi nepříjemná, alarmující situace, těžko se něco proti tomu dělá, no zkrátka oba hráči, jak Nouza Oberleitner, spěchají po svém servisu k síti, počítají s tím, že to dohrají právě u pásky na voleji či na smeči a už po několikáté dostali ten lob opravdu velmi nepříjemně. Síťař zároveň nemůže stát na servis čáře, on musí stát u sítě, protože potřebuje tam ukončovat ty voleje. Nejde stát v polovině kurtu a tam hrát vítězný volej, to v podstatě je absolutní protimluv. Teď tedy 5-4. A jaké řešení zvolí? Andrea Vavasory servíruje zleva a na Petra Nouzu servíruje do sítě. Petr Nouza už spěchal ven z kurtu, tak aby mohl returnovat to podání, které by asi zvládl skrotit, nicméně síť byla proti, takže druhý pokus Andrea Vavasoryho, 5-4 pro Itali a Nouza returnuje z forehandu a to je dlouhé. Pokus o prohoz, který nevyšel, je to 6-4 pro italský pár, tak přesně tohle určitě nechtěl nikdo z dvojce Nouza Oberleitner, aby se stalo. V prvním setu to tak také bylo. Italové byli dvakrát napřed, dvakrát mohli potvrdit break na vlastním servisu, dvakrát ho ztratili, ale teď samozřejmě v tu důležitější situaci, v ten důležitější moment se možná trochu projevuje i zkušenost tohoto velmi sehraného páru, který kromě Grand Slamu hraje třeba také Davis Cupové zápasy. Takže už toho má odehráno opravdu dost a dost. Nouza s Oberleitnerem, připomínám, se dali dohromady přednedávnem, ale to teď je úplně jedno. 6-4 servíruje Vavasory zase na lineu a tohle je return dlouhý od Oberleitnera a je to stav 4-7. Teď samozřejmě dobrá zpráva, že se hraje do 10. V momentě, kdyby se hrál standardní tiebreak, tak už je hotovo. Teď může Petr Nouza dvakrát servírovat, může ten stav dotáhnout zase na 6-7, ale přiznám se, že nemám úplně velkou víru teď v Petra Nouzu, protože samozřejmě i on je ovlivněný ještě tou situací, kdy hlásil podle mě out a zahlásil ho o poznání později, než mu to pravidla dovolují. Teď tedy bude podávat. Za stavu 4-7 v super tiebreaku. 3 body dělí Itálii od postupu do semifinále. Petr Nouza servíruje zleva do backendu Vavasoryho. Tentokrát Oberleitner smečuje dobře tenhle return. Věčná škoda, že takhle nereturnovali, takhle v úzovkách špatně nereturnovali před pár okamžiky, když servíroval Oberleitner. To by bylo pochopitelně veselější. Takhle je to 5-7 z pohledu páru Nouza Oberleitner. Petr Nouza ještě jednou po výměně stran půjde servírovat. Ten super tiebreak je zákonitě delší, než bývají ty ostatní. Ty krátké do 7, hraje se už 10,5 minuty. Italové vedou o 2 body. Petr Nouza po výměně stran může snížit na 6-7, ale pak to zase budou mít v rukou italští tenisté, konkrétně Simone Boleli. Ale nechci předbíhat, stále ještě potřebuje Petr Nouza jeden ten servisový bod získat. Už je u základní čáry, už je skoro připravený. Ještě proběhne krátká válečná porada s rakouským spoluhráčem. No a za malou chvíli už se znovu začne hrát, protože i Italové už se sformovali na své polovině. Petr Nouza posledních pár slov, které ještě řekl směrem ke svému rakouskému parťákovi a teď bude zprava servírovat za stavu 5-7. Český reprezentant a také už Davis Cupový reprezentant podává ven z kurtu a je to dlouhé, respektive vedle té boční čáry servisové. Takže v tuhle chvíli jenom druhé podání pro Petra Nouzu. Stav 5-7 a velmi nepříjemná situace pro česko-rakouskou dvojici. Petr Nouza znovu přerušil celý ten nadhozový rituál.

0: Ale teď druhé podání, boleli velmi dobře do těla, zahrál Oberleitnerovi, ten ale u sítě byl pozorný, takže 6-7 sníženo a je to zase o poznání veselější, minimálně pohledem na skóre. Nicméně musíme říci, že vedení 7-6 mají Italové ještě ochucené tím, že půjdou dvakrát podávat a dvakrát podávat půjde veleskušený tenista Simone Bolelli, který nejdříve zahájí na levé straně proti Petru Nouzovi. Petr Nouza už párkrát v zápase předvedl velmi zdařivý return, často vítězný balon prohoz přes sítěře Vavasoryho. Nicméně teď je samozřejmě úplně nová situace. Petr Nouza je teď o poznání dál od postupu do semifinále Roland Garros, protože Italové vedou 7-6 a podávají. Bolelli versus Nouza a první pokus Bolelliho je v síti. Takže je to o poznání lepší moment teď pro returnujícího českého tenistu a posledního zástupce ve čtyřhře mužského pavouka Roland Garros. Druhé podání Bolelliho půjde kam? Do backendu Nouzy. Nouza hraje po čáře, hraje dobře, dlouze a bude Oberleitner servíru smečovat a smečuje skvěle. 7-7, break zase na straně také českého a česko-rakouského páru. 7-7 a Simone Bolelli teď doplatil na dobrý return Petra Nouzy, který na následně potvrdil velmi dobrou smečí Neil Oberleitner z Rakouska a tak máme znovu vlastně de facto ten super tiebreak na úplném začátku. Je to 7-7, servíruje ještě jednou Simone Bolelli, tak co kdyby třeba také Oberleitner předvedl, nebo ne také, on předvedl už několik skvělých returnů, v této disciplíně je, řekl bych, o poznání lepší než Petr Nouza. Tak ideálně, aby to teď oběma hráčům na returnu vyšlo. Je to ten klíčový moment, už jsem o tom mluvil. Servis Bolelliho do backendu Oberleitnera, který to vzal na sebe. Zkusil velkou ránu, nevyšlo to, řekl bych, o 2 metry. Ale určitě cením tu snahu Oberleitnera to opravdu vyrvat na absolutní riziko. Kdyby to vyšlo, byl by hrdina. Nevyšlo to, je to 8-7 pro Italy Bolelliho s Vavasorym, ale teď je Oberleitner tím servírujícím tenistou. Pakliže by zvládl oba ty servisové body, tak by tu byl matchball pro pár Nouza Oberleitner. Ale samozřejmě v tuhle chvíli stále ještě o trochu blíže Italové. Alespoň pokud je o skóre. Oberleitner servíruje skvěle do středu, přibližuje se smečí, ještě jedna smeč bude, tentokrát od Petra Nouzy, ten si to rozmyslel a udělal dobře. Udělal to výborně Petr Nouza, dobrý odhad, teď ukazuje na Oberleitnera, který mu pravděpodobně houkl, protože přiznejme si, když couváte a zledujete míček, který chcete smečovat, tak nemáte úplně přehled o tom, kde se na kurtu nacházíte a jste absolutně odkázáni na svého parťáka, který vám musí říci hraj anebo out. Oberleitner zahlásil správně, měl dobré oko, je to 8-8, rakouský tenista teď bude podávat znovu zprava na Simone Bolelliho a je to páska, takže první pokus je pryč. Oberleitner teď bude podávat přes druhý servis. Simone Bolelli připraven u základní čáry. Oberleitner servíruje kam? Do forehandu a Bolelli to přestřelil. Tohle byla podobně na hraně rizika zahraná, nebo zahraný úder. Stejně jako před malou chvílí to udělal Oberleitner v momentě, kdy to bylo 7-7. Teď je to 9-8 pro Nouzu s Oberleitnerem. To znamená matchball pro česko-rakouský pár, publikum zase trochu zabouří, zatleská, zapíská, zaspívá a za malou chvíli bude Petr Nouza na returnu hrát o to, aby se poprvé podíval do semifinále Grand Slamového turnaje v deblu. Petr Nouza na servisu bude Andrea Vavasory, který v několika klíčových momentech vystřelil naprosto nekompromisní eso. Samozřejmě asi by se nikdo nezlobil, kdyby to nebyl tento případ. 9-8 vedou Čech s Rakušanem a Vavasory má už jenom druhé podání. Protože to první nevyšlo, skončilo v síti. Petr Nouza, teď před ním velký úkol, zariskovat nebo zkusit naopak spíše trochu na jistotu zahrát do výšky. Nezávidění hodná situace pro Petra Nouzu, který je připravený na returnu, returnuje backendem, křížem krásně do backendu, přibližuje se k síti a teď Vavasory co udělá. Oberleitner hraje první volej, Nouza hraje druhý, stále se hraje tahle výměna, kterou ukončuje Oberleitner, ještě ne. Teď by mohl Petr Nouza. Ještě jeden pokus, tohle je neskutečná věc, kterou udělal v tuhle chvíli Andrea Vavasory. Tohle už mohl být klidně konečný bod celého zápasu. Čech s Rakušanem udělali všechno správně, udělali všechno dobře u té sítě, aby nakonec viděli, jak Andrea Vavasory v naprosto nekomfortní pozici zcela mimo kurt zahraje vítězný balón, podseknutý ještě ze spodní rotací. Tak to je opravdu neuvěřitelná přesnost. Tohle si opravdu ani Nouza, ani Oberleitner nemohou vyčítat. Na matchball zahráli asi maximum možného. A nakonec rozhodla obrovitánská kvalita a jemnost v ruce Andrej Vavasoryho. Tohle se dalo zkazit třeba 18 různými způsoby a on zvolí ten 19. Parádní práce od italského tenisty, kterému tady zatleskala i jeho mixová partiačka nebo partiačka ze smíšené čtyř hry, a to Sara Eraniová. V tuhle chvíli je to tedy srovnané 9-9 a Vavasory už musí zapomenout na to, co předvedl před malou chvílí. Hodně se radoval, tak třeba se i trochu rozhodil těmi velkými emocemi a nabídne možnost Oberleitnerovi zareternovat na pravé straně tak šikovně, aby si česko-rakouská dvojice vybojovala další matchball. Nechme se překvapit, je to 9-9, hraje se závěrečný super tiebreak třetího setu, bojuje se o postup do semifinále Roland Garros, byl by to obrovský úspěch, jak pro Petra Nouzu, tak pro Neila Oberleitnera. 9-9, Vavasory podává na Rakušana do backendu, tento zkusil překvapit Simone Bolaliho, ale ten byl připraven a ukončil backendovým volejem celou výměnu. 10-9 vedou Bolali s Vavasorym a teď zase situace, kterou si musí prožít na svém podání Petr Nouza. Zvládl to předtím Andrea Vavasory. V tuhle chvíli stejná situace pro Nouzu, že musí na svém servisu odvracet matchball. Vavasory na matchball zahrál asi nejkrásnější úder celého zápasu. Věřme tomu, že ho Petr Nouza nebude potřebovat, tedy takový úder, že si pomůže okamžitě servisem. Nasázel už řadu S nejenom v tomhle zápase, ale pochopitelně na celém turnaji. Teď Petr Nouza podává na Itala Vavasoryho, který je u základní čáry, pokouší se o další lob, ale Petr Nouza byl připraven, Oberleitner počkal na síti a nechal za sebou hrajícího Nouzu smečovat. Je to 10-10. Tenhle zápas stále ne a ne skončit. Hraje se 2 hodiny a 36 minut, což je opravdu už nadstandardní délka deblového zápasu. Vy o něm slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Petr Nouza za stavu 10-10 půjde servírovat z pravé strany. Bude si chtít pomoct servisem k dalšímu matchbolu. To je jasné. Petr Nouza podává znamenitě na tomhle turnaji. To musíme říci. Tak snad se mu povede další servis. Petr Nouza podává do backendu Bolaliho a ten hraje lob, který si Nouza možná mohl nechat spadnout. Býval by to byl out, ale naštěstí ta výměna stejně končí dobře. Simone Bolali zahrál return, který podle mě by měl padat nebo by spadl do outu a nakonec celou výměnu zakončil chybným backendovým úderem do sítě. Takže je tu matchball číslo 2 pro dvojici Nouza Oberleitner. Na returnu bude opět Petr Nouza, jeho trenerský box. Už je v něm cítit nervozita, je to jasné, je to velice blizoučko, ale zároveň to zas tak blízko není, protože v tuhle chvíli Simone Bolali, když si pomůže velkým servisem, tak samozřejmě pokračujeme dál, to je jasné. Petr Nouza připraven, že si upravuje kšiltovku, bude za základní čarou určitě pár decimetrů, nelimetrů a za maličkou chvíli už se rozehraje další matchball pro česko-rakouský pár. Petr Nouza na returnu, Simone Bolali podává od základní čáry do backendu Nouzy. Ten zahrál sice skvěle, pokud jde o umístění, ten return, ale bylo to opravdu moc pomalé a tím pádem Vavasory další hřebík zapisuje u sítě z forehandového voleje. Trochu to klamalo, ten úder vypadal, že by mohl být vítězný, ale pak velmi rychle se ukázalo, že to nebylo čistě trefené a že sice dobrý směr, ale pramalá rychlost. Znamená, že to je 11-11. Petr Nouza s Oberleitnerem nevyužili ani druhý matchball v tomhle zápase. A tak jsou teď zase na řadě Italové. S dalším servisem koukněte Simone Bolali si může vybojovat matchball, pak by zase ovšem servíroval Rakušan Oberleitner. Nepředbíhejme, Bolali podává právě na tohoto rakouského tenistu do backendu. Oberleitner se tam natahoval, ale marně. Bod podání a Simone Bolali zase ukázal ty zkušenosti a tu neuvěřitelnou schopnost v pravý moment zahrát prostě tak, že se ani nehraje žádná výměna. A to je prostě něco, co zdobí velké tenisty a je tu pro změnu druhý matchball, tentokrát na straně páru, který se jmenuje Bolali s Vavasorym, který má teď možnost odskočit nebo projít do semifinále Roland Garros. Bylo by to po velké bitvě, to samozřejmě. Ale tahle bitva by mohla a určitě Nouza s Oberleitnerem budou chtít, aby pokračovala 100% dál. Je to 11-12 z jejich pohledu a na podání v tuhle chvíli Neil Oberleitner, servis do středu hřiště. Velký return od Vavasoryho a následně chybný backhand. Ještě že tak, protože teď by Nouza s Oberleitnerem byly opravdu jako takové dva živé terče u sítě a Italové by to do nich hustili zprava zleva. Nestalo se, je to 12-12, je to další přestávka v tomhle super tiebreaku. Opravdu už po hříchu dlouho se hraje tahle zkrácená hra, ve které už byly dva matchboly na obou stranách a zůstaly nevyužity. Proto tenhle vyrovnaný stav. Petr Nouza s Oberleitnerem se krátce občerstvili, Nouza se kousl do banánu, teď už zase spěchá on tedy k síti, Oberleitner k základní čáře a budou se společně snažit o to, aby vybojovali další případný matchball. Pak by opět došlo na servis Italů. Teď je to 12-12 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Slyšíte o tom, že Petr Nouza s Neilem Oberleitnerem stále jsou ve hře o postup do semifinále čtyřhry Roland Garros. 12-12, Oberleitner si také ještě upraví svůj kšilt a teď už bude servírovat. Servíruje do středu hřiště a bude přelobovaný a smečuje kam? Do autu. Tak to je možná klíčový moment tohoto zápasu. Smeč Oberleitnera byla nepřesná. O hodně nakonec, nutno říci, a tohle je absolutně největší šance celého zápasu, kterou na své raketě bude mít Andrea Vavasory. Servis a matchball, to tu ještě nebylo. To je tady naprosto poprvé a Oberleitner teď bude určitě hodně zpytovat svědomí. Ta smeč se dala zahrát lépe, on jich zahrál absolutní kvantum v tomhle zápase lépe. Teď mu jedna nevyšla. A bude samozřejmě všechno na Petru Nouzovi, jak se popasuje s returnem italského tenisty Vavasoryho. Vavasory servíruje zleva na Petra Nouzu, Nouza hraje backhandem po čáře dobře, takže se výměna hraje, ale přeběhnutí, které sice Simone Boleli zahrál nečistě, ale do kurtu a tam nebyl ani Oberleitner, ani Nouza, ani nikdo další a Italové se tak radují po obrovské bitvě, která trvala 2 hodiny a 40 minut z postupu do semifinále. Velice nepříjemný moment teď pro Nouzu s Oberleitnerem. Dva matchboly měly být pokaždé na servisu soupeřů z Itálie, ale matchboly to přece jenom byly a tahle porážka bude bolet, protože to bylo opravdu extrémně vyrovnané. Cesta deblisty Petra Nouzy a Rakušana Neila Oberleitnera končí nakonec ve čtvrtfinále Roland Garros. Dál postupují Italové Boleli s Vavasorym. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Davida Prouzu z Paříže uslyšíte už za 2 hodiny a čtvrt přibližně, to až nastoupí ke svému čtvrtfinále Jakub Menčík proti Brazilci Fonsekovi.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport pojďme ale na jiné téma, a sice, že ve 2 hodiny v noci českého času začne finále NHL mezi Carolinou a Vegas a český hokej bude mít v souboji o Stanley Cup jednoho zástupce. Za hostující Golden Knights totiž hraje útočník Tomáš Hertl a v tomto playoff zatím velmi úspěšně. Ve spojení jsme teď s jeho bratrem a také bývalým hokejistou Jaroslavem Hertlem. Děkuju moc krát, že jste si na nás udělal tolik času.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Tomáš Hertl má v této sezóně NHL za sebou 98 zápasů, do toho ještě olympijský turnaj v Miláně. Stihli jste se spolu bavit o tom, jak se před finále Stanley Cupu cítí, jestli mu nedochází síly náhodou?
3: Jo, mluvili jsme zrovna spolu dneska ráno, když byl po snídani, a zatím se cítí výborně a těší se dneska, no, když to začne.
1: Zmiňoval jsem, že jste hokej hrál také třeba za i české mládežnické výběry, tak co říkáte na to, jak s těmi znalostmi od bratra máte, jak Vegas vlastně prochází tím playoff a jeho cestu playoff?
3: No, jako za mě Vegas měli skvělý jako tým i v sezóně, ale prostě neměli nějak formu a v playoff prostě ta jejich forma graduje a před semifinále s Coloradem jsem říkal, že to bude hrozně vyrovná série, že Colorado to nebude mít lehký a ono to vlastně mělo lehký Vegas relativně podle výsledků, ale jako jejich výkonnost stoupá a doufám, že to dopadne v tom finále dobře.
1: No i výkonnost vašeho bratra minimálně co do bodů stoupá, útočník třetí formace povětšinou, ale body přináší svému týmu poměrně pravidelně, ať už góly, anebo především přihrávky na góly.
3: Jo, tak určitě, tak teďka si ty liney sedly, si myslím, všechny 4, že tam může dát góla kdokoliv v tom týmu a to je ta síla toho Vegas, jo, že prostě mají všechny 4 liney dobrý a každá může dát góla a to je strašná síla v tom playoff. Většinou to rozhodou ty třetí, čtvrtý liney v tom playoff.
1: Tak doufejme, že Tomáš Hertl bude jedním z těch, kdo rozhodne. V rozhovoru s novináři před startem finálových bojů s Carolinou říkal, že si dobře pamatuje, když v roce 2006 jako 13-letý sledoval oslavy tehdejšího vítěze Josefa Vašíčka v pražském Edenu. Pokud dobře vím, tak vy jste tou dobou také hrával za Slávii. Také jste byl na těch oslavách, máte z toho stejné pocity?
3: Tyvado, tak to já si bohužel vůbec nepamatuju, tyvado, protože možná jsem tam nebyl, protože jsem byl už starší, takže už jakoby asi jsem byl někde jinde. Ale pamatuju si spíš ročník 2016, to finále San Jose. To si pamatuju, když bylo.
1: No tak k tomu se vraťme. Jaké z toho máte pocity právě, když váš bratr hrál za San Jose své vlastně poslední finále NHL?
3: No, tak smutný, protože jsme tam s mámou odlítli a zjistili jsme, že hrát nebude, že se druhý zápas zranil, takže jsme ho ani neviděli hrát to finále, takže bohužel to bylo takový smutný.
1: Rozumím, ale myslel jsem vlastně celé to play-off, to, jak váš bratr tehdy postupoval v tom útlém věku tím postupem se San Jose skrz...
3: To bylo neskutečný, to playoff mu vyšlo, hrál s Joe Thorntonem, Joe Pavelsky, ta lajna skvěle šlapala, on bodoval, takže a byl mladý kluk ještě, takže to bylo úplně skvělý, jako věřili jsme, že to dotáhne už to finále, no, bohužel už pak nehrál.
1: V čem je teď Tomáš Hertl dál oproti tomu, kdy tehdy pravda moc toho neodehrál za San Jose ve finále, ale v čem je dál oproti tomu tehdejšímu Stanley Cupu finálovému?
3: Tak určitě zkušenosti, už to hraje 13 let, 14 let to má zkušenosti a prostě ta touha je možná ještě větší jak dřív, protože to byl ještě mladý kluk, tak jsem myslel, že tam bude každý druhý rok v tom finále, ale teďka si to bude víc vážit, protože je to možná jeho poslední šance, co by mohl získat Stanley Cup.
1: Když odcházel do Vegas, tak jste s tím souhlasil, nesouhlasil, jaký jste na to měl názor?
3: No, on mi to volal, že tam letí na kontrolu s kolenem a já jsem byl nadšený, že ta změna už taky byla potřeba podle mě.
1: Když se ještě vrátíme k tomu letošnímu Stanley Cupu, k tomu playoff, tak v semifinále, jak už jste sám zmiňoval, to Vegas dokázalo velmi dobře, když vyřadilo favorizované Colorado a neprohrálo ani jeden zápas. Bylo to pro vás velké překvapení?
3: Určitě, to bylo velký, jako Colorado hrál neskutečně tuto sezónu, jako měli výborní hráče a čekal jsem to, že to bude daleko vyrovnější série.
1: Proč podle vás nebyla?
3: Tak asi určitě tam hrálo nějaký zranění v Colorado, Makar, McKinnon, největší hvězdy, ale zase jako Vegas se na to skvěle připravilo a tyhle hráče mohlo eliminovat, jako, takže prostě mělo silnější tým, lepší obranu si myslím, jo, takže asi to rozhodlo.
1: Kdo je podle vás favoritem toho finále, které začne dnes v noci českého času, myšleno tedy ve středu nad ránem?
3: S každým to řeším a já říkám pade na pade, Karolina hraje neskutečný hokej. Říkám 50 na 50, uvidíme dneska, jak to dopadne a až mi brácha zavolá, jaký to je a pak se uvidí, no.
1: Jak to vlastně stíhá Tomáš Hertl po zápase? To on dohraje a vlastně hned dostáváte telefonát ještě v noci?
3: Jo, zavoláme si, když jsem z ruch, si zavoláme, tak já stávám brzo na tréninky, takže si zavoláme třeba, nebo si napíšeme aspoň.
1: Tak to je dobře. Chystáte se podpořit svého bratra možná i s tím momentem, který byl tehdy, když mu bylo 22 a vlastně to nevyšlo úplně s tím, že abyste ho viděli při finále Stanley Cupu?
3: Jo, v pátek tam odlítáme do Vegas, letím tam na oba domácí zápasy, tak se tam moc těším.
1: Tak doufejme, že to budou ty zápasy, kdy Vegas bude slavit a bude slavit třeba i celkový vítězství nebo celkové vítězství ve Stanley Cupu. Moc krát děkuju, tohle byl Jaroslav Hertl, bratr Tomáše Hertla, se kterým jsme teď byli ve spojení.
3: Naschle.
1: Díky moc, hezký den. My se na Radiožurnálu Sport za chvíli vydáme na basketbal.
2: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál Sport, teď je vhodné mluvit, 18 hodin a 11 minut, to znamená, že už před chvílí začalo finálové úvodní utkání Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. To je série, kterou za nás, tedy Radiožurnál Sport, sleduje Jakub Kanta.
4: Je polovina páté minuty v průběhu tady v Nymburském sportovním centru. No a poprvé v tomto utkání i ve finálové sérii mají drobné vedení. Na své straně pardubičtí basketbalisté, kteří od stavu 2-7 skórovali tedy 6 bodů v řadě. A to zásluhou dvou trojek Bonhema a díky tomu vedou na palubovce obhájců titulu. Pardubičtí momentálně 8-7 a budou mít další možnost k tomu zaútočit až poté, co si na čáru trestných hodů stoupne domácí křídelník, veleskušený někdejší český reprezentant Jaromír Bohačík, který reprezentoval třeba na mistrovství světa 2019, byl tam tak u jednoho z nejlepších výsledků v historii nejen českého, ale i československého basketbalu na světovém šampionátu. Teď, jestli se nepletu, tak proměnil ten první nařízený trestný hod, i když na tedy tomu ukazateli skóre na té tabuli světelné pod stropem haly ještě osmička nesvítí, tak tentokrát už je napraveno. 8-8, 5 minut a 9 sekund do konce první čtvrtiny. Pardubice v útoku. Bonham zkouší štěstí znovu za 3 body. Právě on, kdyby dal, trefil třetí trojku v řadě a Pardubice mohli odskočit zase na trochu větší rozdíl. Teď se s tím snaží něco udělat. Filipovič hledá v levém rohu svobodu. Ten najel doprostřed hřiště do vymezeného území a prosadil se střelou jednoruč, svojí pravačkou poslal míč do obroučky a poslal Nymburk do vedení 10-8. Pardubičtí už rozestavení na útočné polovině. Hodně, řekl bych, fyzický souboj tam sváděl hostující Evans s Jaromírem Bohačíkem na pravém křídle. No a nakonec je to Matěj Svoboda, kdo tam přišel vypomáhat a právě on si zapisuje svoji první osobní chybu. V polovině 6. minuty pardubičtí vyhazují spod nymburského koše. Tuma nachází Evanse, ten mu vrací za trojku. Tuma obíhá clonu od švrdlíka, najíždí víc za trojku, přihrává ale zpátky za ní, ale tahle dlouhá střela v podání Svojanovského cílem neproletěla. Odrazila se od obroučky a tak pardubičtí stále v polovině 6. minuty úvodní čtvrtiny prvního finále Národní basketbalové ligy prohrávají na palubovce Nymburka 8-10, ale jsou to právě hosté, kdo mají míč ve své moci a teď Tuma ho poslal směrem na koš doskočit, nebo lépe řečeno dopíchnout se ho do obroučky, pokusil ještě Evans, to se nepodařilo, obraný je doskok, nakonec se nymburská obrana dokázala sebrat a po rychlém přechodu do útoku z pravého rohu skóruje za 3 body JT Shumate. Nymburk odskakuje na rozdíl 5 bodů 13-8, něco se s tím ale snaží udělat z dlouhé vzdálenosti také hostující Moffat a i on z levého rohu úplně z toho pravého úhle, který je v rohu hřiště, byl u něj opravdu nalepený a dokázal ten balón trefit přesně tam, kam potřeboval. A tak je tady tedy zase ten náskok nymburský stažen na 2 body 13-11 a teď na tom nymburští budou moct být zase ještě o něco hůř, protože ztratili balón na útočné polovině a tak je to zase hostující rozehrávač Jakub Tuma, který než odešel do Pardubic, tak působil dlouhá léta v Národní basketbalové lize právě v nymburském dresu. Sem do sportovního centra zamířil už před několika lety a z pražského USK, teď už je to ale opora právě basketbalových Pardubic, které v základní části skončily za Nymburkem druhé v tabulce. Je to tedy souboj dvou a papírově největších favoritů. Teď pěkná přihrávka Tumy pod koš na švrdlíka, ale ten se musel hodně natahovat a tak radši ještě přihrával do rohu. Tahle střela bohužel obroučkou pro pardubické neprolétla. A tak je tady Svoboda, kdo táhne rychlý kontr po pravé straně, přihrává na Rilicha. A nejlepší střelec zatím v dosavadním průběhu František Rilich, autor 7 bodů, se opět nemýlí. Nymburk vede 2 minuty a 53 sekund před první sirénou 15-11. Moffat staví na pravé straně clonu svému spoluhráči, kterým je Svojanovský, ale přichází přenesení hry na levou stranu na Tumu. Ten teď dribluje proti pivotovi Lorencovi, ale ten to udělal v defenzivě parádně. Break na druhou stranu, na Svobodu, dlouhá přihrávka přihrávka, ale tenhle dvojták ty jasnými dvěma body nekončí. Nymburk doskakuje v útoku a tak může pokračovat ve své ofenzivní snaze. Za tři body zkouší štěstí Šumej z levé strany z osy hřiště, jen tak metr od ní pálil nepřesně. Teď zase po dalším útočném doskoku zkouší štěstí z pravého rohu Matěj Svoboda. Ani on ale nedává a tentokrát už obraný doskok Svojanovský nikomu nepůjčí. Stejně jako balón přechází už na útočnou polovinu, až tam Horilich svým tělem zastavuje směrem k pohybu k vlastnímu koši a tak Svojanovský přihrává na Tůmu, ten mu vrací, protože Svojanovský si zběhl pod koš, ale nezakončil přesně. Rilich nemešká čas, hledá v levém rohu Šumejta, ten si střelu za tři body rozmyslel a přihrál zpátky k půlící čáře na Svobodu, ten přenáší hru zleva doprava, tam je Rilich, ten čeká, až mu přijde pomoci jeho spoluhráč, pivot Američan Lawrence, ten tam přispěchal se svým vysokým tělem, aby znemožnil bránícímu hráči v pohybu do strany, kam chtěl, sehnal unikat, tedy do levé strany, a právě Lawrence byl nakonec v té cloně faulovaný, takže další šestky pro Nymburk a pro možnost další na zvýšení toho čtyřbodového náskoku. Nymburk vede minutu a půl před koncem první desetiminutovky, 15-11 na čáře trestného hodu. Už připravený jeden z nejvyšších hráčů na nymburské soupisce, Jacquan Lawrence, který se svojí pravačkou proměňuje, a to naprosto bezpečně, úvodní nařízenou šestku pro Nymburk. To byl už pátý trestný hod a teprve druhý proměněný. No, takže žádná velká hitparáda, co se týče procent střelby trestných hodů v podání zatím nymburských basketbalistů. To ti pardubičtí, ti se na čáru trestného hodu ještě postavit ani nemohli, nevykoledovali si žádný střelecký faul. A protože týmových má Nymburk jen, nebo týmové má Nymburk jen čtyři, tak možná se blíží to, že by si také mohli hostující hráči vyzkoušet, jaké to je házet z jediné standardní situace v basketbalu. Teď je právě to, o čem jsem mluvil, se děje, protože řekl bych, že MVP, tedy nejužitečnější hráč základní části Národní basketbalové ligy, tedy pardubický rozehrávač Jamonda Bryant, si vykoledoval nedovolený zákrok domácího rozehrávače českého reprezentanta Ondřeje Sehnala. A tak si stoupá na čáru trestného hodu, ten první svojí pravačkou posílá přesně do obroučky a maže tak nulu na svém střeleckém kontě v dosavadním průběhu za 8,5 minuty. Teď přidává Bonham i druhý trestný proměněný hod a dostává se tak na dva body, snižuje na 13-17 z pohledu Pardubic v hale Nymburka. Ondřej Sehnal, ten teď táhne další nymburský útok, napíchl obranu nájezdem do vymezeného území, vyhodil doleva na Rilicha hrajícího v masce. Tenhle hráč měl hlavní podíl na velmi dobrém vstupu nymburského basketbalu do toho úvodního finále, přestože domácí 12 dní čekali po postupu přes Opavu ze semifinále na další zápas, který přišel až dnes, tak právě František Rilich úvodními 5 body otevřel tu první čtvrtinu, až pak se dokázali prosadit také hostující hráči. No a teď jeho parťák z, řekněme, křídelního prostoru, Ondřej Sehnal, už hází první trestný hod. No a jak můžete slyšet z ohlasu většiny nymburských fanoušků, kteří mu zatleskali, tak odhadujete správně. Ano, proměnil a zvyšuje ten náskok na 18-13. No a když už je řeč o nymburských fanoušcích, tak dnes není zcela zaplněné sportovní centrum tady v Nymburce. Takže řekl bych, že něco kolem ani ne tisíci lidí tady bude a řekl bych, možná víc než 1/3 v nich dnes dorazila v černých tričkách. A to proto, že fanklub mezi příznivce nymburského basketbalu rozeslal takové parté, ve kterém se chtějí rozloučit po 97 letech s tímto klubem, který působí tady na Labi. Ano, souvisí to s tím, o čem si štěbetají vrabci na střeše o sloučení pražské Slávie s basketbalovým Nymburkem. Žádná ze stran zainteresovaných ani dnes tady to nechtěla potvrdit ani nějak víc komentovat. To fanoušci ty o něco sdílnější byli a jak se na to koukají, tak o tom uslyšíte také pak v našem dalším vysílání na Radiožurnálu Sport, protože se jim to pochopitelně hlavně těm, co přišli dnes v černém, nelíbí to, že by se měl klub stěhovat a slučovat s pražskou Sláví. Ten argument mimo jiné, který jsem od nich zaslechl, proč by tomu tak nemělo být, tak je, že Nymburk je úspěšný, zatímco Slávia nikoli. Ale pojďme se věnovat hře, protože Pardubice teď snižují na 16-18, 30 sekund před koncem úvodní čtvrtiny, navíc mají balon v útoku a je to právě Bryant, kdo se teď snažil protáhnout jak lasička mezi Sehnalem a BMM. Ti se ale postavili svojí pravačkou a levačkou těsně vedle sebe, aby to Bonham měl opravdu hodně těžké a taky, že měl. Nedostal se mezi ně, ale od jednoho z bránících hráčů se míč odrazil do zámezí a tak Bryant vyhazuje na Lukeše, ten střílí nepřesně za dva body, ale nymburští nedokázali doskočit v obraně a tak pokračují pardubičtí v útoku. Bryant, pěkná individuální akce a hezké zakončení, které ale dvěma body nekončí, takže 18-16 vede Nymburk a má k dispozici poslední útok v úvodní desetiminutovce. 8 sekund, Sehnal na útočné polovině, dribluje za trojkou, brání ho Zetký, tedy pivot, který ho blokuje tuhle střelu, ale sám už zakončit nestihne. On to sice stihl, ale ne před tím signálem oznamujícím konec úvodní desetiminutovky po první čtvrtině celkem vyrovnaného průběhu. Favorizovaný Nymburk, útočící na 21. domácí titul, vede nad Pardubicemi 18-16.
1: Říká Jakub Kanta, za kterým se pochopitelně do Nymburka vrátíme na tento neúplně středočeský souboj. Pravda, Pardubice jsou v jiném kraji, pardubickém logicky, nicméně je to souboj týmů, které to k sobě nemají geograficky příliš daleko. Po úvodní čtvrtině Nymburk vede o dva body. Připomínám, že Nymburk zatím v tomto playoff ještě neprohrál a teď se střetává s druhým nejlepším celkem, ať už po základní části nebo nadstavbě. Basketbal se dnes nebude hrát pouze v Česku, když se podíváme na další velké evropské soutěže, tak semifinálová série začíná například v Turecku mezi Bešiktašem a Bahçeşehir'em, to bude v 19 hodin. Ve Francii začne semifinále mezi Paříží a týmem Cholet, to bude ve 20 hodin. Zatímco ve Španělsku, kde se představí ať už Real Madrid anebo slavná Barcelona, tak tam jsou teprve ve čtvrtfinále. Barcelona v 19 hodin v úvodním čtvrtfinálovém utkání nastoupí na palubovce Murcie, zatímco v 21 hodin začne Real Madrid svou čtvrtfinálovou sérii proti Tenerife. A basketbalové informace doplňme také tím, že novým trenérem basketbalistů Orlanda bude Sean Sweeney, který v současnosti působí jako zástupce hlavního kouče v týmu finalistů NBA ze San Antonia. Do nového působiště se Sweeney přesune po skončení série s New Yorkskými Knicks, ve které se bude od středy rozhodovat o šampionech NBA. Na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 26 minut se zase můžeme vrátit zpátky do Nymburka, protože přestávka mezi první a druhou čtvrtinou nebývá v basketbale úplně dlouhá. No a tak se znovu můžeme dostat za naším reportérem Jakubem Kantou.
4: Je to přesně tak, ty dvě minuty, které mají oba týmy a hlavně jejich trenéři na to, aby předali nějaké konkrétní informace po úvodní desetiminutovce svým svěřencům, tak ty už skončily právě teď. Rozehraná druhá čtvrtina s míčem v ruce dribluje hostující Bonham, tedy jedna z hvězd pardubického basketbalu, který je prodloužil smlouvu i na příští sezónu. A teď jeho krajan, další Američan Jamonda Bryant, moc hezkou asistencí vybídl ke skórování Kije Pivota, další zahraniční posilu ve službách basketbalistů Pardubic, a ten se z bezprostřední blízkosti nemýlil, vyrovnává na 18-18, něco se s tím snaží udělat Bohačí v kombinaci na útočné polovině se svým pivotem Santosem Silvou. Ten se vzdušným nebo nebeským hákem prosadit nedokázal. Bonham doskakuje a už peláší směrem kupředu. Přenáší hru zprava doleva. Tam je úplně volný za trojkou Lukáš. a dává. Lukeš posílá Pardubice do největšího vedení v dosavadním průběhu na konci 11. minuty. Pardubice 21, Nymburk 18. Rilich vybízí ke skórování Martina Kříže. Bylo to ani ne za trojkou, ale hodně daleko od koše střílel za dva body. Kapitán Nymburka snížil nakonec na 20-21 z pohledu středočeského klubu, ale Jamonda Bryant v pardubických službách teď ukazuje, proč to ocenění nejužitečnějšího hráče základní části dostal a znovu se dokázal prosadit. 23-20. Trojka Hrilicha na druhé straně z pravého rohu byla příliš dlouhá, přeletěla úplně obroučku. Obraný doskok si pardubičtí basketbalisté svěřenci trenéra Šotnara pohlídali a zase to zkouší individuálně Jamonda Bryant. A ten je teď hodně nahecovaný, poté co si vykoledoval faul na svou osobu, si hodně zakřičel, protože tahle akce se mu opravdu povedla. Dal další na dva nymburské body, tedy ne nymburské, samozřejmě pardubické body. Hosté se takový mají vedení 25-20, ale hlavně Bryant si ještě stoupá na čáru trestného hodu, zatímco ten, kdo si připsal tu osobní chybu, protože fauloval Bryanta, domácí pivot Santos Silva si usedá mezi náhradníky, tak Bryant neproměňuje tenhle nařízený trestní hod. Doskakuje Svoboda, předává Sehnalovi, ten už na útočné polovině na pravé straně nachází Bohačíka, ten nezahájil dribling a přihrává na osu hřiště na Sehnala. Tomu do driblingu strčil svou pravou ruku Bryant a podle rozhodčích to udělal nedovoleně, proto si připisuje druhou osobní chybu, autor 6 bodů. 9 má jeho spoluhráč Bonhem, nejlepší střelec z dosavadního průběhu, začíná 13. minuta. Pardubičtí prohrávají o 5 bodů, ale útočí pod košem Pardubice, ale do problému. Dostal domácí pivot a náhradník Santose Silvy, Američan Jaquan Lawrence, který ale podle mínění rozhodčích vyšlápl pod pardubickým košem a tak je tady další ztráta nymburského basketbalového klubu. No a těch si myslím, že už bude opravdu hodně, jestli se statistiky oficiální nemýlí, už je 8. pořadí. A navíc přichází trest, protože úplně volný zůstal po rychlém přechodu do útoku na druhé straně český reprezentant Luboš Kovář a dokázal se bodově prosadit také on. Poprvé se zapisuje mezi střelce v tomhle utkání, dává dvojku a Pardubice díky tomu vedou v polovině 13. minuty na nymburské palubovce 27-20. No a tak se není čemu divit, že domácí trenér z Izraele, Oren Amiel, působící už dlouhou dobu na nymburské lavičce, i když s jednou přestávkou, předtím tady vlastně působil i jako asistent třeba trenéra Ginsburga, který dnes sem také dorazil. Vidím ho sedět nedaleko bývalého majitele a předsedy České basketbalové federace na hlavní tribuně, tedy pana Miroslava Jansty, který nevím, jestli je to schválně, ale možná bych si tipl po tom jeho včerejším vyjádření, že černé tričko má schválně oblečené také on na podporu právě toho křídla nymburských fans, které není úplně spokojeno nejen s tou komunikací ohledně přesunu, nebo chcete-li sloučení, nebo Bůh ví čeho, prostě toho, co chystá vedení Slávie a Nymburka. Podle informací, které jsem zaslechl tady ve sportovním centru, už by ta dohoda měla být opravdu blízko a někdy kolem 10. června by oba kluby, které doteď k tomu nechtějí vůbec nic říct, to měli komunikovat. Teď už ale zpátky k zápase a budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. 7 minut a 22 sekund se ještě bude hrát druhá čtvrtina. Pardubice si hýzíčkají dosud nejvyšší náskok 27-20 nad Nymburkem. Jakub Kanta, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, protože nymburský Matěj Svoboda teď hezky najel do podkošového území, vyhodil za trojku na svého kapitána. Martin Kříž ale netrefuje tuhle trojku do obroučky, proto domácí je stále i 7 minut před poločasovou přestávkou ztrácí, a to o 7 bodů, ale není to úplně překvapivé, protože v průběhu dosavadní sezóny se Nymburk s Pardubicemi utkal už 5krát a vždy to bylo velmi vyrovnané a jednou na neutrální půdě v Kolíně dokonce dokázali pardubičtí nad Nymburkem zvítězit. Teď Svoboda zkouší štěstí za 3 body zase neúspěšně, ale další útočný doskok po něm štěstí za 3 body zkouší domácí Filipovič a ten se tentokrát z pravého křídla nemýlí, snižuje z pohledu Nymburka na 23-27, zapisuje své první body, dostává se tak Filipovič na 3, ale už musí zase honem rychle bránit, protože Lukeš je úplně volný v pravém rohu. Ne, že by to byl hráč, kterého měl na starosti Filipovič, to ne, tam měl být Boháčík, ale ten tam nestihl dorotovat. 30-23, stále 7bodový náskok pro pardubické basketbalisty v úvodním finále. Kombinace na útočné polovině mezi Křížem a Svobodou rezultuje v přihrávku na 8 hřiště na vrchol 3bodového území na Filipoviče. Ten se snaží individuálně prosadit přes pivota Kamila Švrdlíka a daří se mu to, vykoledoval si faul a co víc, hlavně dal i k tomu 2 body, teď samozřejmě záleží, jestli to bylo tedy ještě před zahájením toho faulu a bude mít k dispozici 1 trestný hod a ten koš bude platit nebo nikoli a Filipovič bude mít místo toho 2 šestky, jestli jsem dobře viděl signalizaci rozhodčího Viklického, tak je z toho tedy 3bodová akce. Nymburk zásluhou Filipoviče se dostává na 4bodové manko 26-30 z pohledu středočeského klubu, který útočí na 21. titul. Kovář teď vyhazuje doprava na Evance, ten hledá na vrcholu 3bodového území za trojkou k tomu, ten pálí nepřesně, Kříž sbírá míč na obraném doskoku, přihrává na útočnou polovinu na Boháčíka, ten mu vrací, Kříž najel z levé strany podél vymezeného území směrem ke koncové čáře a hledal v pravém rohu Filipoviče. Ale sice ho nenašel, mrzet ho to nemusí, protože hostující Evans si připisuje 2. osobní chybu a tak to budou nymburští basketbalisté, kteří prohrávají 26-35 minut a 32 sekund před koncem 2. čtvrtiny vyhazovat od levé postraní čáry. Míč se rychlou kombinací dostal na pravou stranu, nakonec ale střílí zase zpátky z levé po přihrávce Boháčíka Filipovič. Míč se odrazil od obroučky, pak vyskočil hodně vysoko, no a přes hranu desky zamířil za koncovou čáru. To
1: tím pádem v 5. minutě 2. čtvrtiny Pardubice stále vedou v Nymburce o 4 body, tedy 30-26. Za Jakubem Kontou se samozřejmě vrátíme, ale připomeňme si, co nás dnes ještě čeká ve vysílání Radiožurnálu Sport a z živých přenosů. To bude především čtvrtfinálové utkání Roland Garros, tedy zápas tenisty Jakuba Menšíka proti Brazilci Joao Fonsecovi. 22letí borci se utkají o to, kdo se postaví proti Alexandru Zverevovi v semifinále antukového Grand Slamu. Zverev totiž dokázal zdolat dalšího mladíka, teprve 19-letého Španěla Chodara ve 3 setech, poměrem tedy 7-6, 6-1 a 6-3 a postoupil tedy do semifinále. Do semifinále v tom ženském pavouku se dostala také Ruska Andrejevová, která zničila Rumunku Kirsteovou poměrem 6-0, 6-3, co se týče výsledku jednotlivých setů. Za to ukrajinský souboj mezi Svitolinovou a Kostiukovou byl relativně vyrovnaný, nakonec Kostiuková zvítězila 2-1 na sety. Co se týče z českého pohledu už ta odehraná část zápasů, tak se nepodařilo postoupit do semifinále Petru Nouzovi, který ve spolupráci s Rakušanem Nilem Oberleitnerem prohrál s italským párem Vavasory Bolelli 12-14 v super tiebreaku 3. setu. opravdu velmi těsné utkání. Za to to nebylo těsné mezi dvojicí Siňaková Townsendová, tedy česko-americkým párem, který hrál s rumunsko-slovinskou dvojicí Kempenová Klepačová. Česko-americká dvojice Siňaková Townsendová zvítězila 6-1, 6-3 a také tyto dvě hráčky se dokázaly dostat do semifinále, kde je čeká už poměrně zvučná kanadsko-brazilská dvojice Dabrovská Stefaniová, tedy první nasazené proti těm čtvrtým nasazeným. Na Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 37 minut, ale zpátky na basketbal, zpátky na první finálové utkání Národní basketbalové ligy mezi dvěma nejlepšími celky, ať už po základní nebo té nadstavbové části. Nymburk hraje s Pardubicemi, zápas, na kterém je Jakub Kanta.
4: Úřadující šampioni z Nymburka při neúčasti zraněných Rubana s Perkincem dotahují momentálně náskok Pardubic, už to ale není o 4 body jako před timeoutem, ale jenom o 3, protože další ze zkušených českých borců Jaromír Bohačík teď proměňuje i druhý nařízený trestný hod po faulu na svou osobu, proměnil tedy oba a snížil tak z pohledu nymburských basketbalistů v úvodním finále Národní basketbalové ligy s Pardubicemi na 28-30. Jamonda Bryan se snaží vyvést z míry driblinkem mezi nohama JTho Shoemate, to se mu trochu povedlo, ale ta střela za 3 body nenašla svůj cíl. Obraný doskok si Nymburk pohlídal, to je jeden z klíčů úspěchu, řekl bych, ve středočeském klubu v dnešním utkání. Pokud chtějí nymburští pomýšlet na úspěch, jakože určitě chtějí, tak budou nejen muset sbírat doskoky, ale také se zatím vypořádat s tou hodně agresivní obranou a hlavně s rychlým přechodem Pardubic do útoku. Tímto stylem hry se snaží prezentovat oba týmy, takže řekl bych, že jde o to, komu se toho druhého podaří zastavit o něco lépe. 4 minuty a 1 sekunda, tolik se ještě bude hrát druhá čtvrtina. Nymburk prohrává 28-30 a Jaromír Bohačík opět na čáře trestného hodu a i tentokrát se tenhle basketbalista, který už delší dobu hájí barvy středočeského klubu, nemýlí z čáry trestného hodu a teď má k dispozici ještě jeden, kterým bude moct vyrovnat ten průběh úvodního finále a to se mu také daří. Ostrostřelec Jaromír Bohačík srovnává na 30-30. To je přesně stav ve chvíli, kdy zbývá odehrát ještě 3 minuty a 53 sekund. Pardubičtí už na útočné polovině. Bryant kombinuje se svým krajanem Bonhamem. Ten z pravé strany najel směrem ke koši a vyhodil na Bryanta. Ten najel hned mezi 4 bránící nymburské hráče a Filipovič ho zastavil nedovoleně a právě proto si půjde znovu vyzkoušet trestné hody. Jamonda Bryant, pardubičtí basketbalisté dnes se nastoupili v červených dresech, vedou 32-30 v hale úřadujících šampionů. 20-násobných, právě tolik titulů pozbíral Nymburk po svém postupu do nejvyšší české soutěže. Hraje ve finále po 22. útočí tedy na 21. titul. Z toho správně usuzujete, že jen jednou jedinkrát ve finále neuspěl a to hned v tom svém prvním na začátku 21. století. Teď i ten nařízený trestný hod dal Bryant. Pardubice tak vedou 33-30, ale to byly snad 3 sekundy, které potřeboval na přeběhnutí, ale opravdu bleskové a předriblování celého hřiště od koše ke koši a reprezentační rozehrávač Nymburk Ondřej Sehnal, ale nakonec toho body nejsou. Další, řekl bych, hloupá ztráta v podání nymburských basketbalistů rezultuje v další postupný útok basketbalových Pardubic, ale i Bonem tentokrát přišel o balón. Shoemate rychle přihrává za trojku do levého rohu na Sehnala, ten si ale míč dlouho nenechal a vrátil Bohačíkovi. Ten měl něco lepší pozici a to proto, že stál úplně uprostřed hřiště za trojkou a srovnává tak Bohačík zase. Tentokrát na 33-33, ještě 3 minuty zbývá odehrát. Z prvního poločasu Jamonda Bryant provazuje balón za svými zády. Moffat střílí z pravého křídla za 3 body, ale Robert Viklický píská do píšťalky. Viděl tam nějaký nedovolený zákrok, sehnal, tak vyhazuje. Uvádí míč do hry na vlastní obrané polovině spoza koše. Teď se dostal ale u půlící čáry do obrovských problémů. Stěžuje si rozhodčím, že to prý bylo s faulem bonem. A Vyklický ale zůstává ledově klidný se svými kolegy. Sehnal tu situaci nakonec i zásluhou svého spoluhráče Šumejta dokázal vyřešit. A právě Šumej teď nezištnou přihrávkou za záda bránících hráčů na zbíhajícího kříže poslal ten balón a Nymburk se 2,5 minuty před koncem druhé čtvrtiny ujímá vedení 35-33. Jan Šotnár, tedy trenér pardubických basketbalistů, si proto bere oddechový čas. Jeho svěřenci totiž prohospodařili, ne nikterak velký, ale prostě náskok ve druhé čtvrtině. A teď ještě v těch posledních 2,5 minutách se budou snažit třeba před svého nymburského soupeře ještě opět dostat ve skóre, protože prohrávají.
1: Na oddechový čas samozřejmě sebereme Jakubovi Kantovi slovo a zase se za ním vrátíme, protože ještě pár minut zbývá do konce úvodního poločasu úvodního finálového utkání Národní basketbalové ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi. Pravda, úvodní zápas hraje se na 4 vítězné, ale i ten úvodní je samozřejmě kolikrát důležitý a určující. Další zprávy ze světa sportu. U fotbalistů Ústí nad Labem překvapivě skončí trenér Svatopluk Habanec. 56-letý kouč se s klubem nedohodl na nové smlouvě, informoval o tom deník. Habanec podle sportovního ředitele severočeského celku Jakuba Dobijáše dostal nabídku z jiného klubu, kterou se rozhodl přijmout. A ještě jedna zpráva, která se ale tentokrát váže k mistrovství světa, těch zpráv fotbalových blížícím se světovým šampionátem, který připomínám začne za 9 dní. Tak bude čím dál tím víc. Bohužel mistrovství světa se nebude týkat známého rakouského fotbalisty Christopha Baumgartnera, který si poranil sval. Útočník Lipska se zranil při rozcvičce před pondělním přípravným zápasem s Tuniskem a dnešní vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo závažnější problém, který ho start na šampionátu bohužel vyloučil, informoval o tom rakouský fotbalový svaz. Na Radiožurnálu Sport zpátky na závěr úvodního poločasu. Utkání Národní basketbalové ligy, úvodní finálový duel Nymburk Pardubice a reportér Jakub Kanta.
4: 18. minuta se blíží pomalu, ale jistě ke svému konci. Nymburk vede nad Pardubicemi 35-33 a protože po oddechovém čase fauloval na útočné polovině ký doskakujícího rozehrávače Nymburka sehnala, tak se teď hra pomalu, ale jistě stěhuje od komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport úplně na druhou stranu. Právě tam totiž útočí domácí středočeský celek. Ondřej Sehnal konkrétně z čáry trestného hodu, ale posílá ten míč z šestky trochu moc doleva. Od zadní části obroučky se odrazil zase zpátky ven. Takže zatím z toho tříbodové nymburské vedení není, ale teď už to neplatí, protože na podruhé sehnal úspěšný byl a tak Nymburk odskakuje v uvozovkách na 36-33. Bonhem a rychlá přihrávka do levého rohu na Mofata, to byla hodně rychlá střela, prakticky bez přípravy, Bohačík, řekl bych, tam byl možná ochloupeček včas, ale Mofata rozhodil natolik, že to v tuto chvíli nymburskými dalšími inkasovanými body nekončí. Pardubice nedokázali získat míč na útočném doskoku. No a tak v poslední 2minutovce jako první útočí na koš domácí nymburští. Kříž kombinuje se Sehnalem, ten najel do vymezeného území a vyhodil za trojku na pravou stranu hřiště na Matěje Svobodu. A tenhle velice dobrý střelec z dlouhé vzdálenosti se minutu a půl před koncem, před druhé čtvrtiny, před odchodem do kabin nemýlil. Nymburk odskakuje na 6-bodový náskok 39-33. Bonhem se snaží zbavit bránícího kříže kolem čáry trestného hodu, ale nakonec přihrává na levou stranu, kde se ukázal pro balón Tuma a najel směrem na osu hřiště někam k čáře trestného hodu, vykoledoval si faul autora 4 bodů nymburského kapitána Martina Kříže, pro kterého je to první osobní chyba A tak to bude Jakub Tůma, kdo z levé strany hřiště minutu a 19 sekund před koncem a za stavu 39-33 si bude moct vybrat některého ze svých čtyř spoluhráčů, kteří se mu budou snažit uvolnit potom pro to vyhození. Ideálně to udělal Bonhem, právě on je adresátem té přihrávky, teď si vyměnil míč s Tůmou a střílí za 3 body. Zprava doleva se míč odrazil od obroučky, ale nakonec vyskotačil z ní ven, takže ani tentokrát pardubičtí nedokázali snížit, ale ani tentokrát domácí nedokázali pohlídat ten doskočený míč. Pardubičtí tak pokračují v ofenzivní snaze a je to právě Bonhem, kdo si prohazuje míč mezi nohama na pravé straně hřiště, přihrává ale nakonec na levou na Tůmu, ten mu vrací, teď Bonhem pracuje na ohlavu vyšší pivotovi Nymburka Lorencovi, a to třeba tím, že si prohazuje míč žonglérsky za zády, ale efekt to úplně nemělo, protože o balón přichází, a to 53 sekund před odchodem do kabin na poločasovou přestávku. Pardubice tedy stále ztrácí 6 bodů v poslední minutě druhé čtvrtiny. Sehnala se snaží nepustit na útočnou polovinu Bonhem, to se mu ale nedaří. Sehnal, už je v blízkosti koše. A řekl bych, že to jeho zakončení by i body skončilo, ale Lorenz to ještě pohlídal dopichem. Pěkná basketbalová akce znamenající vedení 41-33 pro Nymburk. Pardubice už zase honem rychle se s tím snaží něco udělat, protože jinak se většinu té první půle svých favorizovaných soupeřů pardubičtí dokázali držet, no ale ten konec druhé čtvrtiny se jim úplně nedaří. Teď ovšem se pokusil vytáhnout z té trošku herní bídy kapitán Kamil Šenedaří, kdo jiný, a jemu se zadá.

0: příští, ideálně dnes změnit. Pokud ne dnes, určitě se o to pokusí ve zbytku té série finálové na 4 vítězné. Teď to ale úplně na jejich úspěch tady v úvodním finále nevypadá, protože necelých 17 sekund před poločasovou přestávkou pardubičtí prohrávají už ne nejvyšším rozdílem, ale stále ztrácí 6 bodů na Nymburk, 35-31. A teď o tom budeme informovat také na Radiožurnálu. Ještě 16 sekund a 6 desetin se bude hrát druhá čtvrtina toho úvodního finále, které nabídlo zatím hodně vyrovnaný průběh, ale teď momentálně vede Nymburk o 6 bodů nad Pardubicemi, 41-35. Před několika málo momenty to z pohledu Středočechů bylo ještě mnohem lepší. Hýčkali si dosud nejvyšší vedení, a to 8-bodové. O to před malou chvílí přišli, teď už končí oddechový čas. Nejvíc bodů má na domácí straně Jaromír Bohačík, autor 10 bodů. Je zatím jediný dvouciferný střelec. Na straně hostujících Pardubic je na 9 bodech Bonham a Bryant, tedy americké hvězdné duo posil. Teď už se ale vrátíme do hry. Posledních 16 sekund sehnal, rozehrává, vyměňuje si balon se Svobodou. Pomalu, ale jistě přechází na útočnou polovinu, dribluje pravou rukou. Teď ho zastavil Bonham asi metr za půlící čárou, přebírá, sehnala Tuma, ten se snaží pod košem najít některého ze svého spoluhráče. Přesně, je z toho další nymburská ztráta. Tohle je věc, která oba týmy zatím trápí, tedy ztráty. Nicméně po úvodní 20 minutovce má k úvodní výhře v sérii na 4 vítězné blíž Nymburk, protože v prvním finálovém zápase po 20 minutách vede nad Pardubicemi 41-35 z nymburského sportovního centra Kupkanta Radiožurnál.
1: No vida, tak to vypadalo, že pardubičtí basketbalisté na tom budou lépe, vždyť také dokázali vést nad Nymburkem na jeho palubovce, ale nezadařilo se jim. A tak prohrávají o 6 bodů po úvodním poločase.

0: Komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky je kompletní. Španělského předsedu komise Carlose Close Gómeze a ředitele Šance ligy Tomáše Bártu doplnili další tři členové, které schválil výkonný výbor. Koho konkrétně? To ví reportér Pavel Tilšar, který byl na pražském Strahově na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru fotbalové asociace a teď sedí ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den. S bílými členy komise rozhodčích fotbalové asociace jsou Ivo Nádvorník, Martin Vlk a Lucie Vopatová. Nádvorník stále působí v nejvyšší domácí soutěži jako asistent sudích, Vlk je předsedou okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav a Vopatová zase bývalou českou rozhodčí, která pískala i na mezinárodní scéně. Profesní minulost nebo i současnost všech třech se odrazí i v jejich práci v komisi rozhodčích. To doplňuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
2: Paní Lucie Vopatová, která bude zodpovědná mimo jiné za rozvoj ženského fotbalu. Pan Ivo Nádvorník, odpovědný jak za rozvoj rozhodcovství v profesionálním fotbalu, tak i řekněme development asistentů rozhodčích. A pan Martin Vlk, který bude především pro výkonnostní fotbal na regionální úrovni napříč Českou republikou.
1: Trunda zároveň doplnil, že výkonný výbor schválil kompletní složení nové komise rozhodčích. Téměř jednomyslně jen jeden člen se zdržel hlasování.
0: Co dalšího výkonný výbor fotbalové asociace na dnešním zasedání řešil?
1: Bylo toho spoustu, vyberu jen jeden bod, ten další, kromě toho nového složení komise rozhodčích, a to ten, že výkonný výbor schválil stadiony pro podzimní zápasy české mužské reprezentace v Lize národů. Češi se v září utkají s Anglií a Chorvatskem na stadionu v Edenu v pražských Vršovicích a pak v listopadu se Španělskem zase na stadionu Sparty na Letné. Tato informace už je ale známá od víkendu.
0: Říká Pavel Tilšar. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.
0: Drobná perlička ze zákulisí radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar je z nás manuálně nejzručnější, tak tohle je, Pavle, pro tebe. Jsem

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. V Belgii se kvůli stávce dispečerů zastavil letový provoz. Tenistu Menšíka čeká na Roland Garros čtvrtfinále. Po nehodě kamionu zůstává omezený průjezd na Pražském okruhu směrem na letiště. A zítra bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami teploty do 19 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale zřejmě nepůjde.
6: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
5: Část opozice chce valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru iRozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. V Belgii se kvůli neohlášené stávce letových dispečerů zastavil letový provoz. Zrušeny jsou stovky letů. Pražské letiště Václava Havla informovalo o jednom večerním spoji z a do Bruselu. Protest má trvat do 21. hodiny. Situace se ale může podle mluvčí dispečerů změnit. Stávkující nesouhlasí s tím, za jakých podmínek je uváděna do provozu nová digitální řídící věž v Namuru. Ta by měla v budoucnu centralizovat činnost řídících věží na letišti v Lutychu a Charleroi. U pražského letiště Točná havarovalo soukromé letadlo. Na místě zasahovali hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
7: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koroner.
5: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví.
8: Sport. Tenista Jakub Menšík si zahraje poprvé v kariéře čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros nastoupí teprve 20-letý Čech proti o rok mladšímu Joao Fonsecovi z Brazílie. Pokud vyhraje jeho soupeřem v semifinále, bude nasazená dvojka turnaje Němec Alexander Zverev. Zápas Menšíka proti Fonsecovi začne po 20. hodině. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na Pražském okruhu a překážky na silnici 19 před Táborem. Na Pražském okruhu ve směru na letiště za nájezdem z dálnice D1 na 77. kilometru pokračuje úklid po dřívější nehodě. Jede se levým pruhem, provoz zeslábl, zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Drážďan dejte pozor za sjezdem na Ústí nad Labem Řehlovice. Na 65. kilometru je vysypaný náklad, jsou tam popruhy v obou pruzích a musí se vybočovat. Podobná situace na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora. Opatrně téměř v celém úseku na vozovce hlásíte ztracené předměty.
10: Kusy gum, kurty, hadry a tak dále. Z nějakého kamionu něco padá.
9: V Praze ve Vršovické u stadionu Bohemians srazila tramvaj dva chodce. Na místě jsou záchranáři, stojí provoz jak tramvajový, tak automobilový. Policie dopravu odklání do okolních ulic od Edenu nebo od Otakarovy a náměstí Bratří Synků se dá jet přes Michly a Bohdalec, Michelskou a ulicí u Plynárny. A ve Kbelské směrem na D8 se v Klíčovském kopci srazila dvě auta, blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 15 do 19 stupňů, místy ve Slezsku a taky v západní polovině Čech jen kolem 20 a na horách naměříme většinou kolem 12 stupňů. A dnes v noci teploty klesnou většinou na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy.
10: 19 hodin 5 minut stále je s vámi Radiožurnál Sport. Tenistka Kateřina Siňaková si mohla příští týden zahrát na turnaji v Queen's Clubu 4 po boku Američanky, ne Taylor Townsendové, ale pozor, Siriny Williamsové. Nabídku americké legendy ale musela kvůli odlišnému programu odmítnout. Pokud vás zajímají podrobnosti, tak se podívejte na profil Radiožurnálu Sport, třeba na Instagramu nebo na Facebooku. Tam máte všechno od Kateřiny Siňakové velmi podrobně vysvětlené.
2: Radiožurnál Sport
0: a Martin Charvát.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 19 hodin 9 minut. Český student František D'Agostino se stal teprve pátým člověkem na světě, který volným stylem vylezl stěnu, nebo spíše cestu El Niño, vedoucí masivem El Capitan v Josemitském národním parku v americké Kalifornii. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na server irozhlas.cz.
1: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport ale od sportovního lezení míříme k basketbalu, který se dnes hraje především v Nymburce z toho českého pohledu, a to proto, že tam začala finálová série Národní basketbalové ligy. Nymburk, Pardubice, úvodní duel a už druhý poločas. Sleduje Jakub Kanta.
2: A právě ze třetí čtvrtiny odehrány 2 minuty bez 1 sekundy a kromě toho, že už toho bylo celkem dost vidění i na palubovce, tak musel si i hostující trenér Jan Šotnar vzít oddechový čas. Momentální stav Nymburk vede dvouciferným rozdílem 48-38, ale před zhruba minutou na tom byli hosté ještě hůř, prohrávali totiž už o 11 bodů. Poté, co Nymburk vstoupil do druhé půle sérií 5-0 zásluhou Jaromíra Bohačíka, teď důležitý obranný doskok sebral Kamil Švrdlík, který je jakožto pardubický kapitán nejdéle sloužící hráč v tomto východočeském klubu, který se v loňské sezóně té první pod trenérem Janem Šotnarem nedostal z předkola playoff ani do čtvrtfinále, ale letos už tou základní fází proklouzl jako druhý nejlepší tým, stejně tak nad stavbou, a právě i to potvrdil své postavení také ve vyřazovacích bojích, proto vyzývá právě tento východočeský klub z Pardubic Nymburk o český titul, zatímco Pardubicím jde o vůbec první. Tak pro Nymburk to může být už 21., ale jak už jsme o tom mluvili, tak jak znáte tenhle středočeský klub, tak velmi pravděpodobně bude úplně poslední. Pardubicím se podařilo snížit na 41-48, následně z protiútoku Santos Silva skórovat nedokázal, teď byl ale velice blízko tomu, aby u půlky vzal míč o hlavu menšímu rozehrávači Pardubic Bonhamovi, který se ale z té šlamastiky dokázal vylízat, a to nakonec tak parádně, že se dostal i k 2 bodům, 43-48 prohrávají momentálně Pardubice 7 minut a 18 sekund. Před vypršením toho času pro třetí 10minutovku si připisuje druhou osobní chybu v utkání Matěj Svoboda, no a právě Bonem bude moct házet 2 šestky, takže ten dobrý vstup Nymburka, na něj dokázali hosté zareagovat a můžou se už zase přiblížit k svému rivalovi o něco blíž, ale nakonec to 4bodový náskok pro Nymburk nebude, zůstává totiž na 4 bodech, protože hostující hráč proměnil tedy 1 ze 2 nařízených trestných hodů. No a teď Martin Kříž odpovídá 2 body, proměnil dlouhou střelu. A Nymburk tak vede 50-44 a teď Jaromír Bohačík se vyvrhl na palubovku. Tenhle český veterán po míči, který se snažil vzít Luboši Kovářovi pod košem Pardubic, nakonec ještě svalil Kamila Švrdlíka, no a právě to už bylo podle rozhodčích proti pravidlům, takže zatímco byl potrestaný tedy 3. osobní chybou i Kovář, pro Bohačíka to byl teprve první přečin, no a nakonec bude tedy s míčem v ruce moct pokračovat právě Jaromír Bohačík, kterému od lavičky, tedy od pravé postraní čáry, půjčil ten balón po rozehrávce Matěj Svoboda, no a právě jemu zase teď Bohačík už na útočné polovině na pravé straně hřiště předával míč z ruky do ruky po té, co ho vyvezl na útočnou polovinu, ale také on se provinil proti pravidlům, a to v rychlém sledu. Po druhé, autor 13 bodů, nejlepší střelec dosavadního průběhu na nymburské straně Jaromír Bohačík fauloval a teď se snaží zastavit ten postupný útok Pardubice svými spoluhráči. A právě Lorenz, pivot Nymburka, ten byl připravený na parádní blok a také ho doručil. Jenomže teď nepřesná přihrávka na útočné polovině. Zkoušel to z osy hřiště za vrcholem příborového území Jaromír Bohačík najít na pravé straně Sehnala. Tomu se tam ale do toho míče vrhl bonem, bylo to proti pravidlům, připisuje si druhou osobní chybu tenhle pardubický basketbalista a jinak nejlepší střelec. Pokud se podíváme na soupisky obou týmů, doručil už 15 bodů v tom dnešním úvodním finále. Připomínám, že celá ta série se hraje na 4 výhry. Teď už zase postupný útok nymburských basketbalistů na útočné polovině. Sehnal zády ke koši, se zbavil bránícího Bonhema, poslal ho na palubovku, pak ale se snažil vyhodit z prostředka na levou stranu z pohledu útočícího Nymburka. Tam byl ale připravený, jestli se nepletu, Tuma, který ten balón vyrazil do zámezí. Nymburk vede 50-44, ještě 6 minut a 3 sekundy se bude hrát třetí desetiminutovka. A právě český reprezentant Ondřej Sehnal, který chystá svatbu také s basketbalistkou Kristýnou Brabencovou, někdejší reprezentantkou, tak teď se nemohl radovat z dalších bodů se svými nymburskými spoluhráči, stále šestibodový náskok má tedy Nymburk, ale je to Jakub Tuma, teď už opora Pardubic, kdo se snaží vyhnout bránícím hráčům už v blízkosti vymezeného území pod košem Nymburka. Ale do bezprostřední blízkosti koše se tenhle rozehrávač a odchovanec USK Praha nedostal, ale to i proto, že byl faulovaný. Teď ukazuje na svoji pravou ruku, konkrétně na loket. Tam byl zřejmě atakovaný nedovoleně jedním z bránících hráčů, první trestný hod. Ale Jakub Tuma neproměňuje, ale bude mít k dispozici ještě jednu šestku. Všechno tady sleduje také reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, který ale do finálové série, a to úplně celé, nezasáhne. Nejen dnes není k dispozici trenéru Orenu Amielovi. To se děje ve chvíli, kdy Sehnal proměnil druhou nařízenou šestku a snížil na 45-50, ale do velkých problémů se po vyhození uvedení míče do hry dostal chorvatský rozehrávač ve službách Nymburka Goran Filipovič, který se zamotal do toho driblinku, musel se pro balón vrhnout na zem a proti přesile si nejsem jistý, jestli ho dokázal nakonec udržet. No nejen, že ho nedokázal udržet, ale i fauloval, takže je to Bryant, kdo od rozhodčích na útočné polovině dostává balona, vyhazuje od prvé postranní čáry na osu hřiště, přihrává Tumovi, ten vrací do rohu na Evanse. A Evans dává za 3 body, 48-50 prohrávají Pardubice, 5 minut a 25 sekund před koncem čtvrté, tedy pardon, teprve třetí čtvrtiny. Zase je to Filipovič, kdo teď něco se snaží vymyslet na útočné polovině a hodně se lekl, že zase háže přihrávku do rukou pardubického Bryanta. Naštěstí JT Šumejc k tomu míči ještě dostal, z čehož teď plyne úplně volný Matěj Svoboda za 3 bodovou línii a Matěj Svoboda dává, trefuje se naprosto přesně, 53-48 vede Nymburk, a to v začínající 26. minutě, kdy sbírá po nepřesné střele pardubických obraný doskok Lorenz. Bohačík rychle míří na útočnou polovinu, svůj pohyb zastahuje až za tříbodovou čárou, pak přihrává doleva Svobodovi, ten najíždí směrem ke koši, hledá o něco vyššího Lorence, těsně zatím půlkruhem ve vymezeném území, ale tenhle nymburský pivot se bodově prosadit nedokázal. Lorenz tak zůstává na 4 bodech a Nymburku tak 4 minuty a 36 sekund před koncem třetí čtvrtiny zbývá 5-bodové vedení 53-48. No a protože zřejmě ještě Lorenz
0: 53-48 říká Jakub Kanta ve třetí čtvrtině utkání úvodního finálového mezi Nymburkem a Pardubicemi. Připomeňme, že se řada týmů chystá aktuálně na světový fotbalový šampionát. Do jeho začátku zbývá 9 dní. No a právě teď se hraje zápas mezi dvěma účastníky, a to poměrně dost důležitými účastníky tohoto šampionátu. Chorvatsko hraje proti Belgii a v 59. minutě Chorvati prohrávají s Belgičany 0-1, když se v úvodním poločase trefil Tielemans. V souběžně hraném utkání, minimálně v tom poměru, že se hraje, ale je tam odehráno méně, teprve 20. minuta mezi Gruzií a Rumunskem, tam je to nerozhodně 0-0. Večer potom ještě nastoupí Wales ve 20 hodin a 45 minut proti Ghaně. Jinak už dnes hráli jiní účastníci světového šampionátu. Kolumbijci potvrzují, že by mohli být teoreticky takovými černými koními celého mistrovství, protože tento tým, který možná vás to překvapí, je v žebříčku FIFA na 13. místě, tak dokázal zdolat Kostariku 3-1. Trefili se Suárez, Díaz a Sánchez v tom přípravném utkání. No a hrála také Kanada, která, připomeňme, nemusela hrát kvalifikaci jako pořadatelský tým žádnou, a Kanada zvítězila 2-0 nad Uzbekistánem. Kanaďani, musím říct, že mezi takové velké favority a možná i překvapení šampionátu by asi neměli patřit, tak jako Kolumbijci, kteří by opravdu podceňovaní být neměli. Co se týče fotbalu, tak tam se tedy dostáváme k přípravným zápasům. Připomeňme, že český tým ještě čeká jedno přípravné střetnutí před samotným mistrovstvím světa. Teď už český tým je ve Spojených státech a bude se postupně přesouvat na jednotlivé zápasy, protože tento šampionát je pochopitelně úplně jiný než šampionáty předchozí, zejména v těch vzdálenostech, které týmy budou muset nacestovat. Třeba takoví Švýcaři budou hrát ve Vancouveru základní skupinu stejně jako v Los Angeles, což je pro ně příjemné, leda v tom, že to je stejné časové pásmo, jinak je to tedy dálka obrovská. Žurnálu Sport zpátky na basketbal, protože se hraje úvodní utkání finále Národní basketbalové ligy Nymburk proti Pardubicím. Na zápase Jakub Kanta.
2: Nymburští basketbalisté po velmi dobrém vstupu do druhé půle si vypracovali dosud nejvyšší až 11-bodový náskok momentálně, ale jsou to rozdíl, nebo je rozdíl ve skóre pouze 3-bodový, jenomže než jsem to stihl doříct, natáhl ke dlouhému pokusu zpoza trojky domácí chorvatský rozehrávač Goran Filipovič a nemýlil se, takže Nymburk odskočil na rozdíl 58-52 nad Pardubicemi, ale opravdu zatím hodně vyrovnaná úvodní finálová bitva. Jak vidění tady ve sportovním centru nedaleko Labe v Nymburce, kde domácí obhájci titulu nemají úplně vyprodanou halu, ve které sedí hodně fanoušků, z těch zhruba necelých 1000 také v černém, protože tím dávají najevo nesouhlas s tím, co zřejmě, a oni to berou jako hotovou věc, když to žádný z klubů ani Slávy, ani Nymburk nepotvrdil, že právě tyto dva se mají pro příští ročník Národní basketbalové ligy sloučit, tak právě proto se dnes oblékli jako na pohřeb v černé. Ale svým oblíbencům fandí, jak říkali, oni za to nemůžou, jsou naštvaní na vedení klubu, na možná majitele Jiřího Podpěru, který koupil klub od Miroslava Jansty. On je tím většinovým vlastníkem, který má zřejmě tedy v úmyslu přesunout klub do Prahy. Chystá se fúze se Slaví, nikdo to ale, znovu opakuji, ze zainteresovaných nepotvrdil, ale zaslechl jsem zde termín 10. června, kdyby se měla uskutečnit tisková konference, na kterém by měly vystoupit právě tyto dva týmy. Pokud by to bylo s něčím jiným než s tím, o čem jsem teď mluvil, byl bych hodně překvapený. Pojďme se ale věnovat basketbalu, protože Pardubice prohrávají necelé 2,5 minuty před koncem třetí čtvrtiny rozdílem 4 bodů 54-58, ale potřebují teď ubránit nymburský útok, který táhne Ondřej Sehnal. Tomu tam teď vystavil stopku hodně vysoký pivot Zetký, proto přihrával Sehnal nepřesně, ale nymburští zůstávají v držení balónu. Kříž zkouší své štěstí, ale tuhle střelu Do obroučky nedostal, 2 minuty 18 sekund před vypršením třetího hracího období. Nymburk vede 58-54 a kapitán Martin Kříž teď ještě rozdýchává ten faul na svoji osobu, zatímco se pomalu, ale jistě plouží v čáře trestného hodu. Ano, přesně šestky ho teď ještě budou čekat, dvě po faulu, který si vykoledoval na svou osobu. Lehce svojí levačkou posílá míč Kříž přesně do obroučky. Zvyšuje tak nymburský náskok na rozdíl 5 bodů a nemýlí se ani po druhé. Takže 60-54 vedou nymburští basketbalisté nad Pardubicemi v úvodním finále Národní basketbalové ligy, a to 2 minuty a 18 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Bonem právě tenhle pardubický rozehrávač táhne většinu útoků hostujícího týmu a také se stará o většinu bodů. Už jich má na kontě 18, teď ale ideálně našel Kováře, který se protáhl od pravé postraní čáry až do bezprostřední blízkosti koše a svojí pravačkou tenhle nájezd dokázal zakončit přesně, takže snížil na 56-60 z pohledu pardubických basketbalistů a bude moct ještě ten 4-bodový náskok trochu stáhnout, protože byl faulovaný, stojí na čáře trestného hodu a chystá se tak tedy na jedinou standardní situaci v basketbalu, když se podíváme na úspěšnost pardubické, řekněme, soupisky v tomto utkání z čáry a trestného hodu, tak proměnili hostující hráči 7 z 10 šestek a díky tomu, nebo kvůli tomu, ale nemají sice náskok, ale ani nějak dramaticky neprohrávají, snížili na 3 body, jenomže si nepohlídali teď Šumejta, který svojí oblíbenou a velmi dobrou disciplínou, tedy střelbou z dlouhé vzdálenosti, zase posílá Nymburk do trochu klidnějšího 6-bodového náskoku, 63-57, minutu a půl před koncem třetí čtvrtiny bojuje o balón Jaromír Bohačík pod vlastním košem, a protože měl míč ve svém držení a jeden z hráčů, který se k němu snažil dostat na straně Pardubic, konkrétně pivot Zetký, autor 6 bodů, to neudělal příliš šikovně, zapisuje třetí osobní chybu, a protože oba týmy už mají 5 týmových faulů v tomto hracím období, tak Jaromír Bohačík přichází od jedné strany hřiště na druhou, od koše ke koši, už dribluje na čáře trestného hodu, posílá balón svojí levačkou do obroučky, a to naprosto přesně, 64-57. Vedou nymburští basketbalisté nad Pardubicemi. Jaromír Bohačík ještě může zvýšit ten náskok na 65-57, pokud promění i druhou nařízenou šestku, a to 1 minutu a 32 sekund před koncem třetí části také dělá. Jakub Tůma se snaží rychle dostat na útočnou polovinu, sehnal se Svobodou, se mu to snaží zkomplikovat, to se povedlo, ale zastavit ho nedokázali. Teď už hraje ale s míčem po přihrávce Bryant, který ale přichází o balón. Velice dobře ho tam dostoupil jeden z bránících nymburských hráčů. Přechod rychlý na útočnou polovinu, končí trojkou z pravého rohu Jaromíra Bohačíka, ale hlavně přesnou, 68-57. V končící 29. minutě vede Nymburk nad Pardubicemi, a tak si hostující trenér Jan Šotnár bere po druhé po změně stran oddechový čas. Jeho tým už opět prohrává dvouciferným rozdílem. Jaromír Bohačík se 18. bodem vyrovnává hostujícímu Bonhamovi. To jsou dva nejpilnější a nejvíce bodující hráči dosavadního průběhu. 10 má na svém bodě Martin, má 10 bodů má na svém kontě Martin Kříž. No a 9 má hned několik hráčů na straně Pardubic. Je to Bryant a Lukáš na domácích parté nymburské je to Goran Filipovič 8, má třeba Matěj Svoboda, ale ta střelecká procenta obou týmů nejsou bůhví jaká. Když se podíváme do oficiálních statistik, tak má tedy Nymburk úspěšnost už vytáhl, tak ono to zase není tak špatné, protože za 3 body 43%, 10 z 23 proměněných trojek, za to se určitě stydět nemusí. A i Pardubice už jsou na tom o něco lépe, procentuálně ještě lépe než jejich soupeř, který teď už zase vede rozdílem 11 bodů, protože pardubičtí hráči proměnili z dlouhé vzdálenosti 10 z 21 pokusů. Teď už se ale pokračuje 68 sekund. Ještě se bude hrát třetí čtvrtina. Jakub Tůma po vyhození je Bryant a už je na útočné polovině, přihrává Kovářovi, ten mu ale rychle vrací. Hra se stále odehrává za tříbodovou línií. Přenesení hru na pravou stranu Tůmy na Kováře, ten mu ale zase prakticky hned vrací. Tůma najíždí, naváže na sebe dva bránící hráče, přehodí je na Švrdlíka, ten je ale zablokovaný. 45 sekund do konce třetí čtvrtiny. Nymburk vede 68-57. Má míč ve své moci, konkrétně rozehrávač Sehnal, který čeká na clonu od Bohačíka. Ten ji nepostavil ideálně, ale vyběhl si i hned pro přihrávku a také míč dostal. Sehnal po přihrávce na Šumejta, je adresátem právě od tohohle Američana balónu v rohu. Vyhazuje za trojku na Matěje Svobodu. Ten nedává, a proč se mi do toho vloudilo jméno českého rozehrávače, velkého kamaráda Matěje Svobody, tedy Ondřeje Sehnala, tak to proto, že ten sváděl podkošový souboj s pardubickými basketbalisty a byl poslán k zemi. Trochu se divil, že to není posouzeno nedovoleně, a protože se divil, tak přestože nakonec bylo, také on vyfasoval druhou osobní chybu. Ondřej Sehnal se zatím postaral o 4 body, zatímco na druhé straně faulující Bryant o 9. A zatímco pro Sehnala je to druhá osobní chyba, tak pro pardubického Bryanta třetí. Ale žádné velké problémy. Odpočinout si jde 23 sekund před koncem třetí desetiminutovky. Jaromír Bohačík, místo něj přichází o něco větší Javon Lawrence. Takže tady je sázka na obranu. Bonham přichází půlící čáru, nikam nespěchá, dribluje, zastavuje se. Svoboda se kouká na časomíru, ještě 12 sekund se bude hrát, a teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Jaký 4 minuty, 4 sekundy před koncem třetí desetiminutovky. Nymburk vede 11-bodovým rozdílem a musí se pokusit ubránit tuhle poslední akci, a to se mu zřejmě podařilo. 68-57 svítí stav skóre ve finále mezi Nymburkem a Pardubicemi po třech čtvrtinách. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Tak tedy po třech čtvrtinách to vypadá na zatím jednoznačné nymburské vedení, tedy 68-57, je to v úzovkách tak trochu jako na gumě, protože Nymburk se dokázal dostat do výrazného vedení, Pardubice se přiblížily a Nymburk znovu odskakuje. Jak jsme říkali, hrají se také zápasy basketbalového play-off v dalších evropských soutěžích, například ve Španělsku už vstoupili do čtvrtfinále v Mursii také hráči Barcelony. 6. minuta druhé čtvrtiny, tedy jsme ještě před poločasem, Barcelona vede o 9 bodů 30-21. Jedním z důležitých hráčů hostů je střídající útočník, tedy útočník basketbalista zkrátka, ale podkošový hráč v tom smyslu, že dává hodně bodů, tedy Jan Veselý, který je na 6 bodech a 3 doskocích, Tomáš Satonenský také dnes střídající, zatím 1 bod, 2 doskoky a 1 asistenci si připsal, ale oba dva Češi mají odehráno výrazně méně času než jejich další spoluhráči.
1: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností,
3: olympijských vítězů nebo mistrů světa?
1: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak, a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle. A já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit. Já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová. Jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Radiožurnálu Sport mluvíme se samými velkými jmény, co se týče třeba středečního programu vysílání Radiožurnálu Sport, tak na plac k Davidu Novotnému přijde vodní slalomář Václav Chaloupka. Možná to není tak velké jméno, které si dokážete aktuálně dobře zařadit, tak jenom připomínám, že to je z kategorie C1 mistr světa z roku 2021 ze slovenské Bratislavy a člověk, který už je znovu v české reprezentaci. Tento český kanoista. Co se týče dalšího programu středečního Radiožurnálu Sport, tak se můžete například těšit na to, že se budeme bavit s fotbalovým rozhodčím Janem Jílkem, který bude hostem odpoledního rozhovoru. Mělo by to být přibližně po 17. hodině a také se na Radiožurnálu Sport budeme zítra po 18. věnovat finále Národní basketbalové ligy. Ano, zítra se hraje druhý zápas mezi Nymburkem a Pardubicemi, ale do té doby samozřejmě musí skončit i ten první. Ten první se právě teď hraje, začíná poslední čtvrtá čtvrtina mezi Nymburkem a Pardubicemi za dohledu Jakuba Kanty.
2: A začne za stavu 70-57 nakonec pro Nymburk, protože při tom posledním vstupu jsem říkal, že sice vypršel ten čas na třetí desetiminutovku, ale nakonec rozhodčí přece jenom šli se podívat na video a u stolku časoměřičů viděli faul právě na Ondřeje Sehnala, o kterém jsem předtím také mluvil, takže vrátili na časomíru 2,1 desetiny sekundy a poslali nymburského rozehrávače na čáru trestného hodu a Ondřej Sehnal obě nařízené šestky proměnil, dostal se tak celkem už na 6 bodů a Nymburk odskočil na dosud nejvyšší vedení. V tom průběhu úvodního finále letošní Národní basketbalové ligy před poslední desetiminutovkou tedy svítí na ukazateli skóre 70-57 ve prospěch Nymburka, který odskočil na dvouciferný rozdíl už v úvodu třetí čtvrtiny a to na 11 bodů. Pak se ale Pardubice zase zvedly a dokázali se přiblížit až na 4bodový rozdíl, no ale ten konec třetí desetiminutovky zase patřil domácímu středočeskému klubu, který se teď snaží ohrozit koš, a to konkrétně Ondřej Sehnal. Taky se mu to povedlo, ale od přední části obroučky. Ta střela byla příliš krátká, se míč odrozil do rukou Bonema, tedy rozehrávače Pardubic, který na útočné polovině přihrává na pravou stranu na Tůmu. Ten si vybírá právě vlevo stojícího Bonema, takže přenesení hry ze strany na stranu, ale tenhle Bonhemův nájezd pardubickými body nekončí. Naopak musí hostující hráči honem rychle zpátky, protože Nymburk se toho snaží využít té rozhozené obrany. Rilich hledal v pravém rohu Šumejta, ale tahle přihrávka ho nenašla, mířila trochu moc od něj JT Šumejt. Tenhle rodák ze Spojených států na balón nedosáhl a tak 9 minut před koncem čtvrté čtvrtiny stále 13-bodový náskok ve prospěch nymburských basketbalistů útočících na 21. titul v samostatné historii. To Pardubice jsou ve finále v samostatné historii vůbec poprvé a poprvé po 42 letech. Zatím ale tahají za ten, řekněme pomyslně, kratší konec i 8 minut a 45 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny prohrávají o 13 bodů, ale už to neplatí, protože si to neohroženě od pravé postraní čáry přes dva bránící hráče namířil ke koši Sehnal a se svojí levačkou ten míč donesl do koše. 70-57, tenhle stav ale nevydržel dlouho, protože teď je to Bonem, kdo trefuje svůj 19., 20. a 21. bod. Trojka tohle amerického rozehrávače znamená 60-72 z pohledu Pardubic stav. Teď ale další provinění proti pravidlům ukazuje jeden z rozhodčích, kdo se provinil. Byl to hostující pivot Kamil Švrdlík, autor 3 bodů. Pro něj to byla 3. osobní chyba a protože to bylo při střelbě, tak naopak jeho protějšek, tedy nymburský kapitán Martin Kříž, už dribluje na čáře trestného hodu, teď už svojí levačkou i posílá balón, trefuje nic než síťku, 73-60, Martin Kříž na 11 bodech, 18 minut a čtvrt, tak přesně tolik se ještě bude hrát. 4. čtvrtina, nevím, jestli úplně celé úvodní finále. Pardubice ještě rozhodně neskládají zbraně, ale momentálně po dalším proměněném trestném hodu Kříže už o 14 bodů. Nymburk vede 74-60. Martin Kříž je na 12 bodech, Jaromír Bohačík na 18. 21 má na pardubické straně Bonem, což je asi největší hvězda hostů v dosavadních vyřazovacích bojích. Dnes Jamonda Bryant, tedy nejužitečnější hráč základní části, se k němu částečně dokázal přidat, protože je na bodech 9. A k tomu, jestli se nemýlím, dokázal přidat i nějaké další ceněné statistiky, třeba 4 asistence, no ale také třeba 2 ztráty. A právě číslo 15 v této kolonce, to není věc, se kterou bude pardubický trenér Jan Šotnar spokojený, ale ono, i když se podíváme na druhou stranu, tak tam je ztrát už 13, takže tady vidíte, co dělají ty agresivní obrany. Nymburk pomalu, ale jistě se ve svém dalším postupném útoku dostává na ofenzivní polovinu. Jaromír Bohačík přenáší hru zprava doleva, přes Šumejta se míč dostává k Filipovičovi. Ten má trochu volna za trojkou, protože odstoupil Lukáš, ale tenhle dlouhý a otevřený 3bodový pokus chorvatského rozehrávače ve službách středočeského celku v koši neskončil, takže Nymburk to ale úplně mrzet nemusí, vede o 14 bodů, Evans vyhazuje pod vlastním košem na Svojanovského, ten už driblinkem v levé ruce překonává půlící čáru, přihazuje si míč do pravačky, přihrává do pravého rohu na Lukeše, ten ani nezidribloval a o zem mu vrací a takto Svojanovský teď zkouší individuálně přes Jakvana Lorence, ten ale do vymezeného území svým mohutným tělem vůbec nepustil a tak přichází přihrávka na Lukeše, ten vniká do vymezeného území, ale ani on se nedokázal bodově prosadit, 7:12 si ještě bude hrát 4. čtvrtina, Nymburk vede rozdílem 14 bodů nad Pardubicemi a pardubický hlouček basketbalistů kolem čáry trestného hodu se tam teď snaží mezi sebou něco vykomunikovat, než se v tuhle chvíli vydává hostující Lukáš do vymezeného území, čekají ho 2 trestné hody, právě tenhle pardubický basketbalista už ten první v tuhle chvíli dokázal proměnit. Pardubice snižují díky němu na 61-74 a bude mít Lukáš ještě 1 trestný hod. Teď si zadribloval, nymburští fanoušci se ho snaží pískotem rozhodit, není to ale nikterak dramatické a valného účinku to nemělo. 62-74, ale už jenom 7 minut do konce 4. čtvrtiny. Začíná 34. minuta, Goran Filipović, nymburský rozehrávač chorvatského původu, dribluje na útočné polovině, čeká, až se mu rozmístí jeho spoluhráči. Teď si vyběhl pro přihrávku za trojku Svoboda, vrací Filipovičovi. Ten překonal bránícího Lukeše a pokusil se ohrozit levačkou koš. Míč se mu ale odrazil do obroučky, Bonem doskakuje a rychle zamířil na druhou stranu a nikdo ho nedokázal zastavit. Takže je to další pardubické, ale hlavně rychlé snížení reakce na ten nástup Filipoviče. Je tedy následující. Pardubice donutili trenéra Nymburka Orena Amiela 6 minut a 40 sekund před koncem 4. čtvrtiny k oddechovému času, protože se hosté z Pardubic přiblížili k Nymburku na 10 bodů. Momentálně prohrávají 64-74.
0: Říká Jakub Kanta, děkujeme mu za to, když se podíváme na aktualizaci do španělské Mursi, kde končí úvodní poločas, tak tam Barcelona navyšuje své vedení aktuálně na 16 bodů, vede tam totiž 46-30. Příspěvek českých hráčů zůstává vlastně pořád stejný, protože jak Veselý, tak Satoranský, tedy Jan Veselý a Tomáš Satoranský, pokud to chcete i jmény, tak na palubovce netráví příliš času. Jan Veselý vlastně od úvodu se na ní téměř nedostal, přičemž má zatím ale výborné statistiky, protože proměnil všechny své hody, byť všechny za 2 body a tím pádem je na 6 bodech, jenomže se rozstřílel jeho konkurent v sestavě, a sice Španěl Brizuela, a tím pádem tedy Veselý zůstává na lavičce, odehraných pouze 8 minut v tomto zápase, a o poločase Barcelona vede o 16 bodů 46-30 a Tomáš Satoranský, ten je na rovných 10 minutách, jeho příspěvek pouze 1 bod, za to, když se podíváme na to, jak to při jeho pohybu na palubovce vypadalo s pohybem skóre, tak to, že má Barcelona 16-bodový náskok, je vlastně jeho zásluhou, protože má nejvyšší počet bodů téměř ze všech hráčů, kteří jsou na hřišti v nějaké té plus-minus statistice, kdybychom to zjednodušili. Ale připomínám, je to stále stejně jako v Česku, kde se hraje úvodní finále, tak tohle je úvodní čtvrtfinále mezi Mursí a Barcelonou o poločase pro hosty o 16 bodů. Současně se hraje utkání v Turecku, kde jde o semifinálový duel mezi Bešiktašem a Bahçeşehir-em. Na závěr prvního poločasu Bešiktaš vede o 5 bodů 35-30. Na Radiožurnálu Sport ale zpátky do Nymburka, tam nás to zajímá nejvíce. Nymburk Pardubice, úvodní finálový duel Národní basketbalové ligy a náš reportér Jakub Kanta.
2: 35. minuta se dostala do své poloviny. Nymburk zase odskočil drobně, a to díky úspěšným 2 bodům z ruky Ondřeje Sehnala. Je teď momentálně stav ve prospěch Nymburka 76-64 a právě český reprezentant Ondřej Sehnal teď bude uvádět do hry balón spod koše. Na útočné polovině nachází svobodu mezi Tůmou a Švrdlíkem. Přestože se mi zdálo, že neměl úplně těžkou tu pozici, tak prosadit se bodově nedokázal. Těžit z toho můžou pardubičtí. Jamonda Bryant najíždí do vymezeného území. Vyhnul se jak Svobodovi, tak Lorencovi a jednoruč pravou rukou zacílil naprosto přesně, ale je to stále rozdíl 10 bodů ve prospěch nymburského týmu z pohledu Pardubic, tedy 66-76. Tůma se teď snaží ve spolupráci s Švrdlíkem nepustit Sehnala vůbec za 3-bodovou línii, zatím se mu to daří. Sehnal stále dribluje, teď vyhazuje do pravé strany na maskovaného Rilicha, ten má drobný šrám asi v obličeji a proto nastoupil tedy skrytem. Tentokrát stejně přesně jako v úvodu zápasu, kdy František Rilich zapsal 5 bodů v kuse, nezacílil. Od té doby přidal tenhle obranný specialista v nymburských službách body 2, celkem je na 7. A je to jeho kamarád někdejší z nymburského dresu Jakub Tůma, kdo teď už ale se snaží překonat nymburskou obranu se svými druhou sezónu novými spoluhráči. Přihrávka na Zedakije přes Lorence sice prošla, ale hostujícího pivota tam velmi dobře bránil domácí Martin Kříž a ten balón dokázal konečky prstů odpinknout za koncovou čáru. Díky tomu nedovolil jednoduché 2 body Pardubicím, 4 minuty a 23 sekund. Před koncem tak vyhazují pardubičtí na útočné polovině po Bryantovi. Hraje na pravé straně Tůma, ten nedává, ale doskakuje. Vrací za trojku na Evanse, ten předává na osu hřiště na Bryanta, ten si prohodil míč mezi nohama. Udělal takový úkrok doleva, aby se izoloval od svobody, aby tam vznikla nějaká mezera, prostor pro střelu. To se povedlo, ale nedal. Takže necelé 4 minuty do konce čtvrté čtvrtiny, stále 10-bodový rozdíl ve prospěch Nymburka, a teď se ozývá pískot. z Nymburského sportovního centra, tedy přesně řečeno z Ochozu. A přiznám se, že jsem úplně nezahlédl, co se tam stalo, takže nemůžu říct úplně přesně, co teď jdou rozhodčí řešit ke stolku časoměřičům 3 minuty a 50 sekund před vypršením základní hrací doby. To ale vypadá, že půjde Ondřej Sehnal házet trestné hody. Právě on si teď dribluje u šestky na útočné polovině s míčem. A teď ho sice zahazuje a jde na

0: Nás ještě čeká a že se to tedy blíží, a sice čtvrtfinále tenisového Roland Garros, zápas Jakuba Menšíka s Brazilcem Joaem Fonsecou na kurt by měli přijít přibližně za nějakých 25 minut na centrální dvorec právě v Paříži, kde máme i svého reportéra Davida Prouzu a za ním se pochopitelně vydáme. To, že přijdou na kurt ve 20:15, znamená, že potom se rozehrají a přibližně v takových 20:25 by mohl začít samotný zápas. Kdo vyhraje a postoupí, tak se v semifinále utká s aktuálně nejvýše nasazeným, který vůbec zbývá v pavouku, tedy nasazenou dvojkou Němcem Alexandrem Zverevem, který dokázal 19-letého Španěla Chodara porazit jasně 3-0 na sety. Doufejme, že Jakub Menšík bude pokračovat v zatím výborných grandslamech, výborných výkonech na antukovém grandslamu. Na Radiožurnálu Sport zpátky na basketbal, zpátky do Nymburka. Nymburk, Pardubice, úvodní finálový duel Národní basketbalové ligy a závěr zápasu v podání Jakuba Kanty.
1: V polovině 37. minuty to vypadá, že Matěj Svoboda možná definitivně zlomil pardubický odpor, protože trefil další trojku. Dostal se na 11 bodů, ale hlavně Nymburk díky tomu odskočil na 79-66 a i když se teď Evansovi podařilo snížit na 68-79, tak časomíra už hraje proti Východočechům. Už jen 3 minuty se bude hrát čtvrtá čtvrtina. 3 minuty přesně se bude hrát ještě čtvrtá čtvrtina. Nad rámec hrací doby na přídavek už to úplně nevypadá, protože před malou chvílí proměnil další nymburskou trojku Matěj Svoboda. Nymburk tak odskočil na 13 bodů, sice se pardubickým teď před malou chvílí podařilo snížit na 68-79, ale připomínám, že ze čtvrté čtvrtiny zbývá odehrát už jen necelá 3 minuty. Pardubičtí teď sice mají míč v útoku na útočné polovině, a to konkrétně jejich nejlepší střelec Robert Bonham, autor 23 bodů, který na útočné polovině přihrává na osu hřiště na dalšího dirigenta pardubické hry Bryanta. Ten se trochu zamotal do toho driblinku, málem mu Rilich vzal balon, přišlo vyhození na Lukeše, krátká trojka a pardubický boj o útočný doskok marný, takže 2,5 minuty před koncem Nymburk si hýčká 11 bodů. Nový náskok v útoku vede nad Pardubicemi v úvodním finále Národní basketbalové ligy 79-68. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál. A protože JT Shumate, tedy nymburský podkošový hráč, přidává další 2 body, tak Nymburk odskakuje už na 81-68, 124 vteřin. Tak přesně tolik se ještě bude hrát čtvrtá čtvrtina a řekl bych ani o sekundu víc, protože teď Bonem porušil pravidlo o driblinku, takzvané kroky předvedl, a proto 2 minuty a teď už jen 2 sekundy před vypršením základní hrací doby. Pardubičtí přichází na útočné polovině o balón, ale hlavně prohrávají 68-81. Odpočinout si jde Ondřej Sehnal, autor 8 bodů, 5 asistencí, ale také 5 ztrát z těch celkových 14 Nymburka, no ale 16 těch napáchali hostující hráči, 5 z toho Luboš Kovář, to tedy nejvíc z nich, který teď je také na lavičce a už sleduje jen své spoluhráče, jak se snaží ubránit, konkrétně Svojanovský najíždějícího Šumejta, ten vyhazuje za trojku na Svobody, ten se z levé strany tentokrát mílí, Lukeš doskokuje, přihrává na útočnou polovinu na pravou stranu Svojanovskému, Evans se pokusil překvapit bránícího pivota Nymburka Lorence přihrávkou o zem, nakonec do ní ještě vložil ruku, ale pardubičtí zůstávají u balonu, přihrávka dolů do vymezeného území na Kamila Švrdlíka. Řekl bych, že prošla, teď je otázkou, kde jako poslední tečoval ten balon, podle gestikulace rozhodčích by to měl být některý z nymburských basketbalistů, tak nakonec viděli rozhodčí dokonce faul. František Rilich končí v úvodním finále Národní basketbalové ligy v ročníku 2025-26. Je to totiž pro něj 5. osobní chyba. Vyfauloval se tenhle autor 7 bodů a přepustil místo na hřišti svému spoluhráči.

0: Hráči Stankovi poprvé v utkání, tak má možnost ukázat se Orenu Amielovi. Tenhle nymburský basketbalista, který teď ale neubránil na Estevence, ten se dostával do vymezeného území z levé strany, snížil z pohledu na Pardubic na 70-81, minutu a 18 sekund před koncem základní hrací doby bude mít k dispozici tenhle pardubický hráč ještě jeden trestný hod, ale nevím, co by museli předvést pardubičtí basketbalisté, aby se dokázali vrátit. Co určitě předvíst nesmí, tak je míjet i šestky, a to teď právě se jim tohohle nepodařilo vyvarovat, takže stále 11-bodový náskok, už jen 660 sekund se bude hrát čtvrtá čtvrtina. Ondřej Sehnal vůbec nikam nespěchá, čeká na clonu Jacquana Lawrence, kterého drží viditelně za dres, a to hodně. Kamil Švrdlík, Lawrence mu utíkal, takže ten dres Lawrence se na zádech natáhl tak o 30-40 cm, což nemohlo uniknout pozornosti ani rozhodcovské trojice, která tak jednu desetinu sekundy, tedy když k tomu připočteme minutu, tak tolik před koncem ještě pískají nedovolený zákrok právě Kamila Švrdlíka, který si připisuje čtvrtou osobní chybu. Lorenz půjde zřejmě na čáru trestného hodu, ale až poté, co budou mít k dispozici jeden trestní hod, také pardubičtí, protože Oren Amiel se tam zřejmě nevyhl nějakému jízlivému komentáři a vyfasoval, stejně jako předtím hostující lavička, také on technickou chybu, no a už je to pardubický basketbalista s číslem 5 na dresu Nábělek, který poprvé v utkání zasáhl do tohohle finále a dostal hned šanci se zapsat mezi střelce, a to také dělá, protože proměňuje ten jeden nařízený trestný hod. Zatímco hra se stěhuje zase na obranou polovinu Pardubic, 59 sekund a 9 desetin zbývá odehrát z toho prvního finále. Šumejt vyhazuje na útočné polovině k půlící čáře na Sehnala, proti tomu se snaží agresivně bránit dvojice Evans Svojanovský, a bylo to za hranicí pravidel. Pátý faul nebo osobní chybu teď zapisuje autor 7 bodů, hostující Evans, takže i pro něj je to povinné o střídání, ani on tohle utkání nedohraje, místo něj přichází na palubovku pardubický Moffat, zatímco nymburský Šumejt, tedy jeho americký krajan, čeká, až mu některý z rozhodčích půjčí zpátky ten balón. To se ale ještě jen tak nestane, protože 53 sekund a 8 desetin před vypršením základní hrací doby tam domácí lavička, konkrétně hlavní trenér Oren Amiel a končící asistent Grasseger, teď něco ještě diskutují s s rozhodčím Robertem Viklickým. To je jeden z mála arbitrů, který sbírá zkušenosti a už dlouhá léta také na mezinárodní úrovni, patří mezi tedy elitní sudí. Teď, pokud se bavíme o basketbalu, Robert Viklický také šéfuje celé komisi. Teď ale si nymburští rychle půjčovali balón v útoku. Na konci téhle akce byl Stanko a jeho nepřesná střela za 3 body. Svojanovský po pravé straně se dostal na útočnou polovinu, přenesl hlu na levou stranu na Nábělka. Ten vrací na pravou stranu na Svojanovského, který krásně o zem viděl za zády bránících Stanka a Sehnala, zbíhajícího Moffata ke koši. Opravdu pěkná přihrávka, ta měla, jak se říká, oči a hlavně znamenala snížení pardubické na 73-81, 26 sekund před sirénou oznamující konec čtvrté čtvrtiny. Pardubice prohrávají 73-81 na palubovce Nymburka, který teď ale má možnost vyhodit spod vlastního koše a zaútočit nebude nikam spěchat. Je to Filipovič, kdo je pod tlakem bránících hráčů, ale vyhazuje balón až někam přes půl hřiště na útočnou čáru trestného hodu na Šumejta. Ten počká, až mu Filipovič se dostane také na ofenzivní polovinu, vrací mu balón. Teď je přihrávka od Filipoviče na úplně volného Šumejta za trojkou. Nymburské body to nejsou, ale domácí to vůbec mrzet nemusí. protože i přes absenci třeba Hrubana a Perkince dokázali si v úvodním finále a po 12-denní pauze bez zápasu vyzráli na nebezpečné Pardubice před svými fanoušky. 81-73, Nymburk se tak ve finálové sérii na 4 vítězné ujímá vedení 1-0 a je tak blíž ke svému 21. titulu v klubové historii, který ale bude velmi pravděpodobný, je poslední pro tento středočeský klub, tak jak ho vlastně v té poslední 97-leté historii známe a v posledních 22 letech, kdy hraje nejvyšší domácí soutěž a z toho už jí 20krát dokázal ovládnout. Mluvím o avizovaném, ale ještě nepotvrzeném sloučení basketbalového Nymburka a pražské Slávie. Nymburští se s tímto vnějším tlakem vyrovnali, vedou 1-0 a zítra můžou přidat druhý korálek, tedy druhou výhru v té sérii finálové na 4 vítězné s Pardubicemi. Z Pardubic přeji hezký večer.
1: Hezký večer také do Pardubic, respektive do míst, kde nymburští případně hrají své domácí zápasy, protože Nymburk vyhrál 81-73 nad Pardubicemi. Připomeňme právě hrané zápasy, čtvrtfinále začínající také ve španělské lize. Začátek druhého poločasu, Barcelona navýšila své vedení nad Mursí na 48-32, tedy o 16 bodů to aktuálně je, a po poločase ve Turecku Bešiktaš vede nad Bahčešehirem 35-32, to je ale úvodní semifinálový duel.

byla Offspring ve vysílání radiožurnálu Sport 20 hodin a 4 minuty. Přípravné utkání mezi Chorvatskem a Belgií skončilo výhrou hostů, tedy Belgie zvítězila v Chorvatsku 2-0, góly dávali Tielemans a také Romelu Lukaku. Ano, ten Romelu Lukaku, který hrál v srpnu, naposledy loni v srpnu, potom si poranil stehno, absentoval poměrně dost dlouho v dresu Neapole, poprvé se dokázal dostat na hřiště na pár minut v lednu, ale to bylo opravdu pár zápasů, které stihl odehrát a opravdu maximálně 15, 20, jednou dokonce jenom na 18 minut nastoupil, no a potom si znovu poranil, tentokrát kyčel. No a teď Romelu Lukaku, přestože byl nominovaný na mistrovství světa, tak poté, co vystřídal v 73. minutě a dostal se na hřiště, tak také v 6. minutě nastavení upravil na konečných 2-0 pro Belgii. Připomínám, že Belgičani v základní skupině mají relativně lehký los, protože připomeňme, že na mistrovství světa 2026 z těch čtyřčlenných skupin se dá postoupit i ze třetího místa a oni budou hrát proti Egyptu, Íránu a Novému Zélandu. To Chorvati to mají o poznání těžší na světovém šampionátu, protože ti v základní skupině budou hrát proti Angličanům a dále se střetnou s Ghanou a Panamou, což také neříká, že by Chorvati byli vyloženě bez šance postoupit například z toho třetího místa, šanci rozhodně mají velmi dobrou, nicméně na první pohled to je těžší skupina, než která čeká Belgičany. Krátký pohled také na další přípravné zápasy před světovým šampionátem, konkrétně na utkání, která už jsou dohrána. Kolumbie dokázala porazit Kostariku 3-1, Kanada zdolala Uzbekistán 2-0 a v právě hraných duelech na začátku druhého poločasu je to 0-0 mezi Gruzií a Rumunskem a těsně před koncem prvního poločasu Maroko, které také patří k možným černým koním na světovém šampionátu, vždyť připomeňme v žebříčku FIFA Maroko je na 8. místě, tak Maroko vede v přípravném utkání nad Madagaskarem 2-0. Oba góly dával Saibari v prvním poločase, tedy ve 4. a 25. minutě.

0: Kapela Duren Duren dohrává ve vysílání Radiožurnálu Sport a blíží se už pomalu ta chvíle, kdy Jakub Menšík a João Fonseca nastoupí na tenisový dvorec, ten centrální kurt, který je v areálu Rolanda Garrose, k druhému zápasu, respektive k čtvrtfinálovému zápasu na druhém Grand Slamu této antukové sezóny, tedy na Roland Garros a chcete-li jinak French Open, pokud tak to nazýváte právě antukový Grand Slam. Mělo by to být ve 20 hodin a 15 minut, samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme u toho, až se bude hrát, ne přímo u samotného nástupu na dvorce. Ale připomíme si něco, co se dnes dělo a co dnes bylo podstatné. Petr Nouza ve společnosti s Neilem Oberleitnerem tak nedokázali postoupit do semifinále turnaje ve čtyřhře na Roland Garros. Naopak Kateřina Siňaková se na tenisovém Roland Garros do semifinále deblového turnaje dostala. S americkou parťačkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klapačová 6-1 a 6-3. V Paříži s českou tenistkou Kateřinou Siňakovou mluvil náš reportér David Prouza.
1: Katko, moc vám gratuluju. Jak moc vám dělá radost, že i čtvrtfinále na Grand Slamu jste schopné zabalit Taylor za hodinku a 10 minut?
2: Děkuju, tak určitě máme radost. Samozřejmě nebylo to jednoduché, protože jsme věděli, že máme navrch, že když budeme hrát svůj tenis, že prostě jsme lepší, takže jsem hrozně moc ráda, že jsme takhle hráli a že jsme vyhráli ve dvou setech.
1: Zápas pod střechou, bylo chladněji, nějaké rozdíly byste tam našla?
2: Tak upřímně máme trošku takový repete z loňska, vlastně jsme hráli to čtvrtfinále taky pod střechou a mně ten kurt prostě přijde hrozně mokrej, jako hrozně, já nevím, jestli se to vždycky sejde. Prostě, jestli se to takhle sejde, jakože předtím pršelo, nebo nevím, za mě prostě ten kurt je mokrej a klouže se to a ty míče hnedka po, nevím, po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
1: Poprali jste se s tím dobře, na akreditaci vám cinká další odznáček za další ještě postup. Ještě ne? Aha, tak ono je vždycky u vás tolik, že... Já se ještě zeptám na fanoušky. Vy jste měli v podstatě skoro stejný čas, jako jste strávili na kurtu, pak jste strávili podpisy. Zbylo vám něco v bagu, protože byste jim tam dávali úplně všechno, mi přišlo.
2: Tak Taylor byla připravená. Taylor měla celou tašku k šiltu nebo k šiltovek, co to měla, takže fanoušci byli úplně radostí bez sebe. Je to příjemné. Myslím si, že když už člověk takhle vyhrává nebo se podaří mu projít dál v turnaji, tak je super si to i trošku užít potom. Protože vlastně hnedka jede dál. A tak je super, že to takhle je a že ty fanoušci tam jsou.
1: Ještě jedna otázka na Kateřinu Siňakovou, teď už ne úplně k Roland Garros, ale k tomu, co tak zarezonovalo celkem v posledních hodinách, návrat Siriny Williamsové. Co na to říkáte, jaká byla vaše reakce? Protože ono tak trochu se o tom šeptalo, spekulovalo dlouho, ale přece jenom teď je to potvrzené.
2: Asi překvapení za mě. Já jsem to věděla taky. Měla jsem tu čest od ní dostat zprávu, se pochlubím, když už. Bohužel prostě ten týden, co ona se vrací, já nehraju, takže jsem se hrozně těžko rozhodovala zahrát si prostě s tou legendou nebo trošku vlastně odpočívat, takže za mě je to překvapení, ale myslím si, že je super pro tenis, že je zpátky a uvidíme, v jakém bude shapeu, ale vidět jí prostě zpátky je wow.
1: Teď se mi trochu sebrala víte z plachy, já jsem se chtěl zeptat, jaké to je, když vám na WhatsAppu případně by blikla ta zpráva, vám už tam takzvaně zasvítila, tak je to varianta třeba, nebo takhle, může se to stát třeba jindy?
2: Tak já budu jenom moc ráda, budu se opakovat, říkám, zahrát si s takovou legendou by byla čest a hrozně mě to mrzelo, že to takhle vyšlo, ale prostě nedalo se to skloubit, že zase jen tak jako nastoupit, abych pak jsem v kvaldě v Berlíně, takže nemohla jsem, takže když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda.
1: A nebyla třeba Taylor trochu naštvaná, teď myslím s nadsázkou trochu, že napsala vám a ne Američance.
2: Tak já upřímně nevím, třeba jí napsala první a pak napsala mě, to nevím. Bylo to trošku vtipný story, protože vlastně ona má to mé číslo od Taylor a Taylor mi měla říct, že mi bude psát a neřekla mi to. Ona jako, že píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor a ona, jo, já jsem ti zapomněla. měla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Takže to bylo o to víc zajímavější, ale tak Taylor taky ten týden nehraje, takže samozřejmě nevím, jak to tam bylo. Říkám, za mě jenom mít tu zprávu a mít její číslo teďka, tak je super, no.
1: Je krásné, když jste byla u Andreje se Stýny Hlaváčkové vlastně v prosinci, jak jste říkala, to by bylo jedno z takových těch, kdyby se ozvala, tak bych to brala a ono se to nakonec stalo, tak to je krásný konec příběhu.
2: Určitě, jako za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
1: Děkuju moc za rozhovor a hodně štěstí dál v Paříži.
2: Děkuju. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 21 minut finále hokejové NHL je tady. Nepřímo teď, dnes v noci, konkrétně ve 2 hodiny v noci, se Carolina postaví poprvé Vegas a bude u toho také jeden český hráč. Kdo? To řekne Pavel Tilšar, který je teď ve studiu. Hezký den.
1: Pěkný večer, je to Tomáš Hertl, útočník Vegas, který si zahrál i na letošních olympijských hrách. Pokud by získal Stanleyův pohár, navázal by na loňský triumf Čechů Tomáše Noska a Vítka Vaněčka v barvách Floridy. Dosud vyhrálo nejslavnější hokejovou trofej světa 31 Čechů, tím vůbec prvním byl v roce 1984 Jaroslav Pouzar, kterému se to povedlo s Edmontonem.
0: Tomáš Hertl je jistě důležitým, ale ne klíčovým hráčem Vegas. On hraje ve třetí formaci. Na kom ta hra stojí?
1: Zatím to jsou útočníci Marner a Eichel. Kanaďan vede produktivitu s 21 body. Jeho americký spoluhráč je o 3 body za ním. Výborně chytá taky brankář Hart. Asi nejlepší golman dosavadního playoff stojí v brankovišti Caroliny. Frederik Andersen zatím dostal jen 20 gólů ve 13 zápasech playoff, což jsou na lední hokej opravdu nevídaná čísla.
0: To ano. Pro Vegas nebo Carolinu to bude druhý Stanley Cup v historii, ať ho získá kterýkoliv tým. Golden Knights, tedy Vegas, získali svůj první premiérový před 3 roky. Carolina triumfovala 20 let zpátky. Oba týmy jsou ale v posledních letech i tak docela úspěšné, že ano?
1: Ano, Vegas se do finále o Stanleyův pohár dostalo 3x během 9 sezon v NHL. Carolina se za tu dobu pravidelně dostává do druhého až třetího kola playoff, jen na tu poslední sérii ještě něco scházelo. Letos jsou ale Hurricanes dominantní, v playoff dosud vyhráli 12 zápasů a prohráli jen jediný, takhle rychle ještě v historii formátu playoff NHL na 4 série s 4 vítěznými zápasy nikdo nepostoupil.
0: Kdo postoupil, to je zase bývalý nějaký spoluhráč Jaromíra Jágra a tak už to bude 46 let po sobě, co nastoupí do finále Stanley Cupu poháru muž, který si během kariéry zahrál po boku české hokejové ikony.
1: Neuvěřitelně dlouhá šňůra, tentokrát ten pomyslný štafetový kolík převzal švédský obránce Vegas Rasmus Andersson, který se, pokud jsme správně hledali, postavil do soutěžního zápasu po boku Jágra jedinkrát, a to v sezóně 2017-18 v barvách Calgary, což byl taky poslední ročník, co Jágr v NHL odehrál, a mimochodem v tom tehdejším utkání Calgary-Detroit tak Jágr naposledy v zámořské soutěži skóroval. Minulé roky tahle tradice v úvozovkách přinesla hokejistům štěstí. Bývalí spoluhráči Jágra z Floridy 2x ovládli Stanley Cup, tak uvidíme, jestli to i letos vyjde.
0: První utkání mezi Carolinou a Vegas začne v noci na zítřek po 2 hodině ranní českého času. Rozhodnuto může být nejdřív v noci na 10. června. Teď jsme ten úvodní duel probrali s naším kolegou Pavlem Tilšarem. Děkuji.
1: Taky díky.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Zítra je středa, tím pádem takovýto rozhovor bude. K Davidovi Novotnému přijde vodní slalomář Václav Chaloupka. Za chvíli zprávy a po nich už čtvrtfinále tenisového Roland Garros s Jakubem Benčíkem.
9: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Slovo má Kateřina Causidisová.
10: Roli Budapešti v Evropské unii i situaci na Ukrajině jednal dnes v Berlíně maďarský premiér Péter Maďar. Po setkání s německým kancléřem Friedrichem Mercem řekl, že Budapešť nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Maďar vedle Evropské unie a NATO označil spolupráci v tzv. Vyšegrádské skupině za prioritu maďarské zahraniční politiky. Schůzku premiéru V4 naplánoval na 23. června v Budapešti. Účast už podle něj slíbili šéfové vlád Česka, Slovenska i Polska. Zaměstnanci londýnského metra dnes celý den stávkují. Protestní akci vyhlásili odbory po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku o zavedení 4denního pracovního týdne. To by podle odborářů přineslo prodloužení denních služeb. Varují například před únavou řidičů a bezpečností. Celodenní stávka je v plánu taky ve čtvrtek. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech.
1: Sport.
10: Tenista Jakub Menšík nastoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamu. Na Roland Garros hraje s Brazilcem Joaem Fonsecou. V Paříži to sleduje reportér David Prouza.
11: Jakub Menšík a João Fonseca připraveni na své čtvrtfinálové utkání na boj o postup do semifinále Roland Garros. To utkání začne zhruba za jednu minutu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na pražském okruhu a neprůjezdná silnice 38 u Mladé Boleslavy. Na pražském okruhu se stále uklízí po nehodě kamionu. Za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště je na 77. kilometru uzavřený pravý pruh. S opatrností ale projedete plynule levým pruhem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 35,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Na místě už je policie. V Mladé Boleslavi hlásíte uzavřenou silnici 38. Na kruhovém objezdu na výjezdu na Českou Lípu se v lokalitě Depř převrátila vlečka traktoru. Na místě se ještě uklízí a musí se to objíždět.
13: Objíždí se to přes Mladou Boleslav, je to na Mladou Boleslav, přes Depř je to neprůjezdní, tak si to osmička.
12: Na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace zakřížením z dálnicí D6. Ve Strojeticích nákladní auto narazilo do domu. Jeden pruh je neprůjezdný, zatím s opatrností projedete. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se pohybují lidé, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20, na horách většinou 12 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Na Radiožurnálu Sport teď máme jasný plán, a sice spojit se znovu s Paříží s tenisovým Roland Garros. Náš reportér David Prouza připraven na centrálním kurtu. Davide.
11: Dobrý večer ještě jednou a rozhodně ne naposledy.
8: Rozhodně ne naposledy, protože před tvými zraky už nastoupili k úvodnímu, tedy ke svému úvodnímu čtvrtfinále na Roland Garros Brazilec Fonseca a Jakub Menšík. Podle tebe, co bude v tomto zápase rozhodovat, co by mohlo Jakubovi Menšíkovi přihrát postup do semifinále, protože je to zápas, to asi potvrdíš, velice vyrovnaný co do nějakých prognóz.
11: 100% vzájemné zápasy také nemůžeme počítat, protože jsme tady zatím měli jenom jeden, a to bylo na Next Gen Finals, na takovémto mládežnickém turnaji mistrů, kde se hrálo do 4 gemů, takže to pochopitelně jako není žádná vypovídající hodnota. Jakubovi Menšíkovi musí chodit servis, to je prostě naprosto jednoznačná, neoddiskutovatelná záležitost, a pak, když to bude fungovat, tak v té mezihře on může tlačit potom Fonseku třeba i na příjmu. Na druhé straně všechno se bude odvíjet od toho, jak moc odvážný bude Brazilec se svým forehandem, protože to je prostě neuvěřitelná rána, kterou on ještě podpoří v pokročilé fázi zápasu takovými těmi velkými vzdechy nebo velkým výkřikem, takže to působí ještě hrozivěji, a João Fonseca tohle opravdu umí velmi dobře a vyřadil tím Novaka Djokoviče, vyřadil tím forehandem i Kaspera Ruda, takže to bych asi řekl, že je taková hlavní věc. V tuhle chvíli Fonseca podržel první servis úvodním gemu celého zápasu bez výraznějších problémů, se tedy ujímá vedení 1-0.
8: No a teď, jak se vyhnout tomu forehandu, protože ten se samozřejmě velmi dobře obíhá. Jakým způsobem podle tebe Jakub Menšík právě může zamezit tomu, aby Fonseca se ke svému obávanému forehandu po úvodní čisté hře, jak si naznačil, nedostal? Svoje úvodní podání si Fonseca podržel bez potíží.
11: Je to tak? No, jako jedna jednoduchá věc se nabízí. Nehrát to do forehandu, ale samozřejmě vy máte nějaký automatismus na každém úderu nastavený a ono prostě dřív nebo později musíte z stranu hrát. Nelze to dělat jinak, i na servisu bude Jakub Menšík samozřejmě na tu forehandovou stranu být, protože tak to má prostě naučené. Teď český tenista vyhraje tuhle výměnu, vyhraje fantasticky. Kombinace zkráceného úderu za síť a pak prohodil Fonseku, byť to bylo hodně těsné, ale Menšík trefil lineu, takže 15-0 pro českého tenistu. Takže logicky dávalo by smysl hrát co nejméně do forehandu João Fonseky. Na druhou stranu, vy prostě do tu stranu hrát musíte, protože jinak to nejde. Ten kurt má dvě poloviny z jasných důvodů a potřeba je pro Jakuba Menšíka být o to silnější na backendu a pochopitelně hlavně, jak jsem říkal, no, nejsilnější na servisu, protože v momentě, kdy on bude trefovat ty úhly, tak ani ten João Fonseky forehand nemůže být tak efektivní. Takže Jakub Menšík to doslova prostě má ve svých rukou a my můžeme jenom doufat, že dokáže tenhle zápas zvládnout, byť João Fonseca má ještě jednu drobnou výhodu. Na centrálním dvorci Filipa Chatriera už prostě zahrál dva obrovské zápasy proti Djokovičovi a proti Rudovi. Jakub Menšík na centr kurtu v Paříži poprvé vůbec, takže možná i nějaký čas to bude trvat, než se zžije s těmi podmínkami. Samozřejmě vy se tam zatrénujete a tak dále, ale to je málo. Potřebujete prostě hrát ten ostrý zápas, ostré výměny, abyste zjistili, jak vám to funguje, ty údery, jak vám funguje tělo a tak dále. A teď třeba Jakub Menšík docela nevinucená zbytečná chyba z forehandu a hned na úvod zápasu nepříjemný stav 15-30 při vlastním podání, tak můžeme doufat a věřit, že těch chyb bude co nejméně.
8: Říká David Prouza, ale ten u toho svého povídání pochopitelně zůstává, protože jak slyšíte, zápas čtvrtfinálový na Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a João Fonsecou začal, tak tedy přímý komentář Davida Prouzy z čtvrtfinále Roland Garros.
11: Jdeme na to a krásně nám to odstartoval Jakub Menšík, SM zleva na 30-30, to je to, o čem jsem mluvil. Bylo to do forehandu Fonseky, ale ten servis byl tak skvěle trefený, že prostě je úplně jedno, jak dobrý ten úder máte v momentě, kdy Jakub Menšík trefí správně to téčko, nebo naopak ten roh, který pak vede ven z kurtu, tak jste prostě na hraní. Fonseka stojí snad 4 metry za základní čarou, tolik asi o tom, jaký respekt má ze servisu Jakuba Menšíka, ten zapisuje ESO zprava, takže hned dvě esa v prvním servisovém gemu, což je pochopitelně dobré znamení. Co je dobré u Jakuba Menšíka, že on je schopný to eso dát i na matchball. Zároveň i na breakball soupeře v kritických situacích obvykle Jakub Menšík je schopný si tím servisem pomáhat a i proto je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Roland Garros. Mimochodem počin, který na české straně zvládl naposledy Tomáš Berdych, současný kapitán Davis Cupového mužstva a kapitán Jakuba Menšíka v blížícím se zápase se Spojenými státy v Praze, ale o tom zase někdy později. Zkrátka to čekání bylo dlouhé, Jakub Menšík to teď tedy dokázal, teď se přibližuje k síti, Fonseca se snažil hrát pod nohy, ale přehnal to a zahrál do sítě. Takže srovnáno 1-1 a i Jakub Menšík nakonec docela v pohodě ten servis podržel, byť tam byl ten stav 15-30, ale samozřejmě dobrá věc, někdy rozhodně lepší vyhrát servisový gem z negativního stavu, než abyste vedli 40-0 po každé a pak najednou byli vyjukaní z toho, že prohráváte 0-30. Takže Jakub Menšík teď relativně v pohodě, 1-1, Fonseca za maličkou chvíli půjde servírovat. Já hodně mluvím o jeho forehandu v souvislosti s jeho jménem, ale ani ten servis nelze podceňovat. Fonseca si také pomáhal zejména v zápase s Djokovičem ke konci skvělými servisy a ani takový zdatný člověk na příjmu, kterým je bez debat Novak Djokovič, bez ohledu na věk, tak už pak na konci byl skoro bezradný, což pochopitelně není dobrá vyhlídka pro Jakuba Menšíka. Ten se teď hezky opřel do returnu z backendu a následně si počkal na chybu, že João Fonseca vede 15-0. Backend Fonseca určitě prostě je ta slabší strana. Je to věc, na kterou Jakub Menšík bude cílit, co určitě řešil v přípravě s Tomášem Josefusem, se svým trenérem, ale zákonitě nemůže tam hrát pořád. Takže správné načasování někdy by mohlo pomoct Jakubovi Menšíkovi, ale bude si to muset uhrát často i přes tu silnou forehandovou stranu. Teď vede 15-0, je to 1-1, hraje se čtvrtfinále Roland Garros. Fonseca teď opatrněji do backendu Menšíka zamýšlel ten servis, ale netrefil se přesně. Takže Jakub Menšík přímo na baseline, na základní čáře, připraven returnovat. Velká rána, tentokrát do forehandu českého tenisty a pak out Brazilce. No a příjemných 30-0 hned na začátku pro Jakuba Menšíka. Ten první servisový game Fonsecovi vyšel znamenitě a teď je to zatím úplně opačné. Dvě nevynucené chyby, nebylo to jako že by byl pod tlakem, João Fonseca, zkrátka ty chyby udělal, je mu 19 let, prostě někdy ty omily přijdou, nedá se s tím nic dělat, tomu nepomůžete. Každopádně asi bychom mohli a měli ocenit v tuhle chvíli, že čtvrtfinále proti sobě hrají 19-letý Fonseca s 20-letým Menšíkem. To je prostě ukázka, že budoucnost tenisu je v dobrých rukou. Jakub Menšík teď jen tak ale vybral servis Fonseky. A teď přichází ta bomba z forehandu, zatím ještě nedoprovázená křikem, ale až to přijde, tak to samozřejmě pocítí i posluchači Radiožurnálu Sport, protože je to opravdu působivá kombinace. V tuhle chvíli Fonseca tedy snižuje na 15-30 ze svého pohledu, ale Jakub Menšík stále má docela solidní příležitost na returnu potrápit soupeře, donutit ho třeba aspoň k tomu, že si tu výměnu musí uhrát sám. Fonseca podává na Jakuba Menšíka na téčko, Menšík krásně dlouze k základní čáře a může rozehrávat i forehand Jakuba Menšíka. Je samozřejmě velice silný, ale teď je v defenzívě, musí se bránit a tohle si u Fonseca už pohlídá. Ještě ne. Menšík se velmi dobře pohybuje, pohyb zlepšil oproti tomu, jak hrával na dřívejších Grand Slamech. Teď ale byl krátký na smeč Fonseky, který tím zakončil celou výměnu. Na 30-30 a viděli jsme asi jednu, řekněme, z typických situací, kdy Fonseca bude hodně tlačit z forehandu. Otevře si kurt, pak zahraje na druhou stranu a bude to celé o tom, jestli Jakub Menšík bude ochotný a schopný uběhat ty výměny, aby si případně došel pro nějakou chybu. Fonseca zdá se mi zatím o poznání agresivnější, byť těch gemů nebylo odehráno příliš. Teď je to 30-30, hraje se na centrální dvorci Filipa Chatriera se zataženou střechou, navzdory tomu, že svítí sluníčko, ale už organizátoři si asi spočítali, že kdyby mělo znovu hrozit nějaké dešťové přehánky, tak už je lepší tu střechu mít rovnou zataženou, takže se hraje v trochu specifických podmínkách. Fonseca si pomohl bodem z podání, takže má teď gamble, může odskočit do stavu 2-1 a zatím, chce se mi říct, tak nějak podle plánu se vyvíjejí ty gemy, byť Menšík vedl 30-0, od té doby to ale v podstatě vůbec neměl v rukou. Teď výborný return Jakuba Menšíka, který se teď přibližuje k síti a Fonseca ho prohazuje, respektive hraje pod nohy, tentokrát úspěšně a je to 2-1 pro mladého Brazilce. Jakub Menšík to udělal správně, po backendu po čáře si naběhl k síti, ale nebyl tam dostatečně rychle, respektive spíše by se slušilo říct, Fonseca zkrátka zareagoval v tlaku naprosto znamenitým způsobem a tak vede 2-1.
8: Nymburští basketbalisté dokázali vyhrát úvodní finále Národní basketbalové ligy. Porazili Pardubice o 8 bodů, konkrétně 81-73. Hraje se na 4 vítězství. Druhý zápas v Nymburce je na programu zítra znovu od 18 hodin. V dalších zápasech v zahraničních soutěžích to z českého pohledu je nejdůležitější a nejzajímavější ve Španělsku, kde Barcelona s Janem Veselým a také Tomášem Satoranským hraje na palubovce Mursii a od úvodu tam vysoko vede, aktuálně o 24 bodů, tedy výsledkem 82-58. Jan Veselý se na tom podílel 10 body a 4 doskoky. Tomáš Satoranský má na svém kontě 4 body. Oba dva Češi nastoupili až v průběhu zápasu a nebyli v základní sestavě svého celku. V dalších soutěžích v úvodním semifinále v Francii, Paříž, kam se za chvíli vrátíme. Na konci úvodního poločasu vede nad Cholet o 4 body, 46-42. A ve čtvrté čtvrtině v úvodním tureckém semifinále je to nerozhodně mezi Başaktaşem a Bakçeşehir'em, tedy 67-67. Zpátky do Paříže, ne na ten basketbal, ale na tenis. Čtvrtfinále Menšík Fonseca a náš tenisový expert David Prouza.
11: A Jakub Menšík, zahajující na servisu další gem, prohrává 1-2, ale podává, takže všechno zatím jak tak podle zvyklostí tenisových. Fonseca si teď pomohl nebývale dobrým backendem, kterému nedal žádnou rotaci, ale o to větší přesnost a rychlost. Dostává se do náskoku 15-0. Jakub Menšík v téhle výměně nakonec tahal za kratší konec, byť do ní dobře vstoupil, pomohl si pěkným prvním servisem. Fonseca ukazuje, že i v té mezihře je velmi silný, nejenom když podává, ale zároveň i na returnu si umí velmi rychle vytvořit dobrou pozici. Jakub Menšík tady teď prohrává 0-15, Fonseca zase velmi daleko za základní čarou, krásný rok trefený Jakubem Menšíkem, který teď hraje forehandový snad vítězný balón, ještě že tak, pěkně to nakonec zkrátil, Jakub Menšík nehrál tak dlouze a Fonseca, který začínal na returnu 4 metry za čárou, tak už nestihl doběhnout dopředu a ten balonek mu vlastně spadl dvakrát, což by se určitě nestalo, kdyby stál třeba o metr blíže k Jakubu Menšíkovi. Takhle je to 15-15, Menšík ale trefil opravdu úplný roh, dobrý úhel, pěkná rotace, stejně si ještě musel to uhrát přes další forehandový volej. No, čeká ho opravdu těžká práce Jakuba Menšíka. Teď bod z podání do backendu Fonseky, zase na téčko pro změnu od Jakuba Menšíka, dobrý první servis, 30-15, český tenista otočil tenhle ten servisový gem. A za malou chvíli půjde servírovat zleva na Joao Fonseku. Zatím centrální dvorec Filipa Šátriera asi není obsazený úplně stoprocentně. Volné sedačky jsou vidět, ale samozřejmě je také úplný začátek zápasu. Troufnu si tvrdit, že na konci prvního setu už bude úplně narváno. Servis Jakuba Menšíka, který si ho zopakuje, protože dotyk s páskou znamená, že empireový sudí hlásí dotek sítě, takzvaně net, nebo minimálně v angličtině se to takhle hlásí. Takže Jakub Menšík má znovu první servis za malou chvíli, bude podávat zleva na Fonseku, který opravdu stojí nebývale daleko. Tohle byla neuvěřitelná lajna od Jakuba Menšíka. Další ESO, další přímý bod z podání a je to 40-15. Jakub Menšík a servis, to je prostě dobrá kombinace. To je věc, které nechcete čelit, pokud vyloženě nemusíte. Joao Fonseca musí, ale v tuhle chvíli se taky musí smířit s tím, že stav je 40-15 pro českého tenistu. Tenis, ten teď rozehrává Jakub Menšík krásně do backhandu, nicméně Fonseca se do té výměny vrací. Teď útočí z forehandu, respektive neútočí, ale ani se nebrání, je to tak něco mezi. Jakub Menšík teď pěkně podsekl backhandový slice se spodní rotací, ale nevešel se na čáru těsně, ale přeci jenom nevešel. Takže 40-30. Pořád mě napadá s ohledem na to, jak daleko za základní čarou stojí Joao Fonseca, jestli by se někdy Menšíkovi nevyplatil servis spodem krátký za síť, to co tady dělal Corentin Moutet Vítu Kopřivovi v prvním kole a dělal to velmi úspěšně, ale samozřejmě tíha okamžiku a prestiž tohoto zápasu asi spíše hrají v to, že Jakub Menšík tohle dělat nebude. Navíc on to ani ve svém repertoáru nemá, takže bylo by to, ale o to větší překvapení samozřejmě. Teď si ale Fonseca přichází velmi blízko k základní čáře, je povzbuzen tou minulou výměnou, ale je zatlačen Jakubem Menšíkem, který následně hraje do protipohybu, přibližuje se k síti, backendový volej první úspěšný, druhý už ne. Fonseca velmi dobře zareagoval na pohyb Jakuba Menšíka a zareagoval taky skvěle na to, že dostal balon pod nohy na backend, ale přesto vypálil velmi dobrou lineu. a na to už Jakub Menší byl krátký, takže 40-40 a první zase, nebo ne první, ale ještě o vážnější komplikace pro českého tenistu. V tom prvním gameu prohrával 15-30, budíš, ještě to otočil. Teď je to schoda a samozřejmě každá chyba už vede k breakballu pro soupeře. Jakub Menšík versus Fonseca z Brazílie, servis tentokrát z endskurtu do forehandu. Jakub Menšík se u sítě přibližuje, hraje smeč, ale do středu, Fonseca tam byl, ale nepřehodil balon přes síť. Trochu zatím je to takové, že Jakub Menšík se nadře, na to, že servíruje skvěle, tak nedělá tolik bodů, jak by se dalo čekat, musí si to ještě uhrát a ta smeč byla velmi těžká pro českého tenistu. Poradil si s tím výborně, takže teď gameball na 2-2 pro Jakuba Menšíka, ale je to velká práce na každé výměně s ohledem na to, že se hraje na 3 vítěz sety, tak to samozřejmě není nic příjemného pro ani jednoho z tenistů samozřejmě, kteří ale jsou mladí, sil fyzických by měli mít dost. Zároveň Menšík na kurtu během letošního Roland Garros určitě strávil víc času než João Fonseca. Ten teď hraje forehand křížem, ne tak tvrdý, jak by se očekávalo, ale stačí to na to, že jako Menšík chybuje sám a tak je to schoda a ta komplikovanost servisového gemu Jakuba Menšíka pokračuje, zase schoda, zase musí český tenista minimálně přes další dva fifteeny bojovat o zisk svého servisového gemu. João Fonseca připravený, zase skoro přilepený na té zadní plachtě na centrální dvorci Filipa Chatriera, returnovat ránu Jakuba Menšíka, která velmi pravidelně chodí zatím na jeho raketu. Teď je to znovu velmi velká bomba Menšíka, ale přímo do forehandu Fonseky a už je to tady. Fonseca si velmi dobře pomohl returnem, ale následně Menšík na volej přesnější než před pár okamžiky. Ukončil to takovým zkráceným backendovým volejem ven z kurtu a máme zase gameball pro Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále Roland Garros. Pak ještě český volejem ven z kurtu a máme zase gameball pro Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále Roland Garros. Pak ještě český tenista gestikuloval, nevím.

0: bude podávat znovu přes první servis zleva. Fonseca zatím tedy opravdu čte dobře ty servisy. Když může, tak se mu to daří. Teď zase velmi dobře, ale Benčík zatlačil pěkně do backendu. Fonseca jen tak, ale backend přehodil přes síť. Teď se brání podseknutým úderem. To by Benčíkovi mohlo sedět, ale zatím celodvorcová hra od základní čáry. Nejsem si jistý, že to je věc, kterou Jakub Benčík chce hrát dlouhodobě, ale teď se mu to vyplatilo. Fonseca chybuje z forehandu, hraje docela velký out a tak máme srovnáno 2-2 v prvním setu v souboji dvou velmi stále mladých tenistů. Nebál bych se říci generačních talentů Joao Fonseca a Jakuba Menšíka, Brazilec o rok mladší než český tenista, ale přece jenom je to stále ještě všechno hodně na začátku, takže jejich kariéry, myslím, takže říkat generační talent, on se to říká velmi často o sportovcích, kteří jsou mladí, kteří jsou úspěšní, ale myslím si, že dříve nebo později se tahle slova moje prostě potvrdí. V tuhle chvíli můžu potvrdit to, že to je 2-2, trochu pauza. Joao Fonseca za Sudého Gemu běžel na svoji lavičku, možná si vyměnit raketu, a v tuhle chvíli už by měl být připraven servírovat. Trochu se to protahuje, ale to nám na Radiožurnálu Sport nevadí. Můžeme se teď už zase plně soustředit na to, co bude brazilský tenista předvádět od základní čáry. Z tribun mu kdesi, nevím přesně kde, ale přeje určitě i Gustavo Kerten, vítěz Roland Garros a teď si myslím, že trojnásobný a asi největší brazilská ikona, pokud jde o tenis, a fandí samozřejmě Fonsecovi, to je jasné. Jakub Menšík teď si popošel trochu k základní čáře, protože Fonseca, jak jste mohli slyšet, se netrefil dobře do prvního servisu, do druhého už ano. Menšík hezky zatlačil svého soupeře, ale Fonseca opravdu na tom forehandu nejenže skvěle útočí, ale on i skvěle reaguje a je to těžká, těžká práce pro Jakuba Menšíka, který teď ale slaví zase úspěch s delší výměnou a Fonseca ji zakončuje backendem do poloviny sítě, 15-0 pro českého tenistu. Ale bude to, a opravdu se opakuji, ale bude to trvat. Prostě každý bod bude trvat. Není to tak, že by Jakub Menšík si připravil situaci a na dva údery zamázl. To už opravdu ne. Několikrát to takhle dělal třeba v souboji s Andrejem Rubliovem v tom minulém kole, ale přeci jenom s Fonsecou je to zase úplně jiný zápas. Fonseca se velmi dobře pohybuje. Teď podává zleva na Jakuba Menšíka opatrně i do backendu. Teď se snaží přes backendový úder po léně sám zatlačit svého soupeře a to jsou to zase ty obrovské rány z forehandové strany od Joao Fonseca, ale Menšík se zatím dobře brání. Čopované backendy slaví svůj úspěch. Tohle byla lajna. Fonseca se trefil přesně na lajnu 15-15. Dobře to myslel Jakub Menšík. Zase chtěl donutit svého soupeře k chybě. Nestalo se. Fonseca trefil lajnu, ale zároveň samozřejmě, když bude hrát takhle přes k lineám, tak zákonitě musí přijít ty nevinucené chyby. Teď to ještě není tak důležité. V koncovce první sady, nebo druhé, nebo třetí, by to samozřejmě bylo o poznání příjemnější. Teď tedy Fonseca za stavu 15-15 a 2-2 bude servírovat znovu na Jakuba Menšíka. Jakub Menšík připraven teď také už docela daleko za základní čarou, trochu napodobil svého soupeře, bude přijímat, dostal to na tělo, podsekl to z forehand, z backendu jenom jednou ruč, ale dobře si přitáhl Fonseku k síti, teď běží tam sám a prohazuje brazilského tenistu krásným backendovým čopovaným úderem křížem. 30-15 Jakub Menšík, zatím variabilnější, řekl bych, pokud jde o úderovou pestrost, ale i Fonseca se pak umí vyhecovat ke krásným změnám rytmu, i on umí hrát velmi dobré stopbaly, to je věc, kterou vrátil do světového tenisu Carlos Alcaraz a teď jakoby trochu určil trend a všichni ostatní tenisté ho vlastně tak trochu napodobují, ať už vědomě nebo nevědomě. Dobrý return Menšíka a velká chyba od Joao Fonseca z forehandu a znamená to, že jsou tady breakboly. První breakboly v zápase a rovnou dva pro Jakuba Menšíka za stavu 2-2 v prvním setu, kdyby samozřejmě byla vítaná pomoc od Joao Fonseca, který teď to přehnal prostě s agresivitou, měl plnou víru ve svůj úder, ale ten ho tentokrát nepodržel. Takže až se publikum trochu vytleská, tak se začne hrát. Fonseca na nic nečeká, servíruje kam do forehandu Menšíka, tento vybírá k základní čáře, takže zůstává ve výměně a teď se pokusil prohodit Fonseku. Dobře viděl, že se Brazilec přibližuje k síti, ale vzal to přes tu část pásky nebo část sítě, která je vyšší a ten balon se bohužel nepřehoupil přes pásku, takže první breakball je pryč, ale dobré znamení vidím v tom, že Jakub Menšík si všímá toho, kde se jeho soupeř pohybuje. Někdy je ten tenista opravdu zavřený hodně sám do sebe a nesleduje, jak se soupeř hýbe. Jakub Menšík o tom sám mluvil v souboji s Argentincem Navonem, že to tak trochu měl a vlastně i Deminorem okolo později. Teď je český tenista pod tlakem, ale může si jít sednout na svoji lavici s vědomím, že prolomil servis Joao Fonseca. Dostává se do náskoku 3-2, protože Fonseca zapsal další nevinucenou chybu ze svého silnějšího úderu. Jakub Menšík poprvé prolomil servis svému soupeři, po přestávce půjde podávat za stavu 3-2.
1: Dílčí úspěch pro českého tenistu po té přestávce přibližně minutové se znovu vracíme do...

0: Paříže. Teď krátká zpráva, která teoreticky s tenisem i může souviset, byť se týká fotbalu. Rozhodčím na nadcházejícím fotbalovém světovém šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku bude pomáhat systém videorozhodčího, chcete-li VAR, s posuzováním offsideů přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných offsideových postaveních do sluchátka, aby mohli okamžitě přerušit hru a nemuseli čekat na přezkoumání během přerušení. Zástupci FIFA představili novinářům technologické novinky během dnešní online prezentace. Asistenti rozhodčích budou nadále v případě nejistoty čekat na dohrání situace, ale nově jim právě může i hned pomoci videorozhodčí. Díky pokynu z centrály VAR v Dallasu mohou odmávat offside s minimálním zpožděním a ještě před dokončením akce. Uvidíme, jak tohle samozřejmě budou využívat. V tenise se samozřejmě využívá takzvané jestřábí oko, ale druhý Grand Slam sezóny se hraje na antuce a tam ten otisk míčku bývá zpravidla naprosto jednoznačný. Zatím otisky míčku, co se týče úderů Fonseky, často za čárou, Menšík vede 3-2. Vracíme se na šestou hru čtvrtfinále tenisového Roland Garros, Menšík Fonseka za Davidem Prouzou.
1: Český tenista vede 3-2, servíruje první podání nepřesné, pokud je Martin o té stopy i míčku, tak většinou to bývá jasné, ale už několikrát jsem si říkal, že bych se hodně zapotil, kdybych měl rozhodovat o těch často velice těsných autech, někdy opravdu ten rozdíl, jestli se ještě míček dotýká leny nebo ne, je malinkatý a v tu chvíli se to jestřábí oko samozřejmě hodí, byť je tady spíše jako pro, řekněme, potvrzení rozhodnutí samotného a ne jako faktor, který by sám vydával ty verdy. Jakub Menšík vede 15-0 a 3-2, potom co Fonseca dal další nevinucenou chybu, celkem jednoduchou. Teď výborný servis Menšíka, ten se přibližuje k síti, hraje forehand z voleje přesně do míst, kde je Fonseca, takže výměna pokračuje a Fonseca slaví úspěch. Tohle Jakub Menšík takzvaně nevypočítal dobře, měl to po prvním podání nalité na něco mezi forehandem a smečí, zvolil spíše forehandový volej z horní rotací, ale zahrál to přesně do míst, kde byl João Fonseca a už jsem mluvil o tom, že on opravdu umí reagovat tím svým forehandem velmi dobře, je to krátký švih, žádný velký nápřah, takže se dostal do hry a následně už to měl jednodušší. Jakub Menšík u sítě byl víceméně jako takový živý terč, Fonseca zahrál vedle Menšíka, to je samozřejmě dobře pro českého tenistu, protože často bývá nejjednodušší napálit soupeře přesně stojícího na síti. Jakub Menšík se teď pomáhá fenomenálním forehandem a následně smečí, zakončuje tuhle výměnu. Forehand, který si na backendové straně Menšík oběhl, zahrál to těsně na síti ven z kurtu a Fonseca už se vzmohl vlastně jenom na takový lob, který nebyl úplně dokonalý a Jakub Menšík ho velice přesvědčivě zasmečoval. Věc, kterou tady musel hodně natrénovat Petr Nouza ve čtvrtfinále debla, kdy jejich soupeři, Nouza hrál s Oberleitenem z Rakouska, jejich soupeři boleli s Vavasorem, výborně returnovali všechno nahoru, pořád museli smečovat Nouza s Oberleitenem. Nakonec jim to nevyšlo, byť měli dva matchboly. Zpět k Jakubovi Menšíkovi a další jako přeskopírák forehand z backendové strany oběhnutý. Jakub Menšík se dostává do vedení 40-15 a zatím můžeme určitě konstatovat to, že vstoupil český tenista do utkání dobře. Na druhou stranu musíme také připomenout, že i Novak Djokovic vstoupil do souboje s Fonsecou výborně, vedl 2-0 na sety, ale Brazilec prostě se rozehrál až v těch pozdějších fázích zápasu a nakonec byl lepším hráčem. Teď Jakub Menšík se snaží o to, aby byl sám lepším hráčem v této výměně a daří se mu to. Fonseca se nechal vyprovokovat k útoku z forehandu, těžce přestřelil základní čáru, takže 4-2 pro Jakuba Menšíka, kterému od té doby, co prohrál 0-6 s Deminorem ve třetím kole, respektive ve čtvrtém, tak se mu velmi daří začátky zápasů. Povedlo se mu to s Rubljovem, teď se mu to daří s Fonsecou, takže se silnými soupeři od té doby, co porazil Deminora, Jakub Menšík trefuje ty začátky, dobře se mentálně nastaví a od začátku zápasu tedy má mírnou výhodu v podobě jednoho breaku. Servíruje Fonseca, ven z kurtu, Jakub Menšík pěkně forehandem po čáře, tu výměnu rozehrává, teď si zkracuje, krásně ten zkraťas prošel, procítil Jakub Menšík a hlavně, co je to nejdůležitější, on ho výborně schoval, takže Fonseca se ani nerozběhl. 15-0 pro českého tenistu, dlouho byl Menšík pro mě v takové té kategorii velkého ranaře, hráče, který hodně střílí, ale třeba se mu úplně nechce běhat a nevolí úplně někdy překvapivá řešení od nějaké minulé sezóny. Si myslím, že Jakub Menšík na tom hodně zapracoval. Na fyzické kondici rozhodně, protože zvládá teď pětisetové zápasy mnohem lépe než dříve, ale hlavně na té variabilitě. Tohle byla opravdu ukázková práce od Jakuba Menšíka. Zpět k zápasu. Fonseca tlačí z forehandu, Jakub Menšík čopovaným forehandem tentokrát neuspěl. Kdyby ano, byl by Brazilec v problémech, protože ten míček letěl těsně nad páskou a znamenalo by to, že by musel Fonseca hrát ze spoda nahoru a v tu chvíli by Menšík měl určitě převahu v té výměně, ale to se nestalo. Menšík trefil pásku. Takže je to 15-15, ale dobré je, že Jakub Menšík na returnu se dostává do výměn. To je vždycky první krok k úspěchu. Teď Fonseca hraje do backendu Jakuba Menšíka, ten přečetl stranu, nicméně už neodhadl tu rychlost, nebo zkrátka neskrotil ten balonek tak dobře, takže chybuje z backendu. Je to 30-15 pro João Fonsecu. V době, kdy se nachýlila 9. hodina večer, takže za malou chvíli budeme také informovat posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství. Do té doby můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Fonseca si teď otevírá kurz. Jakub Menšík byl trochu, řekněme, odskočený na jedné straně dvorce, ale vydržel v té výměně a teď může sklízet ovoce. Krásný útok Jakuba Menšíka z forehandu a srovnáno 30-30. Je velmi dobře, že se hraje hodně během servisových gemů Fonseky a méně při servisových gemech Jakuba Menšíka. To je samozřejmě naprosto klíčový faktor. Jedem teď z boxu Tomáše Josefuse se ozval hlas, to je trenér Jakuba Menšíka. Velice jednoznačný příkaz. Josefus musí být zatím spokojený s výkonem svého svěřence, který má dobré načasování, dobrý rytmus a zatím, nechci to zakřiknout, ale dobře čte servisy João Fonseky. Brazilec podává za stavu 30-30 a tohle je velký out. Jakub Menšíko i tak skrotil backendem a poslal krásný, možná vítězný úder, kdyby se hrálo na stranu brazilského mladého talenta. Druhé podání, Fonseca do toho praštil jako blázen, ale dostal to od Menšíka hned zpátky. Ten tentokrát zkracuje ne tak dokonale, ale stačí to na prohození, stačí! Parádní práce od Jakuba Menšíka, který si přitáhl Fonseku k síti. Tento forehandem křížem zkoušel ukončit, ale Menšík tam byl, nastavil raketu, zahrál po čáře a Fonseca se z tenisty proměnil v diváka na chviličku. Za malou chvíli už to zase bude servírující hráč, který ale čelí breakballu. 2-4 z pohledu Fonseky a 30-40. Jakub Menšík na returnu obecně v tomhle turnaji zatím velmi, velmi silný. Řekl bych, že možná nejlepší. Samozřejmě po té parádě, kterou dělá na servisu, ale celkově na returnu na Roland Garros 2026 Jakub Menšík opravdu naprosto skvělý. A teď Fonseca fenomenálně střela přímo ven z kurtu do růžku a pak už otevřený kurt a vítězný balón z té oblíbenější forehandové úderové části a je to tedy 40-40, ale to až tak Jakubovi Menšíkovi nemusí vadit, protože pořád má break nahoře a pořád hraje s vědomím, že může trápit soupeře na vlastním příjmu, což je prostě perfektní. 4-2 vede Jakub Menšík, je to schoda a João Fonseca servíruje teď na českého tenistu, posílá mu to na forehandovou stranu s letmým dotykem čáry, je to ESO od João Fonseky a je to gamble, Fonseca může snížit na 3-4, nicméně pořád platí, že v tomhletom gemu si to musí Brazilec takzvaně uhrát sám a Jakub Menšík mu dává velmi málo bodů zadarmo. Velmi dobrý vstup českého tenisty a teď už za malou chvíli také informace pro posluchače Radiožurnálu ve zpravodajství. Jakub Menšík vstoupil dobře do utkání, vede 4-2, teď už je to 4-3, protože Fonseca si podržel vlastní servis, byť čelil dalším breakballu. Jakub Menšík ale vstoupil lépe do tohoto utkání, po výměně stran za stavu 4-3 půjde servírovat. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu Sport ale tento přímý přenos na chvilku přerušíme, protože jak zaznělo od Davida Prouzy, teď je ta výměna stran. A tak si připomeneme jedno jméno, Manny Malhotra. Pamatujete si ho? Hokejista, kdo se odvážil hrát videohry s tématikou hokeje na přelomu století, určitě si tohohle toho hokejistu nějakým způsobem zapamatoval. V NHL strávil 16 sezon, hrál skoro v 1000 zápasech. A proč o něm teď mluvíme? No, protože se stává novým trenérem hokejistů Vancouveru a to od té příští sezóny NHL. Někdejší hráč právě Vancouveru na lavičce vystřídá Adama Fúta, který s mužstvem i s Čechy Hronkem a Filipem Chytilem skončil v základní části poslední a v květnu byl po nevydařeném ročníku odvolán. Adam Foot, kdo hrál znovu videohry s tématikou hokeje, spíše si ho než do Vancouveru zařadí do Koloráda. Ve vysílání Radiožurnálu Sport teď ale míříme znovu zpátky na tenisové Roland Garros. Když se řekne tenisové Roland Garros, už zmíněný Gustavo Kuerten je asi tím nejvýraznějším Brazilcem, kterého si můžete pamatovat. pamatovat stejně jako třeba Argentince Gaudia či Kaňase. Ale to jsou jména minulosti, teď zpátky k současnosti a budoucnosti, kterou nejspíš pro tenis jsou jak Jakub Menšík, tak také João Fonseca. Hrají proti sobě ve čtvrtfinále, sleduje to David Prouza.
1: Já ti, Martine, děkuju za tuhle exkurzi do minulosti na Kaňase s Gaudiem. Už bych si asi zas tak často nevzpomněl, takže děkuji. Teď se hraje první set čtvrtfinále Roland Garros mezi Menšíkem a Fonsecou. Český tenista vede 4-3, zahájil na servisu ale chybou, takže je to 0-15. Ale platí to, že získal první break v tomhle duelu s Joaem Fonsecou, s 19-letým nadějným, stále velmi mladým tenistou. Vede tedy 4-3, ale teď tedy nepříjemný stav v podobě stavu 0-15. Teď Jakub Menšík podává ven z kurtu, Fonseca to vzal přes jednoručný backhand, jenom to tak podsekl, hodil to nahoru a Jakub Menšík si to pohlídal u sítě. Velmi dobře, Jakub Menšík ten přibližovací volej, který zahrál, tak trefil opravdu hodně na velké riziko, ale bylo to ještě v kurtu, takže výborná práce, ale celkově je to samozřejmě ošimetné v tom smyslu, že až to bude třeba ve třetím nebo čtvrtém setu, pokliže se bude hrát tak dlouho, tak trefovat tyhle ty voleje z horní rotací v pohybu při cestě k síti, není to žádná legrace. Teď trefil Jakub Menšík dobře první servis, Fonseca zahraje na čáru přímo, takže se musí pokračovat, zároveň umí sám zatlačit z forehandu, také to dělá, teď je trochu opatrnější, Jakub Menšík tady přepíná, hraje forehand poleně do backhandu Fonseky, pak tlačí znovu brazilského hráče, ta výměna ještě stále v plném proudu, Fonseca trefil už snad druhou lineu v téhle výměně, rozbíhá se Jakuba Menšíka, ten se zatím brání a pod velkým tlakem teď od Joao Fonseky, ale stále ještě ta výměna drží, Jakub Menšík je v ní ve hře. Teď zahrál zase skvěle, ale do forehandu Fonseky ten přepnul z obrany do útoku a teď udělá co? Od základní čáry chce smečovat kam? Smečuje do středu hřiště. Menšík to ještě vybral. Znovu výměna, rozhodně nejdelší v celém zápase. Tlak Menšíka teď z backhandu po lajně. Ještě jeden. Fonseca už to nestihne, respektive stihne, ale zahraje do autu. Nejkrásnější výměna zápasu, nejdelší výměna 100% tohoto utkání, kterou získává Jakub Menšík v klíčový stav 15-15. Parádní práce od českého, ale i brazilského tenisty, to si pojďme říci. Ale viděli jsme tam jeden moment, který bude extrémně důležitý v budoucích fázích tohoto duelu. V momentě, kdy Fonseku zatlačíte, můžete zahrát opravdu skvělý úder do forehandu. On je schopný, pakliže je tam a dosáhne na ten balón, on je schopný opravdu v absolutně ztracené situaci vystřelit takovou bombu, má takovou kontrolu ve své pravačce, že i když už to vypadá zdánlivě vyhrané, tak nakonec se může radovat soupeř, což v pokročilých fázích zápasu je extrémně demotivující. Teď je demotivující určitě i to přijímat servis Jakuba Menšíka, protože ten připisuje další eso ven z kurtu. Fonseca se tam v podstatě ani neobtěžoval sáhnout, protože to byla taková pumelice, že to nemělo smysl a tak Brazilec možná ušetřil trochu sil a v tuhle chvíli Jakub Menšík vede 4-3 a 40-15. To je samozřejmě ideální pozice pro servírujícího Čecha, který hraje teď do forehandu Fonseky, ten hraje dlouhý out a je to 5-2 by to bylo ještě hezčí, ale je to 5-3 s jedním breakem v zádech, Jakub Menšík vede na začátku zápasu a věřme, že na konci prvního setu, protože v tuhle chvíli je to už jenom o jeden game nebo jeden game potřebuje Jakub Menšík, tak proč ne třeba ten servisový João Fonseky, který se teď chystá na základní čáře, ještě si otře celou tu lineu s podrážkou svých bod, tak aby byla čistá. Je to takový rituál, který dělá v podstatě každý tenista a v tuhle chvíli už Fonseca podává do backhandu Jakuba Menšíka opatrněji, ten opatrněji returnuje, následně Fonseca jde do velkého útoku z backhandové strany, krosový úder a nesl své ovoce. Fonseca vede 15-0, Jakub Menšík tam byl na natažených nohou, respektive rukou a tím pádem tu kontrolu měl nulovou a zahrál také adekvátně špatný balón, ale musíme říci, že tohle byla chyba vynucená, takzvaná, kdy víc udělal soupeř, protože jste chybovali. Teď Jakub Menšík málem zreturnoval skvělý servis Fonseky. Byl by to určitě dobrý úder. V tu chvíli by Brazilec neměl možnost zabíjet ten balon dál, ale páska zastavila cestu balonku z rakety Jakuba Menšíka, takže je to 30-0 velmi záhy. Nicméně stále je to 5-3 pro českého tenistu. Tenhle gem není zdaleka tak důležitý jako ten příští. Teď Jakub Menšík z backendu hraje delší return. Fonseca hraje po lejně a tohle byla zase výstavní rána, kterou trefil velmi rychle po dopadu míčku, takže Jakub Menšík tam, i kdyby byl, kdyby doběhl, tak by to stejně pravděpodobně nevybral. Krásně trefené přímo na lajnu, řekl bych spíše vnější dotek lajny toho balonku s lajnou. Neuvěřitelná věc. a takhle budeme chválit Joao Fonseku ještě mnohokrát. Zároveň pochopitelně, pokud máte takovou ránu ve své pravačce a hrajete tyhle forehandy, tak přijdou i chyby. Fonseka teď jednu zapisuje za stavu 40-0, je to tedy 40-15. Jakub Menšík si teď v klidu a zadarmo došel na druhou stranu dvorce a ještě třeba může usilovat o to, aby zdramatizoval vývoj tohoto gemu, kdy servíruje Joao Fonseka. Pěkná rána Menšíka z returnu, kdy to zaskočilo určitě hodně Fonseku, ale následně Menšík chybuje z backendu, jde si sednout. Podstatné je, že vede 5-4 a po přestávce půjde servírovat na zisk prvního setu.
0: Přesně tak, pro Jakuba Menšíka podstatný moment v tomto zápase. Připomeňme si, že podstatné momenty byly třeba i v úvodním utkání Národní basketbalové ligy, tom finálovém utkání, ve kterém nymburští basketbalisté dokázali zvítězit nad Pardubicemi 81-73. Nymburk zvítězil vlastně v úvodních třech čtvrtinách, jen v té poslední byly Pardubice lepší, získali poměrem 16-11. Ale Nymburk si zvláště během první poloviny zápasu vypracoval dost důležité vedení, místy až 12-bodové, no a s tím tedy dokázal Pardubice porazit. První vítězství má Nymburk v úzovkách v kapse, tedy na svém kontě, ale k celkovému titulu potřebuje výhry 4. Druhý zápas se bude hrát zítra od 18 hodin. Podstatné je také zmínit, že Nymburk to je hegemon posledních možná už vlastně dvou dekád české nejvyšší basketbalové soutěže, no a v tom letošním playoff zatím neprohrál ani jednou, ať už čtvrtfinále, anebo semifinále, ovládl výsledky 4-0, zatímco Pardubice zvláště v té semifinálové sérii s Brnem prohrávali už 0-2 na zápasy, potom ale 4 výhry za sebou, no a teď tedy další porážka na jejich kontě. Další šanci, říkal jsem to, mají zítra od 18 hodin. 21 hodin, 11 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport, zpátky na tenis, zpátky do Paříže, zpátky na čtvrtfinále tenisového Grand Slamu mezi Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsekou. Komentuje David Prouza.
1: Jakub Menšík vstoupil dobře do toho servisového gemu, v gemu, který je desátým v pořadí. V prvním setu Jakub Menšík vede 5-4, teď 15-0, zahrál krásný plochý backhand, který skoro neodskočil. Fonseka byl daleko za základní čarou a to znamená, že už to hrál těsně nad zemí a už to nedokázal zvednout, takže 15-0. Teď ještě úprava liney v podání Jakuba Menšíka, pak takové poklepání rámem rakety o podrážku a ještě jedna úprava liney, tak to je trochu delší rituál, který si teď dopřává Jakub Menšík. Trošku mi to připomíná, jako když brankář bruslí ve svém brankovišti před začátkem zápasu, myslím tady hokejový brankář, pochopitelně. Teď už všechno v pořádku, nicméně v pořádku nebyl první servis Jakuba Menšíka, takže potom martýriu dlouhém upravování čáry, čištění čáry, přichází servis číslo 2. Jakub Menšík hraje na lejnu přímo, to bylo neskutečně přiriskované, ale povedlo se a nakonec je to 30-0 pro Jakuba Menšíka. Byť ten obraný úder Fonseky nechybilo mu mnoho a mohl být na druhé straně a tam by Menšík byl v problémech, ale znovu připomenu, s jakou, řekněme, zuřivostí se pustil teď Menšík do druhého podání. To byla naprostá hrana dotyku s lajnou, obrovská bomba a jenom ukázka toho, jak rychlý tenis v poslední době bývá. Teď český tenista zprava za stavu 30-0 servíruje do pásky, od které ale ten míček končí na půlce Jakuba Menšíka, takže zase jenom druhý servis. Jakub Menšík teď opatrněji do backendu Joao Fonseky, ale s o to větší rotací. Další krásný úder od Jakuba Menšíka z forehandu a pak chyba. Připravil si to hezky, respektive měl záměr rozběhat si Fonseku z prava do leva při pohledu z komentátorské stanice nebo stanoviště Radiožurnálu Sport, ale nakonec se mu nepovedlo dostat ten druhý forehand v pořadí už přes síť. Takže 30-15, k tomu 5-4, pořád velmi, řekněme, solidní start do zápasu pro Jakuba Menšíka, který servíruje teď na střed hřiště. Fonseka jen tak, takže se brání, ale ubránil a teď výborně Jakub Menšík ještě jednou u sítě. Tohle neskončí ještě bodem Joao Fonseky, nebo ano, neskončilo. Je to skvělá zpráva teď pro fanoušky českého tenisu. Jakub Menšík ustál tuhle výměnu naprosto elegantně, byť byl v problémech, byť byl pod tlakem, tak to nakonec dopadlo dobře a jsou tu setboly pro Jakuba Menšíka, který je v tuhle chvíli blíž Zisko blizoučko. Zisku první sady v tuhle chvíli asi pravděpodobně nějaké potíže s technikou, co se týče zvuku z kurtu Filipa Chatriera, snad se to za chviličku spraví. Jakub Menšík teď přes první podání ještě půjde servírovat, takže musí chvíli ještě odložit ty potenciální oslavy zisku první sady. Jakub Menšík podává na João Fonseca servis do backendu, zase s dotykem pásky pro změnu, takže se to ještě protahuje. Český reprezentant v tuhle chvíli je na tom velmi dobře, ale ještě potřebuje 1-15. Jakub Menšík versus João Fonseca, český tenista podává do backendu Brazilce, tento hází krásně. Chtěl jsem říct pod nohy Fonseky, ale Jakub Menšík pak zareagoval chybou, a to docela značnou, takže první setball je pryč. Ještě jeden, ale Jakub Menšík má k dispozici 40-30 a 5-4 a ideálně první servis. Ten by teď určitě český tenista potřeboval a věřme, že se ho dočká na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Zvuk by měl být zpátky, dobré zprávy, snad je všechno v pořádku. Servis Jakuba Menšíka kam? Do středu. Fonseca se tam natahoval, Menšík běží k síti, hraje forehand po čáře a první set získává český tenista. 6-4 pro Jakuba Menšíka, který stvrdil ten jeden break v tom celém prvním setu, vyhrává tedy první sadu a je o poznání blíže postupu do semifinále Roland Garros, ale samozřejmě je to ještě hodně dlouhá cesta. 6-4 v první sadě pro Jakuba Menšíka.
0: Vyhrát set, krásná věc.

0: První vyhrání z kapsy vyhání. No doufejme, že to neplatí, že to, že Jakub Menšík ve čtvrtfinále Roland Garros dokázal vyhrát úvodní set nad Brazilcem Fonsecou 6-4, neznamená nic špatného v setu druhém, třetím, doufejme, že už žádné další nebudou. Čtvrtfinále, Menšík Fonseca, komentuje David Prouza.
1: Bylo by to samozřejmě ideální. Teď už, kdyby to bylo na tři sety, tak bychom se nikdo určitě nezlobili. 1-0 na sety, to platí stále. Hraje se první gem druhé sady. Servíruje João Fonseca před malou chvílí. Zase krásná výměna, která měla všechno. Měla smeč od základní čáry, měla výborné údery, měla také neuvěřitelné zakončení od Fonseky, který zahrál krásný kraťas v momentě, kdy Menšík byl v podstatě asi tak metr a půl až dva za základní čárou, už tam nestihl doběhnout. Teď servis dobrý, dostatečně dobrý na to, aby donutil Menšíka k chybě, takže velmi rychle je to 40-0 v momentě, kdy podává João Fonseca, ale to samozřejmě teď není tak důležité. Samozřejmě Jakub Menšík se primárně musí soustředit na ty servisové gemy, které přijdou, které budou přicházet logicky, protože se oba hráči stále a stále střídají. 1-0 na sety, Jakub Menšík ten první vyhrál 6-4, teď má 3 gemboly João Fonseca při svém podání, aby se dostal do vedení 1-0 a poprvé tak vlastně vedl v tomhle utkání. Teď ještě trochu problémy s čárou, trochu problémy s míčky pro João Fonseca, ale teď už to půjde a my budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. João Fonseca právě získal první gem druhého setu, ale první sadu vybojoval Jakub Menšík, vyhrál 6-4, stačil mu k tomu jediný break. Po přestávce bude pokračovat český tenista za stavu 6-4 a 0-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Po přestávce budeme samozřejmě pokračovat i my. Tato přestávka po prvním gemu je zpravidla velmi krátká, proto jen krátká zpráva mezi jednotlivé gemy. Nová komise rozhodčích fotbalové asociace České republiky pod vedením španělského předsedy Carlose Gomeze už je kompletní. S bílými členy se staly Ivo Nádvorník, Lucie Vopatová a Martin Vlk, které dnes na svém zasedání schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Doplnili tak zmíněného Gomeze a Tomáše Bártu, nominant za ligovou fotbalovou asociaci LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, tedy v překladu první a druhou nejvyšší soutěž. Zpátky na tenis, zpátky na čtvrtfinále, hraje se druhý set, Menšík Fonseca a David Prouza je u toho.
1: Druhý set, ale první podání Jakuba Menšíka, které končí na pásce, zopakoval si ho Jakub Menšík, předtím to bylo prasátko s dopadem dobrým, takže teď už vlastně třetí podání v pořadí, ale druhý servis. Jakub Menšík hraje do forehandu Fonseky, ten tentokrát trochu opatrněji. Menšík tak se snaží zatlačit forehandem po čáře do backhandu Brazilce a to je věc, která funguje a věřme, že bude fungovat po celý zápas, protože jestli někde Fonseca je trochu slabší, respektive třeba ne tak dobrý, tak je to právě obrana z backhandu a tam určitě Jakub Menšík bude směřovat své údery od začátku zápasu. Je to celkem znát tady při pohledu z výšky z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, které je umístěné v pátém patře Filipa Šátriéra nebo arény Filipa Šátriéra. 15-0 vede Jakub Menšík, vede 1-0 na sety, ve druhém ztrácí 0-1, ale servíruje a zase přes druhé podání. To teď vyšle Jakub Menšík do boje, tenhle tenisák. Do backendu Fonseky krásně umístěné k čáře, takže Fonseca nemohl tlačit, ale následně z rozehry z mezihry už to zvládl skvěle a je to zase obrovská rána z forehandu. Velmi dobře kontrolovaná a velmi dobře umístěná, takže tam Jakub Menšík vůbec nestihl doběhnout. Je srovnáno 15-15, Menšík si bude muset určitě dát pozor v momentě, kdy se rozehrá ta výměna přes druhý servis a on nebude zrovna riskovat, byť to dělá často, tak v té mezihře může potom Fonseca velmi dobře zatlačit a je úplně jedno, že je v tu chvíli napříjmu. Teď velká rána Menšíka, ten se přibližuje k síti, zase hraje forehandový volej, není ještě vítězný, ještě bude muset hrát smeč, tohle možná měl nechat spadnout, byl by to out, takhle je to vítězná smeč. Ještě že tak, dobře, Jakub Menšík hrál smeč při couvání dozadu k základní čáře, přesto jí trefil výborně. Je to tenista, který je velmi vysoký, tedy přehodit Jakuba Menšíka může být velkým problémem. On měří totiž 1,96 cm k tomu. I tak se hodně nadřel při téhle smeči. João Fonseca ukazuje, že má velmi dobrý cit pro to hrát vysoko a daleko k čáře během mezihry a i z returnu. Teď je to ESO Jakuba Menšíka. Fonseca se chtěl jít podívat na tu stopu a pak si to rozmyslel a odchází na pravou polovinu kurtu a český reprezentant Jakub Menšík při svém servisu Má stav 40-15 a věřme tedy, že dotáhne další servis do úspěšného konce. 6-4 a 1-0 z pohledu českého tenisty. Servis Jakuba Menšíka ven z kurtu zase na lineu, out od Fonseky, který to neskrotil, tu ránu a rotaci od Jakuba Menšíka a je tu opravdu ten vyrovnaný stav 1-1. Jakub Menšík, mluvil jsem o tom před zápasem, v momentě, kdy mu půjde servis, kdy se bude moct opřít o tenhle úder, tak samozřejmě jen tak dál, protože může těžit následně z těch return nových gemů. Už to jedno udělal, respektive dvakrát si vybojoval breakbally, v jednom gemu je využil, teď tedy vede také díky tomu 1-0 na sety, stav 1-1, João Fonseca půjde podávat zprava na Jakuba Menšíka. 19-letý talent João Fonseca hraje také své velké čtvrtfinále. Není to jenom Jakub Menšík, který se setkává právě s tímhle typem nebo s touhle fází grandslamového turnaje. I pro Fonseku je to první čtvrtfinále. I proto bychom asi těžko v tomhle duelu hledali přímého favorita. Teď ale Fonseca si pomáhá také SM, byť to zatím není tak časté jako v případě Menšíka. Ale i Fonseca umí trefit dobré servisy. Předvedl to v souboji s Djokovicem, předvedl to v souboji s dvojnásobným finalistou Roland Garros s Kasperem Rudem. Teď trefil tělo, nebo směřoval ten servis na tělo Jakuba Menšíka. Český tenista, jak si to snažil oběhnout a posunout se, tak trefil kicks, který skončil až u diváků. To byla opravdu neuvěřitelná svíce, která nakonec spadla někam do nějaké páté, možná šesté řady. Takže 30-0. João Fonseca teď na servisu velmi přesvědčivý, ale samozřejmě už jednou nebyl a to je signál pro Jakuba Menšíka, že ten moment třeba přijde znovu. Možná ne v tomhle gemu, ale věřme, že někdy třeba v tom dalším. Teď Fonseca netrefil dobře první podání. Bylo to opravdu, řekl bych, o takových 30 cm za servis lineu. Druhý pokus v pořádku, Menšík tlačí z forehandu, Fonseca se jenom tak brání a bude teď odolávat tlaku Jakuba Menšíka, ale nemá s tím úplně problém. Teď český tenista zkusil stopball. Proč ne? Prohráváte 0-30, servíruje soupeř, tak zkusíte něco trochu jinak. Jakub Menšík to zkusil, ale nedal tomu krátkému úderu dostatečnou délku, i když to zní vtipně. A je to tedy 40-0 pro Joa Fonseku, který může za maličkou chvíli tu přestávku strávit svědomím, že povede 2-1. Má 3 gamboly, má také svůj servis, bude podávat na Jakuba Menšíka, bude podávat kam? Do forehandu českého tenisty, ten byl připraven, ale nehrál, protože lineový rozhodčí hlásil out, takže si může Jakub Menšík posunout trochu své nohy směrem k základní čáře, pokusí se třeba zaútočit přímo z returnu, je to takový opatrnější return, hlavně krátký, což nikdy není dobré znamení, následně Menšík chybuje z backendu, takže Fonseca získává další gem v tomhle druhém setu, vede v něm 2-1. Ale po přestávce půjde podávat Jakub Menšík.
0: Jakub Menšík se snaží dostat do semifinále. Dnes se snažil dostat do semifinále spoustu tenistů na Roland Garros, ať už ve dvou hrách nebo ve čtyř hrách. Tak zmiňme, že kdo postoupí z toho souboje, který právě teď posloucháte na Radiožurnálu Sport, tedy Menšík Fonseca, tak se utká s Němcem Zverevem, který ve třech setech porazil mladého Španěla Chodara. Souboj v ženské části Pavouka, ten ukrajinský mezi Svitolinovou a Kostěkovou vyhrála ve třech setech Kostěková a postupuje také Ruska Andrejová, která porazila Rumunku Kristeovou v součtu 12-3, což znamená, že to opravdu byla jednoznačná záležitost. Dva čeští zástupci se dostali také do boje. Jeden úspěšný, tedy Kateřina Siňaková, která spolu s Taylor Townsendovou postoupila do semifinále po vítězství 6-1-6-3 nad rumunsko-slovinským párem a potom jeden neúspěšný, tedy Petr Nouza, který spolu s Rakušanem Oberleitnerem odcházel po výsledku 12-14 v super tiebreaku třetího setu, kdy prohráli s Italy Bolilim a Vavasorim, což bylo opravdu velmi nepříjemné a potvrdit to může i David Prouza, za kterým se teď vracíme ve vysílání Radiožurnálu Sport a sice na čtvrtou hru druhého setu mezi Menšíkem a Fonsekou.
1: Nepříjemné to pro Petra Nouzu určitě bylo. On to vzal sportovně, velmi konstruktivně, pak rozebral celý ten zápas. Ty jeho reakce vám třeba taky nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dva matchboly měl Nouza s Oberleitnerem, respektive měli Nouza s Oberleitnerem. Matchboly ještě nemá jako Menšík, to je jasné, protože ten zápas stále ještě můžeme říkat začal. Menšík vyhrál první set 6-4, teď ztrácí 1-2 v sadě druhé a také 0-15 potom, co Fonseca zahrál z returnu přímo pod nohy Jakuba Menšíka. Ten tak trochu sázel na to, že to bude out, ale nebyl. Fonseca měl tentokrát seřízená mířidla a tak je to 15-0 pro Brazilce, který teď returnuje velmi těžký další úder od Jakuba Menšíka. Ta rána, která vyletí z jeho servisu, je opravdu velká, ale následně jeden z forehandů už nebyl přesný. A tak poprvé Jakub Menšík ve výrazných problémech při vlastním podání čelí stavu 0-30 a to by samozřejmě nebylo vůbec příjemné teď přijít o to podání. Ono to pak vypadá hrůzostrašně. V momentě, kdy ztrácíte 1-3, ještě když soupeř potom získá ten servis, tak je to najednou 1-4, přitom je to pořád jenom jeden ztracený servis, jeden ztracený servisový gem, ale tak věřme, že Jakub Menšík si to ještě celé pohlídá. Teď se tlačí forehandem ven z kurtu inside out a bude muset hrát, nebude. Už u sítě další úder, takže 15-30. Jakub Menšík teď krásně trefil zase ten forehand z backhandové strany na své polovině. Každopádně bylo to opět s velkým rizikem, bylo to umístěné přímo na čáru a nedá se předpokládat, že to takhle Jakub Menšík bude trefovat celý zápas. Jakub Menšík teď tedy ztrácí 15-30, už to nevypadá tak hrozivě. Navíc má k dispozici první podání a když trefí Jakub Menšík první podání, tak je většinou pro soupeře zle. Teď to je ven z kurtu, Jakub Menšík zase musí hrát smeč ve středu hřiště. Fonseca to ještě stihne, ale tu další už by neměl. Tohle stihne, nevstihne už to Fonseca, výborně. Jakub Menšík první smeč, výborná, druhá trochu opatrnější, ale dobře umístěná. Takže Fonseca sice běžel, co mu nohy stačily přes celou šířku kurtu, ale už to nestihl. Nicméně zase na returnu velmi dobře zareagoval a hodil to tak, že Jakub Menšík musel hrát těžkou smeč a opět opakuji, pakliže se bude hrát, a já doufám, že ne, ale pakliže se bude hrát pátý set a znovu bude muset Jakub Menšík po velké ráně ze servisu ještě dohrávat na středu hřiště smečí, tak mu to nezávidím. Není to legrace trefovat to takhle dobře. Teď dobře, velmi dobře trefil Menšík svůj servis zprava, zapisuje znovu ESO. V téhle statistice je určitě úspěšnější než Joao Fonseca a je to věc, na kterou samozřejmě jsou tenisoví diváci zvyklí, že Jakub Menšík dává hodně S. V tuhle chvíli si pomohl do stavu 40-30 a ještě jeden bodík ideálně, aby si mohl Jakub Menšík odškrtnout další získaný servisový gem a to se děje, protože Jakub Menšík zapisuje znovu ESO, jestli je šesté nebo sedmé v tomhle zápase není tak důležité. Podstatné je, že je srovnáno na 2-2. Jakub Menšík se dostal ze stavu 0-30, získal 4-15 za sebou a tak tedy teď zase je to na straně Joao Fonseca, který za stavu vyrovnaného, za stavu 2-2 půjde podávat na Jakuba Menšíka. Ten je teď na té polovině, která je blíž naší komentátorské stanici na Radiožurnálu Sport, odkud vysíláme přímý přenos. Jakub Menšík připraven a bude returnovat z backendu krásně pod nohy Fonseca, ten si ale poodstoupil a hned zatlačil, byť troufnu si tvrdit, skoro žádný tenista by v téhle pozici nedokázal útočit. Fonseca to umí a i proto donutil Menšíka k následné chybě z forehandu. Přeškoda, protože Menšík zareternoval dobře a tu výměnu si hezky připravil, Fonseca ale byl proti. Ukázal, že má dobrý cit a má také rychlé nohy, že se dokázal ještě poodstoupit a být prostě v pravou chvíli na správném místě. Teď Jakub Menšík zase returnuje velmi pěkně k čáře. Teď za chviličku také informace ve zpravodajství pro posluchače Radiožurnálu. 30-0 vede Fonseca, trefil čáru. Jakub Menšík vyhrál první set 6-4, v tom druhém je to 2-2, servíruje mladý Brazilec Fonseca a má stav 30-0 k dispozici. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A zase pokračujeme už jenom na Radiožurnálu Sport. Znovu skvělý return Menšíka a ještě krásnější vítězný balon z forehandu Joao Fonseca. Ten tedy teď zapisuje další vítězný míček, je to 40-0 pro Brazilce, ale upřímně řečeno, ať to střílí Fonsecovi teď tady v pořádku na jeho servisových gemek, době, kdy to je 30-0, dobré. V momentě, až to bude 30-30 a bude se vyrovat Jakub Menšík, bylo by to mnohem horší. Teď pokus o ESO od Fonseca, kterému ale páska napomohla k autu, tedy k tomu balonku, který spadl na polovině Jakuba Menšíka, takže už jenom druhé podání. Joao Fonseca ještě jednou si začne celý ten nadhazovací rituál a teď už bude servírovat na českého tenistu a teď je to out. Fonseca trefil několik čar v tomhle gemu i v těch předcházejících, tentokrát už byl příliš široký, takže Jakub Menšík si popojde z jedné poloviny kurtu na tu druhou, nemusel pro ten 15 udělat nic, jenom se dostavit a teď se pokusí zase na returnu trochu potrápit svého mladého brazilského soupeře. Je to opravdu velmi málokrát, kdy Jakub Menšík hraje proti mladšímu soupeři na okruhu ATP. Teď se to stalo. Fonseca si chtěl pomoci s kraťasem do protipohybu českého reprezentanta. Zahrál pouze do sítě, takže vlastně dva body zadarmo pro Jakuba Menšíka a hned ten game vypadá zajímavěji. 40-0 Fonseca servíroval, vypadalo to jednoznačně. Místo toho má Jakub Menšík teďka možnost z levé strany kurtu na returnu pozlobit opět Fonseku dobrým returnem. To je prostě disciplína, která se Menšíkovi daří na celém turnaji. Fonseka podává do sítě, to znamená, že už má jenom jedno podání. Jakub Menšík to ví, takže se přibližuje k základní čáře. Fonseka tak jakou volí variantu? Opatrnější, je to opatrnější do těla Menšíka a následně Fonseka tlačí z forehandu, ale ne tak agresivně, jak by se možná dalo čekat, jak by si to představoval. Český tenista si teď počkal na další chybu. Tři nevinucené chyby od Fonseky za sebou a ze stavu 0-40 z pohledu českého reprezentanta Jakuba Menšíka je to schoda a reálně se teď bude hrát o servis Joao Fonseky, hraje se o breakball nebo o gameball. Jakub Menšík, pravda, neudělal příliš, ale i takové gamy se někdy stávají a upřímně chutnají možná lépe, než když si je musíte sám umlátit. V tuhle chvíli Jakub Menšík na pravé polovině kurtu připraven returnovat servis Joao Fonseky, brazilského talenta, který podává do backendu Menšíka, tento zase dobře přečet, ale je pod tlakem. Ten backend, ten forehandový útok Joao Fonseky je opravdu smrtící, ale Jakub Menšík zůstává v té výměně, to je důležité. Hraje crossový backend, právě do backendu také Joao Fonseky, z té strany určitě Brazilec tlačit nebude, také tam se snaží Menšík hrát, ale teď to nabízí trochu Fonsekovi na útoky, ty přichází a Fonseka se přibližuje k síti, Jakub Menšík zkusí co, prohoz, je to prohoz, krásný krosový backend, teď to Jakub Menšík zase trpělivě krásně vykombinoval, počkal si, odrazil několik útoků a vybojoval si breakball v pořád ještě asi začátku druhého setu, ten první získal 6-4, ale Jakub Menšík tou trpělivostí, kterou oplývá na Roland Garros v tomto roce, mě úplně dojímá skoro až, protože tohle opravdu není specialita tohoto českého ranaře, na minulých Grand Slamech rozhodně trpělivost postrádal, minimálně na těch, co jsem měl možnost sledovat třeba přímo z místa. Každopádně teď Jakub Menšík po dalším excelentním výkonu v mezihře v možnosti vybojovat breakball, respektive vybojovat si break na 3-2. Fonseka pomáhá pokaženým prvním servisem, takže má už jenom jeden pokus a bude podávat kam? Jakubovi Menšíkovi do backendu, do těla. Menšík ale zreturnoval slušně. Teď by to mohl zkusit přes forehandový útok a následně volej, který je vítězný. Jakub Menšík zase předvedl neuvěřitelnou tenisovou vyspělost. Těžký volej pod nohama, pocítí, ale umístil tam, kam potřeboval. Fonseka to nedoběhl a Jakub Menšík prolamuje servis Joao Fonseky i ve druhém setu. Vede 3-2 a po přestávce půjde servírovat.
0: Samé dobré zprávy, samé dílčí dobré zprávy, připomeňme z pohledu Jakuba Menšíka, který v tom dnešním zápase je na tom zatím velmi dobře. První set vyhrál 6-4, teď vede tedy 3-2, jak jste slyšeli od našeho reportéra Davida Prouzy. Připomeňme si, že fotbalisté Belgie v přípravě před mistrovstvím světa zvítězili 2-0 v Chorvatsku. V prvním poločase otevřel skóry Jurij Tielemans a v nastavení přidal pojistku kanonýr Romelu Lukaku. 33-letý nejlepší střelec národního týmu Belgie se po vleklých zdravotních problémech vrátil do reprezentace po roční absenci a svůj rekord vylepšil o 90. gól. Romelu Lukaku hrál naposledy celé soutěžní utkání loni v srpnu. Od té doby měl problémy buď se stehnem, anebo případně s kyčlí. Mezitím na pár minut vystřídal v lednu, únoru, březnu, ale maximum odehrál 18 minut. Dnes přišel na hřiště v 73. minutě, no a v 6. minutě nastaveného času dal tedy na konečných 2-0 pro Belgii. Na Radiožurnálu Sport zpátky na tenis. Doufejme, že to bude 2-0 na sety. Z pohledu Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále proti Joao Fonsekovi. Ale je k tomu ještě daleko. David Prouza komentuje.
1: Je to tak, ale ten dílčí krok Jakub Menšík udělal, vede 3-2 v druhém setu, bude servírovat, až se Joao Fonseka dostaví k základní čáře, hodně dlouho si poseděl na lavičce, už jsem trochu čekal, že empireový sudí ho popožené, nestalo se, řekněme trochu schovývavost teď vůči mladému Brazilci Fonsekovi. Jakub Menšík teď už připraven, servíruje zprava na Fonseku, servíruje do středu hřiště, Fonseka to zase hází hodně nahoru, ale tentokrát do autu, takže Jakub Menšík nemusel hrát ten probíhaný forehandový volej z horní rotací, což prostě je disciplína, kterou není jednoduché zvládnout. Jakub Menšík to zatím zvládá dobře, ale teď nemusel a to je jenom dobře. V tuhle chvíli 15-0 a 3-2. Jakub Menšík podává zleva na Fonseku. Zase velká rána ven z kurtu, zase se přibližuje k síti. Tentokrát ten forehand už hraje a bude přelobován, ale tohle by měl zvládnout český reprezentant. Fonseca to zkusil dvakrát nahoru na Menčíka, poprvé to jakž tak vyšlo, po druhé už to Jakub Menčík dosmečoval, takže 30-0 a 3-2 k tomu. Jakub Menčík zatím velmi přesvědčivý, trpělivý výkon, precizní, pokud jde o mezihru, trpělivost, obranu. Tohle všechno Jakubovi Menčíkovi zatím vychází na jedničku a samozřejmě nezmiňuji to často, ale měl bych neuvěřitelné servisy. Neuvěřitelná zatím procentuální úspěšnost prvních podání, kterou si Jakub Menčík vytváří ty situace. Teď od základní čáry Menčík tlačí z backhandu, velká rána, následně úder z forehandu o polejně, pak ještě jeden, všechno do backhandu, Fonsekovi teď zkrácení, který Fonseca stihne, dává kontrastobol, Menčík hraje kam, lob přes Fonseku, který tam ještě dobíhá, ale už neprohazuje, takže lekce teď i zase takové té tenisové pestrosti od Jakuba Menčíka pro João Fonseku, parádní čtení hry, Jakub Menčík zase přesně věděl, kde jeho soupeř je a místo, aby zkoušel nějaký krkolomný prohoz, tak to prostě pinkl přes lob, takový čopovaný lob, velmi těžká záležitost, ale vyšlo to krásně Jakubovi Menčíkovi. 40-0 a 3-2 k tomu. Servis českého tenisty tentokrát zastavila páska, ale předtím třikrát první podání, třikrát do rohu, třikrát na lineu a samozřejmě malá šance pro Fonseku něco dělat s těmi výměnami. Druhý servis zase velmi agresivní a Fonseka ho ale výborně přečetl, teď je pod velkým tlakem, i když Menčík hraje do jeho forehandové strany, Jakub Menčík na síti není prohozen, ale donucen chybě. Fonseca teď z backendové strany vypálil krásný krosový pokus o prohoz. Menčík to nakonec zvládl si tam ještě složit pod síť, hrál to velmi nízko, ale tentokrát už to nedal přes síť, ale to bychom už zase od Jakuba Menčíka opravdu chtěli moc. Takovouhle chybu věřím, že si tenista Jakub Menčík může v tuhle chvíli dovolit. 3-2, 40-15, servis v zádech pro českého reprezentanta Fonseca za základní čarou, zase velmi daleko. Hraje z forehandu, ale je tlačený, Menčík se přibližuje znovu k síti, řekněme vzdálit těm prostorům kurtu, musí dát jednu smeč, druhou smeč a tahle už je konečná. Jakub Menčík vede 4-2, nesmírně trpělivý a zároveň agresivní na svém servisu a zatím mu tedy ty smeče opravdu šlapou parádně. Teď si český tenista dojde ke své lavičce, byť je to sudý stav, vezme si pravděpodobně novou raketu, strhne z ní takový ten obal na držadle, aby měl úplně nové, čerstvě omotanou raketu, čerstvě omotaný nástroj a vrátí, nebo něco málo, co zbylo z té omotávky nebo z toho krytu omotávky, tak to vrátí do koše. A Jakub Menčík půjde returnovat s vědomím, že zatím dělá všechno správně. Zatím dělá určitě to, co si dohodli s trenérem Tomášem Josefusem. 6-4 a 4-2 pro Jakuba Menčíka. Teď už takové umírnění a stišení davu od empireového rozhodčího na centrálním dvorci Filipa Chatriera podává João Fonseca z Brazílie. Jakub Menčík na returnu. Tohle byla čára, krásně trefeno od Fonseky. Menčík je pod tlakem, musí se bránit, podsekává forehand horní spodní rotací a tohle už Fonseca krásně přečetl. Počkal si na to, kam se Jakub Menčík vydá a zahrál forehand na druhou stranu. Ukázková situace, ne nepodobná tomu, když se rozbíhá fotbalista na penaltu a sleduje pohyb brankáře, jak Fonseca teď právě ukázal. Velmi dobrá práce od brazilského tenisty, který servíruje teď zleva na Jakuba Menčíka. Tohle byl pokus o ESO, ale ne úplně přesný, takže hlásil vlastně lineový jak na té čáře servisové, tak pak na té boční. Takže teď Fonseca přes druhý servis, teď to Jakub Menčík zkusil zajímavě, trefil sloupek a teď jde ještě přeskoumat stopu druhého podání, pak ji zamazává, takže univerzální znamení toho, že ten míček byl dobrý, ale v momentě, kdy trefíte sloupek, tak musí být všichni na pozoru, protože právě od toho dřevěného sloupku se to může odrazit úplně kamkoliv a zdánlivý aut může skončit právě přes prasátko v kurtu. 30-0 vede Fonseca, nepřesný první servis, takže má už jenom druhé podání, žal Fonseca teď o poznání je na tom lépe. Vede 30-0, ale připomínám, že také při svém minulém servisovém gemu vedl 40-0 a nakonec se radoval Jakub Menčík. Ten teď returnuje zase velmi agresivně, snaží se dostat Fonseku trochu pod tlak, rozběhat ho, ten teď výborně zahrál podseknutým forehandem takový defenzivní úder, kterým vybídl Menčíka k útoku a ten tentokrát nebyl tak přesný na backendové straně a tak je to 40-0 znovu při servisu João Fonseky. Tak uvidíme, jestli si Jakub Menčík připraví zase nějaký pěkný obrat, když získal předtím 5 bodů v řadě, ale Fonseca také pomohl třeba dvojchybou. Teď dává zase nepřesný první servis zleva na Jakuba Menčíka, ten připraven těsně za základní čarou. Fonseca přes druhé podání bude hrát do forehandu Jakuba Menčíka, výborný return, ale Fonseca zareagoval dobře a tohle je kicks českého tenisty, takže je tu dílčí snížení, ale Jakub Menčík stále velmi dobře rozehraný, čtvrtfinál. finálový zápas Roland Garros 6-4 a 4-3. Po přestávce půjde podávat český tenista.
0: To znamená, že také po přestávce se vrátíme za naším reportérem Davidem Prouzou. Ve vysílání Radiožurnálu Sport, pokud jste to náhodou nestihli zaregistrovat, tak jen připomínám, že už je 21 hodin 43 minut, tak v tento čas se podíváme také na to, co čeká českou fotbalovou reprezentaci, až bude po mistrovství světa. Tedy až začne vlastně ten další cyklus, v tomto případě před mistrovstvím Evropy, které logicky bude v roce 2028. No a tam mezi tím bude Liga národů. A Češi budou mít velmi zajímavé soupeře. Utkají se totiž s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. A budou hrát doma. A tu Ligu národů, podle toho, jak se dnes rozhodlo na výkonném výboru fotbalové asociace České republiky, budou hrát proti Chorvatsku a Anglii v září na stadionu Slávie v Edenu. A v listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně, a to logicky na Letné. Na tom se tedy dnes domluvil výkonný výbor fotbalové asociace. Na Radiožurnálu Sport, ale když už jsme o minutu zase všichni starší, pojďme zpátky na Roland Garros, kde právě ta minuta bývá přestávkou mezi jednotlivými gemy. Čtvrtfinále tenisového Grand Slamu Fonseca Menšík a náš reportér David Prouza.
1: Jakub Menšík na servisu, stav 4-3 ve druhém setu, servis do středu hřiště, takzvaně na téčko, pak zase útok forehandem po čáře a zase zkrácení u sítě. Jakub Menšík je neskutečně proaktivní na svém servisu, hrne se hned rychle k síti, v podstatě hned po podání, ideálně, když ne po podání, tak po prvním úderu z mezihry 15-0. Jakub Menšík velmi silný na volejích. Další disciplína, kterou podle mě musel hodně zlepšit, respektive na které musel hodně pracovat, a teď to tedy rozhodně nese své ovoce. Fonseca zatím úplně nemá moc co by vymyslel. Třeba na returnových gemech, když servíruje Jakub Menšík, který teď opatrněji přes backhand, ale o to s větší intenzitou, pokud jde o absenci rotace, tak hodně na plocho se teď trefil Jakub Menšík. Teď to naopak přizvedává hodně a to je až moc. Teď naopak ta rotace chtěla být ještě větší, chtělo to pro Jakuba Menšíka, aby to přiliftoval, zvedl, zapindil v úvozovkách, protože i to někdy pomůže během výměny. Získáte za prvé trochu času, za druhé je to změna rytmu, takže soupeř se k tomu míčku nemusí dostat ideálně. Teď se to nestalo, Menšík zahrál za základní čáru, takže je to 15-15 a trochu se probouzí publikum. Řekl bych, že trochu spíše to brazilské. My budeme také teď posluchače Radiožurnálu zase informovat o tom, co se děje na centrálním dvorci Filipa Chatriera. A už za několik chvil. Jakub Menšík rozehrál skvěle tenhle zápas. Ve čtvrtfinále Roland Garros vyhrál první set 6-4, v tom druhém vede 4-3, ale už je to opět s breakem, proto tedy český tenista v tuhle chvíli podává, a to za stavu 15-15. Je velmi agresivní, velmi často se přibližuje k síti, když musí, když nemusí, jako třeba právě teď, tak získává body přímo z podání, neuvěřitelně zase přesně trefené to téčko, ten střed kurtu. Fonseca tam sáhl jednoručným backendem, ale ten míček skončil kdesi u podavačů balonku úplně v části kurtu, kde rozhodně to nemohl být dobrý balon, takže 30-15, Jakub Menšík vede 6-4, 4-3, ještě jednu výměnu klidně ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Můžeme zůstat přes druhé podání, jí teď rozehraje Jakub Menšík, který zatím procentuální úspěšnost prvních servisů má velmi solidní, tak věřme, že teď bude solidní také druhý servis. No, co se týče rychlosti, byl jako ten první, a co se týče přesnosti, tak byl jako ten první předcházející, takže dvojchyba. A je to 30-30, ale stále platí, že Jakub Menšík to má velmi dobře rozehrané. 6-4, 4-3 po 30 a servis Jakuba Menšíka. Dál můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat zase už jenom na Radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální stanici v Česku. Podání Jakuba Menšíka do backendu Fonseky, pak krásný winner z forehandu, zase oběhnutý forehand přímo na čáru. Dříve či později to přestane Menšík trefovat. Děsím se toho jako čert kříže, ale zatím mu to tam tedy padá naprosto úžasně. Vítězný balon, nad kterým Fonseka jenom kroutil hlavou, protože tohle se opravdu nedalo trefit lépe a přesněji. Jakub Menšík má stav 40-30, má také vedení 4-3 ve druhém setu. Podává kam? Do forehandu Fonseky, ten se netrefuje čistě. Další velká bomba z podání a český tenista odskakuje do vedení 5-3. Touhletou precizností úderů k lineám úplně jednoznačně mi připomíná Tomáše Berdycha, mimochodem posledního čtvrtfinalistu na Roland Garros, českého tedy. Po 10 letech to zvládl teď také Jakub Menšík. Tomáš Berdych už skončil se svojí kariérou, je to Davis Cupový kapitán, určitě také sleduje tenhle duel, protože Jakub Menšík je, pakliže bude zdravý, jedním z hlavních želízek pro souboj se Spojenými státy, který se bude hrát v Praze v O2 aréně v září. Ale to je samozřejmě až docela daleká budoucnost. Aktuální přítomnost říká, že Jakub Menšík vede 6-4 a 5-3 v zápase s brazilským talentem Joaem Fonsecou. Brazilec hraje do forehandu Menšíka, respektive do těla, ten si to obíhá přes forehand a hraje teď defenzivnější backendový balón, pak se brání z forehandu a už se neubránil. Fonseca získává stabilně ty body při podání, ale jenom někdy. Nemá tu úplnou konzistentnost, kterou by asi sám rád našel, kterou hledá, a my můžeme na Radiožurnálu Sport doufat, že ji bude hledat ještě dostatečně dlouho na to, aby si Jakub Menšík vytvořil kýžený náskok v celém tomhle zápase. Teď je to náskok 15-0 Joao Fonseky, který ale netrefuje první servis, zastavuje ho síť a tak má už jenom druhý pokus. Jakub Menšík za základní čarou přečte dobře další servis Fonseky nebo ne. Číst to nemusí, protože je to dvojchyba. Brazilec teď sám sebe trochu dostává pod tlak, připisuje druhou dvojchybu v tomhle zápase. Jakub Menšík zatím udělal jenom jednu, což je o poznání méně, než bych čekal, protože v minulých zápasech těmi dvojchybami, nechci říct přímo hýřil, ale tvořil jich dost. Zatím tady jenom jedna, ale kdo jsem, abych si na tohle stěžoval. Takže 15-15, 6-4 a 5-3 pro Jakuba Menšíka, který teď na returnu se pokusí znovu znepříjemnit situaci 19-letému tenistovi z Brazílie Joao Fonsecovi. Fonseca podává na Menšíka, podává do forehandu, Menšík se tam sice se tam dostal pod ten balón, ale bylo tam hodně rotace, bylo to dobře umístěné, dobrý úhel a tak je to return v síti od Jakuba Menšíka. 30-15 pro Fonseku, teď také z publika takový ten tradiční pokřik, s který určitě fanoušci mají spojený právě s Roland Garros, byť si myslím, že ten původ se skrývá kdesi ve Španělsku. Zpět k tomu, co se děje na kurtu, servis Fonseky do backendu Menšíka, ten krásně na plochu hraje pod nohy Brazilce, pak útočí z forehandu, zase jde k síti, zase hraje neuvěřitelný forehandový volej. Tohle je vysoká škola volejových úderů v tenise od Jakuba Menšíka, který by mohl vyučovat tenhle předmět. Neuvěřitelná přesnost a neuvěřitelný cit pro balón. Tohle bylo velmi dobře od Fonseky zahrané. Pod nohy české, neuvěřitelná přesnost a neuvěřitelný cit pro balón. Tohle bylo velmi dobře od Fonseky zahrané. Pod nohy českého tenisty a on to stejně...

Každopádně to je úplně jedno, to je pryč, 40-30 vede João Fonseca, ale zase je to trochu vyrovnané na servisu Brazilce. Každý takovýhle vyrovnaný gem je zase trochu větší zátěží na mysl João Fonseca, který je teď pod tlakem. Díky tomu, že Menčík zadral výborný return, pak výborný úder od základní čáry a pak si došel pro chybu João Fonseca, zase byl Menčík u sítě, nemusel hrát volej, to je důležité říci, takže je to 40-40. Fonseca teď velmi rychle spěchal k místu, kde má ruční. Také si sundal čepici, celý se otře, také se potí, byť v Paříži už 2 dny není takové horko, nebo 3 dny už není takové horko, jako bylo v prvním týdnu, kdy ty teploty atakovaly i 35, nebo minimálně 33-40 stupňů bylo každý den. Teď je to o poznání lepší, taky prší, proto se hraje se střechou zataženou a Fonseca podává zprava na Jakuba Menčíka. A je to 40-40 a už jenom druhý pokus pro Brazilce Fonseku. Jakub Menčík u základní čáry připraven v takovém tom polopodřepu. Za chviličku udělá takový, říká se tomu split step, malinký výskok, tak aby dobře zareagoval a zareagoval skvěle Jakub Menčík. Je v dobré pozici na to rozdělovat ty balóny, ale Fonseca se dobře brání. Stále je to ale Jakub Menčík, který má převahu v té výměně a teď to český tenista hrál takzvaně z kroku, nebo spíše bez nohou. A v momentě, kdy stojíte k tomu ještě metr za základní čarou, tak se bez nohou přehazuje s patřičnou agresivitou ten míč přes síť těžko a také to skončilo pod páskou. Škoda, protože tohle zavánilo setbolem. Protože Menčík vede 5-3, to připomínám, také vyhrál první set 6-4. Teď je to ale Fonseca, který podává ještě do potlesku fanoušků, což je docela, řekněme, neortodoxní řešení, ale Fonseca se k tomu uchýlil a teď Jakub Menčík takovým zvláštním podseknutým balónem nabízí možnost Fonsecovi ukončit tu výměnu, ale on to nedělá. Tohle je chyba, přátelé, po dopadu s meč, kterou zahrál Fonseca a mohl si vybrat úplně jakýkoliv kout kurtu, pak si vybral ten deblový obdélník. To znamená, že je to chyba, je to zase 40-40 a jestliže jsem trochu byl, řekněme, překvapený tím, co Jakub Menčík vymyslel z mezi hry, tak beru to zpátky. Očividně věděl Menčík, co dělá. Tohle byla školácká chyba od João Fonseca, ale i to samozřejmě přináší světový tenis. Teď je to tedy schoda, opatrný je servis Fonseca, dostává to od Menčíka zase přímo pod nohy, ten pak následně tlačí z backendu, následně je to forehand po čáře, který sice trefil lineu, nevím jak, ale trefil, a pak další linea, nebo těsně před lineu, hraje Jakub Menčík náběhový forehand, vítězný balón a je tu setball při podání João Fonseca. 6-4 a 5-3 má náskok Jakub Menčík a teď má k tomu ještě výhodu. Neuvěřitelné, co zase teď trefil Jakub Menčík během té výměny. Parádní kombinace a ten tenisák letěl jednou na jednu stranu a po druhé na úplně tu stranu druhou. Fonseca tam létal opravdu jako kulička v pinballové mašině, ale neuběhal to. Zůstal poražen, teď podává zleva na Menčíka do forehandu, ten to zase dobře čte a tak může zůstat v té výměně, ale tentokrát se i Fonseca vytáhl a chtěl ukázat, že i on umí zahrát výborný forehandový vítězný balón. Ale zase pochválím Jakuba Menčíka za tu reakci, za to čtení servisu, kterému jde tedy zatím opravdu náramně. Jakub Menčík vede 1-0 na sety, vede 5-3 v druhém. Teď se trochu zase probouzí to publikum, toho jsme byli svědky v souboji Fonseca zejména s Novakem Djokovicem, kdy Brazilci pak hodně pomáhali, nebo alespoň ti, co přáli brazilskému tenistovi, hodně pomáhali právě Fonsecovi v tom, aby porazil 24-násobného grandslamového šampiona. Teď ale Fonseca hraje s Jakubem Menčíkem, prohrává 0-1 na sety, prohrává také 3-5 ve druhém, servíruje a už má jenom jedno podání. Podává, to bylo dlouhé, nebylo, tak lineový sudí říká, že to bylo dobré, empireový neprotestuje, takže má Fonseca gamble. Přišlo mi to, že to rozhodně musí být out, ale ukazuje se, že mé oči nejsou zcela jistřábí, takže teď je to tedy gamble pro João Fonseca, ale stále platí ten velmi příjemný stav pro Jakuba Menčíka 6-4 a 5-3. Menčík nereturnu, Fonseca servíruje do forehandu, Menčík krásně zase k základní čáře, zase může zaútočit. Také to dělá, Fonseca ale dobře běhá za základní čarou, vybírá ty útoky, teď to Jakub Menčík vzal přes úhel a rotaci, teď si rozbíhá znovu João Fonseca, obíhá si forehand a bije ránu, která ale není dobře umístěna, takže výměna stále pokračuje, Fonseca se musí bránit, Jakub Menčík tlačí, co mu síly stačí, ale Fonseca stále ještě v té výměně zůstává, teď dokonce sám přepíná do backendového útoku, Menčík zkracuje výměnu a Fonseca to nedá. Jakub Menčík zase volí překvapivé řešení, 4x, 5x prásklo opravdu s obrovskou silou a vehemencí do toho tenisáku, rozděloval ty útoky pravá, levá, pravá, levá. Když to nefungovalo, tak zvolil krátké.

0: Tou stranu zahrál to za síť. Jakoby se nechumelilo, úplně neuvěřitelně krásně schované to je. V momentě, kdy to zahrajete takhle plynule, tak se to opravdu špatně čte a Fonseca tam sotva doběhl a už byl krátký na ten krátký úder Jakuba Menšíka. Takže zase schoda, diváci si tohle rozhodně musí užívat, protože tohle je krásný gem, nabízející krásné momenty na obou stranách. Jakub Menšík zprava připraven zase returnovat, tohle je out, tentokrát už jsem to viděl dobře, byť některým fanouškům se to asi úplně nelíbí. Nic to nemění na tom, že má João Fonseca už jenom jeden servis, ten druhý, který je v autu, přes pásku a do autu, takže tu máme další setball. Jakub Menšík pomalým krokem směřuje na levou polovinu dvorce a to svědomím, že bude teď přijímat v momentě, kdy má další setball. Bude přijímat servis João Fonseca, který si bere několik balonků, několik jich zase vrací, trochu si ještě odfukuje a bude se snažit o to, aby odvrátil další setball, další příležitost Jakuba Menšíka zakončit druhý set. João Fonseca servíruje, krásně to napálil, ale Menšík tam zase byl připravený, Fonseca je u sítě, Menšík zkusí prohoz po lajně, udělal to dobře a tohle stihne. Ještě ta výměna pokračuje, Jakub Menšík od středové čáry teď sleduje, jak Fonseca zahrál volej do autu a i ten druhý set získává Jakub Menšík, to je naprostá paráda. Jakub Menšík po druhé bere servis João Fonsecovi ve druhé sadě, bere ten druhý set, to je 6-3 a zase tou proaktivní hrou si došel pro ty kýžené 15. Fonseca prohrává 0-2 na sety s Jakubem Menšíkem. Třetí sada začne zase po nějaké trochu delší přestávce, která bývá po konci setu, takže přibližně za 2 minutky se můžeme zase do Paříže vrátit.
1: Jsou to kouzla, co předvádí Jakub Menšík.

0: Kapela Queen dohrává ve 22 hodin a 1 minutu. Stále posloucháte Radiožurnál Sport a pokud vás zajímá tenis, posloucháte ho velmi správně, protože co vám tady nabízíme už hodinu a půl, je čtvrtfinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Brazilcem Joaem Fonsecou. Brazilec je ještě o rok mladší než Jakub Menšík. U Jakuba Menšíka z těch jeho největších kariérních úspěchů musíme připomenout zejména turnaj v Miami a právě vítězství Jakuba Menšíka na tomhletom podniku, ale co se týče Grand Slamu, tak teď ve Francii na Roland Garros je suverénně nejdál ve čtvrtfinále a možná bude i v semifinále. Víc o tom uslyšíte od Davida Prouzy.
1: Snad si to nezakřikl, Martine. 2-0 na sety vede Jakub Menšík. Už tady ty situace byly. S Rusem Rubljovem to měl taky skvěle rozehrané. Nakonec to bylo v pěti a Menšík se dokázal skoncentrovat až na tu rozhodující pátou sadu. A zase se tedy dokázal skoncentrovat neskutečně. My o tom také za malou chvíli budeme informovat posluchače Radiožurnálu, kdy teď fantasticky Fonseca zareagoval na forehandu. 2-0 na sety pro Jakuba Menšíka, 6-4 a 6-3, teď se hraje začátek sady třetí, Jakub Menšík servíruje, stav 15-15, poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. Zpátky k té myšlence, Fonseca si teď pomohl skvělým forehandem, ale ještě k tomu, co jsi vlastně říkal ty, Martine, to ten titul v Miami z loňského roku, to je právě ten důvod, proč podle mě Jakub Menšík teď je tak klidný, tak dobře připravený, byť teď zapisuje s pomocí pásky dvojchybu, to snad na té situaci nic nemění, ale takové velké zápasy zvládnout ve finále tisícovky, to vás ohromně posouvá a ukazuje se to teď u Jakuba Menšíka v Paříži na Roland Garros. Bez ohledu, jak tenhle turnaj dopadne, bude to bráno jako úspěch pro Jakuba Menšíka. Byť samozřejmě, kdyby vedení 2-0 na sety prohospodařil, tak by to určitě mělo velmi hořkou pachuť. Tak věřme, že se to nestane, že to Jakub Menšík tentokrát uhraje rychleji. Smeč Jakuba Menšíka, ještě jedna smeč přijde a Fonseca hraje dlouhý, to je out, to je dlouhý lob, jsem chtěl říct, ale skončil metr za základní čarou, ale opět ten první return, který přizvedl Fonseca velmi vysoko směrem ke střeše, která je zatažená nad centrálním dvorcem Filipa Chatriera, tak byl dobrý v tom, že se ještě muselo hrát, že Jakub Menšík minimálně jednu tu smeč musel vyslat na svého soupeře. Zatím se mu tedy daří excelentně při tomto úderu. Snad to bude pokračovat. Teď jsem si myslel, že to bude out, pozdní hlášení, nakonec opravdu je to tak, takže 30-30, Jakub Menšík servíruje na Brazilce Fonseku a má ještě jedno podání k dispozici. Tentokrát je to zase ven z kurtu a Menšík si pomáhá rychle balonem po dopadu, ale Fonseca je teď aktivnější, bude chtít tlačit, ale přehání to s délkou 40-30, Jakub Menšík. Asi vám nemusím připomínat, jak klíčové je teď pro Jakuba Menšíka chytnout začátek třetího setu, protože v momentě, kdy se mu to povede, troufnu si předpokládat, že by Fonseca mohl být trochu emočně rozhozený, ale samozřejmě pak, když by se dokázal vrátit do zápasu třeba rychlým breakem, bylo by zle. Teď Jakub Menšík za stavu 2-0 na sety. V úvodním gemu třetí sady servíruje na Fonseku a přes pásku hraje dlouhatánský out, ale ono by to pravděpodobně nedopadlo jinak, kdyby to tu pásku nepřešlo. Kdyby se té pásky nedotkl ten servis. Jakub Menšík teď nabízí schodu zadarmo Fonsecovi, z gambolu je egalité, protože je to dvojchyba zase pro Jakuba Menšíka a jestli se nepletu, tak druhá v tomhle gemu. Celkově by měla být třetí, což je pořád ještě docela snesitelné číslo na to, že se hraje třetí set, ale zároveň i takovéhle momenty pak způsobí, že se vám třeba trochu do toho servisu vkrade nejistota. Snad to není případ Jakuba Menšíka, který je mentálně odolný, zejména teď na Roland Garros. Podání teď zprava do forehandu Fonseky, který to jen tak podsekl a hodně pasivní. Je teď daleko za základní čarou, Menšík se přibližuje k síti a bude hrát zase zkrácení, zase dobře. Fonseca tam ale ještě je, tohle se bude hrát, tahle výměna pokračuje. Fonseca teď přelobovaný Menšíkem, ale je to moc dlouhé. Teď to Brazilec udělal dobře. A je tady přesně ten moment, o kterém jsem mluvil. Začátek třetího setu, Menšík na servisu a má čelí breakballu Joa Fonseky. Menšík zase hrál dobře u sítě, přitáhl si Brazilce dobře dopředu, ale nakonec přeci jenom Fonseca dokázal Menšíka přelobovat a trefil to velmi dobře k základní čáře, ale i s tím prostě musí Jakub Menšík počítat. Až se dav utěší, půjde Jakub Menšík podávat zleva na Fonseku a čelí breakballu. Teď se ale pomáhá dobrým prvním servisem a kam spadne return Fonseky do sítě. Ještě že tak, Menšík tam sice byl, ale na druhou stranu, kdyby to spadlo na pásku, bylo by to minimálně nepříjemné. Ale můžeme zase potvrdit to, že Jakub Menšík v krizové situaci našel první servis, našel ho opravdu velmi spolehlivě a tak je to zase schoda. Jakub Menšík versus João Fonseca. Čtvrtfinále Roland Garros. Po 10 letech hraje čtvrtfinále Roland Garros Čech po Tomáši Berdychovi. To dokázal Jakub Menšík. Vede 2-0 na sety, 6-4 a 6-3. Teď podává na Fonseku do forehandu, tento zase jenom bere ze spodní rotací, pak se snaží přepnout do útoku. Tohle umí Fonseca velmi dobře. Teď je trochu, řekl bych, zase v nevýhodné pozici, ale zase se z ní vymanil dobrým útokem. A tohle je velký řev mladého Brazilce, který si došel pro další breakball. Jakub Menšík připravil výměnu dobře, ale zároveň musí počítat s tím, že i když bude tlačit, tak někdy Fonseca dokáže velmi rychle přepnout a dokáže překvapit. A teď překvapil jak z forehandu, tak hlavně z backhandu. A nakonec je z toho další breakball pro mladého Brazilce, který prohrává 0-2 na sety, ale může vstoupit dobře do sady třetí. Jakub Menšík zase udělá všechno pro to, aby se to nestalo. Podává zleva přes první servis, který ale končí v síti. Menšík byl na cestě k síti sám, aby hrál volej, ale nemusí, respektive nemůže. Fanoušci už začínají trochu slavit zkažené první servisy Jakuba Menšíka. Tohle byla obrovská rána, příšerné riziko Jakuba Menšíka. Je to škoda, protože vyhrát dva sety relativně v klidu a zahájit třetí ztrátou servisu, to je samozřejmě moment, o kterém by se později mohl mluvit jako o klíčovém. Budeme doufat, že ne, ale v tuhle chvíli i k radosti mnoha fanoušků, kteří přejí Brazilci Fonsecovi, tak je to 1-0 právě pro mladého tenistu, který tady vyřadil Novaka Djokoviče, který tady vyřadil Kaspera Ruda, takže dvě opravdu velké osobnosti, ať už dob minulých nebo doby současné, byť Novak Djokovič je stále velkou osobností i současného tenisu, to si přiznejme. Každopádně prohrál s Joaem Fonsecou, prohrál, i když vedl 2-0 na sety. Věřme, že si z tohoto zápasu Menšík vezme po naučení. Nejsem si jistý, že ho sledoval, pravděpodobně spíš ne, ale zároveň určitě ví o tom, že Fonseca se dokázal vymanit z toho stavu 0-2. Teď vede 1-0. Vede 1-0 ve třetím setu, prohrává 0-2 na sety, ale bude servírovat a samozřejmě i to, jak velkým způsobem se podpořil v některých těch výměnách, které získal, tak svědčí o tom, že v hlavě zůstává na správném místě, že není rozhodně nějak rozhozený tím, že by prohrával, spokojený s tím být nemůže, ale zároveň hraje se na 3 vítězné sety. Hraje se na 3 vítězné sety, 2 získal Menšík, rád by získal třetí, ale potřebuje teď minimálně jednou prolomit servis Fonseky. A z toho, jak začíná Brazilec, tak je vidět, že to bude těžší a těžší, protože po relativně průměrném podání přichází vysoce nadprůměrný forehand, na který Jakub Menšík opravdu dosáhnout nemohl. Takže 15-0, Fonseca podává zleva na Jakuba Menšíka, zase trochu opatrněji, nicméně výměna je rozehrána, Jakub Menšík je tím tenistou, který běhá a je teď pod obrovským tlakem. Fonseca se přibližuje k síti, tohle není ideální volej, je to ideální volej. Vypadalo to nejdřív, že to Menšík doběhne, nakonec ne. Takže 30-0 a můžete slyšet, že i publikum začíná trochu, řekněme, více bouřit. Nejsem si jistý, no. Myslím si, že klidně třísetová výhra by nemusela vadit žádnému Pařížanovi, ale publikum je hladové, asi chce delší zápas, takže v tuhle chvíli straní asi poprvé trochu více Fonsecovi, který to samozřejmě ještě podporuje teď skvělými údery. Vede 30-0, vede 1-0 nad Jakubem Menšíkem ve třetím setu. Ale Jakub Menšík vyhrál první set 6-4, druhý set vyhrál 6-3. Teď returnuje servis Fonseky a je to nečistě trefené, takže Fonseca může pokračovat v útoku, ale ještě ta výměna pokračuje. Jakub Menšík se teď po backendu přiblíží k síti, ale hrát nebude volej, protože zahrál backend pod pásku a tenhle gem se mu vzdaluje, a to celkem mílovými kroky, byť už jednou při servisu Fonseky Menšík dokázal získat 5-15 za sebou za stavu 0-40. Tentokrát si tak trochu myslím, že to nevyjde. Fonseca je trochu v jiném rozpoložení. Myslím si, že to momentum je teď prostě trochu na raketě mladé Brazilce, a to teď podtrhuje Jakub Menšík dvojitou čárou, protože hraje velikánský out z returnu a je to 2-0 pro João Fonsecu, který porlomil poprvé servis Jakuba Menšíka a bohužel zrovna na začátku třetího setu, což může určit ráz celé třetí sady. Je dost možné, že ji Fonseca získá, vlastně by to nebylo až takové překvapení, protože je to nesmírně kvalitní tenista, který tady porazil velká jména, velké tenisty, velké hráče. Teď prohrává s Menšíkem 0-2 na sety, ale vede 2-0. Podává Jakub Menšík, co nejrychleji by potřeboval zase to podání najít, ale aby to tak trochu nepřipomínalo ten zápas s Andrejem Rubljovem, ve kterém byl taky Menšík dlouhou dobu velice přesný, velice trpělivý, šikovný, a potom dva sety najednou jakoby vůbec nevěděl, jak jsou přelstít svého soupeře. No a pokračujeme v plejádě nevynucených chyb Jakuba Menšíka, tentokrát z backendového úderu, který ho dlouho podržel několikrát. Tentokrát se to nestalo a tak tu máme stav 0 čísla 15 při počátku tohoto servisového gemu Jakuba Menšíka. A samozřejmě každý je takovýhle moment, který se stane, každá chyba z rakety Jakuba Menšíka, tak bude čím dál tím více oslavována publikem, které z části bude určitě přát brazilskému tenistovi, a když fandíte Brazilci, tak je jasné, že fandíte na hlas. Teď Jakub Menšík ale fenomenálně reaguje podseknutým čopovaným backendem, který zahrál na cestě k síti. Fonseca se snažil, nedoběhl, takže 15-15 je klíčové teď, když už Jakub Menšík jednou o ten servis přišel, aby minimálně ty další získával zase. Pokud možno jednoduše, pokud možno rychle, aby Fonseca nepřivykl té myšlence, že najednou získává napřímo ty gemy snadno. Jakub Menšík bude teď podávat za stavu 15-15, ale ne přes první podání, protože toho teď zradilo. A český reprezentant tak přes servis číslo 2 rozehrává opatrněji do backendu Fonseky a opatrný servis přinesl 15 českému tenistovi. A Fonseca si to teď bude vyčítat určitě, protože tohle se dalo zahrát lépe a přesněji. Místo toho Fonseca trefuje polovinu sítě a 30-15, to je stav, který vidí teď Jakub Menšík na tom velkém ukazateli výsledku. Podává teď do rohu Fonsekovi do backendu. Tento zkusil hrát oběma rukama, což je asi pravděpodobně chybné rozhodnutí, protože kdyby hrál jednou, tak by měl lepší kontrolu a hlavně by tam lépe dosáhl. Když držíte raketu oběma rukama, zákonitě vám ta jedna ruka trochu překáží v rozptilu a v dosahu, takže to teď Fonseca nevyřešil úplně dobře, ale to rozhodně nikomu vadit nebude, minimálně tomu, kdo fandí Jakubovi Menšíkovi, což věřím, že posluchačů Radiožurnálu Sport je drtivá většina. Jakub Menšík servíruje za stavu 40-15, vede 2-0 na sety nad Fonsecou, ale také ztrácí 0-2 na začátku třetí sady a teď je to další chyba z backendu českého reprezentanta, který to chtěl rychle ukončit, ale přehnal to s délkou, respektive s šířkou svého backendového úderu. 40-30, věřme, že tohle byla ta situace, kdy si můžete takzvaně dovolit chybu a nic to s výsledkem neudělá, ale zároveň, jak můžete slyšet, každá chyba zase nabíjí publikum, které přeje Brazilci. Teď krásný servis, respektive pokud jde o rychlost, krásný, ale dotkl se také pásky, servis Jakuba Menšíka, takže má stále ještě první podání k dispozici, ale musí to celé udělat znovu. Je to do stejných míst, podseknutý úder od Fonseky a teď to zase Fonseca vyřešil šikovně. Spodní rotace znamenala, že Jakub Menšík už nedokázal ten balon vytáhnout nad pásku. Zahrál pod ní a to znamená, že je to velmi záhy schoda, ze 40-15 schoda a Jakub Menšík možná v problémech. Věřme, že ne, na svém servisu už jednou o něj přišel. Samozřejmě, kdyby ho ztratil znovu, tak si myslím, že ten třetí set by byl už k odpisu, protože přes dva breaky ve čtvrtfinále Fonsecou hrát a bojovat by bylo těžké, ale Jakub Menšík dělá všechno pro to, aby se to nestalo, dává ESO zprava ven z kurtu. Fonseca čekal možná, jestli se neozve hlášení lineového sudího. Ti zůstali němí, to znamená, že to bylo v pořádku. Jakub Menšík teď podává zleva, zkusí to znovu na ESO a je to zase ESO. Zase vnější dotek s čárou, parádní práce od Jakuba Menšíka, dílčí snížení. Čech vede 2-1, nicméně po výměně stran půjde podávat Brazilec João Fonseca, který ale s Čechem ztrácí 0-2 na sety.
0: Ve španělské basketbalové nejvyšší soutěži se hraje čtvrtfinále. Barcelona vyhrála úvodní zápas na palubovce Mursi 91-68. Přispěli k tomu také oba dva Češi v sestavě Barcelony. Jan Veselý si připsal 10 bodů, 4 doskoky a 2 asistence. Tomáš Satoranský pouhé 4 body, 4 doskoky a k tomu přidal 3 asistence. Oba dva Češi jsou jako střídající hráči, přes to Veselý strávil na palubovce přes 18 minut a Satoranský přes 22 minut. A když se podíváme na to, jaký vlastně měli podíl na tom celkovém vítězství, tak v nějakých těch plus minus statistikách, tak Satoranský byl na plus 11 bodech a Veselý na plus 9 bodech. Ale Barcelona, připomeňme, zvítězila o bodů 23. Další zápas ve Španělsku se právě teď hraje. Real Madrid hostí Tenerife v závěru třetí čtvrtiny. Real vede o 2 body 73-71. Pokud vás zajímá spíše český basketbal, tak Nymburk začal finálovou sérii Národní basketbalové ligy lépe. Pardubice porazilo o 8 bodů, konkrétně 81-73. Zpátky na tenis, tam je těch bodů podstatně méně, po případě se počítají 15-30-40, to v basketbalu úplně nejde. Tenisové čtvrtfinále Roland Garros mezi Fonsecou a Menšíkem komentuje David Prouza.
1: Fonseca na servisu vede 2-1 ve třetím setu, prohrává 0-2 na sety. Dlouhá, dlouhá výměna, kterou Jakub Menšík získává na svou stranu. 15-0, úvodní 15 vybojovaný pro Jakuba Menšíka. Fonseca se snažil, seč mu ruce stačily švihat do těch svých úderů, ale nakonec to je Jakub Menšík, který zase byl trochu trpělivější. Je to určitě zkušenější tenista v tom smyslu, že na tom vrcholovém okruhu nebo na té vrcholové úrovni se pohybuje asi o trochu déle. Snad mu to pomůže. Fonseca teď skvěle servíruje do forehandu Menšíka, tento přečetl a následně sleduje chybu Fonseky ve snaze o winner. 30-0 Jakub Menšík, to by samozřejmě bylo velmi dobré, kdyby takhle tenhle game pokračoval, protože by to znamenalo, že Jakub Menšík vytvoří nebo vybojuje takzvaný rebreak a srovnal by tedy na 2-2 a vymazal by tu předchozí ztrátu servisu ze začátku třetího setu, ale je to ještě stále hodně daleko. Byť pochopitelně stav 30-0 při podání soupeře, to je věc, kterou můžete zažívat častěji, která je velmi příjemná. Snad to bude příjemné dál pro Jakuba Menšíka, který v tomto zápase je zatím velmi dobrý, velmi přesvědčivý, trpělivý, útočný, jak je potřeba, a je znamenitý na servisu s výjimkou jednoho jediného gemu. Jakub Menšík na základní čáře bude returnovat druhý servis Fonseky, hraje to zase Brazilci pod nohy a ten hraje další out. Mírné poklesnutí koncentrace Fonseky znamená, že jsou tady tři breakbally pro Jakuba Menšíka. Fonseka začal dobře ten servisový gem, byla to dlouhá výměna, ve které vlastně hrál skvěle, až na to, že Jakub Menšík byl prostě na konci trochu lepší. Ale následně Fonseca přidal dvě, řekněme, jednodušší chybky a teď je to tedy 40-0 pro Jakuba Menšíka, který hraje hodně opatrný první servis. Menšík returnuje dostatečně hluboko, aby Fonseca nemohl tlačit a tohle měl být out, ale není. Místo toho je to out Jakuba Menšíka, tak teď Fonseca trefil přímo čáru, zase už pokolikáté, ale zároveň sportovně musíme říci, že před malou chvílí trefil dva velké auty, takže asi bychom zase nemohli po Fonsecovi chtít, aby tam sekal jeden out za druhým, byť samozřejmě s ohledem na to, kolik hodin by se nezlobil Jakub Menšík, určitě ne, a myslím si, že ani řada posluchačů Radiožurnálu Sport, kteří třeba chtějí jít brzo spát. V tuhle chvíli ještě jít spát nemůžou, protože Jakub Menšík sice vede 2-0 na sety, ale teď ztrácí ve třetí sadě 1-2 a k tomu už je to jenom 40-30, protože Fonseca si pomohl bodem z podání, ale ještě jeden breakball je tady. Ještě jeden breakball má Jakub Menšík, který je připraven zase hodně daleko od základní čáry, aby returnoval první podání Fonseky, které končí na středu hřiště s dotykem pásky. To ale bylo, takže si to jeho João Fonseca zopakuje. Ale zase můžeme říci, že Jakub Menšík dobře přečetl směr servisu Fonseky a to je, řekl bych, asi jedna z nejklíčovějších věcí zatím v tomhle zápase, kdy Jakub Menšík se dostává do výměn a je schopný být velmi nepříjemný, i když Fonseca trefí dobrou první ránu. Tentokrát trefuje pásku znovu, ale Brazilec ten už nebude spokojený s průběhem toho následujícího, co se stalo, protože od pásky to letělo na jeho půlku. Takže druhé podání, velmi agresivní Jakub Menšík, ale rovněž velmi agresivní na returnu, ale nakonec v té výměně bude ještě pod tlakem. Velmi pravděpodobně Fonseca se snaží z backendu zakončit, pak zkracuje stop balem, ale velice, velice krásně schovaným. Jakub Menšík udělal takový krok a pak jakoby trochu nad tím metaforicky mávl rukou a řekl, tohle mi za to nestojí, tam nepoběžím. Schoda. Všechny tři breakbally Fonseca odvrací. Teď se zase podporuje. Nevím, jestli to byl výkřik z hrdla Fonseky nebo z jeho trenerského boxu. Na každý pád je to 40-40. A Jakub Menšík je teď zase napravo a už nemá žádnou breakballovou příležitost. Měl tři, ztratil všechny, ale na druhou stranu je potřeba říct, jestli Fonseca pomohl několika znamenitými údery. Nebylo to tak, že by to Jakub Menšík takzvaně zahodil. Teď se snaží z backendu křížem zatlačit Fonseku. Oba hráči jsou hodně. Teď je mimo kurt, Fonseca úplně teď vybočil, totálně mimo, a teď je to Jakub Menšík, který se přibližuje k síti, bude hrát zase takovou tu průchozí smeč a hraje jí krásně do míst, kde Fonseca byl opravdu na míle vzdálený. Jim, takže je to zase breakball pro Jakuba Menšíka. Fonseca trochu frustrovaný, není podle mě zvyklý na to, aby ho někdo ofenzivně takhle zastřeloval, aby byl vlastně pořád trochu pod tlakem i v momentě, kdy podává. Ano, Novak Djokovic vedl také 2-0 na sety, ale spíše to plynulo z chyb, které Fonseca dělal, a v momentě, kdy pak Brazilec zpřesnil hru, tak se do toho zápasu dokázal dostat. Jakub Menšík zatím stále velmi nadstandardní výkon ve čtvrtfinále Roland Garros. Servis Fonseky do forehandu Jakuba Menšíka a teď velký tlak zase Brazilce, který ale musí znovu hrát, protože Menšík se do toho krásně dostal stopbalem a tohle byla chyba od Fonseky, tohle bylo jasné už z nápřahu, že tenhle stopbal už nebude tak úspěšný a Jakub Menšík prolamuje servis Fonseky v podstatě hned zpátky. Ztrácel 0-2, teď je to 2-2 a český tenista půjde podávat Jakub Menšík si teď vydřel 4 breakboly.
2: Na ten servis, žádné riziko na dvojku, nepotřebuješ to, ano?
1: Rada od Tomáše Josefuse, který je velmi dobře slyšet, protože někde poblíž je mikrofon, takže jste si to mohli poslechnout i v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Jakub Menšík je teď už na své půlce připraven, zase si očistí tu zadní část liney. Ještě jedno upozornění od empirového sudího, možná na pár opozdilců, kteří přišli z někde z útrop stadionu a teď už se ale zase hraje. Úder do forehandu Fonseky, Jakub Menšík zase u sítě a hrát volej nebude a dělá dobře, protože pokus o prohoz Fonseky skončil mimo boční čáru. Byl by dobrý, kdyby se hrála 4-hra, ale to není případ zápasu Menšík Fonseka. Byť tedy, kdyby hráli spolu debla, tak bych nezáviděl nikomu, kdo bude stát na druhé straně. Ale to je samozřejmě spíše taková teorie, v rovině praxe. Jsme u stavu 2-2 ve třetí sadě. Jakub Menšík podává také ještě do potlesku, docela zajímavé řešení, ale nese své ovoce. Fonseka hraje dlouhý out, 30-0. Vede Jakub Menšík, vede 2-0 na sety. Opět je potřeba to říkat v přímém přenosu radiožurnálu Sport, protože je to čtvrtfinále Roland Garros, je to ta opravdu už poslední fáze grandslamového turnaje a je v ní Čech, je v ní Jakub Menšík a hraje skvěle. Servis do backendu Fonseky, další smeč Jakuba Menšíka a to je přesně, o čem jsem mluvil. Jakub Menšík v pohybu směrem k síti hraje smeč, která vypadá jednoduše, ale není. A tentokrát to byl monstrózní out českého reprezentanta. Samozřejmě dobré, že to bylo za stavu 30-0, ale pochopitelně tyhle věci se můžou a pravděpodobně budou, jak se ten zápas bude vyvíjet, stávat častěji. Je už zase o něco dále to utkání, hraje se skoro 2 hodiny, Jakub Menšík musí být někdy místy také trochu unavený, už toho strávil na kurtech dost a dost v areálu Rolanda Garrose. Teď si tedy nepomohl smečí, snad si pomůže druhým servisem, vede 30-15, je to 2-2 ve třetí sadě. Fonseka hraje, pomáhá returnem do sítě, tohle si nestihlo oběhnout ideálně. Fonseka chtěl hrát forehand, má ho radši, rozhodně, to je jasné, ale udělal možná o krůček méně, to znamená, že ten forehand hrál více u těla a také to znamená to, že nad ním neměl takovou kontrolu. A tak je to příjemných 40-15 pro Jakuba Menšíka, který podává tentokrát těsně vedle boční čáry, takže ten pohyb směrem k síti musí zastavit a volným krokem se vrací zase zpátky. Jakub Menšík podává přes druhý servis na Fonseku do backendu, ten ale velmi hezky returnuje, ale teď je to zase Jakub Menšík, který dokáže, chtěl jsem říct, backendem tlačit, ale jen jsem to dořekl, tak další úder z forehandu už byl chybný. Jakub Menšík teď zase pro změnu, řekněme takovou jednodušší chybou, nabízí stav 40-30 pro Joao Fonseku, ale těch 40 je pořád u jména Jakuba Menšíka. Pořád to má český tenista takzvaně slušně rozehrané. Už se ale jednou o ten servisový gem značně tahali s Fonsekou a nakonec uspěl Brazil. Teď věřme, že uspěje český reprezentant. Servis ven z kurtu a tentokrát nepřesný, takže zase druhé podání. Jakub Menšík hraje na Brazilce Fonseku, má ještě jeden pokus český reprezentant. 2-0 na sety. Teď Fonseka opatrnější return, ale i to někdy stačí na to, abyste získali bod. Jakub Menšík teď tlačí z forehandu, blíží se zase k síti, dává volej. Bude to vítězný volej, je to tak. Perfektní příprava, Jakub Menšík byl zase včas u sítě, zase výborná reakce, žádný nápřach, jenom nastavení rakety a stav 3-2, Jakub Menšík získal 3 gemy za sebou z 0-2 ve třetím setu, otočil na 3-2 a připomínám, vede také 2-0 na sety nad Brazilcem Fonsekou.
0: Takové obraty bývají běžnější třeba v hokeji a v hokeji se to dnes může stát třeba v úvodním finále Stanley Cupu, které se bude hrát mezi Carolinou a Las Vegas Golden Knights a tím pádem se do hry dostane také jeden český hokejista, Martin Nečas, kdo jste to nestihli, už za Carolinu nehraje, už válí za Colorado, které vypadlo z Las Vegas Golden Knights v minulém kole, konkrétně v konferenčním finále. No a teď tedy Vegas půjde do finále i s Tomášem Hertlem, který by měl být ve třetím útoku spolu s Kanaděny Sissoncem a Stonem, tedy kapitánem Vegas Markem Stonem. Začne se hrát po 2 hodině, byť je začátek plánovaný na 2 hodinu, tak v Americe a Kanadě nezačíná NHL vždy právě v ten daný čas, ale přibližně od nějakých 7, 10, 15 minut později. Takže někdy po 2 hodině úvodní finále Stanley Cupu mezi hokejisty Caroliny a Vegas hraje se v Caroline. Na radiožurnálu Sport, ale zpátky do Paříže, na tenis, na Antuku, na Grand Slam, druhý, který je v sezóně, na čtvrtfinále, na Jakuba Menšíka a na Joao Fonseku. A také na Davida Prouzu.
1: João Fonseca se chystá na servis, prohrává 2-3, prohrává 0-2 na sety s Jakubem Menšíkem. Před malou chvílí to bylo značně veselější pro Fonseku. Měl totiž 2-0, prolomil servis Menšíka, pak si ale sám podání neudržel. A vůbec bychom se nezlomili, kdyby se to stalo znovu třeba právě teď, kdy ale Fonseka zahajuje nesmírně agresivně. Dvakrát, nejdříve na servisu, pak z backendu křížem a Jakub Menšík pod velkým tlakem chyboval. Byla to těsná chyba v tom smyslu, že ten balónek se blížil na pásku, ale už byl tak pomalý, že přes ní nepřeskočil. Nicméně ten balón ze spodní rotací by určitě dělal dost problémů Fonsekovi. Tak třeba poučení pro příště, aby to vyšlo. Teď Brazilec zleva servíruje na Jakuba Menšíka a je to servis neúspěšný a Brazilec má už tuhle chvíli druhý pokus. Jenom Menšík se opírá do backendu, dává to krásně, ale Fonseka výborně reaguje. Je opravdu velmi dobrý po tom, jak reaguje na útoky Jakuba Menšíka. Jakub Menšík se teď snaží znovu přes backend a tentokrát ta trpělivost nebyla taková, jako bychom asi chtěli a jako on předvádí, tedy Jakub Menšík v celém zápase. Fonseka vede velmi rychle 30-0, ale zároveň připomínám to, že bylo mnohem hůře pro Jakuba Menšíka. Prohrával 0-2 ve třetím setu, teď je to 3-2 pro Čecha. A možnost pro Menšíka za stavu 30-0 pro Brazilce zase. Jedním 15 si třeba pomoci dostat se trochu do hlavy mladému Brazilci, který teď servíruje a bude servírovat do forehandu Menšíka. Ten hraje velmi tvrdě pod nohy Fonseky a ten to nestihl. Zahrál sice pokus o vítězný balón, ale byl to zase balón, který by byl dobrý pouze, kdyby se hrála 4-hra. Takže 30-15, teď už jenom vedení João Fonseky a zase konstatování věci, kterou jsem řekl už mnohokrát a řeknu ji znova, protože je to neuvěřitelná paráda. Jakub Menšík na returnu, schopnost číst ty servisy je tedy zatím naprosto obdivuhodná. Teď servíruje Fonseka, to je dlouhé. Bylo to trochu pozdě hlášené, ale servis dlouhý byl, to znamená teď už jenom druhý pokus pro João Fonseku. Jakub Menšík u základní čáry, připraven v podřepu, split step, nápřah, forehand, rána, out. Škoda. Tohle kdyby Jakub Menšík zkrotil, tak si myslím, že by zase trochu nalomil sebevědomí a víru Fonseky v to, že ten zápas může otočit. Nestalo se, takže je to 40-15 pro Brazilce, ale je dobře, že to Menšík zkouší. Tohle je prostě cesta, žádná opatrnost, prostě kontrolovaná míra rizika. To, o čem mluvili konec konců třeba Menšík i Tomáš Macháč v souvislosti s Janikem Sinnerem. Teď si Fonseka pomáhá SM, takže srovnává na 3-3, ale dokončím tu myšlenku. Kontrolovaná míra rizika, to je prostě věc, kterou přinesl Janik Sinner na okruh ATP a kterou trápí všechny své soupeře. Nicméně tady na Roland Garros není, už nepokračuje. Ve velkém vedru prohrál zápas s Argentincem Serundolem v 5 setech. A tak máme jistotu, že bude nový Grand Slamový šampion. To už víme řádku dní tady v Paříži. Je to samozřejmě motivace pro každého dalšího tenistu, který v tuhle chvíli se ještě v pavouku singlovém nachází. Je to určitě motivace i pro Jakuba Menšíka, který v tuhle chvíli nad Fonsekou vede 2-0 na sety. A ve čtvrtfinále třetí set 3-3 za malou chvíli půjde podávat Jakub Menšík, který už jednou o servis přišel, ale zároveň také jednou byl úspěšný na příjmu. Proto ten vyrovnaný stav, proto situace, kdy Jakub Menšík teď podává za stavu 3-3 na João Fonseku, hraje mu to do backendu, následně velký úder z forehandu, přiblížení k síti a další pokus o zkrácení na voleji a poprvé si myslím, že to Jakub Menšík nezahrál tak, jak si představoval u sítě, takže stav 15-0. Jakub Menšík to ale zase vyřešil velmi dobře. Šel rychle k síti, měl to dobře připravené. Tohle nebyl tak složitý volej, jako několik těch předcházejících, které zvládl, ale někdy zkrátka, když to je jednodušší, tak chtě, nechtě, vám ta koncentrace mírně povolí a Jakub Menšík zachyboval. Stane se, hraje se dál, český tenista teď servíruje zleva na Fonseku, ale páska nasměrovala ten balónek kamsi k podavači balonků, to znamená, že už jenom druhé podání Menšíka, které je hodně přirotované a opatrné a následně nečistě trefený forehand Menšíka, znamená stav 0-30 a to je samozřejmě zase komplikace. V momentě, kdy Menšík se dokázal do průběhu toho třetího setu vrátit a prolomit servis soupeře po tom, co sám ho ztratil, tak znovu o něj přijít za stavu 3-3 by samozřejmě hraničilo s velkým rizikem. 3-3 a 0-30. Jakub Menšík by teď určitě rád trefil jeden ze svých vyhlášených prvních servisů. Tak věřme, že přijdou. Servis Jakuba Menšíka, no, je to těsný aut, ale aut to je. Takže druhé podání už jenom pro Jakuba Menšíka, který občas v těchto situacích volí nesmírnou vlnu rizika na druhý servis. Tentokrát je to naopak výrazně opatrnější, ale hraje se výměna, to je to důležité. Fonseka teď bude chtít být trpělivý a místo toho, aby byl trpělivý, tak zapisuje vítězný backhand po čáře a sám si velmi rychle vybojoval 3 breakboly. za stavu 3-3 ve třetím setu. Ty první dva získal Jakub Menšík. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, za chvíli také ve společném vysílání i s Radiožurnálem ve zpravodajství. Ale do té doby můžeme říci to, že Jakub Menšík čelí třem breakballům. Už se to stalo také v zápase s Rubljovem, několikrát zvládl v pohodě se vymanit z té situace 0-40. Teď je to opakování prvního servisu, letmý dotek s páskou, to znamená, že opakování prvního podání a je to stále 0-40 z pohledu Jakuba Menšíka. Jakub Menšík vyhrál první set 6-4, ten druhý 6-3, v tom druhém je to 3-3, ale český reprezentant čelí breakballům João Fonseca. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál. A teď můžete slyšet na Radiožurnálu Sport, že to Jakub Menšík u sítě zvládl a zvládl to opravdu fenomenálně, protože tohle byl těžký, těžký úder u sítě, který ale Menšík dal krásně, zkráceně, přímo za síť. Fonseca běžel opravdu neuvěřitelnou rychlostí, ale stejně nedokázal ten balonek doběhnout. Takže jeden breakball odmazaný, tak ještě dva. Jakub Menšík podává a zprava podává, ale no, i kdyby to letělo do kurtu, tak tam by Fonseca byl naprosto v pohodě, připraven a hrál by forehandový return. Takhle je to druhé podání. Jakub Menšík tentokrát znovu do forehandu Fonseky. Ten nechce hrát takovou vlnu rizika. Tentokrát je trpělivý, opatrný a místo toho Jakub Menšík je teď, chtěl jsem říct, v útoku, ale pak chybuje, protože Fonseca přepnul v pravou chvíli z obrany do útoku a Menšík hraje nečistě, nepřesně a je tu další break. Bohužel získává Brazilec, který vede 4-3 ve třetím setu. Ty první dva získal Jakub Menšík, ale zisku třetí sady je teď zase o poznání blíže. Brazilec Fonseca a fanouškům se to líbí.
0: Fanouškům se to líbí, nám se to za stolik nelíbí, pravda, zas kdyby to bylo příliš jednoduché, tak by to možná bylo až zvláštní při souboji těchto dvou generačních talentů Menšík versus Fonseca. Připomeňme také další zprávy ze světa sportu o tom, co se děje. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 dvěma výhrami ve Varšavě. Nejprve vstoupili do turnaje vítězstvím 17-14 nad Mongolskem a ve večerním dramatu zdoleli také favorizované Američany sestava Lukáš Steckbauer, Filip Novotný, Štěpán Borovka a Adam Růžička porazila druhý nasazený tým výsledkem 21-20. Čeští reprezentanti, připomeňme, startují na mistrovství světa poprvé od roku 2014. V základní skupině jsou jako jediní bez porážky a ve čtvrtek se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky. Zpátky na Radiožurnálu Sport do Paříže na čtvrtfinále tenisového Roland Garros za Davidem Prouzou, který sleduje Jakuba Menšíka a João Fonseca.
1: Snad Jakub Menšík má ještě v rukávu další trik, jak podruhé sebrat servis Fonsecovi v tomhle setu, protože to hodně potřebuje. Prohrál dvakrát sám v své vlastní podání a tak ztrácí 3-4 ve třetím a teď servíruje João Fonseca, tohle byl out určitě, takže teď Jakub Menšík přes druhý servis bude returnovat. Každopádně Fonseca zase ukázal, že je schopný, i když prohrává 0-2 na sety, je schopný držet tempo s Jakubem Menšíkem, ba co víc, někdy ho spíš zatlačit a to teď dělá. To je přesně věc, která se dělá v zápase s Novakem Djokovicem. Menšík zaútočil z returnu, ale zaútočil na forehandovou stranu a přišla ta vyhlášená rána, kterou Jakub Menšík nedokázal nejen na ní zareagovat, ale vůbec vlastně trefit. Takže čistý winner 15-0 pro João Fonseca je naprosto esenciální, aby Fonseca nenašel jistotu v těchto ránách, protože v momentě, kdy ji najde, tak to bude mít Menšík ještě extrémně těžké. Teď podání, které Menšík hraje výborně s forehandu returnem do backendu Fonseca a to se ukázalo jako správné řešení, protože Brazilec trefil síť, tak je to 15-15. Dobré returny Jakuba Menšíka. To je důvod, proč hraje čtvrtfinále Roland Garros. To je důvod, proč porazil už řadu silných soupeřů, ať už Deminora z elitní desítky, kterého do té doby nikdy nezdolal a až na šestý pokus to zvládl. Potom také Rubljova a teď bojuje s Fonsecou, paradoxně nejvýše postaveným na žebříčku z této trojce, ale nic mu to nebrání v tom, aby přidal další vítězný forehand, pak se hecoval jako smyslu zbavený a tohle je samozřejmě situace, kterou jako soupeř João Fonseca vidět nechcete. V momentě, kdy on je takhle ponořený do toho vývoje zápasu, kdy se podporuje výrazně víc, než je potřeba, tak to znamená, že si začíná věřit. a João Fonseca teď vede 30-15 k tomu 4-3 ve třetím setu. Vy o tom slyšíte na Radiožurnálu Sport a slyšíte také to, že Jakub Menšík vyhrál ty první dva sety. 2-0 vede v tomhle zápase, ale teď ztrácí poprvé v tomhletom zápase, v tomhletom duelu s Joaem Fonsecou. Menšík returnuje s backendem krásně křížem zase na backendovou stranu Fonseky a buď toto Brazilec neodhadl, nebo ten balonek měl trošku jiný odskok, což se samozřejmě může stát, když se na některé místo nahrne více antuky, ale to je jedno, Fonseca protáhl a je to 30-30, tak věřme, že ještě jednou Jakub Menšík ten servis Fonseky prolomí, nebo ideálně dvakrát samozřejmě, ale ještě jednou teď určitě, protože bez toho nemůže pomýšlet na zisk třetí sady. Prohrává 3-4. Je to 30-30. João Fonseca servíruje do backhandu Jakuba Menšíka. Tento zase hraje slušně, ale Fonseca teď čte dobře pohyb Menšíka na forehandu a hraje další vítězný balón. Menšík dobře zreturnoval to podání. Nemyslím si, že udělal na returnu něco špatně. Byl to nadprůměrně trefený úder. Možná byl trochu krátký, to samozřejmě o tom lze spekulovat, ale s ohledem na to, že Fonseca trefil dobrý první servis, tak prostě to bylo dobře. Jenže Fonseca to trefil lépe. Teď Menšík podsekává svůj return na levo a bude hodně běhat, protože dostává to Fonseca na forehand a teď už hrát nemusí. Ten první byl úspěšný, druhý už jenom vyčkal na to, jak ten balon se snese od Menšíka za základní čáru. Brazilec odskakuje a to do vedení 5-3. Teď jste slyšeli empirového sudího, aby diváci byli potichu mezi prvním a druhým servisem. Trochu si myslím, že to není reakce na to, co se dělo, ale na to, co se dít bude. Protože Jakub Menšík prohrává 3-5 ve třetím setu a půjde servírovat. Tak ideálně, kdyby dal jenom první podání, ale to se neděje. Nicméně výzva rozhodčího z empirů funguje. Teď je absolutně hrobové ticho po chybě Jakuba Menšíka, ale zároveň je to také 0-0 v tomhle gemu. Velmi přiriskovaný druhý servis Menšíka, který ale vyšel a pak nevyšel stop bal českého tenisty. Nám plánované dobře, nápad jistě dobrý, provedení nebylo dobré. Kdybych měl parafrázovat volně Zdeňka Svěráka z jednoho semináře divadla Járy Cimrmana, Jakub Menšík prohrává 0-15 a 3-5 v tuhle chvíli. Český tenista bude servírovat zleva na João Fonsecu do středu hřiště na téčko. Fonseca do toho čukl, tak aby to spadlo před základní čáru a počká si na to, co Menšík vymyslí. Ten se přiblíží k síti a hraje v první volej. Není ještě vítězný, pak smeč, ta už vítězná je. Po 15 srovnáno, velmi dobře Jakub Menšík se popasoval s tou defenzívou João Fonseky. Ten teď trochu v předklonu. Nevím, jestli vydýchává tuhle výměnu, zas tak dlouho se nehrálo, každopádně jestli ano, tak jen dobře, kdyby Fonseku trochu opouštěli síly, bylo by to příjemné, jenže on se ohýbal k tomu, aby si zavázal tkaničku, takže planý poplach, mnoho povyku pro nic a Jakub Menšík musí podávat dál na jistě velmi fyzicky dobře připraveného João Fonseku. Stav 15-15, Fonseca returnuje z forehandu, Menšík je u sítě, Fonseca běží, co mu síly stačí, ale tohle nestihne, tenhle prohoz je dlouhý, 30-15 vede Jakub Menšík. Styl, servis, síť, nejkrásnější disciplína, kterou tenis nabízí a teď jí krásně provedl Jakub Menšík. Goran Ivaniševič, Pete Sampras i Roger Federer by určitě byli pyšní na tohle provedení. Teď Jakub Menšík doufáme, že bude pyšný i na další servis a může být, je to krásná rána na téčko. A Menšík teď přiběhl k sítě, jen to tak ťukl krásně za pásku, trochu s rizikem pro mě, protože ten balon skončil velmi blízko boční lajny, ale Menšík měl kontrolu nad tím balonkem, mohl si to nechat spadnout a nabušit tam smeč po dopadu, byla by to asi větší jistota, ale Menšík byl rozhodnutý to udělat takto, takže to tak provedl a má 40-15, servis venskurtu, Fonseca pod tlakem hraje zase velmi vysoký balon a další smeč Jakuba Menšíka a úspěšná, takže snížení na 4-5 a Jakub Menšík minimálně donutil Fonseku k tomu, aby si ten třetí set uhrál sám. Fonseca vede 5-4 nad českým tenistou, půjde po přestávce podávat na zisk sady, ale půjde podávat na zisk sady svědomím, že první dvě prohrál 4-6 a 3-6.
0: Novým trenérem basketbalistů Orlanda bude Sean Sweeney. Ten v současnosti působí jako zástupce hlavního kouče v týmu finalistů NBA ze San Antonia. Do nového působiště se Sweeney přesune po skončení série s New Yorkskými Knicks, ve které se bude od středy rozhodovat o šampionech zámořské ligy. Floridský klub oznámil, že Sweeney se stane nástupcem odvolaného Mosleyho. Pod jehož vedením Magic ztratili nadějně rozehranou sérii prvního kola playoff s Detroitem. Nový kouč působil v NBA zatím jako asistent. Od roku 2013 prošel na této pozici kluby z Brooklynu, Milwaukee, Detroitu a Dallasu, než se stal na začátku aktuálního ročníku zástupcem Mitche Johnsona v týmu Spurs, tedy v týmu ze San Antonia. Posloucháte Radiožurnál Sport, 22 hodin 40 minut. Více vás asi nejspíš zajímá, jakže dopadne servis Joao Fonseky ve čtvrtfinále Roland Garros proti Jakubu Menšíkovi. Hraje se třetí set. David Prouza ho sleduje.
1: Můžeme si upřímně přát, aby tohle ještě nebyl poslední game ve třetím setu. To by znamenalo, že Menšík prolomil servis Joao Fonseky, srovnal na 5-5, ale to je samozřejmě v rovině přání. Jaká bude realita, to se ukáže za několik málo okamžiků na centrálním dvorci Filipa Chatriera, teď už naplněného, řekl bych, až po střechu, která je zatažená, protože v Paříži poprchávalo nebo spíše silně prošelo celý den. Jak je venku teď, nevím, ale jaký je stav, to vám můžu říct rovnou, je to 2-0 na sety pro Menšíka a teď 0-15 z pohledu českého tenisty, pozdě hlášený out, nicméně zahlášený byl a Fonseka zamazává tuhle stopu, gesto fair play, ani nedopřál empirové sudímu jít se podívat na tu stopu a následně ji pravděpodobně stvrdit jako dobrý balón. Místo toho je to rovnou 15-0 pro Jakuba Menšíka. Hezké gesto. Joao Fonseky v 19 letech, znal jsem řadu tenistů, kteří by tohle rozhodně neudělali v této fáze zápasu. Teď tedy myslím v dobách mladších žáků, ne teď. Joao Fonseka podává do backendu Menšíka, ten s obtížemi ale dostal ten balón přes síť, ale následný backend už ne. Takže je to po 15. Fonseka vede 5-4, servíruje. 15-15, Brazilec bude dávat zprava, ten mírný náskok je pryč, ale tentokrát proto udělal maximum Joao Fonseka, aby donutil Menšíka k chybě. I tak, i když to netrefil čistě, tak stejně jako Menšík tu výměnu aspoň rozehrál na returnu, což je prostě dobré znamení. Co teď? Servis zprava Fonseky do pásky, od které se balon odbráží na polovinu Brazilce. Podavač míčů velmi rychle sprintem zaběhne tam a zpátky. Teď už se zase může hrát. Tohle bylo na lineu od Fonseky hodně přiriskované. Zase linea ne. Teď už je to out. Opět se jde podívat empirový sudí, ale Menšík nezamazává tuhle stopu. Přišlo mi to opticky z dálky také jako out. Tak co teď udělá rozhodčí? Ano, prst ukazováček empirového sudího míří nahoru, takže univerzální znamení toho, že to out skutečně byl. Jakub Menšík vede 30-15. Je to opět náskok o 1-15, ale samozřejmě teď už je tam ta třicítka u Jakuba Menšíka a to pochopitelně může trochu zamávat sebejistotou Joao Fonseky na podání, který ale zjevně, jakoby mě slyšel, tak dává eso a to byla tedy rána jako jedno farmářské zvíře. Neuvěřitelné, co teď si Fonseka dovolil na stav 15-30 v době, kdy prohrává 0-2 na sety. Já Joao Fonseka teď za stavu 30-30 bude podávat znovu. Snad ne tak úspěšně, to bylo neuvěřitelné, co trefil před malou chvílí. Teď se trefil do sítě, takže druhé podání. Jakub Menšík na základní čáře připraven returnovat druhý pokus Joao Fonseky. To je out! Dvojchyba. Joao Fonseka nabízí breakball Jakubovi Menšíkovi a to, o čem jsem mluvil, o tom přání, aby to nebyl ještě poslední gem v tomhle setu třetím, tak se třeba možná splní. Joao Fonseka nabízí dvojchybou breakball Jakubovi Menšíkovi. Bylo to hodně přiriskované druhé podání, úplně jako kdyby se poučil nebo spíše inspiroval Jakubem Menšíkem. Ten už to tohle zápase také několikrát vyrobil. Breakball má český tenista, Fonseka podává, dává eso. Tak zase výborná reakce v momentě, kdy Fonseka v tom gemu prohrával. Menšík tentokrát stranu sice tipl, ale byl tam pozdě. Takže je to zase 40-40, ale je to pochopitelné, že někdy ten servis Fonseky prostě Jakub Menšík nevybere. Bylo by až zvláštní, kdyby se mu to dařilo se 100% úspěšností. Fonseka se teď pomáhá dobrým servisem, ale Menšík reaguje výborným returnem, který ještě se dostal do výměny. A co dostal do výměny? On si navíc pomohl následně backendovým vítězným balonem po čáře. Tohle jen zahučelo, mi přišlo teď tribunami, protože ti, co přáli Brazilci, tak si možná říkali, to bude out a ono ne. Takže další breakball, tentokrát si ho Jakub Menšík vybojoval zcela sám, absolutně bez podílu Joao Fonseky, který teď bude podávat znovu zleva, znovu za nepříznivého stavu. A tentokrát už to není eso, minimálně není to eso z prvního podání, protože ten první pokus Fonseky skončil na pásce. Druhý pokus Joao Fonseka na lajně, to už je lepší, teď Menšík hodně opatrně, ale přiliftoval ten balon, takže jsem chtěl říct, že zůstane ve výměně a teď Jakub Menšík sám vlastní chybou se připravuje o to usilovat o prolomení servisu v té výměně, která už skončila právě nevinucenou chybou českého tenisty. Možná sám sebe překvapil Menšík tím, jak volně zareternoval a že mu nepřiletěla žádná velká rána zpátky. Na každý pád Jakub Menšík zachyboval v ten nejhorší moment v tomhle gemu, určitě to tak můžeme nazvat, takže je to zase schoda a Fonseca bude podávat zprava na českého reprezentanta. Je to opatrný servis do backendu, Menšík to přečetl, teď bude pod tlakem z forehandu zase pro změnu od Fonseky, ale ta výměna stále ještě pokračuje, dobrý úhel od Menšíka a další breakball pro českého tenistu, protože João Fonseca zkusil zahrát stopbal překvapivý a možná trochu překvapil i sám sebe tím, jak se rozhodl. On mluvil v jednom z pozápasových rozhovorů, že příliš nepřemýšlí nad tím, co dělá, že to všechno vychází ze srdce. A teď tedy ho trochu tenhle orgán zklamal, João Fonseca, protože tohle nebyla pozice na stopbal, ani zdaleka. Nicméně, když si věříte, tak zkoušíte leccos. Fonseca to zkusil, nevyšlo to, takže je tu další breakball Jakuba Menšíka. Další možnost srovnat na 5-5. João Fonseca podává zleva na českého tenistu, tohle je out, který je docela značný, takže Jakub Menšík zase přiblížil sám sebe k základní čáře. Fonseca podává znovu přes druhé podání, zase na lineu, ale Menšík byl připraven. Tohle musí ustát, musí být teď v obraně silný Jakub Menšík a to se daří. Teď přepíná do útoku, český tenista u sítě hraje. No, chtěl hrát volej, ale nemohl, protože Fonseca zahrál fenomenální prohoz. A hádejte, z kterého úderu? Jak jinak než z forehandu? Tohle Jakub Menšík možná mohl vymyslet trochu lépe, mohl zkusit úder do backendové strany João Fonseca, ale ono se vám to přemýšlí v době, kdy se přibližujete k síti. Máte breakball, máte vidinu, že srovnáte v tom setu na 5-5. A navíc po čáře by to samozřejmě měl kratší Jakub Menšík, takže prostě zvolil tuhle variantu, ta nevyšla, teď Fonseca chtěl podávat, ale nemůže, protože Menšík byl ještě na kraji kurtu se občerstvit, respektive osušit a až teď brazilský reprezentant může podávat. Odvrátil už 3 breakbally v tomhle zápase. Teď dává skvělý servis do backendu Menšíka, tento ale zase dobře přečetl, takže výměna může pokračovat, ale Fonseca si teď pomůže velkou ranou z forehandu. Menšík se pokouší prohodit Fonseku, to se nepovedlo a tohle je out od českého tenisty a po řadě breakballů má Fonseca setball. Může vyhrát třetí set 6-4 nad Jakubem Menšíkem. Tenhle gem je absolutně vyrovnaný. Tenhle gem rozhodně mohl Jakub Menšík získat, ale nakonec teď je tu možná koncovka tohoto setu, protože Fonseca má setball. Jakub Menšík teď na levé straně ještě chviličku bude vydýchávat, bude se připravovat na další z returnů, ale Brazilec Fonseca si to teď připravil dobře a může sklidit teď to ovoce v podobě dobrého předcházejícího úderu. Menšík ale výborně zareturnoval, tohle Fonseca nestihne, ještě to bude smeč Jakuba Menšíka, která bude těžká, ale dobře ji umístil český tenista a ještě jednou Fonseca to vybral a teď už to nepůjde. Jakub Menšík na absolutní riziko zahrál fenomenální return, pak jednu smeč, druhou smeč a tou už si pomohl k zisku 15. Je to zase 40-40, ale co Jakub Menšík trefil na returnu, z toho mi opravdu zůstává rozum stát, protože tohle byla, to už nebyla, řekněme, mírná forma rizika, to bylo totální riziko, všechno nebo nic a vyšlo to tedy naprosto fenomenálně. Pak musel ještě třikrát zahrát Jakub Menšík další útočné údery, ale všechny zvládl, takže je to zase 40-40. Fonseca teď do rohu přímo, ale do forehandu Menšíka a tohle je out, takže je tu opět breakball pro českého tenistu, čtvrtý v tomhle gemu. Jakub Menšík si teď zase pomohl dobrým returnem, Fonseca to zahrál přímo do rohu, ale Menšík tam byl krásně připravený a Fonseca teď trochu podlehl představě, že jeho forehand vyřeší za něj úplně všechno v tomhle gemu. Už se to několikrát stalo, ale tentokrát ho ten jeho vyhlášený úder až tak nepodržel. Fonseca teď tedy zleva na Jakuba Menšíka, znovu breakball českého tenisty, zase je to out a už jenom druhý pokus od João Fonseca. Brazilec má ještě druhé podání, Jakub Menšík je připravený returnovat v momentě, kdy má breakball na 5-5. Backhand Menšíka zase velmi tvrdý, ale tentokrát Fonseca výborně přepnul, forehandem tlačí a tohle je, ještě není konec, ještě Jakub Menšík v té výměně je, prohazuje Menšíka, prohazuje Fonseku, ale už byl v tak nekomfortní pozici, tak daleko za základní čarou, že i když mu Brazilec nabídl malinké okénko příležitosti, tak se do něj nedokázal trefit a Jakub Menšík teď byl přetlačen svým mladším, o rok mladším brazilským soupeřem. Bylo to samozřejmě dobře myšlené v momentě, kdy už neměl co ztratit český tenista, ale další breakball je pryč. Je to škoda samozřejmě, protože těch příležitostí bylo hodně. Český tenista teď zase za stavu 40-40 bude bojovat o podání svého soupeře, který zase nenachází ten úspěšný první pokus, který skončil vedle boční liney. Takže jenom druhé podání pro Joao Fonseku, které Menšík celkem v klidu returnuje, ale do forehandu. Pozor na to, Fonseka se zase nadechuje, ale tentokrát je to i přes backhand od Menšíka, takže dobré řešení, ale teď je český tenista pod velkým tlakem. Jak to vyřeší tohle Joao Fonseka? Vyřeší to chybou do pásky. Možná trochu nepočítal s tím, že Menšík bude rád čopovaný forehand, protože přiznejme si, není to úplně úder, který bychom vydávali v zápasech často, pakliže nehraje třeba Markéta Vondroušová nebo Barbora Krejčíková. Teď to ale Menšík udělal a vyplatilo se. Spodní rotace zase udělala kus práce, nebo Barbora Krejčíková. Teď to ale Menšík udělal a vyplatilo se. Spodní rotace zase udělala kus práce a Joao Fonseka, který už ten balon neprošel,

A Jakuba Menšíka směrem k svému trenérskému boxu a je to 5-5. Jakub Menšík se vrací do třetího setu, dvakrát přišel o servis, dvakrát ho ale také dokázal svému soupeři sebrat a tak teď bude zase on tím tenistou, který bude servírovat za vyrovnaného stavu 5-5. Moc bychom si přáli, aby teď první podání podrželo Jakuba Menšíka tak, jako ho drželo v setu číslo 1, tak, jako ho drželo v setu číslo 2. João Fonseca ještě není připraven returnovat, nevím, jestli to Jakub Menšík vidí, teď už ale Fonseca zakleknutý, respektive v takovém tom polo dřepu a hraje se, Menšík zkracuje, přitahuje si Fonseku k síti a co zkusí teď, proho s křížem a to je zase neuvěřitelně skvělá adaptace na to, co se děje na kurtu od Jakuba Menšíka. Viděl, že Fonseca je daleko za základní lineu, zahrál stopbal, který byl průměrný, nicméně do backendu Fonseky, ten si naběhl, ale vytvořil příležitost pro Prohos, Jakub Menšík nepohrdl touhle nabídkou a tak je to teď 15-0. Český tenista 15-0 vede v 5-5 ve třetí sadě, 2-0 na sety vede český reprezentant, český Davis Cupový reprezentant a také tenista, který tady vylepšuje na Roland Garros své kariérní maximum s každým dalším kolem, do kterého postoupí. Začalo to kolem třetím, pak čtvrtým, pak čtvrtfinále. Třeba to bude i semifinále. Jakub Menšík servíruje ven z kurtu, tohle eso nebude. To jste mohli slyšet od lineových sudí a to hned dvojhlasně, takže teď druhé podání Jakuba Menšíka opatrnější, ale dostatečně dobře umístěné, dobrá rána českého tenisty z forehandu, kam to udělá teď Jakub Menšík, tohle je out. Měl to hezky rozehrané český reprezentant, ale nakonec si nepomohl vítězným balonem z forehandu, škoda, ale zároveň tohle je přesně to, co zdobí Jakuba Menšíka, takže on to musí dělat dál, bylo to trochu možná zbytečně na hraně rizika, ale v momentě, kdy chytnete to momentum, prolomíte se vy soupeře, tak se nechcete bránit při svém podání, chcete být aktivní. Jakub Menšík v drtivé většině případů je odměněn za tu svoji aktivitu, tak snad to bude pokračovat dál. Teď ale první podání nepřichází českému tenistovi a to už po několikáté v tomhle gemu, takže Jakub Menšík přes druhé podání za stavu 15-15 a 5-5 zcela vyrovnaný třetí set v tuhle chvíli bude podávat znovu, vyhrál první set 6-4, druhý vyhrál 6-3. Jakub Menšík teď podává obrovskou ránu z druhého podání. A zkusí zase smeč, zase je to opatrnější, ale Fonseca tohle nevybere. Ještě že tak, tohle byla smeč pomalu od základní čáry, což vede samozřejmě k teoretizování, jestli by to býval nebyl out, ale Jakub Menšík nechtěl nic riskovat. Zahrál to z první a zvolil to dobře, proto je Jakub Menšík tady na Roland Garros na centrálním dvorci a proto já sedím nad ním na komentátorské pozici. 30-15 vede Jakub Menšík, je to 5-5 ve třetím setu, český tenista trefuje první podání, trefil ho tak, že dostal ten úder přes síť, ale netrefil ho přesně, těsný out, zahlášený lineovou sudí, takže Jakub Menšík má teď pokus číslo 2 zleva, vede 30-15, zahrál tentokrát opatrnější servis přes to k síti, tohle vyjde, nevyjde. Jakub Menšík zahrál relativně solidní přípravný volej z rotací, kdy ten balonek odskakoval od Fonseky, ten tam ale doběhl a z forehandu našel tu kýženou kontrolu, takže prohodil Menšíka naprosto fenomenálně. Velmi dobrý úder, když vezmeme v potaz, v jaké se nacházíme situaci, v jaké situaci je ten zápas, tak to teď Fonseka udělal opravdu nadlidsky dobře. 30-30, zase je to srovnané, Jakub Menšík zprava bude servírovat na João Fonseku, který je připravený hodně daleko za základní lineu, ale může se přiblížit, nedělá to, protože Jakub Menšík má už jenom druhé podání. Český tenista podává do forehandu, João Fonseky, to je velká rána, ale dala se skrotit ještě od Jakuba Menšíka. Podseknutý úder Fonseky, tak teď pozor na kontrolu míčku. Jakub Menšík zatím dělá všechno dobře v téhle výměně. Teď je to opatrnější od českého tenisty, ale má to úhel a to je podstatné. Fonseka běhá, teď je hodně vytlačený. Jakub Menšík by toho mohl využít, půjde zase k síti, hraje dobrý volej, Fonseka to ještě stihne lobovat a tohle bude out nebo ne. Není to out, Jakub Menšík musí zpátky dozadu. Teď je to Fonseca u sítě, který to ukončí. Takže je to zase breakball, zase je to breakball pro João Fonseku. To je strašlivá škoda, že to Jakub Menšík teďka nezvládl tuhle výměnu. Byl by to určitě moment, který by pak mu mohl pomoct ve zbytku zápasu. Takhle Jakub Menšík zase na svém servisu čelí breakballu a je to po třetí v tomhle setu. Není to snad úplně o tom, že by Menšík teď byl na servisu o tolik horší. Pravda, netrefuje ty první podání tolik, ale zároveň prostě Fonseca v některých momentech hraje opravdu skvěle a tohle byl jeden z dalších případů. Samozřejmě ten lob byl trefený asi tak centimetr před lineu, mohlo to dopadnout úplně jinak, ale teď to Fonseca prostě celé sehrál skvěle. Má breakball, může zase vést 6-5. Pokud Jakub Menšík si neporadí s tou situací teď z levé polovy.

0: Dvorce vydává první servis, který je dobře trefený, Jakub Menšík, a smeč, která je dobrá. Teď to zase Menšík vyřešil skvěle, podrželo ho první podání snad po druhé v tomhle gemu, na to, že už máme schodu, tak je to málo, ale v pravou chvíli přišlo první podání, dobře trefené do rohu. Fonseca to zase vybral, ale tentokrát Menšík mohl smečovat celkem komfortně směrem vstříc k balonku a hlavně velmi blízko sítě, to už se to potom bije dobře, obzvlášť když měříte tolik, kolik měří Jakub Menšík, to je skoro 2 metry. Teď servis na téčko ESO. Tohle je naprosto skvěle načasované ESO, první v tomhle gemu, první za docela dlouhou dobu, řekl bych, z rakety Jakuba Menšíka. A máme gimbal na 6-5. Tentokrát ho má Jakub Menšík, který v tomhle setu, pravda, nevedl, jestli se nepletu, ani jednou. Teď má příležitost. Má to takzvaně na zlatém podnosu. S výhodou servisu v zádech. Podání ven z kurtu. Fonseca to podsekl do sítě. Tak je to tady. Jakub Menšík ustál další klíčovou, věřme, klíčovou situaci. Zase taková jenom opatrná oslava, žádné velké emoce. To jsme konec konců zvyklí uvidět u Jakuba Menšíka v podstatě pořád na Roland Garros a nejen tam. 6-4, 6-3 a 6-5 vede Jakub Menšík. Po přestávce se na servis bude chystat João Fonseca.
1: Od fotbalistů Fulhamu odchází po 5 letech trenér Marco Silva. Dnes to oznámil londýnský klub Premier League. Portugalský kouč podle médií míří do Benfiky Lisabon, kde by měl nahradit Joseho Mourinha. 38-letý, nebo spíš 48-letý Silva přišel do Fulhamu ze západního Londýna v roce 2021 a hned v první sezóně s ním vyhrál druhou ligu. Tým poté stabilizoval v Premier League, kde s ním v následujících 4 letech vždy skončil ve středu tabulky. To je poměrně zajímavá zpráva pro příznivce Fulhamu. Nejsem si úplně jistý, kolik jich takových v Česku je. Možná je to ještě podstatnější pro příznivce portugalské Benfiky Lisabon, zvláště potom, co z Benfiky odchází změný José Mourinho. Na radiožurnálu Sport nás ale nejvíc zajímá, jestli třeba dokáže ještě Jakub Menšík poté, co ve třetím setu otočil z 0-2 na 3-2, tak dotáhnout své současné vedení k tomu, že by třeba ukončil zápas už po 3 setech. Může se to stát hned v tom následujícím gemu. Víc prozradí David Prouza.
0: Nejen z 0-2 na 3-2, ale také z 3-5 na 6-5 otočil Jakub Menšík, který teď zase na returnu trefil dobře a to je out od Fonseky. Tak to je skvělý start do tohoto servisového gemu mladého Brazilce. Zase to byla předtím dobře míněná rada od Tomáše Josefuse. Tref dobře return do kříže a nic víc nepotřebuješ. A tohle přesně Jakub Menšík udělal a následně Fonseka zachyboval, takže 15-0 a 6-5 k tomu pro Jakuba Menšíka. Servíruje Fonseka opatrný servis do backendu českého tenisty. Teď je český tenista pod obrovským tlakem. Zkrácení od Fonseky bylo vidět. Menšík to stihne. Zahraje to kam? Zahraje to tam, že to Fonseka nestihne. To je out. 30-0. Fonseka nevěří. Empireový sudí se běží podívat. Přišlo mi to jako out. Věřme, že to out opravdu byl a je to tak. Jakub Menšík vede 30-0 při podání Joa a Fonseky byl pod obrovským tlakem jen tak, že dvakrát přehodil ten balon přes pásku, ale přesto se mu to povedlo. Následně Fonseka zahrál velmi čitelný stopball. Menšík byl sice daleko, velmi daleko od toho místa, ale zvládl to doběhnout a nakonec to celé dohrál u sítě k vítězné tečce. Tak 30-0 vede Jakub Menšík. 6-5 a 2-0 na sety k tomu. Fonseca podává pokus o ESO, ale ten balón je příliš široký. Málem trefil Empireového sudího, ne, to by byla větší chyba, ale trefil čárového jen tak, že uhnul svým ramenem. Velmi přiriskovaný druhý servis, tentokrát Fonsecovi vyšel. Tohle bylo přímo na lineu, takže je to 30-15 z pohledu Jakuba Menšíka, 15-30 z pohledu Joa Fonseky, ale pořád situace, která nevypadá vůbec špatně, když vezmeme v potaz, že servíruje právě Brazilec a vede Jakub Menšík. Ten bude teď přijímat zleva servis Joa Fonseky, který si ještě chviličku počká a teď už vyšle svoji ránu do středu hřiště. Zase to Menšík skvěle čte a tohle je out a tohle je stav 40-15. Naprosto fenomenální return, za který by se rozhodně nemusel stydět Novak Djokovic ani André Agassi. Takhle z hlavy pro mě dva nejlepší returnující tenisté možná v historii tohoto sportu. Do historie tohoto sportu by se rád zapsal Jakub Menšík a dělá proto teď na Roland Garros hodně. 2-0 na sety, 6-5, 40-15 a servis Joa Fonseky. První rána dlouhá. První rána je dlouhá. Jakub Menšík na returnu za základní čarou připravený přijmout druhý pokus Joa a Fonseky, který je na léně, takže se musí hrát, jen to tak zahučelo, takže výměna pokračuje. Fonseka přes backhand agresivně po léně, Menšík to nestihnul. Respektive stihnul, ale už tam nohama nebyl dobře postavený a první matchball je pryč. Docela by mě zajímal potom opakovaný záběr z toho, jak těsný byl ten druhý servis Joa Fonseky, ale to už je pryč, štěstí přeje připraveným. Fonseka to riskl a vyšlo mu to, pak to riskl z backhandu a vyšlo mu to znovu. Takže matchball číslo 2 je tady, ale stále ještě ve vzduchu. Teď je to obrovská rána Fonseky, kterou ale přečetl Jakub Menšík, je v téhle výměně pořád. Teď to zkusí sám přes backhandový vítězný balon, ještě to nevyšlo, teď je Menšík u sítě. Bude to prohoz Fonseky s Mečákova Menšíka, která je v autu. To snad není pravda. Tohle je strašlivá škoda. Jakub Menšík byl úplně mimo v té výměně, už neměl vyhrát, nakonec přepnul, dokázal se i díky zaváhání Fonseky dostat do útoku, přiblížil se k síti, měl to zase na smeč. Nebyla úplně složitá podle mě. Na druhou stranu určitě už jsem viděl i jednodušší možnosti, jak zakončit výměnu. Jakub Menšík teď, já nechci říct, promrhal ten druhý matchball, ale rozhodně ho mohl využít. Tak je to 40-40 a nadšení zpět. Můžeme pokračovat dál v tomhle zápase, ve kterém Fonseka teď z backhandu křížem trápí Jakuba Menšíka, ale teď chybuje z forehandu. Takže nabízí další matchball českému tenistovi, který teď zvolil pro mě docela překvapivé řešení v tom smyslu, že podsekl ten balon v době, kdy nebyl pod takovým tlakem, ale vedlo to k tomu, že Fonseka ve snaze o co největší kontrolu nad míčkem hrál do autu. Takže je tu matchball. Zase pro Jakuba Menšíka. Třetí matchball v tomhle zápase. 2-0 na sety a 6-5 k tomu. Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros má matchball v souboji s Brazilcem Fonsekou a tentokrát je to dobrá rána Brazilce. Jakub Menšík zase dobře četl stranu v tom smyslu, že tipl, kam to poletí, ale netrefil to čistě. Takže tři matchbally už jsou pryč. Tři matchbally jsou minulostí. João Fonseca přežívá v tomhle zápase v době, kdy o tom zase informujeme posluchače Radiožurnálu. Jakub Menšík vede 6-5, vede 2-0 na sety nad Brazilcem Fonsekou a také teď, chtěl jsem říct, je lepší v téhle výměně, ale není. Nakonec Brazilec dohrává u sítě a vybojuje si gamble, může srovnat na 6-6. Přímý přenos dál ladíte na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál. A teď zase k přímému přenosu. Je to tentokrát o poznání horší, protože zleva servíruje Fonseka a má gamble, ale už i to Jakub Menšík dokázal několikrát dobře vyřešit takovouhle situaci. Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší return Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka, který se tak jenom uklonil trochu, naklonil se vstříc tomu balónu a veškerou energii toho míče, kterou tomu dal Fonseka, tak jí Brazilci vrátil i z úroky po čáře a Brazilec tam sice běžel, ale mohl se opravdu jenom sklonit před reakcí českého tenisty, který teď srovnává zase na 40-40. Fonseka pomáhá si teď zase skvělým servisem, ale zase Menšík returnuje opravdu fenomenálně. Teď Brazilec po čáře z backendu tlačí, ale ta výměna pokračuje dál. Ale Menšík se brání, Fonseka zkracuje tuhle výměnu, tohle Menšík stihne, Fonseka to stihne, nestihne, další matchball je na světě, Menšík doběhl ten balon za sítí, zahrál ven z kurtu a Brazilec Fonseka už to měl za zády, de facto hodil tam takovou polorybičku, zkusil to efektně ještě prohodit po léně Menšíka, ale síť byla vysoká a to je dobře, protože v tuhle chvíli je to další matchball pro českého reprezentanta. Ten teď hodně zhluboka odfoukává, protože si, řekl bych, absolvoval asi nejdelší cestu sprintovou směrem k síti. Nakonec to ustál, vyhrál tu výměnu. Teď má zase matchball. Tentokrát Fonseka dává velice solidní kombinaci servis volej. Já jsem si myslel, že už to bude prohoz od Jakuba Menšíka, ale ten balon byl pomalý. Fonseka teď překvapil spíše směrem nežli rychlostí na podání a to chce tedy, omlouvám se za ten výraz, ale to chce koule. Tohle udělat na matchball, parádní práce. Menšík to udělal dobře, ale Fonseka v tuhle chvíli také na volej zahrál velmi dobře, pocítí, ale tam, kde už Jakub Menšík prostě být nemohl. Velká rána Fonseky, zase skvělý return. český tenista teď, věřme, přebere iniciativu v téhle výměně, ale bude to mít ještě hodně těžké. Hraje přes backhand radši, backhand Fonseky, a to je dobré řešení. Jednou to zkusil do forehandu, Fonseka mu to tam vrátil velkou ranou, pak Menšík tedy znovu se ujal nebo se vydal vstříc té taktice, že hraje spíše do backhandu Joao Fonseky, takže má další matchball při servisu brazilského 19-letého talentovaného hráče, který tady vyřadil Novaka Djokoviče v pěti sadách, porazil Kaspera Ruda ve čtyřech. Teď je na hraně vyřazení od Jakuba Menšíka ve třech setech, ale ještě nepředbíhejme. Další matchball, Joao Fonseka zase opatrněji, ale teď k síti nejde. Zkusí to přes velkou ránu z forehandu, Menšík to ještě stihne. Fonseka tentokrát ale zase chladnokrevně využil té možnosti, kdy Jakub Menšík to podsekl do středu hřiště a on si oběhl ten balónek, zahrál forehand inside out ven z kurtu a v momentě, kdy čelí matchballu, tak hraje nadpozemsky dobře. I tohle je prostě signál nebo znamení, symbol velkého šampiona, budoucího tedy v případě Joao Fonseky, ale určitě pokud bude zdravý, tak tím velkým šampionem bude. Věřme, že šampionem ale nebude v tomhle zápase, který zase Jakub Menšík teď dokázal dobře přečíst, a to je zase out. To je zase out od Fonseky, který se snažil naběhnout co nejrychleji k síti přes backhand, ale upřímně řečeno, jakým způsobem returnuje Jakub Menšík servisy Joao Fonseky dnes večer v Paříži, to je pomalu na to, aby se to nahrálo a pouštělo na smyčku ve všech tenisových akademiích, protože je to neskutečná záležitost, co teď Jakub Menšík předvádí. Český tenista, teď si nejsem jistý, jestli je to pátý nebo šestý matchball, ono je to samozřejmě úplně jedno. V tuhle chvíli zase možnost ukončit zápas. Fonseka na servisu, Menšík na returnu. Brazilec podává do autu, tohle bylo dlouhé. Empireový sudí se tak naklonil, ale pak ukázal rukou, že to opravdu out byl, a Jakub Menšík teď na základní čáře. No, jsem zvědavý, co vymyslí na returnu. Zároveň samozřejmě se to bude odvíjet od toho, co vymyslí Fonseka na servisu. Je to dobrý return Jakuba Menšíka. Teď je jenom vydržet v té výměně. Fonseka si obíhá skoro až nesmyslně ten balon úplně na backendové straně, a teď Jakub Menšík může z forehandu zaútočit. Hraje do forehandu Fonseky a to je v síti, a Jakub Menšík je v semifinále. Jakub Menšík je v semifinále. Nebo ne? Tak teď jsem z toho úplný blázen, to musela být předcházející chyba Jakuba Menšíka, která teda úplně zmizela v mém radování, tak tohle je opravdu studená sprcha, omlouvám se za předčasný výbuch emocí. Tohle mi přišlo, že Menšík zahrál dobře, balonek byl přesně v místě, kde byl Fonseka tělem, takže jsem ho neviděl, ale neslyšel jsem hlášení aut. Tak se omlouvám. 40-40 a jedeme na novo. Servis Fonseky, který je ven z kurtu, ale je příliš široký, jak hlásí Empireový sudí. Takže v tuhle chvíli Fonseka musí znovu podávat přes druhý servis. Jakub Menšík na returnu připraven. Opatrnější druhý servis, ale dostatečně dobrý na to, aby se hrála výměna, kterou teď Joao Fonseka hraje trochu pasivněji z backendu. Menšík se přibližuje k síti, hraje výborný half volley a není prohozený. Ještě že tak, ale tohle Fonseka měl na raketě. Neříkám, že to byla jednoduchá situace, to určitě ne, ale ta příležitost tam číhala, to okno bylo, jak se říká, vedle Jakuba Menšíka, který byl na síti, zahrál světový half volley, ale když hrajete half volley v pohybu směrem k síti, tak máte pramalou kontrolu nad tím, kam to zahrajete, a Fonseka to měl na raketě, to si přiznejme. Teď tedy je to zase Fonseka čelí matchballu. Joao Fonseka je připraven, Menšík připraven na returnu. 6-5 a matchball Jakuba Menšíka. Jakub Menšík teď nemusí returnovat, protože to první podání, jak bylo opatrné, tak bylo taky široké. Jakub Menšík si popošel ne o moc, ale o kousek za předzákladní čáru. Druhé podání už je v pořádku, Menšík returnuje skvěle, ale Fonseka tlačí a zase si pomáhá vítězným forehandem. Tak tohle je snad po šesté nebo po sedmé. Jakub Menšík to udělal dobře, zahrál tam, kam chtěl, tam, kam měl, si myslím, kam ta situace si to žádala. A Fonseka si zase pomohl takovým tím probíhaným forehandem. Tohle bylo dobře od Menšíka. Fonseka to zkrátka zvládl dobře a zahrál ještě před základní čáru. Takže jsme zase v situaci, kdy je to 40-40. Zase v situaci, kdy Joao Fonseka musí nebo musel odvracet matchbally, ale dokázal z toho zase udělat schodu. Takže český reprezentant teď zprava bude, nebo napravo, bude returnovat. Zase úspěšně. Fonseka teď do toho praští, ale ne dost. Dostává volej pod nohy a tohle je dobrý balón, nebo je to out? Je to asi dobrý balón. Joao Fonseka tentokrát šel k síti také velmi rychle a pomohl si čím vítězným volejem. Teď potvrzeno i Empireovým sudím. Čekal jsem na jestřábí oko, nikde se nezjevilo. Takže balón byl dobrý tak jako tak. To by samozřejmě na tom ta grafika nic nezměnila. Ale tedy ten počet matchballů, který měl Jakub Menšík, je už skoro alarmující. 7, jestli počítám dobře, 6 nebo 7. Opravdu hodně. Teď Fonseca podává zleva, tentokrát má gamble. Menšík opatrně returnuje, tentokrát dostává do protipohybu od Joao Fonseky. Ten si zase obíhá ten forehand tak, aby mohl útočit, a Jakub Menšík skončil v pásce. Jeho úder a je to 6-6. Obrovské drama, které teď nabídl souboj Fonseky s Menšíkem. Český reprezentant nevyužil ani jeden z matchballů. Jeden měl opravdu na raketě, jeden měl připravený, zasmečoval neúspěšně, ale zbytek si myslím, že Fonseka zkrátka udělal všechno správně. Každopádně Jakub Menšík teď tohle všechno musí vymazat někde ze zadní části své hlavy a musí se připravit na naprosto zásadní zkrácenou hru v tomhle zápase, ve kterém vede 2-0 na sety, ve kterém měl řadu matchballů, ale teď se hraje tiebreak. Jakub Menšík do něj vstupuje na servisu. Ještě jedno uklidnění pro DAF fanoušků, který tady sleduje. Krásný zápas, který ale teď Jakub Menšík rozehrává chybným servisem. Mírné fandění, to se prostě stává v momentě, kdy přejete tomu druhému. Menšík teď opatrnější na druhém podání, ale nic to nemění na tom, že Fonseca chybuje, takže je to 1-0 pro Jakuba Menšíka. Co nevyšlo za stavu 6-5, věřme, že vyjde v tiebreaku. Ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se teď Jakub Menšík snaží o postup do semifinále Roland Garros. Už jsem ho tam trochu viděl, za to se znovu trochu posluchačům omlouvám. V momentě, kdy jsem si myslel, že Fonseca zkazil, ale předcházela tomu chyba Menšíka, která se mi ztratila v těle právě brazilského tenisty. Teď je to 1-0 v tiebreaku, podává Joao Fonseca, podává na Jakuba Menšíka z levé strany, podává do backendu, Menšík to zase skvěle čte. Teď se musel Fonseca zase trochu vyrovnat s tím, že se mu ten balonek dostal velmi rychle zpátky. Teď je trochu pod tlakem, ale Jakub Menšík stále ne a ne tu výměnu ukončit, protože Fonseca se znamenitě brání. Teď sám přepíná do stopbalu, to je zvláštní řešení, ale má efekt, ale ještě větší efekt má úder Jakuba Menšíka, který ten stopbal doběhl, byť tam běžel přes celou diagonálu, v podstatě přes nejdelší část kurtu. Stihl to a ještě v plném sprintu dal neuvěřitelnou lopatičku, tak jenom ven z kurtu, podseknutou mírně ze spodní dotací. Fonseca podle mě musel si být jistý, že tu výměnu získá, ale nezískal. Takže je to Jakub Menšík, který vstupuje do tiebreaku třetího setu velmi solidně. Velmi solidně. Snad na něm nezanechala stopy ta situace, ve které neproměnil řadu matchballů v předcházejícím gemu. Teď se musí sklonit zase před uměním Joao Fonseca, který si kombinací servis forehand pomáhá ke stavu 1-2 ze svého pohledu, ale je to teď Jakub Menšík, který bude dvakrát podávat v tiebreaku třetího setu. Ten první vyhrál Jakub Menšík, a to konkrétně 6-4. Ten druhý vyhrál taky Jakub Menšík, 6-3. V tom třetím vede v tiebreaku teď 2-1 nad Joaem Fonsecou, bude dvakrát podávat, ale také připomenu to, že Menšík ve třetí sadě prohrával 0-2 a 3-5 a stále se ještě hraje. To jen dokládá jeho mentální sílu, jeho schopnost vypořádávat se s nepříjemnými situacemi. Teď tedy v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Service Jakuba Menšíka, který ale zastavuje páska, a to znamená, že má Jakub Menšík už jenom druhé podání. Vede 2-1 v tiebreaku třetí sady ve čtvrtfinále Roland Garros nad Joaem Fonsecou. Opatrný servis to nebyl, byl to opak opatrného druhého servisu, ale vedl k bodu, to je podstatné. Fonseca si teď skoro chtěl vypíchnout oči. Mi přišlo, rukama se opravdu skoro až sám zatakoval, protože tohle určitě mohl hodit přes síť. Nakonec se to nestalo, k naší radosti, k radosti českých fanoušků, těch tu není tolik, rozhodně nejsou tak slyšet jako ti, co fandí Brazilci, ale na tom teď vůbec nesejde, je to 3-1 ve zkrácené hře tiebreaku třetího setu. Teď Menšík dává ESO, Fonseca možná trochu doufal, že by to mohlo být v autu, nebylo, a je to 4-1. Jakub Menšík vede v tiebreaku 4-1 nad Joaem Fonsecou v souboji dvou velmi, velmi mladých tenistů. Jeden je teenager, to je ten brazilský hráč, kterému je 19. Jakub Menšík stále si ještě čerstvě pamatuje, jaké to je být v těch teenagerovských letech, teď už je mu 20, ale pořád stále velmi, velmi mladý tenista, který bojuje teď o svůj životní úspěch na Grand Slamu. Opatrný servis Fonseky a přiriskovaný return znamená stav 4-2. Krátká přestávka teď v tiebreaku v momentě, kdy si tenista vymění strany, možná si i sednou, těžko říci, samozřejmě můžou být unavení. Fonseca si nesedá, Jakub Menšík také ne. Není to zvyklostí, samozřejmě mohl by na chvíli si ten či druhý hráč sednout, ale nedělají tak, takže oba postojí u své lavice, určitě se napijou. Jakub Menšík hodně, hodně žíznivě teď hltá obsah své lahve. a napije se z jedné, pak si ještě připije z té druhé. Budou tam nějaké určitě minerály v jedné té vodě, věci proti křečím. Byť samozřejmě není teď takové horko jako v prvním týdnu, ale ten zápas už pokročil. Hraje se přeci jenom 2 hodiny a 40 minut a už je to nějaká řádka utkání, které Fonseca s Menšíkem museli tady na Roland Garros absolvovat. 4-2 vede Jakub Menšík, servíruje ještě jednou Brazilec. Zprava servíruje opásku do autu. Český reprezentant Jakub Menšík na returnu zatím excelentní v celém zápase. Věřme, že to bude pokračovat dále. Teď Fonseca velmi dobře do forehandu, ale Menšík zase velmi dobře zareagoval na returnu, ale pak ne už z mezihry. Na backendu byl nepřesný v tom smyslu, že se nedostal nad pásku a tak je tu snížení na 3-4. Český tenista vede 4-3. Servíruje, má dva servisy k dispozici za maličkou chvíli. Ještě se šel otřít velmi krátce po tom, co byla přestávka, tak stejně zamířil ke svému ručníku. Toho Fonseca využil ke krátké konzultaci se svým trenerským týmem. 6-4, 6-3 vyhrál Jakub Menšík první dva sety. Teď je to tiebreak, v něm vede Menšík 4-3 a podává servis do backhandu Fonseky. Tento netrefil čistě, Jakub Menšík úplně u sítě hraje takový smash of forehand, řekněme. Podstatné je, že to bylo v kurtu, že se Jakub Menšík sám nedotkl sítě, to by samozřejmě byl trestný 15 a naprostá tragédie v momentě, kdy to měl Jakub Menšík úplně na raketě. Takže teď je to 5-3. Jakub Menšík v tiebreaku třetího setu vede 5-3 nad Joaem Fonsecou. Má ještě jeden servis k tomu. K dobru. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Český reprezentant Jakub Menšík podává zprava na téčko. Fonseca to ještě vybral, ale následný backhand Menšíka je neuvěřitelně přesný a precizní. 6-3 v tiebreaku pro Jakuba Menšíka. João Fonseca má dva servisy, ale Jakub Menšík má další matchboly. Má tři matchboly v tomhle tiebreaku. A my o tom budeme informovat zase posluchače radiožurnálu v tuhle chvíli. 6-3 v tiebreaku vede Jakub Menšík. Měl extrémní množství matchbolů v tom předcházejícím gemu, který Fonseca nakonec zvládl. Teď Brazilec podává za stavu 3-6 v tiebreaku, trefuje se přesně do rouhu, ale skvěle Jakub Menšík teď zreturnoval. Zase hraje trochu opatrně přes backhand, zkrácení od Jakuba Menšíka. Fonseca je u sítě, ještě to stihl. Jakub Menšík hraje tak, aby Fonseca nemohl hrát a tohle už je konec. Jednou jsem to odpískal předčasně, ale teď Jakub Menšík s takovým tím výrazem, podívejte, co umím a co dokážu. Porazil ve třech setech Brazilce Joa Fonseku a postupuje do semifinále Roland Garros. Slyšíte správně, na antukovém Grand Slamu, na povrchu, který Jakubovi Menšíkovi podle mě svědčí méně než beton, možná i než tráva, ale Jakub Menšík. Teď to slyšíte i od oznamovatele nebo moderátora tohoto zápasu, komentátora z kurtu, jak chcete. Jakub Menšík teď užívá ovace, které jsou pravda vlažnější, byly by určitě výrazně bouřivější v momentě, kdyby vyhrál João Fonseca, ale ten prostě vyhrát dnes nemohl. Jakub Menšík vyhrál 3-0 na sety, 6-4, 6-3 a 7-6, tak to nakonec potřebovalo 8 matchbolů tenhle zápas, ale Jakub Menšík to zvládl, nejenže to zvládl, ale ještě pošetřil síly, vyhrál ve třech setech. Ve dvou byl jednoznačně lepší, v tom třetím to bylo vyrovnané, ale klíčovou fázi zvládl o rok starší Jakub Menšík lépe než João Fonseca, který to teď bude vychutnávat na lavičce, pak si dá rozhovor, pak si dá rekonvalescenci, pak si pravděpodobně dá ledovou lázeň, pak snad přijde také k mikrofonu radiožurnálu Sport, abychom mohli nabídnout té reakce. My se z Paříže teď můžeme rozloučit po 11. hodině večer s vědomím, že Jakub Menšík je semifinalistou singlu Roland Garros, utká se s Alexandrem Zverevem z Německa. Je to asi ten nejtěžší soupeř pro semifinále, ale co může stát v cestě Jakubovi Menšíkovi, když bude hrát takovýhle tenis? Třeba to nebude stačit ani Zverevovi a uvidíme finalistu Jakuba Menšíka. To bych předbíhal. V tuhle chvíli semifinalista Jakub Menšík, semifinalistka v deblu Kateřina Siniaková, český tenis zase jednou ukazuje, že opravdu je velmi velkým faktorem na okruhu ATP a WTA. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Jakub Menšík postupuje. Vanastovy věci pro něj.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je 11:30. A zprávy doplní Pavel Prouza.
1: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýše za 42 korun a 25 haléřů za litr. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste na 39 korun a 44 haléřů za litr. Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60. Potvrzených případů nákazy je přes 340. Výrazně klesl počet podezřelých případů. Ještě minulý týden jich bylo přes 1000, teď je jich evidováno 116. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha nebo silné přívalové deště. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Na Grand Slamu v Paříži vyřadil po třesetech Fonseku z Brazílie. V dalším kole antukového turnaje Menšíka čeká olympijský šampion z Německa Zverev, který také bez ztráty setu porazil Španěla Chodara.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za chodce rady a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na chodce rady. Na kilometru 29,5 se pohybují lidé kolem odstavených vozidel v pravém pruhu. Na místě už to řeší policie. Na D1 do Brna opatrně i za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor mezi tunely. Na 10. kilometru budou brzy pracovat silničáři v pravém pruhu. Teď mají techniku ve sjezdu ze Strakonické ulice. Je tam zablokovaný pravý pruh, projíždějte opatrně. Pracuje se i na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské. Před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh, zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska, východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16. Stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě doplním jedno upozornění pro naše posluchače v dosahu vysílače Valašské Meziříčí Radhošť na frekvenci 92,5 MHz. Tento vysílač bude zítra mezi 10. a 15. hodinou mimo provoz kvůli pravidelné údržbě. Tak vám děkujeme za pochopení.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Státní zámek v Litomyšli dnes otevřel nový prohlídkový okruh. Věnuje se historii tamního divadla, které je druhé nejstarší v Čechách. A taky je to další téma pro večerní vysílání Radiožurnálu. Tak dobrý poslech.

0: Historické kulisy, dobové divadelní kostýmy i stroje, které umí napodobit bouřku nebo vichr, to všechno můžete vidět v novém prohlídkovém okruhu státního zámku v Litomyšli. Věnuje se historii tamního divadla, které vzniklo v roce 1797 a je druhé nejstarší v Čechách. Nová expozice je přístupná právě ode dneška.
1: Vážení návštěvníci, nacházíme se na prohlídce našeho zbrusu nového okruhu za příběhem zámeckého divadla.
2: Po úvodní znělce návštěvníky vítá průvodce David Forsam. Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
3: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. Tam se ty kulisy nezachovaly. To, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšelském zámku.
2: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry. A ke scéně patří i zvukové efekty, o nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
3: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky, dochází k přesýpání a je z toho déšť.
2: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve 2 prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Radiožurnál.

tohle byl britský zpěvák a skladatel Tom Grennan, který už 27. června vystoupí v Česku, bude totiž speciálním hostem na velkém koncertu kapely One Republic na letišti v Letňanech. No a před půlnocí na Radiožurnálu uslyšíte ještě Milese Smise, Joanne Osborna nebo hned teď Anetu Langerovou. Tak dobrý poslech.

0: Atletika je globálním sportem a výjimečné sportovce tak najdeme v různých koutech světa. Třeba v Jižní Asii ještě nedávno nebyly žádné atletické hvězdy, ale to se postupně mění. Jedna z nejhustěji obydlených oblastí na světě má aktuálně hned několik výjimečných oštěpařů. A tento trend se rozšířil z Indie a Pákistánu i na Srí Lanku.
1: Ono to není jako typologický, protože to jsou země, které má miliardu lidí, že jo, další má, nevím, 350, nebo prostě to je obrovské množství lidí. A nejdominantnější spor je kriket. A ten kriket je fenomén, a takže všichni děti házejí těma. Nejdominantnější spor je kriket. A ten kriket je fenomén, a takže všichni děti házejí těma míčkama už odmala na ulici a tak dále.

0: throw. The arms go up. Oh, he might have done it. 90 meters, 23.
1: Průkopníkem byl Neeraj Chopra, ten jako historicky první indický atlet vybojoval v Tokiu v roce 2021 zlatou olympijskou medaili. V Budapešti pak bral i titul mistra světa, postupně se mezi elitu dostávali i další Indové a také Pákistánec Arshad Nadím.
2: A to je hodně daleko. To je možná zlatá medaile.
3: To je za 90.
2: Ten rozběh byl tak pomalý a pak přišla taková rána.
3: Tak to je dálka jako hrom.
4: Arshad Nadím hodil takové číslo, na které téměř reagovat nejde, takže bylo to opravdu boj o druhé místo.
1: To říkal po výjimečně kvalitním olympijském finále v Paříži nakonec čtvrtý Jakub Padlich o Nadímovi, který dominoval soutěži hodem dlouhým 92 metrů a 97 cm, což je nový rekord her. Tento Pakistánec se svými starty hodně šetří, takže letos ještě neházel, stejně tak jako Chopra, ale v čele světových tabulek 2026 je další muž z Jižní Asie, Rumesh Taranga Pattiraj ze Srí Lanky.
5: Takový hubenej kluk má neuvěřitelný kotník, strašnou ránu v ruce a jako ten si myslím, že je taky potenciálně, že už brzo přehodí 90 metrů, o tom jsem přesvědčený, že bude zdravý v letošním roce. Hodí už dvakrát 89 metrů a je to jako velký talent.
1: Uznale mluví o Pattirajovi Jan Železný, který minulém roce trénoval právě Inda Chopru, který se pod jeho vedením poprvé v životě dostal za 90 metrů, ale na světovém šampionátu v Tokiu pak skončil osmý. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, porazil Fonseku z Brazílie. Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem má stát postupně vyplácet 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
3: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
4: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
3: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
5: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
3: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Po návratu z mise v Kongu skončil jeden z českých vojáků v izolaci. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu armáda i ministr obrany. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, její příznaky ale hospitalizovaný muž nemá. Ve specializovaném centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně.
6: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek, nebyl ani v kontaktu s žádným nakaženým. Podle armády jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země, říká mluvčí Zdeňka Sobarňa Košvancová.
7: První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
6: V izolaci v pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky se u něj pořád neobjevily. Doplňuje mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
8: Nadále pokračuje jeho izolace, která bude zhruba trvat ještě týden.
6: Kvůli aktuální epidemii v Kongu podle Světové zdravotnické organizace zemřelo 48 lidí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Generální stávku vyhlásili na dnešek odbory v Portugalsku. Zavřené zůstanou školy a nemocnice poskytnou jen nezbytnou péči. Nevyjede ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
10: Máme prozatím zrušený a jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
11: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 dnes se začne projednávat kauzu údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti kvůli dvěma billboardům v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024.
12: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
13: Armáda bude nabírat víc vojáků. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD upravil armádní koncepci, jak chtěl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Zuny je reálné, aby česká armáda přijala víc profesionálů, řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
14: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
13: Podle Jaromíra Zuny letos česká armáda nabere rekordní počet nových vojáků. Celý rozhovor s ministrem obrany uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Nejinspirativnější pedagoškou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
15: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
16: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
17: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
16: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její desetileté historii. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
13: Sport. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na pařížské Antuce porazil Brazilce Fonseku ve třech setech. V pátek na Roland Garros vyzve světovou trojku Němce Zvereva. A ve Spojených státech rozehrají hokejisté Caroliny a Vegas finále playoff NHL. V sérii o Stanleyův pohár se představí jediný Čech Tomáš Hertl. Útočník Vegas už jednou finále prohrál, teď chce Hertl uspět.
18: Už je to 10 let, to je pořádná doba, když jste mladší, očekáváte, že si finále znovu zahrajete. V průběhu kariéry vám ale dojde, jak je to každým rokem těžší a těžší. Proto si to chci užít. Nikdy nevíte, kdy budete mít znovu šanci. My ji teď máme a chceme ji využít.
13: Úvodní zápas finálové série začne za 2 hodiny.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D10 za Hlavencem a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy opatrně za sjezdem na Hlavenec. Na 15. kilometru zastavil kamion, který částečně zasahuje do pravého pruhu.
20: Odstavený kamion na blikačky jako plynulost, naprosto v pohodě, jenom dávají řidiči pozor.
19: Na D1 z Brna do Kroměříže je podobná situace za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 238 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky. Zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov a budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Jak pokračuje příprava nové armádní koncepce? Jak ovlivní fungování armády debaty o tom, kolik peněz má vydávat Česko na svou obranu? S jakým mandátem pojedou čeští politici na blížící se summit Severoatlantické aliance? A jak silnou pozici má ve vládě ministr obrany? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Začneme aktuálně. Deník N jako první dnes informoval o tom, že ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Tichonině na Orlicko-Ústecku je v izolaci český voják, který se vrátil z mise OSN v Kongu, kde se šíří virus Ebola. Máte nějaké další informace, nějaké aktuální zprávy, v jakém stavu je, jestli se projevují nebo neprojevují příznaky?
14: Tak v prvé řadě děkuji za otázku, protože si myslím, že posluchači zaslouží vědět, jakým způsobem armáda organizuje vysílání a návrat vojáků do zahraničních misí a operací. Je naprosto standardní, že vojáci před výjezdem prochází komplexní lékařskou prohlídkou, vyšetřením a po návratu je čeká totéž. Pokud se, včetně toho třeba já, když jsem byl na misích zahraničních, tak jsem odevzdával vzorky krevní a další do té sérové banky a podobně, před odjezdem a stejně tak po návratu. Právě proto, aby kdyby v případě došlo případně k nějakému zhoršení zdraví v budoucnu nebo v následujících letech, tak aby bylo možné se i dopátrat třeba do jaké míry tam mohl být vliv té služby v zahraničí, v jiných třeba klimatických, geografických a dalších podmínkách. Pokud jde o službu vojáků v rizikových oblastech, tak tam automaticky po návratu z misí, tak odcházejí, ani se nejdou domů, rovnou nastupují do karanténního režimu v Tichonině a tam projdou těmi běžnými lékařskými procedurami, vyšetřením a následně tam zůstávají na pozorování. Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku a on sloužil na misi OSN jako pozorovatel, což jsou mise dlouhodobé, to jsou v délce jednoho roku, takže po roce se vrátil domů. Teď samozřejmě, protože ta africká oblast je nějakým způsobem riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Tichonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem, dělali jsme to v minulosti, budeme to dělat i v budoucnosti.
0: Další dnešní aktualita. Vy jste se sešel s premiérem Andrejem Babišem a s předsedou hnutí ANO. Média už od rána předpovídala, že byste měli a mohli jednat o koncepci armády, o blížícím se summitu Severoatlantické aliance. Vy jste před chvílí po tom jednání v SMS-ce sdělil, a my jsme si o tom povídali před vysíláním, že koncepce nakonec tématem nebyla. Proč jste se ke koncepci nedostali?
14: Protože to nebylo ani tématem toho jednání. To bylo operativní jednání, docela běžné, pravidelné. Šlo spíše o to, že na straně ministerstva, na mé straně, jsem potřeboval k další činnosti některá rozhodnutí, tak jsem měl připravená na jednání a postupně jsme je procházeli a vlastně všechna do jedné byly schváleny, jak jsem potřeboval. Takže určitě pozitivní. Takže koncepce nebyla tématem. A ptáte se na mandát. Ano, projednávali jsme celou sadu otázek, které se týkaly nejenom blížícího se summitu NATO v Ankaře, ale týkaly se také nadcházejícímu setkání v rámci NATO na úrovni ministrů obran, takzvané ministeriádě, která nás čeká 18. až 19. června v Bruselu. Takže tohle to byl celý takový soubor otázek, které jsme řešili a které bylo potřeba rozhodnout v rámci toho postupu, té přípravy na tyto dvě významné akce.
0: Vy jste měl za úkol připravit mandát pro českou delegaci na summit NATO v Ankaře. To jste předložil ten návrh a plně jste se shodli s panem premiérem?
14: Ano, ten návrh byl předložen, pan premiér ho přijal, my jsme ho diskutovali.
0: Můžete prozradit, co v něm je? jaký je ten mandát, alespoň ještě v části.
14: Ještě bych vyčkal, protože vyčkal bych do rozhodnutí vlády, do jeho oficiálního schválení, které by mělo být, tuším, 22. Na jednání vlády.
0: Ten mandát se připravuje bez ohledu na to, kdo v té delegaci bude?
14: Ano, tam není souvislost. To je vlastně věc technická, to znamená, s čím tam Česká republika bude vystupovat ve svém vystoupení, a my víme, jaké jsou ty hlavní témata nadcházejícího summitu NATO. Jsou to plnění závazků vůči alianci, je to financování obrany ze strany členských států, je to otázka zbrojního průmyslu, je to otázka Ukrajiny a i ty geopolitické souvislosti, ve kterých se dneska aliance jako taková nachází. Takže je to soubor těchto témat a tak to bude koncipován i ten mandát a naše představení, jakým způsobem Česká republika k naplnění svých závazků a vůbec ve vztahu k alianci do toho roku 2035 plánuje postupovat.
0: To znamená, že o obsazení té delegace, jestli pojede nebo nepojede pan prezident, jste dnes s panem premiérem vůbec nemluvili?
14: Ne, to nebylo obsahem jednání.
0: Včera pan premiér na toto téma řekl po jednání vlády, že o složení delegace kabinet nerozhodne v tom termínu, který se očekával, to znamená příští týden, ale pravděpodobně právě až po setkání ministrů obrany členských zemí v Bruselu, tak jak jste o tom mluvil, což má být 18. a 19. června. Co čekáte, že na té schůzce může zaznít tak, aby to ovlivnilo rozhodování o tom, jestli má jet nebo nemá jet pan prezident?
14: Já očekávám, a tohle je standardní obsah ministeriády, která předchází summitu NATO. Tam už bude ze strany všech členských států na to budou odevzdána pravidelná hlášení. To jsou ty závazky investic do obrany a v průběhu toho ministerského jednání vlastně my uvidíme, jak na tom je aliance jako celek, uvidíme, jak jsou na tom jednotlivé státy, jakým způsobem se ty věci v rámci aliance řeší. To znamená, i budeme vědět, jakým způsobem budou diskutovány na summitu NATO. Jinými slovy, budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
0: Média spekulují, že to směřuje k tomu, že pojede nakonec i pan premiér, i pan prezident a rozdělí si role. Máte tenhle ten dojem aktuálně, že to dopadne tímto způsobem?
14: Já v těchto věcech nepředbíhám, protože nejsem účasten těch jednání mezi panem premiérem a panem prezidentem.
0: Místopředseda vlády a ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k tomu, co se čekalo, že dnes budete probírat s panem premiérem a neprobírali jste, tak to je koncepce armády, tak jak se má armáda vyvíjet do roku 2040. Jaký je další harmonogram? Protože vy jste se s panem premiérem na to téma setkali před 2 týdny. Pan premiér potom i směrem k médiím pronesl několik kritických slov, která směřovala k tomu, jak má armáda nabírat nové vojáky, ale zároveň pan premiér řekl, že teď bude trávit spoustu času na ministerstvu obrany, protože je potřeba to dodělat. Co se od té doby stalo? Kam jste se posunuli?
14: Tak samozřejmě otázka té koncepce je velmi komplexní. Zpracování koncepce je vlastně o 2 roky předsunuto. Ona se zpracovává v 5letém cyklu. To znamená, měla být zpracovávaná nebo předkládána ke schválení až za 2 roky. Je tady ale ze strany vlády záměr, aby ta koncepce byla připravená ve stejné době, jako se bude připravovat státní rozpočet na rok 2027 a výhled na rok 2028 a 2029. To znamená, aby tam byla korelace toho obsahu té koncepce s tím vývojem rozpočtu. Což si myslím, že je naprosto správné, protože my máme i v programovém prohlášení vlády napsáno, že vypracujeme novou koncepci armády České republiky a že bude zpracována realisticky, věcně, tak, aby skutečně vedla k tomu, že budeme naplňovat ty kritické závazky, které vůči Alianci máme, což je především ta těžká brigáda, protivzdušná obrana a teď nově po summitu NATO v Hágu v loňském roce i střední brigáda. Takže je tam těch úkolů hodně a musí se to všechno vyladit. My jsme představili, nebo takhle, když byl pan premiér na jednání na ministerstvu obrany, tak já jsem představoval dlouhodobý výhled pro obranu. To je politické zadání pro celý strom koncepcí, které se na ministerstvu obrany vytvářejí, protože koncepce výstavby armády České republiky je koncepce výstavby jednoho prvku, byť toho hlavního a největšího, který v rámci struktury ministerstva obrany je, ale ministerstvo obrany má také vojenské zpravodajství, má vojenskou policii, má vojenské školství, takže my budeme letos také do konce roku připravovat a schvalovat novou koncepci vojenského školství, budeme schvalovat i koncepci přípravy personálu a další věci. To je pro celý ten strom. Tak k tomu slouží ten dlouhodobý výlet do roku 2040, který nastaví zadání, politické zadání, a to musí být v souladu s programem prohlášením vlády, musí být v souladu s našimi národními potřebami a zájmy v oblasti obrany a bezpečnosti a musí také být v souladu s našimi závazky, které máme vůči aliančním spojencům. Takže to je charakter toho dokumentu. Ten dokument už prošel připomínkovým řízením mezirezortním a bude představen v nejbližších dnech na výboru pro obranné plánování Bezpečnostní rady státu a následně 17.6. bude schválen na Bezpečnostní radě státu. Pokud jde o koncepci výstavby armády České republiky, tak tu představoval za armádu pan generál Hlaváč na tom jednání s panem premiérem. Myslím si, že to měli připravené dobře a věcně. Já sám jsem se do toho vkládal od počátku těch prací, protože si uvědomuji, jak náročné to je v takto zkráceném termínu koncepci vypracovat. Samozřejmě my nezačínáme na zelené louce. Spousta jiných koncepcí byla mezi tím schválena, jako koncepce protivzdušné obrany.
0: Omlouvám si, že do toho skáču, teď byste v tom monologu určitě mohl pokračovat, ale když se tedy vrátíme k tomu, kam mířila moje otázka. To znamená, k připomínkám pana premiéra, ty už jsou vypořádány.
14: Ano, to se týkalo totiž pouze oblasti personálu, kde pan premiér uložil zvýšit ambici.
0: A to už jste zvýšili?
14: Ano, to se prostě udělalo.
0: O kolik a na kolik?
14: No, tam v podstatě šlo o to, že ta koncepce měla nastavený plánovaný vývoj těch lidských zdrojů až do roku 2040. A bylo to uděláno tak, aby to zabezpečovalo všechny naše potřeby a současně, aby byly vystavěny jednotky, které my vyčleňujeme do kolektivní obrany NATO. To jsou ty slavné závazky nebo cíle výstavby schopností, jak se říká. Takže to uděláno bylo, ale pan premiér pouze uložil předsunout je v čase, to znamená urychlit dosahování těch cílových počtů, což znamená, že musíte zvýšit tempo rekrutace v letech. Takže to jsme provedli.
0: Můžete říci, o kolik se to zvýší? Protože pan premiér ve videu na sociálních sítích mluvil o tom, že by armáda měla nabírat 2000 nebo 2500 vojáků ročně, tak je tam těch 2500 ročně?
14: No, dokonce víc, protože...
0: A kolik tedy?
14: No, to vám řeknu v té koncepci, jestli si pamatuju ty čísla dobře, tak byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600. Ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně. Jenom pro zajímavost, v současné době podle stávající koncepce je rekrutační cíl profesionálů 2250 ročně. To šlo tam navýšení k těm 3000.
0: Je reálné dosáhnout těch 3000?
14: No, řeknu vám to tak. K dnešnímu dni, dneska je 2.6., tak máme splněný ten rekrutační cíl na letošní rok na 98%.
0: Ale to je ten nižší.
14: Pozor, na ano, 98%, to což znamená, že jsme vlastně téměř na těch 2250. A to číslo, ono také není, jak se říká lidově, vycucané z prstů, ale ono vychází ze závazných ukazatelů zaměstnanosti. To znamená, bavíme se tady o finančních prostředcích na platy, na personál. Takže my provedeme potřebná změnová řízení v rámci naší působnosti a budeme pokračovat za tento cíl, až kam se dostaneme, a v každém případě, to už je dneska jakoby jisté, tak dosáhneme rekordů, pokud jde o nábor nových vojáků.
0: A tím tedy chcete říci, že je reálné, aby i v dalších letech se nabírali 3000 profesionálních vojáků ročně?
14: Ono to souvisí, to předsunutí souvisí i s jednou realitou, ve které naše země je, a to je demografický vývoj. A my samozřejmě víme, že to okno příležitostí pro armádu je někde v těch následujících 5 letech. A proto i já jsem od začátku tvrdil, že priorita jsou lidé. Je to napsáno i v programu prohlášení vlády. Je to napsáno i v té připravované koncepci výstavby armády České republiky a o tom hovořím pořád. A říkám, ti lidé jsou dneska pro nás důležitější než ta procenta, protože to, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti. A samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi, je tady potřeba ekonomiky, firem a podobně. Takže my opravdu teď dáváme veškeré úsilí na personál a proto jsem také i při přípravě rozpočtu na letošní rok a i v těch našich záměrech na další roky posilujeme tu část kapitoly, kde posilujeme ty personální výdaje a současně i výdaje na zkvalitnění života a služby našich vojáků.
0: Říká místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna, který zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Když jsme u rozpočtu, minulý týden řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Financial Times, že Česko letos nesplní závazek dát na obranu 2% hrubého domácího produktu. Před 3 týdny v souvislosti se jmenováním Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazku směrem k NATO řekl, že se vláda bude snažit ten závazek splnit. Tak naznačuje to, že už je definitivně rozhodnuto, že už se o to ani nebudete pokoušet, nebo vidíte ještě nějakou reálnou šanci, že by letos ty výdaje byly na úrovni nebo nad úrovni 2% HDP?
14: To je, tam se bavíme o těch výdajích přímo do kapitoly obrana. Bez toho, že bychom započítávali ty výdaje na obranu a bezpečnost, které jsou umístěné v jiných rezortech, v jiných rozpočtech, jiných ministerstev. Tak samozřejmě my budeme dělat všechno pro to, aby jsme se přiblížili, případně dosáhli těch 2%. Ale
0: takže je pořád reálné, že dosáhnete 2%?
14: My se budeme snažit dostat se samozřejmě co nejblíže. Samozřejmě v tuto chvíli to nevypadá. Ale ještě jsou stále před námi je celá řada měsíců, ve kterých mohou přijít některá rozhodnutí týkajících se akvizic. A také by to mohlo posunout to procento těch tvrdých výdajů na obranu někam dál. Takže ještě všechno je to v pohybu.
0: Může v tom hrát roli už zmiňovaný summit Severoatlantické aliance? Když to řeknu jednoduše, pokud tam Donald Trump přijede v náladě, kdy bude opravdu hodně trvat na tom a hodně kritizovat ty, kteří to neplní, pokud tam takový tlak bude i od dalších členských států na to, může třeba tohle přimět vaší vládu, abyste už letos ten závazek splnili?
14: Já si myslím, že tohle není v moci žádné vlády, žádného členského státu na to, aby v tuto chvíli dokázal v daném fiskálním roce tak nějakým zásadním způsobem překlopit vývoj státního rozpočtu. Ale tam se jedná spíš o ty roky další. Nezapomeňme na jednu věc. Ty výdaje na obranu, těch plánovaných 3,5%, se má dosáhnout do roku 2035. a všechny členské státy rozkládají dosažení tohoto cíle v letech.
0: Rozumím, pardon, ale já se ptám na závazek 2%, který už platí v tuto chvíli a dokonce je součástí českého právního řádu.
14: No, to je to, co říkám, že samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby jsme se k tomu přibližovali. Ale ještě na cestě je několik rozhodnutí. Pokud by dopadla pozitivně, můžeme se k tomu více přiblížit, než je ten prvotní výpočet.
0: Jak moc komplikuje zpracovávání těch koncepčních materiálů, pokud nemáte jistotu a nevíte, kolik peněz budete mít v letošním roce?
14: Proto my jsme zpracovali tu koncepci poprvé po dlouhé době. Protože my jsme ji takhle zpracovávali třeba i před 20 lety. Nebo když se dělali ty první koncepce týkající se profesionalizace v roce 2002. To byla koncepce výstavby profesionální armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil. My jsme to zpracovali v hladinách, ve variantách. 2% trajektorie na 3,5%. A ta potřeba, která by vedla k tomu, že naplníme 100% úplně všechno, teda ten optimální
0: stav. Takže jestli tomu dobře rozumím, jste připraveni na všechno a vlastně ano, to nekomplikuje přípravu.
14: Ano, to nekomplikuje, protože pokud je o letošní rok, ten je zcela naplánován. A my těch finančních prostředků na letošní rok máme více, než bylo v loňském roce. Tam bylo nominálně čerpání 155 miliard korun. My i s nároky nespotřebovaných výdajů máme na letošní rok 158 miliard korun. A s těmi hospodaříme. A i ten rozpočet na letošní rok je velmi proinvestiční a má posílenou oblast jak personálu, tak má posílenou oblast těch běžných výdajů. To znamená to, co zajišťuje připravenost armády, výcvik, přípravu lidí, materiál osobního použití, jinými slovy výstroj a tak dál. Takže tyhle ty dvě jsme posilovali také. Takže letošní rok vlastně není ani přípravu summitu, ani přípravu koncepce žádným způsobem ovlivňován. A ta koncepce jako taková je navržená variantně a v tom se budeme pohybovat v závislosti na tom, jak se do budoucna bude vyvíjet financování obrany, protože ta armáda je jenom tak silná, jak silná ekonomika.
0: Jak silný je ministr obrany?
14: To je taková otázka, kterou dostávám často. Je silný svým mandátem, svou funkcí a já si myslím, že tady se v momentě, kdy padne nějaké rozhodnutí nebo...
0: Pardon, já se omlouvám. Dostáváte tu otázku pořád, říkáte na druhé straně, pokud je zvolen náčelník generálního štábu jiný, než je mezi jmény, o kterých vyjednáte s prezidentem, pokud premiér po návštěvě vašeho rezortu řekne, že tam bude trávit víc času, protože je potřeba nějaké věci dodělat, pokud si premiér zvolí zmocněnce pro plnění závazku směrem k NATO, tak nenaznačuje to, že ta pozice přece jenom tak silná není?
14: Ne, pokud jde o to vyjádření pana premiéra, že se bude více věnovat o obraně, to je vlastně odraz společenské poptávky, protože téma obrany a bezpečnosti v naší společnosti rezonuje velmi silně. To znamená, každý politik se musí vůči tomu, jak to vnímá veřejnost, to dané téma, musí se vůči tomu postavit a vymezit. Pan premiér si uvědomuje, že ta obrana je velmi důležitá a že lidé skutečně se o ten stav a tu úroveň zajištění vlastní bezpečnosti a obrany, to znamená vnitřní i vnější, tak se o to velmi zajímají. Pokud jde o otázku zmocněnce, tak pan Jakub Landovský, my se známe dlouhá léta, spolupracovali jsme, on má zájem nastoupit na funkci ředitele sekce obranné politiky. No je tam vyhlášeno výběrové řízení.
0: A kde bude výsledek?
14: No tak uvidíme, jaký bude výsledek výběrového řízení. Tak, to probíhá. Takže
0: já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy, čas dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Místopředseda vlády, ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna byl naším hostem. Díky, nashledanou.
14: Děkuji taky a přeji pěkný den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a za námi. A právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
21: Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat proplacení mýtného speciální palubní jednotky, nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů, s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech.
2: Sport.
21: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi čtyři nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D52 u Pohořelic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. Na D52 z Mikulova do Brna se pracuje za Pohořelicemi. Na kilometru 21,5 silničáři provádějí údržbu vodorovného značení. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji příjemnou středeční noc, hodiny ukazují 7,5 minuty po půl jedné a právě začíná noční radiožurnál s datem 3. června. A už jste to slyšeli i ve zprávách, letošní jaro bylo extrémně suché, proto teď některé obce začaly omezovat využívání pitné vody z veřejného vodovodu. Lidé si nesmějí například napouštět bazény nebo zalévat zahrady, a to právě kvůli dlouhodobému suchu a také vysoké spotřebě vody. V reportáži se za chvíli vypravíme na Břeclavsko.
2: Noční radiožurnál
22: a Adam Sarda.

0: Andrew Donald s písní All Out of Love zazněl v nočním radiožurnálu a teď slíbené téma. Napouštět bazény, zalévat zahrady nebo mít auta z veřejného vodovodu teď nesmí lidé v části Břeclavska. Vodárny kvůli dlouhodobému suchu zavedly omezení odběru pitné vody, ale to se výrazně dřív než v minulých letech.
1: Kvůli zalévání určitě je to špatně, ale chápu to.
2: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice znamená omezení odběru pitné vody komplikaci. Na zalévání zahrady totiž nemá vlastní studnu.
1: Když neprší, tak jako my máme, jako sbíráme si vodu, jako jo, ale jako když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
2: Na možné problémy se připravila i Věra Michalicová z Lednice.
3: Bazén jsem si napustila už před 14 dny a zahrádku zalévám, chytám si dešťovou vodu.
2: A ten bazén jste napustili z toho veřejného vodovodu?
3: Ano.
2: Od začátku června už ale lidé v části Břeclavska nesmějí používat pitnou vodu z veřejného vodovodu na napouštění bazénů, zalévání zahrad ani mytí aut.
4: Důvodem je samozřejmě hydrologické sucho, které panuje dlouhodobě v našem regionu. V těchto dnech sice začalo pršet, nicméně na ty naše vodní zdroje to nemá žádný velký vliv. A my máme všechny zdroje podzemní.
2: Vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj se k dlouhodobému suchu přidala po prvních teplých dnech i výrazně vyšší spotřeba vody. Lednická úpravna vody už přitom pracuje na hranici svých možností.
4: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu. Zásobujeme tím opravdu ale velký region, který obsahuje nejen Lednici, ale taky třeba město Valtice, město Mikulov a jejich region celý širší. Takže zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Doplnil Milan Vojta s tím, že od poloviny června by měly začít platit omezení i na Mikulovsku. Podobná omezení teď platí taky v některých obcích na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: A v nočním Radiožurnálu teď pokračujeme. Do zpráv v celou tu budou ještě Sunrise Avenue, taky Eric Carmen, anebo právě teď Spiller a Sophie Ellis Baxter s písní Groove Jet. Přeji i nadále příjemný noční poslech.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po 11:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
3: Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. Evropská komise oznámila nasazení dodatečných hasičů a techniky na boj proti možným lesním požárům. Tenista Menšík postoupil do semifinále Roland Garros, na pařížské Antuce vyřadil Fonseku. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
4: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
3: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadů jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Evropská komise zajistí před letní sezónou nasazení bezmála 800 hasičů v rizikových oblastech, jako je Řecko, Itálie, Španělsko či Francie. Pomáhat budou tamním sborům v boji proti lesním požárům, které Evropu postihují stále častěji. Podle eurokomisařky pro připravenost na krizi Hadži Lahbíbové zajistí unijní exekutiva také nasazení dodatečné hasičské techniky.
5: Sezóna lesních požárů v Evropě začíná čím dál dříve, trvá déle a bývá ničivější, uvedla Lahbibová. Dodala, že jen v loňském roce v Evropské unii schořelo více než 1 000 000 hektarů území. Evropská komise proto zajistí na období od června do září nasazení 22 hasičských letadel a 5 vrtulníků. Odborníci z Centra pro koordinaci reakcí na mimořádné události budou vyhodnocovat rizika a pomocí meteorologické analýzy podporovat záchranné akce. A Evropská komise zřídí na Kypru novou evropskou hasičskou stanici. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: V Brně na výstavišti začal veletrh Urbis. Obcím má ukázat možnosti chytrého rozvoje. Letos je program zaměřený na kyberbezpečnost a ochranu měkkých cílů. Zástupci samospráv si na akci můžou vytipovat pilotní projekt, na který pak dostanou příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle ředitele veletrhu Petra Maliňáka má být Urbis inspirací pro každou obec bez ohledu na její velikost.
6: To není jenom o těch úplně high-tech řešeních. Bavíme se tady o autonomním vozítku na zametání chodníků, o dronech a tak dále, ale ty inovace a ty chytrá řešení, to v podstatě třeba pro nějakou menší obec může být chytré řešení to, že místo klasické křižovatky zřídí kruhový objezd.
0: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. V zápase českého reprezentanta zdobil vynikající return a také agresivní pojetí hry, díky kterému řadu výměn, včetně té poslední, ukončil na síti. Že šlo o záměr, vysvětloval Menšík po utkání.
7: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, takže to vyšlo.
3: V pátečním semifinále Menšík vyzve světovou trojku Němce Zvereva.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 na Novojičínsku a omezení na D52 u Pohořelic. Na D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu mezi sjezdy na Novojičín a Odry. Na kilometru 322,5 auto srazilo srnu. Na místě už je policie, zasahují do pravého pruhu. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor na omezení mezi tunely. Na 10. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. Na D52 opatrně za Pohořelicemi ve směru do Brna. Na kilometru 21,5 silničáři opravují vodorovné značení. Pracují v pruhu pro pomalá vozidla. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky. K ránu na severovýchodě přibývání oblačnosti, teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Posloucháte noční radiožurnál 5,5 minuty po jedné a vypravíme se na sever Čech. Chtěli lokální, čistou elektřinu, nezávislou na velkých dodavatelích, ale na fotovoltaiku neměli vhodnou střechu. A tak teď lidé z vily Diana v Děčíně budují energetické společenství s partou dalších nadšenců. Praktický návod, jak nastartovat komunitní energetiku, uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: V Česku vzniklo už víc než 100 takzvaných energetických společenství. Jejich členové si mohou na základě nedávno přijatých zákonů navzájem sdílet vyrobenou elektřinu ve velkém. Zapojit se může až 1000 odběrných nebo výrobních míst. Jde ale už o složitější byrokratický proces, a tak společenství zakládají hlavně obce, které pak případně přibírají i podniky a jednotlivce. V Děčíně se ale rozhodla na vlastní pěst vybudovat energetické společenství skupina nadšenců s pomocí platformy Reset.
1: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
2: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
1: Viděl jsem, že už něco raší.
2: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
3: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
4: Já žádný památný platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
2: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaké peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
1: Jakub Šmíd a Kateřina Hola a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
4: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
2: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky.
1: Říkají Kateřina Hola a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Z Děčína Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a zatímco většina filmařů, zejména producentů, počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. Dlouhá léta sledovala také zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument a ten bude mít premiéru na letošním Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za cenu hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou.
1: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Posuzování konfliktních rozvodů a opatrovnické řízení mají soudcům usnadnit nové materiály. Připravili je úředníci ministerstva spravedlnosti. Jmenují se checklist a risk mapa. Testuje je 7 okresních soudů v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Podle nich by mohl soudce poznat, jestli v rodině dochází k násilí a taky jaká přijmout opatření. Valné shromáždění Organizace spojených národů si zvolilo nového předsedu. Bangladéšský minister zahraničí Khalilur Rahman se úřadu ujme 10. září na pravidelném zasedání v New Yorku. Ve funkci vystřídá bývalou německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou. Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Porotu zaujala tím, že se zabývá taky duševním zdravím studentů. Sport. Hokejisti Caroliny a Vegas rozehrají za půl hodiny finálovou sérii playoff NHL. O Stanleyův pohár bude za Golden Knights bojovat i český útočník Tomáš Hertl. O průběhu zápasu vás ve vysílání budeme pravidelně informovat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D52 u Pohořelic. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na D52 opatrně za Pohořelicemi ve směru do Brna. Na kilometru 21,5 silničáři opravují vodorovné značení a pracují v pruhu pro pomalá vozidla. A pracuje se také na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu k Štěrboholské spojce. Před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh, zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov a budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, od západu zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojediněle bouřky, kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil do semifinále Roland Garros. Na pařížské Antuce vyřadil Brazilce Fonseku. Rozhovor s českým tenistou uslyšíte za chvíli v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: zpěvák Alex Warren v nočním radiožurnálu. A tenista Jakub Menšík si na Roland Garros opět posunul kariérní maximum a postoupil do semifinále. Brazilce Fonseku porazil 3-0 na sety. Jeho dalším soupeřem bude nasazená dvojka Němec Zverev. Po utkání mluvil s Menšíkem přímo v dějišti Grand Slamu reportér David Prouza.
1: Obrovská gratulace, člověk by mohl chválit vlastně všechno, co jste dělal na tom kurtu. A já s dovolením vaším začnu returnem, protože co jste předváděl na příjmu v celém zápase, to muselo Fonseku deprimovat úplně.
2: Jo, tak jo, určitě ano, return jedna z hlavních vlastně zbraní nebo nějakých receptů pro dnešek a jsem strašně moc rád, že vlastně v těch úvodech, jak na servisu, tak na returnu, že to dneska padalo a myslím si, že to byl jeden vlastně z rozhodujících momentů a jsem za to moc rád.
1: Já jsem mluvil tady to pár dní zpátky s Matcem Vilanderem, ten vám neskutečně chválil váš mentální přístup, vaši mentální sílu, vy jste to ukázal už samozřejmě s Navonem, pak s dalšími soupeři, ať už Deminorem nebo Rublevem. Teď tady ten třetí set, dvě otočky, de facto dvakrát minus break a nakonec vítězství. Jak moc si vážíte toho, že máte tuhletu prostě mentální sílu v sobě?
2: Jo, tak je to něco, co je určitě jedna z mých vlastně výhod a jsem za to strašně moc rád. S Draganem Vujovičem vlastně děláme skvělou práci už pár let, takže myslím si, že ta vlastně jako mentální stránka, že je pořád lepší a lepší a tam je prostě fajn strašně na tom, že se to dá pořád zlepšovat, takže jsem za to rád, že i když někdy to není prostě těžký a vypadá to lehce, tak v těch daných a určitých momentech jsem rád, že to jsem schopen překroutit na svou stranu.
1: Jakub Menšík, semifinalista Roland Garros v singlu v roce 2026. Jak vás ten zápas bavil na síti? Protože zase chodil jste asi trochu častěji, byl to plán?
2: Jo, určitě ano. Tady ty kurty, že jo, hráli jsme v 11 večer, bylo to pomalejší. Vlastně dvojnásobně méně stupňů, než bylo před pár dny, takže bylo strašně důležité vlastně eliminovat jeho zbraně. Takže pro mě bylo důležité, že jsem na tu síť chodil a že vlastně ta taktika, ten plán, ne úplně zkracovat ty výměny, ale hrát agresivně a chodit si pro to, takže to vyšlo.
1: Pauza, přestávka, vlastně konec druhého týdne vás zastihne pořád tady, což prostě musí být strašně příjemné v hlavě. Příprava na Zvereva, jak bude vypadat, protože to zápas, který jste nedávno hráli, bylo to vyrovnané, měl jste vlastně docela, jestli se pamatuju, ten zápas dobře rozehraný v tom třetím setu, tak kdybyste popsal pár stov, jaký to je tenista, protože je to asi ta poslední velká překážka, ne? Nebo samozřejmě byli by dva soupeři, ale Zverev je prostě výkonnostně mi přijde tady extrémně ustřelený.
2: Jo, určitě jsem rád, že ty dva dny volna teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se, připravím se co nejlépe, jak to jde a jasně Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale přesně tak, měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu, je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek. Takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde, jak doposud a předvedu to svoje maximum.
1: Kubo, moc gratuluju a přeju, abyste minimálně stejně jako Fonsekovi znechutili Zverevovi servis.
2: Díky moc.
0: S tenistou Jakubem Menšíkem, který postoupil do semifinále Roland Garros, mluvil v Paříži reportér David Prouza.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Začala demolice velké části areálu Ostravské Nové Huti. Zhruba 250 hektarů rozsáhlého území už nemá využití a mohlo by sloužit v budoucnu jako průmyslová zóna. Postupně zmizí prázdné budovy, bývalá koksovna i jedna z dominant Ostravy, obří plynojem.
1: Malý výtah, kterým jedeme do výšky přes 80 metrů na bývalý plynojem Ostravské Huti.
2: Objem je 100% kubíků plynu.
1: A výška?
2: A výška 84 metrů.
1: Potvrzuje jeden ze zaměstnanců, že výhled odtud je výjimečný, ale už v létě bude minulostí.
3: Tady ta budova nemá žádné využití a budeme ji muset demolovat.
1: Dodává generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal. Bourají se už menší stavby v okolí a cílem je tady nový průmysl.
3: Je to území, které je určené vlastně pro budoucí rozvoj, to znamená, nabízíme ho nějakým partnerům, kteří by tady chtěli investovat a chtěli by se vlastně rozvíjet v těžkém průmyslu. Bavíme se o nějakých 250 hektarech, které se tady uvolní vlastně pro nějaký další rozvoj.
1: Současně se taky chystá stavba elektrické obloukové pece za odhadovaných 17 miliard korun, aby se v Ostravě po zastavení vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel vysokých pecí zase vyráběla ocel. Podklady pro výběrové řízení jsou hotové, potvrdil výrobně technický ředitel Huti Ivo Chmelík.
4: Předpokládáme

0: schopinkách, takže skončíme někdy pod 19.
1: V Nové Huti, která se vrátila ke svému původnímu názvu, fungují v současné době 3 závody. Vstupní polotovary se musí ale dovážet. Z Ostravy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
1: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Ministerstvo zahraničí kvůli mistrovství světa ve fotbale posílí ambasády ve Spojených státech a Mexiku. Tenista Menšík se poprvé v kariéře dostal do semifinále Grand Slamu. Zahraje si ho na Roland Garros. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
3: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
1: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraniční kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
4: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii. Nepodceňujte to.
5: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexico City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
6: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
5: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Krajský soud po 12 letech rozhodl ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
7: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
8: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního